To byl Vincent Dandy a jeho symfonie na zpěv francouzských choralů. Na klavír hrál Jean-Yves Thibaudet, montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit.

Sonáty a partity Johanna Sebastiana Bacha pro sólové nástroje jsou technicky i výrazově náročné. Proslulá je partita číslo 2 d-mol BWV 1004, hlavně kvůli závěrečné čakoně, která je rozsáhlejší než všechny předcházející věty dohromady. Na housle hraje Janin Jansen.

Partitu číslo 2 d-mol pro solové housle BWV 1004 Johanna Sebastiana Bacha hrála Janine Jansen.

Jan Dysmas Zelenka působil u jezuity v Praze a na kurfiřském dvoře v Drážďanech. Bývá považován za katolický protipol Johanna Sebastiana Bacha. Soudí se, že možná spolu s dalšími hudebníky saského kurfiřta dostal povolení a finance studovat v Itálii, ale jisté to není. Některé italské vlivy patrné v jeho tvorbě mohou pramenit ještě ze Zelenkových studií u Johanna Josefa Fuchse ve Vídni. Poslechneme si nyní Zelenkovy italské árie. Zpívají Hana Blažíková, soprán, Markéta Cukrová, alt a Tomáš Šelc, basbariton. Hraje ansámbl Turbion, umělecký vedoucí Petr Wagner.

Italské árie Jana Dysma se Zelenky zpívali Hana Blažíková, soprán, Markéta Cukrová, alt a Tomáš Šelc, basbariton. Hrál ansámbl Turbion, umělecký vedoucí Petr Wagner.

Ottorino Respighi byl nejen skladatel, ale také muzikolog a zasloužil se o renesanci děl Monteverdiho a Vivaldiho. Rozšířené jsou i jeho transkripce děl Johanna Sebastiana Bacha. My ale uslyšíme Respighiho vlastní preludium pro varhany, ovšem na téma Bachova chorálu In dich hab ich gehofft, Herr. Hraje Hans Ola Eriksson.

Preludium pro varhany od Torina Respighiho na téma Bachova chorálu In dich hab ich gehofft, Herr, na varhany hrál Hans Ola Eriksson.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera, Richarda Strause, Jeana Sibelia, Roberta Schumana, Zdeňka Fibicha, Jacquesa Françoise Galého a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena, jinak řečeno velká sonáta pro hammer klavír. Hraje mistr svého nástroje, pianista Maurizio Pollini, kterého už bohužel živě nikdy neuslyšíme.

Sonátu pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena jsme slyšeli v nahrávce italského pianisty Mauricia Polliniho.

Svou symfonii číslo 1 D-dur komponoval Gustav Mahler na přelomu let 1887 a 1888, kdy působil jako druhý dirigent v opeře v Lipsku. První verze měla premiéru v Budapešti, dirigoval sám Mahler. A jako vždy, skladatel předělával, korigoval a podobně. U této symfonie se dá hovořit snad o 6 verzích. Tu konečnou hraje nyní Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem.

Richard Strauss složil svou violončelovou sonátu F-dur opus 6 ve svých 19 letech a věnoval ji českému violončelistovi Hanuši Vihanovi. Vihan tehdy hrál ve dvorním orchestru v Mnichově a Straussova sestra se přátelila s jeho ženou. K premiéře sonáty došlo v Norimberku v roce 1883. Hrají Miroslav Petráš violončelo a Luděk Šabaka klavír.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.

Pěkné ráno, milí posluchači. Na stanici Český rozhlas Vltava otevíráme pravidelné partitury. Z brněnského studia vás dnes zdraví autor a průvodce pořadem Jan Hlaváč. Na úvod si poslechneme skladbu Františka Xavera Duška, pražského hudebního skladatele současníka Wolfganga Amadea Mozarta. Zazní jeho partita pro dechové nástroje v tónině B-dur. Zahrají Hana Bartoníková a Josef Bartoník na hoboje, Jindřich Petráš a Bohuslav Zoubek na lesní rohy a František Svoboda s Vladimírem Velebou na fagoty.

Z díla Františka Xavera Duška dozněla partita pro dechové nástroje v tónině B-dur. Hráli Hana Bartoníková a Josef Bartoník na hoboje, Jindřich Petráš a Bohuslav Zoubek na lesní rohy a František Svoboda a Vladimír Veleba na fagoty. Ve Vídni žil český skladatel Jan Václav Hugo Voříšek, současník Ludvika van Beethovena. Jeho variace pro violončelo a klavír v tónině D-moll opus 9. z roku 1820 nám zahrají Štěpán Filipek na violončelo a Caitlin Bouska na klavír.

To byly variace pro violončelo a klavír v tónině d-moll dílo 9. Jana Václava Huga Voříška. Na violončelo hrál Štěpán Filipek, na klavír Caitlin Bouska. Z díla skladatele z 18. století Františka Xavera Richtera, který pocházel z Moravy a působil přes 20 let jako basista, houslista a komorní skladatel u dvorní kapely v Mannheimu, si poslechneme jeho smyčcový kvartet v tónině B-dur číslo 4. z opusu 5. Zahraje Moravské kvarteto Rudolf Šťastný a Ludvík Borísek housle, Jiří Beneš viola a Bedřich Havlík violončelo.

František Xaver Richter byl autorem smyčcového kvartetu B-dur číslo 4 z opusu 5. Hrálo Moravské kvarteto ve složení Rudolf Šťastný a Ludvík Borísek housle, Jiří Beneš viola a Bedřich Havlík violončelo. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte partitury a v nich pokračujeme dílem Františka Adama Míči. To byl hudební skladatel z rozvětveného jihomoravského hudebního rodu. Byl synovcem skladatele Františka Václava Míči. Z díla Františka Adama Míči si poslechneme jeho Concertino Notturno in Dis pro housle a orchestr. Na housle hraje Lubomír Čermák, Státní filharmonii Brno řídí Jan Zbavitel.

Koncertino nocturno in dis od Františka Adama Míči nám hráli Lubomír Čermák na housle a Státní filharmonie Brno, kterou řídil Jan Zbavitel. V partiturách teď zalistujeme v dílech německých romantiků. Nejprve to bude Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho sonáta pro klarinet a klavír. Na rozhlasové nahrávce ji hrají Bohumil Opat na klarinet a Olga Petrová na klavír.

Z díla Felixe Mendelssohna Bartholdyho jste slyšeli sonátu pro klarinet a klavír. Hráli Bohumil Opat a Olga Petrová. A na závěr mám pro vás dílo Johannesa Brahmse. Jeho klavírní kvintet F-moll, opus 3. Zahrají Eva Horáková na klavír a Kinclovo kvarteto. Pavel Kincl a Eduard Křivý housle, Petr Pilát viola a Václav Horák violončelo.

V závěru dnešních partitur na stanici Vltava znělo dílo Johannesa Brahmse, klavírní kvintet F-moll, dílo třetí skladatele. Hráli Eva Horáková na klavír a Kinclovo kvarteto, Pavel Kincl a Eduard Křivý housle, Petr Pilát viola a Václav Horák violončelo. Milí posluchači, z brněnského studia končí dnešní partitury. Naslyšenou příště se těší autor a průvodce pořadem Jan Hlaváč.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Představivost Karla Taigeho dle dobových interpretů byla zcela ve službách intelektu. Imaginaci potřeboval, oživovala jeho myšlení. Jak poznamenal surrealista Vratislav Effenberger, slovy, jimiž v květnu 1951, 4 měsíce před smrtí, Taige odpovídá na jednu z anketních otázek ve sborníku Blíženci. Je možné znovu otevírat kteroukoliv stránku jeho díla. Cituji. Od středoškolských dob stalo se mi navždy nutností zabývat se uměním, třeba že později pouze nebo převážně teoreticky. Tušil jsem a cítím, že ze všech odvětví produktivní činnosti je umění, totiž poezie ve všech svých formách a způsobech projevu, nejbližší a nejpříznivější lásce a milostnému životu. Že jeho sféra je totožná se sférou toho, co je v lidském životě nejpodstatnější. Umění, poezie, toť oblast, kde je možné co nejúplnější sebevyjádření, co nejúplnější projev vnitřního života. Esej z textu Karla Taigeho, nazvaný K estetice filmu, uslyšíme už za okamžik. V pravidelné rubrice Z Čech až na konec světa a zpět nás Jiří Kamen pozve na výstavu a Jarmila Konrádová představí Každodenníčky. K výročí 150 let od úmrtí historika a politika Františka Palackého vyšla knižní edice jeho dosud nepublikovaných deníkových záznamů z let 1865 až 1876, které si zapisoval do přetištěných kalendářů či sešitků. Katedrála, jak ji neznáte, se před námi otevře krátce před 9:00 svojí už 11. částí. Autoři Marius Vinceler a Ivan Hartmann jí dali podtitul Světec v barokní extázi. 2x60 minut s výtvarným uměním naplní zbývající čas dnešní víkendové přílohy. V 9:00 připomene Michaela Vrchotová se svými hosty životní i umělecké osudy Adriany Šimotové. A v 10:00 se vypravíme na komentovanou prohlídku do výstavních prostor Pražského domu u Kamenného zvonu. Expozicí nazvanou Bezhlavý jezdec nás provede Miroslav Buriánek spolu s kurátory i samotnými vystavujícími umělci. Začátkem přílohy zní zhudebněné verše Clemence Brentána v podání jazzové zpěvačky a pianistky Tamary Lukaševy.

0: Fragmenty rozsáhlé studie z roku 1929, v níž český literární a výtvarný kritik a vůdčí autorita české avantgardy Karel Taige pojednává o zásadních proměnách v estetice filmového umění, pro vysílání připravil Petr Turek. Čte Radus Mácha.
1: Za 35 let svého trvání rozvinul se kinematograf z embryonérních počátků do šíře a závratné technické dokonalosti. Na filmové obloze změnila se několikrát konstelace. V oblasti filmu odehrálo se několik krizí. Filmová tvorba, vystonavši se ze svých dětských nemocí, stanula několikrát bezradně na vývojových rozcestích i bezcestích. Prošla několika komplikovanými oklikami. Celkem možno v historii kinematografie rozlišit již několik vývojových epoch. Jedno desetiletí znamená tu při rapidním vývojovém tempu leckdy více, než znamenala v minulosti v dobách předstrojové, manufakturní civilizace pro vývoj umění celá staletí. Kinematografie se zrodila jako vědecký vynález, jenž měl sloužiti vědeckému bádání, studiu a rozboru pohybů. Leonardo, zaměstnávaje se závěry aviatickými, studoval let ptáků a zaznamenával svá pozorování kresbami. Bylo však třeba přesnějšího záznamu, než jakým může být i kresbou fixovaný zrakový vjem. Bylo třeba fotografie. Momentka mohla zachycovat i jednotlivá stádia pohybu a gesta. Bylo však třeba zachytit kontinuitu pohybu. Bylo třeba pohyblivé, oživené fotografie, která byla by významnou pomůckou astronomie, aerodynamiky, fyziologie, medicíny a jiných věd. Co nám říká prehistorie kinematografie? Především, že film je eminentním produktem vědy, optiky a chemie a že byl vytvořen k vědeckým úkolům, k úkolům naučné dokumentace. Byl určen, aby stenografoval vědecká objektivní fakta. Od prvopočátků je zřejmý dokumentární a zpravodajský význam filmu. Vidíme, že každý pokrok filmu zakládá se na rezultátech mnohonásobných experimentů, na pokrocích techniky, na objevech optických a fotochemických. Všechno další a pozdější podstatné obohacení filmového umění bude rovněž dáno novými technickými vynálezy, spíše než vtipností uměleckého aranžma. Využijte důsledně všech možností, které dnešní technický a vědecký pokrok dává k dispozici. Zpomalené a zrychlené snímky. 20 až 100 tisíc snímků za vteřinu, zpomalené filmy sportovců nebo i strojů v činnosti ukazují na jejich neekonomické pohyby a dovolují je odstranit. Jež nám dají vidět klíčení semene a rozvití květu. Využijte poznání, že akustika, optika i elektrokinetika liší se podstatně toliko kmitočtem, frekvencemi záchvěvů a že lze tedy zvláštními přístroji měnit i akustickou, světelnou a elektrokinetickou energii jednu v druhou, na kterémžto principu zakládají se rozmanité systémy zvukového filmu k vytvoření netušených optofonetických her. Využijte televize a bezdrátového přenášení obrazů, budoucího radiofilmu. Využijte všech možností objektivů rozmanitých soustav, všech perspektivických zkratek a zvětšenin, nadhledů a podhledů, ptačí či lépe aviatické i žabí perspektivy. Ukažte fotografie z nadmračných výšin a z podmořských hlubin. Využijte podrobnosti a objektivní přesnosti, které je schopen fotoaparát, ale již není schopno naše oko. Pracujte s mikrografickými, teleskopickými a rentgenografickými filmy. Zeissovo planetárium v Jeně nabízí možnost jakéhosi opravdu simultánního polydynamického kina. Na polokouli o průměru 16 metrů jsou promítány současně z několika 3 až 50 projekčních rour filmy na sobě nezávislé. Zítra snad umožní technika promítat dokonalé barevné filmy za denního světla. Postavte tedy filmovou tvorbu plně na bázi těchto technických a vědeckých vymožeností a máte východisko z dnešní krize, dokonalý převrat v kinematografické produkci. Všecky neznámé oblasti, bílá místa na mapě, poznání a tušení budou otevřeny a odhaleny. Dokonalé ovládnutí a rafinované, vynalézavé exploatování technických vymožeností povede nás k obrodě filmového umění bezpečněji než artistní režisérské spekulace ve vzduchoprázdnu. Revoluce ve filmu smí všecko očekávat i od techniků, vynálezců a básníků, ale musí se obávat i všeho nejhoršího od dneškem zkažených filmařů. Kinematografie podléhá záhy divadelní nákaze. Estéti bojovali proti neumělým a ryzým filmovým příběhům, chtěli umění. Kinematografie se tedy stala horším, podružným, špatným uměním. Rané železné konstrukce odpuzovaly svou bezozdobnou čistotou konzervativní estéty. Londýnský Crystal Palace byl jim skleněnou klecí a Eiffelka monstrem. Před nímž Verlaine zavíral oči. Bylo třeba na nátlak akademie takové moderní konstrukce ošatiti historickým a módním ornamentem. Také film, aby získal přízeň akademického měšťáctva a změšťáctělého lidového vkusu, nesměl si uchovat i svou prvotní ryzost. Musil se kompromitovat konvenčním uměním a zaprodat divadlu. Filmaři se domnívají, že by mohli popularizovat filmem divadelní hry, že film bude divadlem pro nejširší vrstvy, tedy velmi výnosným pro podnikatele. Jakmile se ukazuje pravděpodobnost značné rentability, nešetří podnikatelé již na investicích. Film se stává předmětem nejziskuchtivější spekulace. Zde vstupuje filmová výroba na scestí, které ji mnohými oklikami a zastávkami zavede přes značné technické zdokonalení, soustavně zneužívané, až k dnešnímu stavu, jenž je stejnou nížinou jako stav tehdejší. Smutná bilance 30letého postupu a pokroku. Film si vypůjčuje od akademického divadla děj, libreto, herce, osvětlení, režii i kulisy. Známkou třetího stádia jest okolnost, že kinematografisté pociťují nutnost vyvážit něčím své mínus proti divadlu či románu, nedostatek mluveného nebo psaného slova tím, že se pokusí učinit slovo ve svých hrách zbytečným. Hraje se dosud divadlo, tlumočí se dosud román, ale vyhledávají se optické elementy a možné vizuální efekty. Filmaři jsou přesvědčeni, že je povinností filmu vypravovat historky, ale žádají, aby je alespoň vypravoval svým způsobem, s vlastním přízvukem, vlastními prostředky. Snaží se o překlad divadla a románu do řeči filmu, do řeči optické. Propracovávají do podrobností scenária a koření je co možno nejvydatněji ryze optickými a fotografickými efekty. Oceňují se vlastní kvality pohybu a fotogenie, ale neorganizují se dosud cílevědomně a samostatně. Filmy Harolda Lloyda. Toto vývojové stádium, přechodná chvíle, kdy něco zaniká a něco se rodí, hlásí prvá tušení nové formule, nové koncepce kinematografické tvorby. Jsme tu svědky několika odvážných experimentů a iniciativ. Jejichž důsledků se často zaleknou jejich vlastní původci. Stanou tedy na poloviční cestě nebo couvnou zpět. Vzrůstá odpor proti bezduchým velkofilmům, favorizovaným mocnými koncerny, které znamenají tu již akademismus a retardující sílu. Charles Chaplin je prvým básníkem tohoto období filmu. Je, chcete-li, Rambodem filmu, odpovědným za to, že kinematografie může se stát svrchovanou poezií. Chaplin to byl, jenž záhy a první pochopil podstatu filmového umění. Poznal jeho specifické prvky a dovedl jimi básnit a čarovat. vytvořil básně smíchu pro smích, vyvrcholení filmové grotesky, hry nadskutečně klaunské komiky, které byly jedinou zárukou, že ve věku nadevše pitomého dolarismu film je a může býti suverénní básní. Chaplin, osudový komik, je více než nejslavnějším hercem kina. Je více než prozíravým a obratným režisérem, více než vtipným a dovedným scénáristou. Je básníkem lehké grácie smíchu a pláče, jenž zcela lehce pohnul spánkem světa. Je básníkem spirituálních bagatel, které vznesly nehoráznou klaunerii grotesky do zázračné sféry poezie. Chaplin jako herec pochopil podstatu filmového herectví, pochopil nutnost pantomimy. Jako režisér a scénárista učinil děj toliko podnětnou záminkou své kinoplastické básně. Cirkus prý vznikl celý bez rukopisu a vůbec bez scénária. A přece je to dílo tříleté práce. Nic není v něm pouhou improvizací. Chaplinovy filmy nejsou interpretací, nýbrž samostatnou konstrukcí. Chaplin stal se symbolem avantgardy, revoltující proti čím dále tím banálnějším velkofilmům, jež chrlí americká industrie a hledající nové cesty k čistému filmu. Filmová avantgarda začíná si postupně uvědomovati, že film může mít své vlastní specifické výrazové kvality, že nemusí být i parazitem jednotlivých umění. Pravil-li Apollinaire, až po naše dny cizopasilo umění na skutečnosti, avšak báseň má býti sama sobě námětem, platí to nejen pro slovesnou, nýbrž i pro filmovou tvorbu.

0: Autorem eseje nazvaného K estetice filmu je Karel Taige. Pro rozhlasové vysílání text připravil Petr Turek. V dnešní premiéře v režii Izabely Šenkové četl Radu Smácha. Kutnohorské galerii GASK bude do neděle 13. září otevřena výstava Meltzer, Kinzel, Hilmar. Výstavu navštívil Jiří Kamen a setkal se tam s kurátorkou Veronikou Marešovou.
1: Výstava v Kutné Hoře mapuje tvorbu tří českých umělců, Milana Meltzera, Františka Kinzla a Jiřího Hilmara, kteří po roce 1968 emigrovali do Spolkové republiky Německo. Jejich tvorba souvisí s širším proudem postkonstruktivistického umění, formálně se hlásícího exaktním přístupům. Výstava se zaměřuje na 10 let jejich života a tvorby na období 1968 až 1978. Z původní vlasti se tito tři umělci znali jen letmo. V exilu však navázali blízký kontakt, který díky jejich aktivitám přerostl v bohatou síť kontaktů napříč uměleckou, teoretickou a galerijní sférou. Výstavu v GASKu připravili tři kurátoři, Monika Imrová, Pavel Kapel a už zmíněná Veronika Marešová. Nejdříve jsem se jí zeptal, co výstava tří u nás nepříliš známých umělců sleduje především.
2: Sleduje to, jak se tito jednotliví autoři v podstatě tam etablovali, jak se vyrovnávají s tou emigrací, a je to nejenom teda o jejich tvorbě, ale je to vlastně i o nějakých mezilidských stazích a příbězích. A zároveň i o tom, jak se potkávají zrovna v Diesdorfu, což bylo v 60. letech takové silné centrum toho progresivního umění. A dva z nich, Kinzel i Meltzer, se dostali na akademii, kde navázali kontakty s těmi německými umělci, ale i s kurátory a s kunsthistoriky. My jsme s Pavlem Kaplem, což je kunsthistorik a kurátor, který se právě věnuje konstruktivistickému umění 60. let, a Monikou Imrovou, což je sochařka, ale ona je vlastně i, bych řekla, badatelka. Pracovalo se se soukromými archivy, ať už teda těch jednotlivých aktérů, tak i Heine Institut, Walter Storms, galerista významný mnichovský, a podařilo se nám dát dohromady kolekci, která prezentuje vrcholní díla, které vznikly právě během těch 10 let. Těch 10 let je zásadních, protože Milan Meltzer, který je asi nejméně známý, tak spáchal sebevraždu. A my jsme chtěli, aby to mělo nějakou výpovědní hodnotu, tak jsme tu jejich tvorbu sledovali právě v tom prvním desetiletí. Co jsem chtěla ještě vlastně zmínit, že ten Diesdorf, byla tam skupina Zero, která právě tou estetikou a tím způsobem přemýšlení byla velmi blízká našim aktérům. Byl tam Boys, který dělal zrovna revoluci na té akademii, takže oni se dostali vlastně z bouřlivých politických událostí do bouřlivých kulturních událostí. A myslím, že to hodně ovlivnilo. Nás i vlastně překvapilo, do jaké míry se dokázali prosadit v tom prostředí a jak ta jejich tvorba byla jiná než třeba ta německá, víc taková jako vřelejší, víc rukodělná, víc, nebylo to jenom o těch hledání nějakých jako matematických vzorců a přesného řádu, ale naopak bylo to otevření takové jako organičnosti. A celý ten výstavní koncept je velmi zajímavě podpořen deníky Františka Kinzla, který se vedl téměř celý život. Nejsou to klasické deníky, jsou to takové jako koláže, kde on zaznamenává jednak teda různé události kulturní, výstavy, cesty, vztahy, má tam i svoje jako umělecké nápady, a to tvoří takový jako zásadní rámec, který nám krásně doplňuje vlastně to pozadí těch tří lidských osudů a vztahů, které tam prožívali umělci.
1: Měli nějaký kontakt s Československem?
2: Spíš oni tam se snažili navázat vazby s jinými emigranty, jako třeba byl Arzen Pohrybný nebo Zdeněk Felix, významný kurátoři kunsthistorici, kteří jim pomáhali a kteří taky obsadili významné posty. A nebo další vlastně z těch lidí, kteří se prosadili a jsou velmi významní, byl třeba Petr Bělický, Michal Bělický. Petr Bělický teda je spíš jako sběratel a objevitel Milana Meltzera, ale Michal Bělický vlastně zakladatel nových médií, který byli o generaci mladší. Ty vazby přímo jako na ty Čechy, to jsme ani nestudovali, nám spíš šlo o to, jak v tom Německu ta komunita tam fungovala.
1: Současná recepce jejich díla u nás.
2: Můžou konkurovat Ekrovi nebo právě té skupině Zero. Mají jiný jakoby charakter, tou, jak už jsem zmínila, takovou jako větší senzitivností, ale ta výstava dokládá, že vznikly úžasný monumentální díla, že byly velmi vlastně i současný. Třeba ten František Kincel přistupoval k prostoru nebo k výstavnímu prostoru jako k uměleckému dílu. Takže vytvářel celé kolekce prací, které reagovaly na architekturu nebo ještě s nimi nějak graficky pracoval, což je de facto site specific, dneska už pro nás běžný, ale v těch 60. letech si myslím, že to bylo velmi objevitelské.
1: Ještě jsem se Veroniky Marešové zeptal, jestli se do Prahy vrátili po listopadu 1989 oba zbývající členové trojice Kincel a Hilmar. Meltzer v emigraci předčasně zemřel, jak už bylo řečeno.
2: On se vrátil vlastně jenom Hilmar. Kincel zemřel v Německu a Hilmar by tam asi zůstal, ale on byl v umělecké kolonii Gelsenkirchen, kde skončil, takže on se potom vrátil zpátky do Čech. Vlastně my jsme měli ještě možnost ho zažít a krátce před výstavou zemřel. A díky paní Karin Hilmar, která se o ní velmi svědomitě starala a dala nám veškerý materiály, tak se nám podařilo i objevit věci, které nebyly úplně zpracované.
1: Řekla Veronika Marešová, kurátorka výstavy Meltzer Kincel Hilmar 1968 až 1978, která je v Kutnohorském Gasku k vidění do neděle 13. září. K výstavě vyšel velmi obsáhlý katalog se spoustou reprodukcí artefaktů těchto tří umělců a také deníkových záznamů Františka Kincla, které jsou nejen svědectvím o výtvarníkově životě a době, ve které žil, ale můžeme je považovat za umělecké dílo svého druhu.
0: Příspěvek o současné výstavě v Kutnohorské galerii Středočeského kraje připravil Jiří Kamen. Pozvánkám přidávám tip na výpravu do Krkonoš. Krkonošské muzeum správy Krkonošského národního parku v Jilemnici vás zve ve středu 9. září v předvečer 160. výročí narození malíře Františka Kavána na setkání u jeho hrobu. O den později se v Jilemnickém Krkonošském muzeu koná vernisáž výstavy Šťastné návraty, představující tvorbu našeho předního realistického krajináře, ovlivněného rovněž symbolismem a impresionismem ze sbírek Jilemnického muzea, z dalších českých galerií i ze soukromých sbírek. Koná se u příležitosti 160. výročí jeho narození a 70. výročí založení jeho stálé galerie v Krkonošském muzeu. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 10. září od 17 hodin přímo ve výroční den Kavánova narození. K vidění bude v Jilemnickém muzeu až do 14. března příštího roku. V mezidobí biografických výročí Františka Kavána, narozením v září 1866 a úmrtím v prosinci 1941, odvysíláme ve víkendové příloze čtyřdílný kavánovský cyklus Jany Davidové Kracíkové. Píšete-li si deník, vedete slovy Josefa Váchala, zapisovák, porozumíte konání Františka Palackého. Cituji. 5. září 1872. Z Prahy ráno vyjel jsem sám o 7.40 hodině do Kolína, odtud do Golčova Jeníkova k panu Novotnému a stihnul do Malče o 12:30 hodině spoledne. Našel jsem tu Drkalouska hostem. Maximum tepla v Malči 19 stupňů Reumira, v mém pokoji 18 stupňů Reumira. O 2 roky později, 5. září 1874, čteme. V Praze přišel k nám hrabě Harach ze svých cest. Pak neť má Poldinka Tašková. Oběd v měšťanské besedě. Popolední umourka chtěje k panu Zelenému nadarmo. Vysvětlení. Stupeň Reumira, jednotka teploty zavedená roku 1730, 12 let před vytvořením stupnice Celsiovy, značí, že začátkem září 1872 bylo v Malči příjemných 24 stupňů Celsia, v pokoji páně Palackého pak 22,5. Do aktuálního vydání Františka Palackého každodeníčku a zápisků z let 1865 až 1876 nahlíží Jarmila Konrádová spolu s editorkou Petrou Harlov-Heitzmanovou.
3: František Palacký, každodeníčky a zápisky z let 1865 až 1876. Tak takhle se jmenuje objemná, opravdu úctyhodná publikace, kterou letos na jaře vydal Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky. A stalo se tak k 150. výročí úmrtí českého světově uznávaného vědce, historika a také politika, s úctou nazývaného už dávno otcem národa. Na obálce té knihy je známá energická tvář s takovými velmi výraznými rysy a přímým, trochu podle mě přísným pohledem a má ten svůj obvyklý vysoký nákrčník. No a my můžeme v té knize ještě po tolika a tolika letech téměř den po dni sledovat život Palackého od 3. ledna 1865, kdy byla ráno zima, minus 11 stupňů Reumíra, jak se tehdy stupnice označovala, až do úterý 9. května 1876. Palacký tehdy zaznamenal už jenom údaje o počasí. Teplota 2 až 8 stupňů Reumíra, barometr 27,9. František Palacký naposledy vyšel z domu v neděli 23. dubna, kdy se na Slovanském ostrově konala velká slavnost k dokončení jeho pětidílných dějin národu českého v Čechách a na Moravě, toho zásadního historického díla. A pak už mu nemoc a slabost nedovolili vyjít ven a 26. května 1876, tedy před 150 lety, zemřel. Editorkou téhleté nanejvýš zajímavé a svým způsobem velmi zvláštní a velmi osobní knihy je historička Petra Harlov-Heitzmanová, kterou tady vítám ve studiu. Vy jste těch 11 let Palackého života prošla den po dni. Byla to jistě velice zajímavá práce, ale velice náročná. Jak vůbec došlo k objevení těch záznamů, které ještě nikdy nebyly publikovány?
4: K tomu objevení došlo tak, že pan Václav Macháček Rieger, prapravnuk Františka Palackého, už mnoho let studuje fondy Františka Palackého v různých stěžejných archivech. A studoval především jeho hudebniny, noty, snažil se dohledat dosud nedohledané notové záznamy Františka Palackého, protože František Palacký uměl také komponovat a tyto hudebniny dosud se nenalezly. Ale v literárním archivu Národního písemnictví nalezl zápisky a každodeníčky Františka Palackého, které dosud nebyly publikovány. František Palacký si své zápisky vedl od roku 1818.
3: Tedy tomu bylo kolik let?
4: Tomu bylo 20. Od 20 let až do své smrti si pravidelně tyto každodeníčky vedl. A v roce 1898 vydal tehdy Václav Jaromír Nováček část těch každodeníčků a zápisků, ale skončil v roce 1862 a těch posledních 13 let tam nezařadil. Zřejmě asi mu docházel čas. Nestihl to, protože to chtěli vydat k tomu stému výročí. Tak se mu nepodařilo tam zařadit všechno. A pan Václav Macháček Rieger tedy na tuto skutečnost přišel, zkontaktoval Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky s tím, jestli by mohl někdo edičně tedy tyto nevydané zápisky zpracovat. Tak to jsem se k tomu tedy dostala.
3: Jaké to vlastně bylo mít v ruce všechny ty písemnosti, ty deníky, které předtím držel sám Palacký. Jak vlastně ty deníčky vypadaly, do čeho to psal, jaké bylo jeho písmo, jak se luštil ten rukopis?
4: Tak určitě to byl úžasný pocit držet ty autentické zápisky, které vyloženě držel v ruce sám Palacký a sám je psal. Ty deníky jsou tedy všechny uloženy v tom literárním archivu a byly psány do různých kalendářů. Byly to kalendáře posla z Prahy, to byly takové velkoformátové sešity a poté to byly maloformátové kalendáře staročeského periodika Pokrok. A potom se jedná tedy ještě také o dva maloformátové sešitky, které již nebyly nějak nadepsány. Tam si vlastně zaznamenal své dvě cesty do zahraničí. Jedna cesta v roce 1868 do Francie a Ruska a druhá byla na přelomu let 1869 až 1870. Z ozdravných důvodů František Palacký po 10 letech navštívil přímořské město Nice se svojí rodinou. Co se týče těch velkoformátových kalendářů, tak tam bývá vždycky nadepsán měsíc, potom jsou tam údaje o příjmech a výdajích ve zlatých a krejcarích a krejcare.

0: jednoduchého V. A třeba místo au, to psal poštau, tak dnes je to poštou. Tak to jsou takové dvě výjimky, ale jinak je to opravdu krásně čitelné písmo a srozumitelná čeština.
1: Jaké byly všechny ty aktivity za těch 11 let, kdy Palacký už opravdu byl pomalu starý pán? Jaký byl jeho život, co všechno během té doby udělal, čeho se zúčastňoval, jak to bylo s dokončením dějin?
0: Život měl i v posledních 11 letech opravdu pestrý. František Palacký figuroval nejen té české politice na předních místech, byl tedy poslancem Českého zemského sněmu, účastnil se porad toho Českého klubu, ale samozřejmě se zasadil hodně také o ty sociálně kulturní záležitosti. František Palacký byl členem správního výboru Muzea království českého, byl předsedou spolku Svatobor, vlastně inicioval i jeho založení. To byl spolek, který podporoval české literáty, nadějné literáty, i ty, kteří už nějakou práci za sebou měli, nebo pokud se tito literáti dostali do nějaké nouze nebo byli nemocní, tak spolek Svatobor pomáhal těmto literátům finančně. Dále František Palacký byl členem sboru obecních starších. To byli volení členové městského zastupitelstva. Tam figuroval od roku 1850 až do své smrti. A dále byl František Palacký také předsedou sboru pro vybudování Národního divadla. František Palacký mimo jiné také figuroval při těch společenských národních akcích, jako bylo přivezení národního kamene z hory Radhošť na pražské staveniště a dále jako první poklepal na ten základní kámen symbolicky před tou stavbou Národního divadla.
1: A ty dějiny?
0: Dějiny národu českého, na těch pracoval stále ústavičně, energicky i posledních 11 let. Jeho cílem bylo to dílo včas dokončit, protože věděl, že už přeci jenom je starší, že mu třeba tolik času už nezbývá a on opravdu tím, jak byl systematický, přísný, pořádku milovný, tak opravdu dodržoval ten přísný režim dne a každý den, pokud to počasí dovolovalo, tak na těch dějinách pracoval. Dokonce se mu během těch 11 let podařilo i některé ty svazky, co se týkaly husitství, revidovat. A v lednu roku 1876, tedy pár měsíců před smrtí, toto dílo opravdu skutečně dokončil.
1: Ty dějiny předtím vycházely v jednotlivých svazcích nebo po částech?
0: Ano, přesně tak, vycházely v jednotlivých svazcích. A na tomto díle pracoval 40 let.
1: Je to opravdu fantastická, úctyhodná zakladatelská práce. Ale ta vaše práce byla taky velmi úctyhodná a fantastická, protože kniha je také opatřena množstvím poznámek, vysvětlivek, seznamem pramenů, velmi obsáhlým rejstříkem osobností. Jakou práci to všechno představuje a jak dlouho jste na tom pracovala vy?
0: Je to opravdu velice náročná a dá se říct někdy i mnohdy detektivní práce, protože některé ty věci jsou obecně známé, ale některé méně. A pak člověk musí dohledávat. A ve většině případů takovým velkým pomocníkem jsou dobové tisky. Dobové tisky, které jsou v dnešní době už zdigitalizované, takže vlastně největším pomocníkem, dá se říct, je zdigitalizovaná knihovna Národní knihovny, takzvaný Kramerius. A tam se dají vyhledávat veškeré informace, dá se vyhledávat i full textově. Takže si zadáte příslušný rok, který vás zajímá, zadáte třeba heslo Palacký a tam už vám vyjedou ty konkrétní tisky z daného dne, které se té dané události týkaly. Takže pokud se Palacký účastnil schůze sboru obecních starších, tak se dá i takhle dohledat, o čem konkrétně ta schůze byla. Palacký si ty poznámky psal velice stroze, takže my víme, že třeba v roce 1876 v dubnu právě proběhla ta oslava k dokončení díla Dějin národu českého, ale Palacký si o tom zapíše jenom poznámku, že se účastnil této oslavy. Ale pak si dohledáte to dobové periodikum a najednou tam máte, jaké přípitky proběhly, jestli se Palacký taky tam vyjadřoval, jaká byla výzdoba, kdo všechno se tam účastnil. A tím, že psal takto stroze, tak je třeba opravdu den po dní dohledávat a tomu čtenáři detailně vysvětlit, o co se jednalo a přiblížit to více.
1: No, byla to opravdu náročná práce velice. A dozvěděla jste se z těch deníků i při té strohosti, s jakou jsou psány, něco o něm?

0: osobnějšího, jaký byl v soukromém životě.
1: Určitě. V podstatě jsem se dozvěděla, s kolika lidmi on se setkával. Samozřejmě byla to velká uznávaná osobnost, ale tam se opravdu jednalo o stovky až tisíce lidí, s kterými Palacký přicházel, ať už písemně, nebo v osobním styku. Člověk se tam dozví například, že byl velice akurátní v přesném nastavování hodin, že se rád elegantně oblékal, anebo že opravdu sledoval každý den to počasí, že to pro něho bylo natolik významné a důležité a ovlivňovalo to celý ten jeho den, celý jeho program, tak to pro mě bylo hodně zajímavé, že opravdu celý život, nejenom těch posledních 11 let, ale celý život sledoval to počasí a bylo pro něho důležité si tyto informace zaznamenávat. Chtěla bych říct, že ty autentické zápisky Františka Palackého opravdu čtenáře vtáhnou do té doby. Díky tomu si můžeme zrekonstruovat, jak ten jeho život vypadal, co pro něho bylo důležité si zaznamenat, čemu věnoval tu pozornost. Vidíme opravdu pestrý, pozoruhodný život i v tom podzimu života, že opravdu to byla energická osobnost, která až do poslední chvíle, než byl upoután na lůžko, tak pro ten český národ, pro to národní uvědomění usilovně pracovala.
2: Jarmila Konrádová hovořila s editorkou Petrou Harlov-Heitzmanovou o knize Františka Palackého nazvané Každodenníčky a zápisky z let 1865 až 1876. Publikaci vydal Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky. František Palacký prý obliboval hudebního skladatele Jana Václava Křtitele Tomáška, a tak z jeho produkce alespoň krátká skladba, píseň Mein Hochland.

0: Pražská dominanta, národní symbol, evropský architektonický unikát, katedrála svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Do jejich méně známých zákoutí nás v pokračování cyklu Katedrála, jak ji neznáte, zavedou autoři Marius Vinceler a Ivan Hartmann. Čte Libor Vacek.
1: V době baroka bylo ve svatyni českých patronů mnohem podstatnější horečné úsilí spojené s novým inventářem než samotná stavební činnost svatovítské katedrály. 20 oltářů nabylo na patetické okázalosti, kazatel na lavice z povědnice nahradili mobiliář zničený kalvinistickým pustošením v roce 1619 a příliš opulentní umělecká výzdoba interiéru ohromovala věřící svou honosností. Náležela k ní díla bohatě dekorující oltářní nástavce, závěsné obrazy v chórových kaplích, plastiky či nástěnné malby se svědci ve stavu transcendence. Leckterá však zmizela při puristickém odstraňování některých oltářů v druhé polovině 19. století a mnoho jich nepřežilo rekonstrukční úpravy přihistorizující dostavbě chrámu svatého Víta. Tomuto smutnému údělu se bohudík vyhnula kaple svatého Jana Nepomuckého, za níž je ke zdi vnější strany chóru přisazen kenotaf nejoblíbenějšího českého barokního světce od sochaře Ignáce Františka Placera. Sousoší mělo zástupům poutníků připomínat, že se uvnitř metropolitního svatostánku nachází hrob generálního vikáře Jana Nepomuckého. Ten patřil do nejužšího okruhu pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna a zmařil panovníkem Václavem IV. Plánované založení nového západočeského biskupství v Kladrubech u Stříbra se záměrem omezit moc pražské arcidiecéze. Byl spolu s dalšími úředníky zajat královskými stoupenci a nakonec po krutém mučení zahynul jako bezděčná oběť politických intrik. Po 3 letech od dočasného pohřbení na dnes již neznámém místě byly roku 1396 kanovníkovi ostatky pietně uloženy v jižní části ochozu pražského domu před vstupem do kaple svatého Erharta a svaté Otýlie, při níž Jan Nepomucký působil od roku 1380 ve funkci oltářníka. Jeho tělo zde zůstalo netknutě ležet nejméně 323 let. V rámci dlouhodobé rekatolizace zemí koruny české jeden z klíčových momentů staletí trvajících snah o uznání Jana Nepomuckého za mučedníka byla exhumace jeho ostatků provedená v roce 1719, kdy při naklonění lebky vypadl spolu s hlínou i zbytek mozkové měkké tkáně, mylně považované za zázračně zachovaný jazyk. Poté byl jako nejpádnější soudní důkaz Johánkovy svatosti zasazen do relikviáře patřícího do svatovítského pokladu. Až do roku 1866 směli zbožní lidé políbit v kapli svatého Václava uloženou schránu s pomyslným jazykem. Když toužebně očekávané Nepomuckého svatořečení dosáhlo v roce 1729 konečně pompézního vyvrcholení, tak při této příležitosti metropolitní kapitula provedla pouze kosmetické úpravy svatovického chrámu. Ke zbytku výnosu z dlouhodobé veřejné sbírky vyhlášené na úhradu útrat spojených s vedením kanonizačního procesu v Římě se přidaly další finanční dary, které se pak následně v letech 1736 až 1737 použily na pořízení světcova náhrobku z ryzího stříbra kremnických dolů. Iniciativa vzešla přímo od císaře Karla VI. A jeho manželky Alžběty Kristýny coby panovnického páru Českého království, který opakovaně, vědom si tamnějších duchovních tradic, projevoval tomuto všemi vyzývanému mocnému přímluvci, považovanému taktéž za patrona habsburského rodu a jeho monarchie, náležitou úctu. Mauzolem nad jeho původním hrobem se dovršila barokní obřadnost posvátné akropole, připomínající dobová procesí a průvody ke kultovnímu místu mučedníkovy památky. Celková architektonická koncepce byla svěřena vídeňskému dvornímu architektovi Josefu Emanuelu Fischerovi z Erlachu, synovi jeho mnohem slavnějšího otce Johana Bernharda Fischera. Modeleto pro celý náhrobek vymodeloval vídeňský dvorní sochařský virtuóz italského původu Antonio Corradini, jenž v něm propojil nový styl vyjádření s iluzivní tradicí baroka. A do nevídané finální podoby ho dovedl vídeňský stříbrník Johann Josef Würth. Jeho mramorový podstavec ozdobily bronzové reliéfy s náměty, které zachycují dramatické epizody ze života Jana Nepomuckého. Připomínají vladařovu přemlouvání kanovníka k prozrazení zpovědního tajemství královny Žofie podle tradované barvité legendy, martyrium doktora Johánka v královském žaláři, svržení světcova umučeného těla z pražského kamenného mostu do vltavských vod a nalezení jeho synalé mrtvoly v blízkosti někdejšího Janského náměstí na starém městě pražském zhruba měsíc po osudném trýznění. Ve vlastní tumbě památníku, spočívající na stříbrné rakvi, kterou nadnáší dvojice andělů v prudkém hnutí mysli, je uložena prosklená truhla s kosterními pozůstatky mučedníka, pod jehož hlavou je umístěna papežská bula stvrzující prohlášení o vlastní kanonizaci. Na vrcholu stříbrné rakve se zavěšenými květinovými girlandami vévodí klečící kanovníkova postava v životní velikosti, jež pokorně upírá zrak k velkému krucifixu ve svém náručí. Je ozářen nimbem pěti hvězdiček, odkazujících na pět ran Kristových. Oslňující ráz náhrobku dotváří medailony se světcovým spodobením, na tabernáklech sedící puty s rohy hojnosti nesoucími svícny, drobné reliéfy upomínající na Johánkovy ctnosti, víru, naději, lásku a dobročinnost. Jeho pozdější úpravy přinesly mramorovou balustrádu, která je osazena čtyřmi elegantními alegoriemi představujícími moudrost, sílu, spravedlnost a mlčenlivost tohoto zemského patrona. Podle návrhu pražského sochaře Ignáce Františka Placera je vytepali bratři Georg Wilhelm a Franz Johann Zajcové. Členitost památníku nyní sjednocuje zavěšená brokátová replika původního baldachínu, jehož cípy nadnáší čtveřice andělů. Celkové teatrální pojetí světcova mauzolea, v němž se výmluvně odrazila barokní zbožnost rekatolizovaných Čech, uzavřelo předešlý vývoj svatojánského pomníku. Finančně mimořádně náročný a největší stříbrný náhrobek své epochy ve střední Evropě musel v rozsáhlé katedrální dekoraci prostoupené exaltací výrazně umocnit náboženský prožitek mysteria bohoslužebného obřadu.
0: Světec v extázi byl název dnešní části cyklu Katedrála, jaký neznáte. Jejími autory jsou Marius Vinceler a Ivan Hartmann, četl Libor Vacek. Všechny dosud odvysílané části si také můžete poslechnout na webu stanice Českého rozhlasu Vltava. V podání Tamary Lukaševy zní zhudebněné verše Hildegardy von Bingen.

V rozhovoru pro Respekt číslo 5 v roce 2004 odpovídá Adriana Šimotová na otázku Karla Hvížďaly, jak vzniká obraz Adriany Šimotové, takto. Dalo by se říci, že jde ke mně a že já mu jdu nějakým způsobem naproti. Když mám pocit, že dílem procházím a jdu za něj dál, povedou se nejsilnější věci. Když ne, objeví se i u mě starý nebezpečný rys českého umění – estetizace. A skutečné sdělení pak zmizí. Dnešní postmoderna dává přednost odstupu. Já se naopak k věci přibližuju, až jsem co nejblíž a objektu se dotýkám. Když nejsem osobní, nejsem ani obecná. A pak není na co se dívat. Vznikne jen prázdný, dutý obraz. Jaké je vnímání umělkyně, jejíž dílo neodmyslitelně patří do českých dějin umění 20. století? Jakoby se já a ty staly jen poluzujícími body na bílé ploše vědomí, přijímá si s odkazem na text Adriany Šimotové historička umění a spisovatelka Milena Slavická, která je v následujících minutách společně s kurátorem Pavlem Brunsvíkem hostem Michaely Vrchotové.

0: Přijetí pravdy je přijetí celé skutečnosti. Je to vlastně přijetí celého údělu. Poznamenala si ve svých textech v roce 1976 Adriana Šimotová, umělkyně, která neodmyslitelně patří do českých dějin umění druhé poloviny 20. a počátku 21. století. O 50 let později, u příležitosti z tého narození umělkyně, se ve studiu Českého rozhlasu Vltava scházím se svými hosty, které s paní Adrianou pojilo přátelství, se spisovatelkou a historičkou umění Milenou Slavickou, která se nejenom Adrianě Šimotové, ale celé výrazné umělecké generaci, do níž umělkyně patřila, včetně skupiny UB12, věnovala. Mimo jiné sebrala a poprvé na konci 90. let vydala texty umělkyně, včetně básní, v knize pojmenované Hlava k listování. Mileno, vítej ve víkendové příloze.
1: Děkuji za pozvání.
0: A je tu s námi také kurátor Pavel Brunclík, předseda správní rady nadačního fondu Šimotová Jón, který o umělecký odkaz Adriany Šimotové a jejího muže Jiřího Jóna pečuje. Hezký den i vám.
2: Děkuji za pozvání.
0: Chceme-li dnes mluvit o pravdě, která je v díle Adriany Šimotové obsažena a která odráží její úděl, je třeba mluvit o jejím životě, který byl s její tvorbou organicky spojen. Adriana Šimotová se narodila 6. srpna 1926 do rodiny, která byla důležitou základnou pro její další osobnostní vývoj. Jak vypadalo prostředí, které ji v dětství a dospívání utvářelo?
1: Adriana vždycky kladla velký důraz na to, že její dětství bylo velmi harmonické a krásné a asi tomu tak skutečně bylo. Ale na druhé straně, když čteme básně, v nichž vzpomíná, tak je tam určitá stopa, řekla bych, osamění. Adriana byla jedináček, ale vzhledem k tomu, že její slavná babička, já říkám už slavná, protože ji právě proslavila Adriana ve svých dílech i ve svých výstavách, babička Matilda měla více dětí a Adriana trávila to dětství se svými bratranci dvěma a s jednou sestřenicí. Takže nebyla tím jedináčkem, na kterého byli minimálně tři dospělí, ale měla nějakou svoji dětskou společnost. Nicméně, možná, že to není tím, možná, že to bylo pro Adrianu nějakým způsobem dost typické a provázalo jí to celý život, že na jedné straně měla spousta přátel a velmi blízké vztahy a krásné vztahy s lidmi a na druhou stranu byla v ní určitá osamělost. A je to vidět i třeba v tom textu Mimoza, myslím, kde ona popisuje, jak tam tráví v zahradě obklopené s tmy, myslím, že to je v Hradci Králové, kam jezdila na prázdniny ke svému strýci a vnímá svět jako něco, co se odehrává za zdí, na co ona je velice zvědavá, ale co je pro ní trošku nedostupné. Myslím si, že ten věk, který tam není napsán, ale bude nějakých 5-6 let nebo něco takového. A jak přichází ty poslové urousané slepice, co vnějšího světa a kočka zrzavá. A je v tom taková zvláštní nostalgie a pocit samoty, který ale není pocitem nějakým negativním nebo neurotickým. Vlastně je to pocit příjemný. A musím říct, že takhle já jsem Adrianu už poznala. A my jsme s Jiřím Šetlíkem, který byl tedy bratrancem Adriany, čili babičku měli stejnou, tuhle slavnou, tedy Matildu, trávili spolu Silvestry u Šetlíku doma. On byl taky z Podolí. A já si pamatuju, že Adriana se tam cítila šťastně. Všichni se bavili, překřikovali a tak dále. Ona spíš mlčela a hrozně si vzpomínám na její takové zářivé oči. A ty oči byly na jednu stranu šťastné a na druhé straně jakoby ne úplně patřily do té společnosti. Nevím, jak bych to jinak vyjádřila. A tenhle ten pocit, že se nachází za určitou membránou, jako tam mluví o té zdi, jsem s Adriany měla, přestože znova musím zdůraznit, že to byla velice laskavá a přátelská bytost. A přátelství pro ní bylo neobyčejně důležité.
0: Vzpomíná na Adrianu Šimotovou historička umění, její přítelkyně a také spisovatelka. To mě zaujalo, jak si jako spisovatelka přečetla texty Adriany Šimotové.
1: Četla jsem je samozřejmě docela s překvapením, protože ona měla velký literární talent. A to skutečně jak poetický, tak literární. Kromě toho v té mé knize Dopisy Virginii Jedná se o dopisy Virginie Woolfové a je to fiktivní korespondence, v níž seznamuju Virginie Woolfovou s lidmi, kteří pro mě byli nesmírně důležití v životě, a z toho výtvarného světa je tam právě jenom Adriana.
2: Však si také obálku té knihy nechala opatřit reprodukcí díla Adriany Šimotové. Ano. Pane Brunclíku, vy jste se znal s Adrianou Šimotovou v poslední etapě jejího života. Vzpomínala tehdy na svoje dětství? Vracela se do svého dětství? Mluvili jste o tom?
3: Určitě celá ta rodinná historie byla sama o sobě pozoruhodná. Její prarodiče se seznámili v Milhus. Její babička pocházela z francouzské části Švýcarska.
2: A to byla ta papička Matilde, která mluvila Milena.
3: Z Iverdonu. V Milhus se setkala s českým chemikem Bratislavem Šertlíkem, který pracoval v chemické továrně v Tanu. Vstoupili do manželského vztahu, měli tam 3 děti a teprve v roce 1894 se přestěhovali zpátky do tehdejšího Rakouska-Uherska. Takže tohle to všechno Adriana měla z vyprávění svých nejbližších velmi zažito a považovala to za integrální součást své osobní, ale i rodinné historie. Vzpomínala to ráda a jak už o tom mluvila Milena, i díky tomu, že vlastně měla takový literární talent a dokázala ty vzpomínky převtělit do těch textů, tak se s tím můžeme setkávat i my takto.
2: Ve válečných letech 1942 až 45 Adriana Šimotová studovala na státní grafické škole, kde potkala spolužáky, kteří v jejím dalším životě sehráli zásadní roli.
1: Ano, Adriana patří ke generaci, kteří dozrávali ve věku, kdy je asi člověk vůbec nejcitlivější, to znamená v teenagerovském věku, v době války. Je to generace, o které někdo řekl, myslím si, že Zbyněk Sekal, že to je generace, který koluje v krvi neustále střepy války. A už na ně nikdy ta generace nemůže zapomenout. A to si myslím, že si Adriana nesla jako všichni ostatní, kteří potom k té generaci patří. Ona studovala u profesora Balaše v době druhé světové války, protože střední školy nebyly zavřené, zatímco vysoké školy zavřené byly. A já bych ráda řekla 2 vzpomínky, které ona popisuje, taky v té knize Hlava k listování. A jsou to vzpomínky na kvetoucí jabloně a vzpomínka na to, jak stála ve frontě na potravinové lístky někde v Podolí na policii, strašně dlouhé fronty. A tam je jeden moment, který je, myslím si, velice důležitý. Ona tam popisuje vjemy, které měla, to znamená různý kašel, šoupání nohama, nadávání a bouchání dveřma. Mimochodem, u umělců bývá určitá hypersenzibilita, skoro u všech. A Adriana ji měla nejenom zrakovou, ale měla ji i sluchovou. Sama hrála na klavír mnoho let a dokonce se rozhodovala, že půjde touto cestou. A měla ji i taktilní, to znamená i hmatovou. Skutečně to bylo u ní velmi silné a když čtete její texty, tak vidíte, že to, jak ona popisuje věci, je spojený s touto jakousi supersenzibilitou právě těch základních orgánů. Takže ona tam popisuje takovou věc, že stojí v té frontě a dívá se na strom a na listí, které se otáčí a vždycky je stříbrné a potom zase zelené. A teď si uvědomí, že vlastně tohleto listí můžou vidět taky váleční zajatci, který viděla na nákladních autech. A v tu chvíli si uvědomuje, že s těma, který vidí taky ty listy, je ona vlastně spojená. Že se s nima díky tomu, že vidí vlastně stejnou věc, tak se s nima nějakým způsobem propojí. A to je svým způsobem základ její komunikace s divákem, protože ona se skutečně s nimi propojuje skrze nějaký vizuální věm. Ta vzpomínka, která se týká vlastně už odsunu Němců, je taky velice nádherným, smutným a dramatickým způsobem popisována. Tohle je její vnímání, kdy ona popisuje toho nějakého starého prostě Němce, který je pomalován hákovými kříži a zároveň vnímá tu neuvěřitelnou krásu těch jabloní. To je strašně důležitý moment a myslím si, že nějakým způsobem je vidět v celém jejím díle, protože to její dílo je na jedné straně emocionálně strašně vypjaté, dramatické a obsahově existenciální a na druhé straně má v sobě vždycky krásu. Takže to je jedna věc, kterou ona si v sobě nesla. Každopádně ji měla už v sobě od dětství anebo potom v mládí.

Kvetoucí jabloně. Vrátily se mi vzpomínky tak jako hudba, ta, kterou jsem kdysi denně žila, ale v posledních 3 letech jsem ji poslouchat nemohla, protože mne příliš dojímala. Vrátily se mi odkud si zdaleka, takže už člověk neví, byly-li skutečností, snem nebo minulým životem. Jsou to vzpomínky vyvolané vůní, zvukem, hlasem či souzvukem melodie, světlem i náhlým přechodem do stínu. Nevím, co se dotklo mé tváře. Snad to bylo listí obracející se ve větru do stříbrna, tak jako tomu bývá v červnu. Vzpomínám si náhle ostře, jak jsme stáli, bylo nás moc, 16-letí v dlouhých frontách na chodbě úřadu a čekali na vydání kenkarty. Bylo to na policii v Braníku. Čekali jsme hodiny a hodiny, den už se skláněl, šeřilo se a oni nás poslali domů, protože se snášela noc a museli jsme přijít až 2. den v 5 ráno. Pamatuji si jasně na průhled jedním sklem, za kterým se ty červnové listy stromů obracely. Byla v nich taková svoboda a taková závrať a touha po životě, že se staly skutečnější než to úmorné čekání. A v nich mi splynulo šoupání nohou a kašlání a práskání dveří na chodbách a zvuk razítek. Ty listy byly skutečnost. A uvědomovala jsem si, že i převážení vězni vidí ty listy a i pro ně se stávají skutečností, která jim pomáhá přežít, a že ji vidí ještě jedinečněji a tak, kam já už za nimi nemohu. A cítila jsem se téměř vina, že já jenom čekám na kenkartu. Viděla jsem dnes rozkvétat jabloně na zahradě. Jaro dojímá. Ta úžasná, pomíjející růžovost jabloňových květů mne rozteskňuje víc, než padající listí s nahořklou vůní. A v jabloňových květech se mi dnes objevilo hned několik rovin vzpomínek. Jízda na kole v jižních Čechách, kdy jsem jela sama, a krása těch kvetoucích jabloní byla tak k neunesení, že jsem pak ležela v trávě tváří k zemi a myslela, že tu chvíli nepřežiji. Večer jsem se měla se strýcem vracet do Prahy, i do vlaku nás nevzali, byli všichni velice rozčilení a všude byla policie a dozvěděli jsme se, že byl zastřelen Heydrich. Ale i to všechno, co následovalo, byly pro mne jabloně. Revoluce 10. května 1945 mne zastihla v Říčanech, kde jsem pomáhala hlídat děti své sestřenice a bratrance, chlapečka mé židovské švagrové. 10. jsem se vracela do Prahy, nemohla jsem už vydržet čekat, jela jsem kus nákladňákem a pak jsem šla pěšky. Byl slunečný den a aleje jabloní byly v plném květu. Pořád vidím průhled do modravého nebe skrze ně. Zcela zřetelně mám na sítnici nakreslené tváře prchajících Němců. Vlastně už ne prchajících. Byli to civilové, kteří na různých vozech, ale i jen tak po příkopech seděli a čekali, nevím na co, snad na zázrak, ale vidím podnes jejich vystrašenou kůži. Vím, tolik let jsme na to čekali, na tuhle chvíli, ale bylo mi divně, na zvracení a teskno, Bůh ví po čem. Jako bych cítila teď, že ta odpovědnost vládnout bude náležet nám. A jako bych se jasnozřivě bála, že ani my to nebudeme umět a že tentokrát to bude naše vina. A jabloňové lístky padaly do příkopů u silnice na Němce, tváře měly pomalované hákovými kříži a pod tou nejkrásnější haluzí poupat seděl stařec, měl kůži velice hnědou a vrásčitou a na spánku měl černý hákový kříž, snad uhlem namalovaný, ale vypadal jako vpálený, jako cejch. Třeba byl moc vinen, možná, že zavinil smrt někoho, ale možná, že byl jen spoluodpovědný a možná ani to. Ten stařec zůstal v mé vzpomínce skutečnější,
než zpívající Rusové a garmošky a kytice Bezu a srp a kladivo neuměle namalované na plakátech, než vlajky a prapory. Žádný už nebyl tak úžasný jako ten první prapor viděný 5. května ráno, než střepy, které všude ležely. Na toho starce jsem myslela a myslím bez soucitu, ale vrací se s kvetoucími jabloněmi.

0: Co se týče té střední školy, tam už chodil taky její manžel malíř, jo? S ním se tam seznámila především s Mrázkama, s Daisy Mrázkovou a Jiřím Mrázkem a dalšími potom členy skupiny UB12. A ještě jednu věc připomenu, když už tato otázka padla, tam je velice důležitý dopis profesoru Balášovi. A Adriana, která měla takovýhle smysl pro krásu a ten jí byl velmi vlastní, tak si uvědomovala, nebo jestli jí to někdo i vytknul, nevím, že ty její věci, které dělá, jsou příliš estetické. A tomu panu profesoru Balášovi píše takový dopis velmi krásný, nikdy ho neodeslala, nikdy ho nedostal pan profesor, že by potřebovala do své tvorby dostat nějakou ránu. A ty rány potom dostávala skutečně velmi tvrdé. Takže tenhle ten dopis taky velice přeznamenává její další vlastně umělecké dílo.
1: Byly to rány absolutně tragické. Absolutně tragické. Díle, do jejího díla se promítají, nebo v něm jsou. A my se k tomu ještě dostaneme.
2: Ono mi teda vyprávěla i o takových přímých zkušenostech, které jenom dokreslují to, o čem mluvila Milena, když studovala v té střední grafické škole v Reslově ulici. Tak vyprávěla, že jednou, když šla do školy, tak vlastně se setkala s blokádou armády, protože v Reslově ulici byli obklíčeni parašutisté, kteří měli za sebou atentát na Heydricha. Takže to byla taková přímá její konfrontace de facto v dospívání s takovouhle situací. Nebo když byla nějaká forma nucených prací v průběhu protektorátu, tak říkala, že pletli nějaké rokavice na břehu Vltavy v prvním patře nějakého domu. A přitom ona hrála na klavír Beethovenovu měsíční sonátu a když tak dívala z okna, tak vlastně viděla nálet, při němž padaly věže Emauzského kostela. Potom se vracela domů po mostě, kde se setkávala se zraněnými, zemřelými a tak dále. A nebo třetí příklad toho, jak byla konfrontována s tím, co se v protektorátu dělo, tak její bratranec, pozdější význačný psychiatr Svetozar Nevole, si vzal za ženu židovku, za což byl sankcionován, byl propuštěn z nemocnice a tak dále. A v srpnu 44. roku dostala ta jeho žena příkaz k nástupu do Terezína, byla v těhotenském stavu a měli už malého chlapce. A ten Svetozar Nevole se vlastně tomu vzepřel tím, že to dítě nevydal a ta širší rodina se ilegálně o to dítě starala někde na venkově a Adriana se přímo té péče účastnila. Takže to byla třetí taková připomínka toho, jak ona byla bezprostředně konfrontována s tou protektorátní skutečností.
1: Ona tady na tu péči o malého chlapce své příbuzné vzpomíná i ve svých textech.
2: De facto ho zachránili vlastně s rizikem všech možných důsledků domyslitelných. No.
1: Jak moc Adriánu Šimotovou ovlivnilo prostředí ateliéru Josefa Kaplického na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové, kam těsně po skončení války nastoupila?
0: Vlastně to byl počátek jejího formování uměleckého. Myslím si, že velice jí to ovlivnilo a především se tam setkala s budoucími členy UB12. Ona začíná studovat těsně po roce 45. Nicméně v roce 48 je únorový převrat a ten znamenal skutečně obrovský převrat, kdy byly vytyčeny nové základy kultury Československa a bylo prostě řečeno, že jediným estetickým projevem je socialistický realismus a známý Zdeněk Nejedlý napsal o realismu pravém a nepravém a Svaz výtvarných umělců zakázal všechny umělecké skupiny. Je pravda, že ten svět umění obecně, nejenom výtvarné umění, byl trochu víc chráněn. Nicméně nemusíme si dělat iluze speciálně o umělecko-průmyslové škole, protože tam docházelo k velmi tvrdým čistkám, známe to tedy o vyhození Emila Fily. Byla to velmi tvrdá doba. A ty skupiny, které potom vznikaly, včetně UB12, vznikaly vlastně ilegálně. A krátce můžu říct, že ta skupina UB12, která vznikala už někdy v roce 53 v Boštíkově ateliéru, tak byla velmi zvláštní skupinou oproti třeba Trase nebo Máji. Ona byla taková jako umírněná a mírně konzervativní a taková tichá. Skupina, která byla na bázi přátelství, nikoliv na bázi nějakých estetických kritérií nebo nějakých programů estetických. Právě to přátelství byla jedna z velmi důležitých hodnot.
1: Říkáš tedy, že je nepojil úplně jednotný umělecký názor, ne, ale že to bylo především tady přátelství.
0: Osobní přátelství,
1: pojďme připomenout, s kým vším se v UB12.
0: UB12 bylo zvláštní. zvláštní nejenom tím, že nebylo opravdu na báze nějakých estetických proklamací a všichni ty umělci byli jiní. A dále to byla ještě skupina takzvaně manželská, což je taky zajímavé. Nejenom, ale byli tam manželé. Někteří si nechali svá jména ve smyslu Adriana Šimotová a Jiří Jón, nebo Vlasa Prachatická a Stanislav Kulíbal. Někteří měli jako Janouškovi i stejné jméno, ale ty manželky naprosto byly jiné než jejich manžele. To je velice zvláštní a bylo to velmi zřídka. Zachovávali si velice silně svoji identitu i uměleckou, protože většinou ty umělecké dvojice mají podobné projevy, ale většinou je to, že manželka nějakým způsobem hlavně čerpá od svého manžela, ale bývá to i naopak, jenom to je utajeno stále, ale ovlivňují se daleko víc než v případě právě těch manželských dvojic, protože jsem se všimi dělala dlouhé rozhovory, tak musím říct, že to byly velmi zvláštní vlastně vztahy manželské, které tam byly, velmi tolerantní a velmi svobodné.
1: Vzpomínala na to paní Šimotová v závěru svého života, nebo vůbec komentovala situaci, kterou popsala Milena?
2: Určitá míra kritičnosti v tom byla, když říkala, že vlastně jí trvalo přibližně 10 let, než se vrátila k té úrovni a orientace spontaneity, kterou v sobě cítila v závěru těch středoškolských studií. Ale to je téma, které je asi zobecnitelné, ale v tom případě, o kterém my mluvíme, samozřejmě souvislo podstatným způsobem s tím, že ta studie absolvovala v uzavírající se společnosti uvnitř rozdělující se Evropy. Tam byl maximálně omezený v několikém smyslu ten kontext s tou mezinárodní uměleckou scénou a tak dále.

0: Syn Martina se Adréně Šimotové a Jiřímu Jonovi narodil v roce 1960. 60. léta v kontrastu k těm 50. znamenala nejenom pro Adrénu Šimotovou, ale pro Československo vůbec přece jen dobu určitého uvolnění, které se alespoň částečně dotklo i možností umělců. Jak tyto okolnosti, a teď myslím ty politické i soukromé, ovlivnily Adrénu Šimotovou, její tvorbu?
1: No rozhodně to bylo otevření oken, s tím souvisí vlastně možnost vystavovat, to se postupně stále ty možnosti víc a víc projevovaly, takže to bylo rozhodující pro všechny umělce a stejně tak pro Adrénu Šimotovou, samozřejmě 60. léta jako taková. A kromě toho Adréna v roce 68, a možná už předtím, ale 69 jela několikrát do Paříže, setkala se tam s Šímou, navázala v přátelství s Nadine, s manželkou Šímy. Paříž pro ní byla neobyčejně důležitým místem, jednak Adréna mluvila v dětství francouzsky a česky úplně stejně, takže ona se tam pohybovala velmi svobodně a bylo to pro ní strašně důležité místo. Adréna jede do Paříže asi 3 roky po smrti Jona. Jede tam na devizový příslib a potom teprve jí dali vězní doložku. A znamenalo to tam být většinou u někoho, což v tomto případě byla Jana Claverie, pozdější kurátorka Centre Pompidou. A ona popisuje v tom svém pařížském deníku celou řadu věcí, které pro ní byly nesmírně důležité pro její další směřování umělecké. Zaprvé tam viděla výstavu Christiana Boltanského, který je pro ní důležitý a v jejich věcech je to někdy vidět, že rozhodně ta výstava na ní měla vliv. Viděla tam taky výstavu Davida Hockneyho, to je samozřejmě umělec, který není úplně stejné krevní skupiny, nicméně byla to velká výstava a udělala na ní velký dojem. A potom tam viděla film Felliniho Amarcord. A ten pro ní byl strašně důležitý. Nádherným způsobem ho popisuje a vnímá. A kromě toho celá ta výpověď dýchá tím, co já velmi dobře znám. To znamená, prostě je to cesta, která zároveň znamená, že by vás propustili z vězení nebo z blázince nebo něco takového a teď jste se dostali na pár dní nebo třeba i na pár týdnů úplně do jiného světa, svobodného světa a vnímáte všechno nesmírně ostře. Já si třeba vzpomínám, že v tom deníku ona píše, že znala úplně naspaměť jména stanic metra a že ty slova pro ní byla jako menetekelné. Prostě i umělecky to byla nesmírně důležitá zkušenost pro ní. A samozřejmě skončila vyšetřováním na STB, když se vrátila. Ona tam jela teda, že dostala devizový příslib, ale vezla sebou dokumentaci, například Janouškových, Kolíbala. To patřilo i k tomu, o čem jsem hovořila, že tam byly velmi úzké přátelské vztahy. Ona jede a nestará se jenom o sebe, ale ukazuje ty Claverie a dalším lidem, s kterými se tam setkala taky práce svých kolegů.
0: Což je velmi důležité zmínit, protože nejenom, že se bavíme o době, kdy neexistoval žádný internet, ale skutečně byly zavřené hranice.
1: Ano, a nebylo to možné vůbec ukázat.
0: O domácích umělcích dozvěděli v zahraničí, tak vlastně tohle byla velice významná pomoc.
1: Ano.
0: Už jsme zmínili, že Adréna Šimotová opakovaně navštívila Paříž, cestovala ale také do Spojených států amerických a do Německa. I tyto svoje cesty popisuje v amerických marginálích a v textu nazvaném O cestě do Němec.
1: Ona do toho Německa jela pracovně, protože měly být vydané v Hamburku její grafiky. Adréna Šimotová je nositelem několik Grand Prix. Ona byla vlastně na mezinárodní úrovni velmi známou grafičkou a vyhrávala ceny v Lublani a ve Florenci na Bienále. Čili ona tam jede tentokrát pracovně a popisuje teda tu svoji cestu. A co se týče cesty do Spojených států, tak to bylo na pozvání právě Medy Mládkové, takže ji zvala do Washingtonu, kde Meda Mládková bydlela. Ona ale navštívila potom i Philadelphia a New York. Musím říct, že ty její vzpomínky na Ameriku jsou docela kritické. Mě překvapilo, že byla schopná už tenkrát vidět ty věci, které mnoho lidí, včetně mě, tu Ameriku měli strašně idealizovanou. Že? To, myslím si, že její pohled byl dost takový věcný a ostrý na tu Ameriku. Ale já, když říkám kritický, tak to nemyslím umělecky. To vůbec ne, absolutně. Ona viděla měři a byla nadšená naprosto. Ale prostě viděla určité sociální věci.
2: Ano, ona vyrůstala v rodině, která měla silný vztah českobratrské evangelické církvi a vlastně se to projevilo jednak jako cítění potřeby nějaké společenské spravedlnosti, o sociální spravedlnosti a toho, že lidé k sobě patří a mají být vůči sobě navzájem zodpovědní. A projevovalo se to třeba v takových situacích, kdy nepřipadalo jí v pořádku příliš plýtvat penězi. Měl takový zdrženlivý vztah k penězům nebo k majetku a k mondénosti, která je s tím spojena. Projevoval se to například i v tom, že podle mě, netroufnu si to nějak co do počtu specifikovat, ale myslím, že se nebudu lišit příliš od pravdy, když řeknu, že asi čtvrtinu svého díla Drina rozdala. Ona byla v tomto smyslu velmi sociálně cítící člověk a neměla ráda uměle vytvářené bariéry mezi lidmi. A to asi bylo něco, co
1: v té Americe viděla.
2: No.
0: Vraťme se ještě do 70. let. Ta byla pro Adrianu Šimotovou skutečně tragická. Už jsme řekli, že v roce 1972 po těžké nemoci umírá její manžel Jiří Jon. Mleno, ty v úvodu knihy Hlava k listování píšeš, že od tohoto roku začala paní Adriana znovu datovat svůj život. Jak se tato absolutní ztráta projevila v její tvorbě?
1: Ona vlastně přestala tvořit na nějakou dobu. A ty zahraniční cesty se konají následně a myslím si, že jí velice pomohly, protože ona odjíždí 74, jede do Paříže a ta cesta pro ní byla i po této stránce určitě strašně důležitá, aby nějakým způsobem zase přišla sama k sobě a začala normálně žít, protože to byla pro ní opravdu velice hluboká ztráta a v té její poezii a básních je to mnohokrát řečený. A i ty další cesty. Takže ten obrat, který nastal v její tvorbě, který se přibližně datuje tím rokem 76, pro mě je velice důležitý právě ten její plátěný relief, Rozhovor v čase. Myslím si, že to je takový začátek toho velkého obratu v její tvorbě. A potom je to teda ta Mlynářka, kdy ona vlastně poprvé začíná pracovat s reálným prostorem, protože tam vlastně vystavuje ty plátěné svoje objekty v reálném prostoru. Mimochodem, ten jeden plátěný objekt, který tam vystavila, se jmenuje Osamělost. To jenom k tomu, co jsem říkala na začátku. Takže v těch 70. letech probíhá, kdybychom především mluvili o její dráze umělecké, veliký obrat v její tvorbě.
2: Já bych to možná trochu zmírnil, ale ne nějak nesouhlasně, protože si myslím, že to, co Milena nazývá obratem, vlastně u ní zrálo mnoho let předtím, když se to v té grafické tvorbě připravovalo. A i v malbě samotné. Samozřejmě, že ty události jednak smrt blízkého člověka, jednak ona mluvila o dvojí smrti, o smrti toho demokratizačního procesu ve společnosti, takže ta konfrontace byla jaksi velmi silná a důležitá pro ně, ale myslím si, že opravdu ten proces měl svoji i hlubokou kontinuitu, jo? Že nešlo o nějaký předěl, který by byl hranicí, která rozděluje to, co bylo předtím, nebo potom, ale já tam vidím spíš kontinuitu připravovanou jednak v té grafické tvorbě, která byla vlastně u ní takovou jakoby vstupní branou v něčem a potom i v té malbě samotné, kdy z malířského plátna přechází do reliefu a potom k objektům a instalacím v prostoru a tak dále.
1: No já to vnímám jinak, ale určitě to možné vnímat taky tímhle způsobem. Já si myslím, že to byl předěl. Její životní i její umělecký.
0: V roce 77 své dílo představila na neoficiální jednodenní výstavě v ateliéru Josefa Mžika, nazvané Vymezení a komunikace, pro kterou zvolila zcela novou formu.
1: Ano,
0: ty už si to naznačila před chvilkou.
1: Ano, protože přechází do reálného prostoru. Najednou vnímá prostor reálný, nejenom, že je třídimenzionální, ale prostě reálný prostor vnímá jako nějaký umělecký materiál, s kterým pracuje. Ta zkušenost s reálným prostorem byla asi ta první její zkušenost tam. To samo o sobě, že přecházíte z nějakého dvojrozměrného plátna nebo prostě grafiky do reálného prostoru a ještě se účastníte v rozhovoru v tom prostoru s lidmi, je, myslím, velký předěl v tvorbě umělce a je signifikantní, že ona to nazvala vymezení a komunikace. Protože to vymezení vlastně se nejprve děje hlavně vymezením těla, kdy ona začíná vnímat svoje tělo jako nějaké vymezení nebo dokonce omezení. A od tohoto uvědomění si tělesnosti taky začíná vnímat vůbec problematiku tělesnosti jako takovou, která je pro ty 70. leta velice důležitá i její potom zabalování lidí a živých těl do papíru a obtisky tedy těla vlastního i cizích těl. Prostě Adriana v tomto smyslu strašně předbíhá feministické umění, protože ono začíná jako tělesné umění nebo spousta takzvaně feministických umělkyň, které začínají ve světě především se prosazovat v 80. letech, tak ona celou tuhle problematiku tělesnosti a dokonce ženského těla velice předjímá.
0: V knize Hlava k listování, ke které se neustále vracíme, připomínáš také to, že Adrienu Šimotovou právě díky prožitku smrti zajímala otázka identity. Ovšem způsob, jak se k ní vztahovala, byl zvláštní. Jaký tedy?
1: To je její vztah, který je možný nazvat jako já a ty. A připomeneme samozřejmě Bubra. Martina, to byla pro ní neobyčejně důležitá kniha, stejně jako Proust, dva autoři, který provází celý život. A ten vztah já a ty se mění podle toho ty. Nejprve je to ty ve smyslu druhá lidská bytost, s níž navazuje nějaký rozhovor nebo nějaký osobní vztah. Jednak to ty může mít potom už i jiné významy a konotace, dejme tomu religiozní. Takže to, na co se ty ptáš, je vlastně úplně zásadní její téma a dalo by se i shrnout pod ten vztah já a ty. Adriana měla vždycky vědomí sebe jako vědomí někoho, kdo patří k lidskému rodu. Ono to trošku souvisí s tím, co říkal tady Pavel, i s tou výchovou evangelickou a s její vědomí, že já jsem součástí lidstva. A tudíž prožívám i osudy těch druhých lidí. To u ní je velmi silné. A na druhou stranu je u ní velmi důležitý privátní vztah, velmi osobní a privátní vztah, který prožívá s druhým člověkem. Když jsem mluvila o tom, že ty umělci UB12 opravdu mě často překvapili v těch rozhovorech, protože jsem už úplně jiná generace s nějakou zvláštní etikou a morálkou, kterou v sobě měli velmi přirozeně danou a i tohleto vědomí lidskosti. Vědomí, že existují nějaké priority, mezi něž patří přátelství, velmi osobní přátelství. Takže na jedné straně je to cítění s lidským pokolením jako takovým a na druhé straně velmi osobních přátelství, které ona navazuje a které nějakým způsobem prožívá a vnímá. Takže je to tenhle ten vztah, ten souvisí i s její identitou, protože konec konců tu identitu, pokud ji začínáme zkoumat, tak se nutně musíme odrážet od nějakých vztahů, které máme s druhými lidmi. A Adriana, když opouštěla ten františkánský klášter v Hostinném, tak říkala, že musela odejít i z toho důvodu, že pokud hledám sama sebe, tak nastane moment, kdy pochopím, že to můžu dělat jenom skrze druhé lidi.
0: Pane Bronslíku, vy jste obhájil disertační práci, nazvanou Adriana Šimotová obrazy, které nejsou ze sebe ani pro sebe. Úvahy o komunikaci v autorčině tvorbě. Milena tady už zmínila myšlenkové předpoklady pro tvorbu Adriany Šimotové v tom vztahu já, ty, komunikace, vlastní identity. Jaké sledujete vy v té práci další, protože vlastně potvrzujete i to, co Milena před chvílí říkala.
2: Znovu bych se vrátil i k té výstavě na Mlynářce, kde Adriana sama o tom mluví jako o performanci. A to má ten důležitý moment v sobě v tom, že ta výstava samotná není chápána jako uzavřená událost, jejíž smysl spočívá v prezentaci předtím vytvořených děl, ale že pro Adrianu to bylo vlastně svým způsobem setkávání s druhými lidmi. Že to bylo jednání, komunikativní jednání, a že ta výstava byla pro ně v nějakém smyslu komunikativní událostí. A tenhle ten moment si myslím, že v průběhu těch let ještě narůstal, když vlastně rozvíjel to, co osobnostně v ní samozřejmě tak či onak už bylo. Jste se dotkli toho tématu osamělost a setkávání s druhými lidmi, tak Karel Jaspers, když mluví o existenciální komunikaci, tak takovým velmi zásadním a přesvědčivým způsobem poukazuje na to, že předpokladem intenzivního komunikativního jednání je schopnost být sám. Takže to být sám a být s druhými se v tom jejím případě vlastně nevylučuje, ale tvoří v jejím konkrétním případě zvláštní harmonii. Když ona vlastně po smrti Jiřího Jona chodila do ateliéru, ve kterém pracovala až do roku 2006, to znamená desítky let, tak to vlastně chodívala do místa, kde byla sama se sebou celé dny, týdny a roky. A byla sama se sebou, protože vlastně chtěla formulovat nějaké sdělení, které adresovala druhým lidem. Takže o tom mluvím teď, protože se tyhle ty dvě dimenze nevylučují, ale snoubí a vzájemně podmiňují.
0: A to má, myslím, to, co jste teď řekl, souvislost i s tím pobytem v Hostinném.
2: Nepochybně, a tam si myslím, že děkuju za tohleto připomínku, protože tam to bylo ještě akcentováno. Ty pracovní pobyty trvaly bezmála celé desetiletí. S tím místem se takto seznámila díky pozvání svého přítele Jiřího Seiferta, kde v těch opuštěných celách si zřídila, a to díky pomoci studentů architektury, který tam měl

0: necitlivě koncipovaná, ten rajský dvůr se měl změnit v taneční sál a tak dále. A ona, aby uchovala v paměti to, co sama v tom prostoru zažívala, před ní tam bezmála 300 let působila františkánská komunita, která byla zrušena v roce 1950 v rámci akce K, kde byly v celé republice zrušeny mužské řehole. Tak aby uchovala to, co tam četla v paměti toho místa, tak vytvořila cyklus mapování prostoru tělo kláštera, kterým chtěla tu svoji spirituální zkušenost předat i těm ostatním. Takže to byl znovu příklad toho, že vstupuje do samoty proto, aby v ní nalezla něco, co chce sdělit druhým. Sama i to konkretizovala takovým příkladem, že chce posílat vlávy svůj vzkaz pořád se tomu, kdo ji najde a kdo jim bude pozitivně osloven.
1: Vysvětluje Pavel Brunclík v roce 1988 právě v bývalém klášteře v Hostinném v Křížové chodbě vystavovala Adriana Šimotová s Václavem Stratilem. My nejsme začali natáčet, Mileno, tak si moc zajímavě srovnala jejich tvorbu.
2: S Václavem Stratilem on navázal vztah už někdy v tom roce, když on přijel do Prahy, protože on není z Prahy, je z Olomouce, a přijel do Prahy a pracoval jako noční hlídač v Národní galerii a začal dělat ty své velice rozměrné kresby, který dělal tuškou, propiskou a tu jednu kresbu třeba dělal skutečně půl roku. Bylo to mnoho vrstev přes sebe a vlastně to byla určitá forma meditace a byla to jeho osobní duchovní cesta, která nebyla totožná s cestou Adrieny, ale i u ní se jednalo o nějakou její vlastní duchovní cestu. Mimochodem jeden z prvních lidí, který o něj napsal, byl Karel Miller a ten řekl, že vlastně Adriana šla po cestě, kdy krásu vyměnila za pravdu. To byl nesnad cíl, protože každý ví, že ten cíl není možný dosáhnout, ale důležitá ambice právě, jak si ty i uváděla, poznávání pravdy bylo pro ní neobyčejně důležité, přičemž to byla pro ní nějaká realita, to nebyl pojem, ale nějaká realita. Takže to je určitě spojovalo, kromě toho je spojovalo přátelství. Myslím si, že Václav Stratil taky Adrieně otvíral svým způsobem cestu k mladým lidem. Tenkrát to byl mladý člověk, vnímání umění očima mladého člověka, ale pro Adrienu to bylo zase na druhé straně dost samozřejmé. Bylo to pro ní přirozené a měla velmi dobré vztahy s mladými umělci.

0: Přišel zlomový rok 1989 a následně leta 90., která byla pro české dějiny umění velmi specifickou a asi neopakovatelnou dekádou. Co přinesla do tvorby a života Adriany Šimatové?
1: Ono se v tom desetiletí událo velmi mnoho. Adriana byla zvána na Vysokou školu uměleckou průmyslovou i Akademii výtvarných umění. Byla tam pozvána proto, aby se stala pedagoškou. Což ona tehdy s poděkováním odmítla právě, protože tím, jak se ta společnost otevírala, tak se před ní otevíraly možnosti, které doposud neměla. Tak už byla v určitém věku, bylo jí více než 60 let. A toto pozvání odmítla i proto, že si uvědomovala, takhle mi to vyprávěla, že by se nemohla naplno věnovat obojímu, ani té pedagogické činnosti, ani té vlastní tvorbě. Vystavovala už od roku 82. v Galerie de France. 83. měla spolu se Stanislavem Kolíbalem výstavu v Riverside Studio. Získala, jak už říkala Milena, Grand Prix v Lublani koncem 70. let. Tam potom byla pozvána k velké výstavě v Národní galerii v Lublani v 82. roce. Takže ona měla vlastně v těch 80. letech četnější kontakty skoro se zahraničím, než v tom, pokud jde o výstavní činnost, než v tom československém prostoru. Připravujeme teď výstavu Moravské galerie, která má být připomínkou té výstavy Domě pánu z Kunštátu v 86. roce, kdy po více než 15 letech vlastně poprvé ze svojí volnou tvorbou byla pozvána do význačné veřejné síně.
0: Tu výstavu tady připravoval Jiří Valo.
1: Milan připomněla taky výstavu ve Staroměstské radnici, kterou připravoval Jaromír Zemina. Takže vlastně se pro něj prostor otevírá a ona do toho vstupuje s plnou energií. Jako dáma, která má prostě plno životních sil, je ve zralosti, její tvorba se stále vyvíjí. V první polovině 90. let se vrátila k barevnosti, je to cyklus figurativních frotáží, příznačný je proto ten cyklus dotyk barvou, co tělo vyzařuje a tak dále, takže je to vlastně jeden z vrcholů její tvůrčí cesty. Jistě ne jediný, ale ta 90. leta se myslím takhle dejí nazvat.
2: Já to vnímám jako něco, co patří k té její vlastní umělecké, ale taky právě duchovní cestě, kdy, dejme tomu, že v těch 70. letech a částečně ještě v 80. jí zajímala tělesnost jakožto nějaký fenomén a velice kriticky a věcně tento fenomén zkoumala. A celá ta série vlastně těch jejich mnohovrstevnatých papírových soch, které vnikaly právě v Hostinném, je pořád ještě spojena nějak s tělesností. Pro mě je velice důležitá ta její báseň Loučení s tělem. A najednou obracení se jakoby k něčemu jinému, než je tělesnost, a sice k vědomí, vlastnímu vědomí. A tyhle si její barevné kresby jsou pro mě jakoby barevné energie, které ona vnímá už naprosto jinak než tělesně. A potom ty její zavřené oči a ústa, které se vznáší v podstatě v prostoru, to jsou už opravdu netělesné fenomény, které spíš jako se pohybují v nějakém prostoru jejího vědomí. Takhle já to vnímám. A i ten návrat teda k té barvě.

Loučení s tělem. V divokých zelených vlnách moře, za bludnými dunami, pod nebem rozervaných mraků, tam se to stalo. Poznala jsi, že se musíte rozejít. Ty s tělem. Stála jsi tam naposledy, nahá proti kapkám tříštící se vody, ještě nedávno dotýkaná člověkem. Dívala ses na něj jako na cizí předmět ve svém rozdvojení. Dívala ses kriticky na každý záhyb, každou rýhu, která tam nepatří. A s nekonečným smutkem na místa ještě hladká, která se rozestřela vstříc slunci. A ty z ho pohřbívala za křiku racků, za šustivého plazení černých zmíjí, za hukotu větru. S hořkostí, něhou i krutostí. Protože pohřbívat svou část sebe je to nejkrutější. Pohřbila si ho. To zraněné, pyšné a pokorné, to ubohé, matoucí i vědoucí, to zpupné, odolávající i bezmocné, to kdysi snad milované, snad milované.

0: To má ještě druhý rozměr, já jsem si to jasně ještě uvědomil právě při té výstavě v galerii Benedikta Rita, protože když připomeneme třeba její perforace z 80. let, zvláště velkoplošné perforace, které byly v galerii Benedikta Rita po dlouhé době vystaveny, tak tam vlastně tím, že ten obraz vzniká protětím plochy papíru, skrze to protětí se součástí obrazu stává to, co bylo za, a to, co bylo za tím protětím, za tou kresbou samotnou, kterou vytvářela na podlaze, když na kolenou bez předchozí kresebné přípravy realizovala ten obraz, tak to je vlastně konfrontace s transcendencí. Výslovná, tematizovaná, promýšlená z její strany. A v tomto případě ale to, co je transcendentní, je v ploše toho obrazu se projevuje jako temnota vlastně, jako tma. A když jsme šli o prostor dál, kde byla ta díla o desetiletí pozdější, tak to, co se tam jeví jako zobrazení toho transcendujícího, nebo transcendence, spíš bych měl říct, tak to se tam projevuje vlastně jako barevná záře. Protože ani ty figurativní frotáže nejsou redukovatelné jenom na tu dimenzi dotyku a otisku, ale skrze jedno i druhé vlastně se součástí toho obrazu stává něco, co tam schází jako barevná záře. A já si myslím, že to je jenom jakoby druhá dimenze její otevřenosti vůči transcendenci a její výtvarné tematizace, co v jedné a druhé poloze chtěla pojmenovat, ozřejmit a učinit součástí toho sdíleného prostoru s druhými. Několikrát se mi stalo, třeba při komentovaných prohlídkách nebo i v nějakých formálních rozhovorech, že v souvislosti s těmi figurativními frotážemi bylo připomenuto turínské plátno.
1: A samozřejmě taky rouška Veroniky. Mm-hmm. To jsou ty tváře, které jsou otisknuté a tam je určitě nějaká citace takzvaně těchto dvou věcí.
2: Vy jste byl s Adriánou Šimotovou až do její smrti v květnu 2014. Byl jste s ní tedy intenzivně i v době, kdy už jí zužovaly zdravotní problémy, které jí bránily v pohyblivosti. Tehdy jste společně pro ní našli řešení, aby se mohla vrátit k tvorbě.
0: Adriana měla ty výraznější zdravotní problémy v roce 2006 a potom 2007, které vyústily právě v tu její sníženou pohyblivost, ale myslím, že se to docela dobře podařilo překonávat a že se vlastně naplno vrátila ke své tvorbě, samozřejmě s určitými omezeními, to ano, ale myslím si, že žila plnohodnotný život až do závěru svého života. Jo? Vzpomínám si, nedávno jsem se setkal s Evdou Krizovou, která mě vyprávěla o svém setkání s Adrianou v nemocnici někde v roce 2004 nebo 2005, kdy Adriana už tam vypadala podle ní tak jako fyzicky schýleně a taky pozdravila, rozmluvali spolu a v průběhu toho rozhovoru se Eda Krizová dozvěděla, že Adriana poslední roky, necelé desetiletí, že pokládá za vlastně nejintenzivnější a nejdůležitější čas svého života. Takže ona fyzicky se ta její situace znesnadňovala, ale na druhé straně mentálně zrála, rostla.
2: Jaké místo má podle Mileny Slavické a Pavla Brunclíka umělecké dílo Adriany Šimotové v českém a mezinárodním kontextu?
1: V době 70. let, kdy jsme mluvili o jejím zájmu o tělesnosti a o problém, který se dá nazvat feminismem dokonce, ona nesnášela to slovo, ale když o tom bude mluvit vážně, tak je to vážné zamyšlení na své vymezení tělem, které je třeba tělo ženské. A to se skutečně Adriany velice týkalo a v tomto smyslu tedy pracovala, tak asi měla nejblíž k takové Alině Šapošníkové, Evě Hesse nebo Evě Kmentové. Kdybychom o tom měli mluvit v rámci uměleckého přemýšlení, ale já bych hrozně nerada tímto způsobem zařazovala Adrianu. Adriana je umělkyně, která si uvědomuje, že umělecké dílo má svůj vlastní prostor a ten prostor má svůj vlastní čas i vlastní dimenze. A věci, které se v tomhle prostoru ocitají, ať už jsou to věci mentální, emocionální nebo tělesné, tak přebývají v tom prostoru jiným způsobem, než jakým obvykle přebývají v našem takzvaném normálním světě. A ona to neustále dělá. Ona skutečně dělá tuto strašně důležitou uměleckou proměnu. A umožňuje těm lidem, kteří tohle vnímají skrze její dílo, poznávat sami sebe a taky svět jinak. Takže v tomto smyslu má celou řadu podobností s umělci za prvé své generace, za druhé s Josefem Šímou a z těch umělců 80. a 90. let, tak třeba Bruce Nauman anebo Bill Viola, umělci tohoto typu, kteří přesně tohle vnímají. Vnímají to, že umělecké dílo má svůj vlastní prostor a svůj vlastní čas. A nejenom výtvarné, ale jakékoliv umělecké dílo, kde věci přebývají a existují jiným způsobem. A díky tomu divák může i jiným způsobem poznávat sebe a celý svět.
0: Já se vlastně méně snažím o to, abych rozuměl tomu, jaký je vztah její tvorby k těm nebo o něm autorům, ale to, o co se snažím, je čím dál víc rozumět Adrianě samotná. A ten proces pořád pokračuje. Mě někdy až překvapuje, jak moc pokračuje. A vážím si toho a po té cestě bych chtěl jít ještě dále.
2: Tak mi povězte, jaké místo má tvorba Adriany Šimotové ve vašem životě?
0: Já jsem o ní, abych se to pokusil nějak stručně vyjádřit, tak říkal, že to je filozofující básnířka nebo filozofující autorka nebo filozofující výtvarná umělkyně. Protože myslím si, že opravdu parametry té její tvorby, která je jedinečným způsobem mnohotvárná. Když se zamyslíme nad tím, tak začínala jako malířka, věnovala se kresbě, grafice, malbě, potom reliefu, vytvářením objektů, vytvářením instalací. I ty perforace jsou úplně jedinečným. Já nevím o tom, že bych znal něco, co je podobné například těm velkoformátovým perforacím, ty figurativní frotáže a tak dále. Ta opravdu její tvorba je mimořádně mnohotvárná, ale přitom hluboce vnitřně jednotná, přičemž ta jednota není statická, ale je to jednota celé celoživotní tvůrčí cesty. No, abych odpověděl na vaši ještě druhou otázku, jakže to je z toho ke mně samotnému, tak Adriana pro mě byla prostě nejbližším člověkem, kterého jsem kdy měl a byl to vlastně právě takový hluboký komunikativní vztah, který zaplať Pánu Bohu stále ještě trvá. A já doufám, že trvat bude a že ze své strany udělám vše, co mohu, proto aby přinesl co nejpozitivnější plody pro něj, pro mě a pro všechny ostatní.
2: Ale no, pokládám tě stejně osobní otázku, jaké místo má tvorba Adriany Šimotové v tvém životě?
1: Obrovské a mě plno věcí dochází až teď. Já musím říct, že vždycky znova žasnu, když se setkám s jejím dílem, které věci jsem předtím neviděla. Takže pro mě je to pořád ještě naprosto otevřený vztah vlastně k Adrianě Šimotové, protože jsem s tím vůbec ještě neskončila, s tím porozuměním a často si uvědomuju, jak málo jsem ji rozuměla.

Bílá plocha vědomí. Dojdu-li ve své práci k docela identickému otisku těla, mám pocit, že je třeba se otočit a nastoupit cestu zpět. Za téměř absolutní splynutí se skutečností dál už cesta nevede. Asi to souvisí se stavem blízkosti a vzdálenosti. A i když já nikdy s distancí spekulativně nepracuji, přece jen se stále pohybuji mezi ní a blízkostí. Ještě nedávno jsem mapovala zcela teritorium těla a jeho otisky. Pro tuto chvíli se mi přímá tělesnost vytrácí, otisk sice existuje dál, dokonce někde otisk otisku, ale je to už otisk mnou vyřezaných nebo vytrhaných šablon. Tělesnost přechází do intenzivně barevných skvrn, které jakoby pulzovaly na bílé ploše vědomí. Tedy spíš energie, kterou tělo vyzařuje, než pocit těla samotného. Použití pigmentu zdůrazňuje ono záření. Mám v poslední době pocit, jako bych už byla přesycena toho kladení prstu do živé rány. Jako bych se musela na chvíli zastavit a změnit směr. A ať už je přitom zisk větší než ztráta, nebo je tomu naopak, vždycky je obojí přítomné, musím to přijmout. Stejně je to jen na onu krátkou chvíli, než se člověk zase obrátí zpět. Od blízkosti ke vzdálenosti a zase naopak. Mezi těmito dvěma póly se pohybuji celý život.

0: Pořád s názvem Adriana Šimotová, Já, ty, vznikl ke stému výročí narození umělkyně. Jeho autorka Michaela Vrchotová hovořila s historičkou umění a spisovatelkou Milenou Slavickou a s kurátorem Pavlem Brunclíkem. Ukázky z textu Adriany Šimotové četla Vladimíra Bezdíčková. Hudebním doprovodem byla skladba Hildegardy von Bingen v provedení hráče na japonskou flétnu shakuhachi Reillyho Lee. Pořad můžete následně poslouchat také na vltavském webu. A mimo rozhlasové vlny ještě do 13. září nabízí Pražské muzeum Kampa výstavu Milá Adriéno.
1: Víkendová příloha.
0: Následující pořad připravil a sám uvede Miroslav Buriánek.

0: 90. léta ve zvonu. Na retrospektivní výstavě umělecké skupiny Bezhlavý jezdec v Domě u kamenného zvonu Galerie hlavního města Prahy v pořadu hovoří vystavující umělci a kurátorka projektu Sandra Baborovská a kurátor Vít Havránek.
1: Takže začínáme. To, co budu vyprávět v první osobě, i když vůbec nemám potuchy, jestli se to stalo, natož jestli se to stalo mně, se odehrálo v roce 1983 v době, kdy mi bylo 12 let.
0: Jako připomínka doby 90. let je v atriu galerie zaparkovaná Škoda 105, populární model vyráběný do roku 1990. Ze zabudovaného reproduktoru zní povídka Josefa Wolfa Zlatý časy v interpretaci herce Jana Lepšíka, režijně vedeného Romanem Štětinou.
1: Pár dní před začátkem prázdnin. Je vedro, tělo smrdí s kyslým mlíkem, na obličejích se objevují červený pupence a holky nosejí krátký sukně a začínají jim vylejzat kozičky. Jedu na kole po dlouhý asfaltce. Stará vápenka, z panelových dílců splácený dvoupatrový stavení. Někdy v noci se tam svítí, takový utahaný světlo. A železný konstrukce, ta největší stojí uprostřed. Všude pak vyvápněný louže a fláky dechtu. Několik příjezdových cest, plot z vlnitýho plechu, všechno zarostlý nějakým zaprášeným plevelem. Za touhle troskou se tyčí kopec. Haldy skelný vaty, barely od všech možných humusů, panel, klubka drátů, zrezivělý trubky, rozflákaný nákladáky a spousta asfaltu. To všechno bylo pak během několika dní zavezený pískem a hlínou. Nasázeli na to nějaký keříky, ale přesto podzimní deště občas odhalej rozklebnej kus plechu, pořád drátu nebo chumáče rozbitýho skla a nějaký mrňou se vrací domů se zanícenou ránou přes půl ruky. Prach se mi motá za kolem. Čím rychleji jedu, tím jsem neznatelnější. Sám ve velký kouli prachu jako kovboj z italských filmů. Pak příklý stoupání. Jsem nahoře. Jsem na kopci. Po jedné straně baráky, splácený z betonu a ze skla, vlevo pak les. Na jeho kraji je rybník, který se jmenuje Vrah. Teď tam hnízdějí labutě, ale prej tam kdysi nějaký úchyl zabil nějakou malou buchtu. Holka leží na zemi, rozhozený nohy a magor si zapíná poklopec, mizí v křoví. No, nějak takhle. Ta levá strana má ještě další průser. Na svahu kopce sídlej hajzlové. Parta starších vylízanců, co si z vlnitýho plechu a polystyrénu sklohnili boudu, kam chodí hulit a chlastat jabkový víno a vochmatávat holky. Tam ne.

Hudba amatérské kapely Snake. Hrál v ní člen výtvarné skupiny Bezlav jezdec Ján Mančuška, který předčasně zemřel na nemoc krvetvorby, hemolytickou anémii v roce 2011.

0: Galerie hlavního města Prahy. Galerie Zvon. Výstava Bezhlavý jezdec. Tvůrci, skupina Josef Wolf, Jan Manžiška, Jan Šerých, Tomáš Vaněk. Umělci jsou přítomni zde ve dvoraně. Projdeme výstavu, prožijeme si artefakty. Proč skupina vznikla? Jak jste se dali dohromady, topnutí? V roce 2019 jsem točil s vámi dokument o Jánu Manžuškovi Stíny věcí.
1: My jsme se snažili tenhle ten okamžik, na který se ptáte, rekonstruovat už v katalogu, který vyšel k naší výstavě tady v domě u kamenného zvonu. To má celý podobu takový rekonstrukce, protože to rozpomínání je to přece jenom dávno. Když budu mluvit za sebe, tak si pamatuju hodně silnou atmosféru a atmosférický důvody, proč jsme vznikli, ale některé konkrétnosti jsou přesně popsané v té knize. Hlavní důvod byl, že jsme se na AVU potkali. Potkali jsme se nejdřív v hlavní budově, v různých ateliérech, kde jsme studovali. Potom v moderní galerii, kde jsme přestoupili část z nás do ateliéru grafiky Vladimíra Kokoli. Honza Šerých byl vedle v další grafickým ateliéru Jiřího Lindovského. Tato blízkost, potom důvěra jeden druhýho, inspirace jeden druhým a nějaká přitažlivost osobnostní. Myslím si, že tohle to byly takový atmosférický důvody.
0: Název skupiny Bezhlavý jezdec. Já v mládí četl knihu Bezhlavý jezdec. Je film Bezhlavý jezdec. Jak jste se dostali k tomuto názvu? Jsem přemýšlel o vaší skupině. Nemá mluvčího, nemá lídra skupina, jako by byla bez hlavy. To nemyslím handlivě, jo? Ale ten bezhlavý jezdec odpovídá, že skupina nemá lídra, nechtěla mít.
2: To je docela možná dobrá interpretace. Ten odpor k nějaký hierarchii v rámci skupiny určitě byl. Snažili jsme se skutečně tam nějakou hlavu pomyslnou utnout tomu v případě jakýsi hierarchie. Nicméně čas od času se tam nějaký mluvčí vždycky našel, možná spíš ad hoc k různým okolnostem nebo případům. Vítek Havránek, který spolukurátoroval tuhle výstavu, myslím, že byl částečně taková přinejmenším mluvící hlava skupiny někdy. Stal se jí zase teďka po mnoha letech znova. To je docela zajímavý. Myslím, že rozhodně to tam ve chvíli, kdy jsme ten název skupiny ustanovili, takže jsme tam tuhle tu interpretaci vůbec neměli. Já si to vůbec nevybavuju, že by tam tenhle ten význam tom byl.
3: Taky si nepamatuju, že bychom uvažovali o tom, že nebudeme programově žádného vedoucího, ale tak to prostě dopadlo, ale nevím přesně, kdo přišel s tím, že se budeme jmenovat takhle, asi to bylo nějaký, jak jste zmiňoval tu knihu i ten film, tak to byl odkaz na tvrdohlavý, ale negativní, že možná nějak generačně, ale to asi tak nějak proběhlo v rámci nějakého skupinového brainstormingu, nepamatuju si přesně.
1: Mně ještě napadá Bezhlavý jezdec, skupina, kterou jsme vytvořili, tak pro ní bylo typický, že hlavní energií bylo neustálý řešení, co máme společného. Pokusy to definovat skrze manifest, skrze nějaké prohlášení, skrze práci a bytí dohromady. Vracím se k tomu názvu, po dlouhých diskuzích různě fragmentálních nebo více ucelených jsme zjistili, že tuhle knihu nebo ten film Duch Liana Estacada nebo Bezhlavý jezdec všichni známe právě v návaznosti názvy skupin předmodernistických nebo modernistických, Blaui Reuter a tak dál, tak jsme zvolili tenhle název.
0: Výrazně a přitažlivý. Vraťme se 90. letům, těm, které na vás silně působily, okolnosti společenské v tom hrály velkou roli. Podtitulu je Výstava skupiny Bezhlavý jezdec a utopie 90. let. Zpětně jsou různé názory na 90. léta, někdo svoboda, naděje a druhá agresivní kapitalismus. Společenská situace a její vliv na vaši tvorbu.
2: Často asi budeme možná mluvit sami za sebe, ne za kolektivního ducha skupiny, protože ne všechno jsme sdíleli, nebo možná jsme o tom ani nekomunikovali. Identita té skupiny se hodně zakládala spíš na negativním vymezování. Na tom, co není, spíš než na tom, co je. Konec konců tady k tomu trošku slouží i ten graf nad schody. I ten název sám, to, že jsme se, dejme tomu, nějakým způsobem chtěli ohradit nebo vymezit vůči jiným skupinám, které nesly podobný název, protože jsme cítili, že to je třeba pase. nebo že nás to v tu chvíli dotýká. V rámci kolektivního mainstreamového vnímání kulturního, tak jsme asi byli spíš v nějaké opozici k nějakým konkrétním skutečně vlivům. Dotýkalo se i politiky, ale ne tak úplně uvědomělé, jak bychom to třeba reflektovali dneska.
3: Co se dělo, to bylo nějak otravný, člověk to tak nějak šel, že to něco děje a zároveň to není nic, co by člověk chtěl. Že to vymezování mainstreamu mohlo být i nějak jako intuitivní, nějak se snažit generačně si to vymyslet jinak a postavit se to jinak, protože to všichni dělali před náma blbě, to pochopitelné.
1: Já jenom dodám, že taky nemám z odstupu viděno pocit, že tam bylo nějaký programový silný vymezování se a vytváření nějakého politického názoru, že to bylo uvnitř pokusů definovat spíš žití ve společnosti, která se tenkrát tvořila. My jsme se hodně bavili kriticky, satiricky o tom, co se děje kolem, ale vyloženě, aby jsme si dávali politický program, úkol, to jasně definovat. My jsme cítili, že to jde spíš ve vztahu k nějaký existencionalitě, k nějakému jako žití obyčejných životů, každodenních, který můžou přesáhnout někam, kde to je hodně zajímavý. Ale ta politika byla součást jiný definice než explicitní vyjádření, že jsme proti tomu, že víme, jak to všechno dopadne.
0: A Jan Mančuška v tom byl, myslím, razantnější. Snaha zlepšit svět.
3: To z nás asi nejvíce dokázat věci artikulovat, to byl takový energický, školerický. Hodně těch společenských komentářů vycházelo i částečně z jeho strany.
2: Co se týče nějakého politického vymezování, jak byl asi nejkonkrétnější. Myslím, že byl první, kdo nás třeba přihlásil nějakým způsobem, pokud jsme se kdy později přihlásili k levici, že to pro něj bylo důležitý už v dobách, kdy jsme jako skupina nefungovali, ale myslím, že tohle to takhle vnímal paradoxně vzhledem ke kariéře, kterou měl potom v Americe a tak, nebo paradoxně, no spíš právě proto, že se mu rozjela kariéra, kdy se objevoval ve společnosti, která byla velmi výsostně kapitalistická, že k tomu měl opravdu silný odstup nebo měl na to opravdu dost silný názory.
0: Manifest skupiny ve vstupu na výstavu je tam místní odkaz na Lévi-Strausse. Definice jevů a vztahů na základě naprostých rozdílů a závěru je tam kočka povýšeno až do takové humorné podoby.
3: Ten Lévi-Strauss, jestli Jano právě nečetl Smutné tropy, je to možný. Jistou dobu jsem měl s Janem ateliér v takových sprchách a šatnách na nějakým fotbalovém stadionu nebo atletické, teď nevím přesně. A tam jsme to nějak psali, nebo se o to pokoušeli a to rozdělení bylo v tom myšlení přírodních národů. Tam šlo o to, že se ty věci klasifikují a tím pádem se jim dává význam a šlo o to, že se pořád v té klasifikaci odkazuje někam, až to skončilo tím kočičím pijem. Nám to přišlo dobrý, asi že to všechno ostatní odsouvá. Nejsem si ten kočičí pijes, to nebyl název nějaký rostliny. Pro ten národ, ze kterého se to odkazovalo, tak už nevím.
2: Nevím, ale Jano měl i sklon možná formální k té taxonomii nebo k těmhletěm typu výrazu, grafu, slova, jako spojování těch věcí. To rozváděl pak ještě v pozdějších letech v nějakých dokonalejších podobách. Ale v tomhle je spíš přítomná zase zároveň nějaká jako dada, uvažování. On přišel s něčím, co se mohlo tvářit seriózně, teď spekuluju, ale je to možná pravděpodobné. My jsme mu to rozebrali, protože jsme buď tomu částečně nerozuměli, nebo nám to přišlo příliš seriózní, protože jsme nechtěli typ uvažování, který je silný nebo důsledný. Ta nejasnost pro nás byla nějakým způsobem docela určující nakonec, jako kolektivně. Zároveň jsme sami každý měli něco, co jsme tam přinášeli celkem konkrétního, ale v rámci té balance té skupiny se mi zdá, že to mohlo být kámen úrazu někdy. No.
0: Půjdeme na výstavu, dotkneme se artefaktů, dotkneme se materie, z nich jsou tvořeny plejáda různých materiálů, s nimiž pracujete, výrazových prostředků. Každý jste jiný, každý jste jiná individualita, originál, osobnost. Vás spojovalo přátelství, možnost se skupit a vymezovat i ve vztahu ke společenskému dění, ke světu.

0: Dostoupíme do prvního patra. První patře při vstupu jsou artefakty Jána Mančušky.
1: Celá výstava v domě u kamenného zvonu má určitou dramaturgii, kterou cítil a vtisknul ve dvou patrech a přízemí kurátor Vít Havránek spolu se Sandrou Baborovskou. Já to říkám kvůli tomu, protože my se nacházíme v místnosti, která je věnována toho termínu chybění nebo prázdná a takové materiálového potkání. Tady toho moc není. Je tu pár minimalistických věcí. To, na co jste poukázal, tak to jsou Janovy kompozice, zarámované igelitové sáčky a gumičky rozházené pod rámem. Honza Šerých tady má rebusoidní videozáznam. Jsme v místnosti, kde se toho opravdu moc neděje.
2: Mě to připadá úplně jako super žánr popisovat výstavu do rády.
0: Zprostředkovat emoci z artefaktů, skrze sdělení, které je verbální.
1: Vstup do té výstavy, protože tohle je místnost, kterou se vstupuje do celé výstavy. Někdy se může jít úplně nahoru a může se začít od zhora, ale patrně nejvíc návštěvníků a návštěvnic vstoupí do této místnosti. Tahle ta první místnost je o nějaké jako jemnosti chybění a tady je vyžadováno nějaká jiná citlivost, uvolnění se, nečekání v nějakých velkých zážitků. Ono se to potom celý změní, s každou místností přichází nová energie, nový sdělení.
2: Něčím je to vlastně možná docela zajímavý, že to jde proti žánru výstav, že ty se začínají většinou opulentně, tady je to opačně.
0: To chybění souvisí s osudem Jána Mančušky. Řadu let není mezi námi.
1: Letos je to 15 let, 1. července, to byl moje jako výročí.
0: 15 let už uplynulo jeho smrti. A tady máme nápisy, texty z toho komiksu.
3: To jsou texty z toho komiksu. Ta část se jmenuje Chtěl bych sbírat kousky tvého srdce, až ještě jednou pro někoho pukne. A tady je obsaný text, který tam pronáší jedna postava, který je v další postavě si jedou pro nějakou radu. Tohle to byla taková nějaká úvaha o světě, kterou tam pronáší jedna postava. To jsem napsal, je to z roku 99.
1: Jste se dotazoval na politický statementy skupiny Bezhlavý jezdec. Já si myslím, že se to odehrávalo u každého z nás takovýmhle způsobem. I tohle to je ten příklad u Pepy, kdy za nějakou komiksovou postavu vyřkl nějaký důležitý koment, který teď z odstupu 30 let téměř je strašně aktuální. Ono to bude ještě hodněkrát citovaný, protože tu vlastnost tu má, že 3/4 obyvatel tohoto světa žije v podstatě pod hranicí chudoby, že chcípají na úplně debilní věci, jako je hlad a žízeň, že a tři tečky a tak dál a tak dál. Je to koment komiksové postavy, kterou Pepa stvořil. Političnost v jakýkoliv podobě se mohla do těch věcí dostávat, ale nebylo to úplně požadováno jako první kvalita naší práce.
0: Tady, to není plátno, to je PVC.
3: To je igelit.
0: Obrus. Když to přiblížím, jsou zde hrdinové. Zdeformovaný. Pokřivený.
3: To vznikalo konkrétně jednom takovým ateliéru, který jsem měl tady kousek v nás tady v městě. Tak já jsem těch igelitů si nakoupil hodně, protože jsem neměl peníze, tak jsem to chtěl vyzkoušet nějak levněji a ten materiál přišel dobrý a začal jsem potom kreslit. Tahle ta věc vznikala dlouho, to byla taková zásadní, že tady je spoustu odkazů na nějaký knihy, který jsem v té době četl, na nějakou hudbu, kterou si se poslouchal a mělo to být vozovka mapa pohybu je vědomí. Ty ostatní věci jsou víc chronické, třeba na tom jednom igelitu je jedna postava, nebo tady, že ty postavy jsou vyprofilované jako nějaký hrdinové. No, nevytvářejí úplně jak proces nebo nějaký děj, ale jsou stavený před nás prostě nějaký ikony.
0: Tady máte koho?
4: Propojený zákon.
3: Nechrání zákon. Oni jsou propojený hybridníma hladicema, který je nějak propletají. Takže to bylo nějaké jako mutacích, oni jsou věcí z nějakých sci-fi knížek a z komiksu a taková jako všeho chuť.
0: Spousta nápisů, já ze studia přečtu, něco budu citovat. Tady v dalším prostoru zase malby.
3: Tady jsou jiné materiály, jsou tady dvě malby na těch sametových plátnech, plus několik maleb, které jsem dělal technikou samolepících folí, které jsou přelepované přes sebe v takových bublinách. Pak je tady jedna asambláž. My jsme měli takovou vitrínu v Holešovici. Tohleto je věc, která tam byla vystavená, to jsem musel kompletně rekonstruovat. Tamhle jsou hračky, které jsem tenkrát našel z dětství, které jsou tak nějak jako zase zmutované, pokrou cený různýma zásahama z modelíny a z modulitu.
0: Vy jste zmínil Holešovickou vitrínu. Holešovická vitrína, to je unikát.
3: Byl to unikát, Tomáš asi o tom ví trochu.
1: Bylo to v ulici Komunardu, domě poblíž trafiky, která byla na chodníku. Teď místo toho domu je nový činžák obchodem Rossmann. Bylo to v roce 98, mám pocit, v souvislosti s nějakou prací, kterou jsme společně připravovali pro projekt umění ve veřejném prostoru, kterou organizoval tehdejší Sorošovo centrum. A my jsme se rozhodli po vzájemném probírání, jak vnímáme veřejný prostor ulice a možné umění, které se tam má donést nebo dělat nebo nacházet, tak jsme zvolili, že vitrínky, pozůstatek o době před 89. pro mě jednotné fronty spolků chovatelů, rybářských spolků, sportovních. Tyhle vitrínky byly docela aktivně používány. Jsme to vzali jako možnost a udělali jsme z jedné vitrínky galerii, kterou jsme provozovali několik let. Kromě nás tam vystavovalo spousta umělců a umělkyň. Oni se nám hlásili, takže to docela živelně fungovalo nějaký roky.
2: Překvapivě z dnešního pohledu to bylo docela populární při nejmenším ze strany vystavujících, protože ten provoz byl mnohem řidší. Takováhle příležitost byla docela vítaná pro mnoho lidí.
0: Jdeme dál. Tady máme artefakty, ano, mančušky, série, ty fragmentární drobnosti, jehličky, hřebíčky, nitky, s nimiž jak mančuška pracovat.
1: My přecházíme do místnosti, kde má Jan hodně věcí. Většinou tady jsou obrazy, úplně nejranější kresba, která je, když se Bezlavý jezdec zdával dohromady nebo trošku před. Pak je tady malba čupkovaná, čárkovaná. To čupkování, čárkování říkám úmyslně, protože tady ty reliéfy nebo ty skládané věci, obrazy, objekty. Třeba pro mě, pro člena BE nebo i kamaráda, to bylo strašně důležitý období, když tohle Jano začal dělat. My jsme to řešili všichni, jak hledat jiný asociace, jiný druhy vyprávění, dostat se za hranici něčeho, to už bylo řečeno a co nám úplně nesedělo, i za cenu, že budeme nudní nebo riskantně trapní, prostě nějaký překračování hranic, ale i na obyčejných úrovních. V nich nás hodně přitahovalo, ať už jde o hranice minimalismu nebo vrstveného vyprávění. Jano v tomto období začal hodně nahrazovat předměty ve vyprávění novejma materiálama a novejma reprezentacema přímo v tom obraze. Vlastně se mu to začalo rozpadat na fragmenty, on je skládal dohromady, řešil úplně ze vší vážností, že záření z obrazovky můžou být brčka, špendlíčky, můžou být konstrukční prvky, židle v interiéru, vztahy mezi židlí a dalšími věci v interiéru se vyjadřovaly nitěma a jejich napětím. Říkám to takhle jednoduše, ale ono to tam nějak bylo a nějakým způsobem tyhle ty formálně vztahové věci nás hodně zajímaly.
0: Autentické atributy vyprávějí příběh. Obraz Josefa Wolfa Čekárna, ochmurný rozpoložení postav, neutěšené.
3: Ten obraz je z roku 1990. Myslím, že jsme byli s Honzou Šerichem na nějakém výletě. Tohle to je nějaká čekárna na vlak, co si nakreslet, přesně nevím. Pak jsem to nějak domaloval. Je v tom spoustu věcí, které jsem v té době měl rád. Od Van Gogha po Duna Šíle, jako košku. Asi to tady kurátoři dali z nějakého záměru, jak je tady ta starší práce Jana Mančušky. Ten obraz je použitý v katalogu. Má dokládat něco k té době, k té změně.
0: Na sociální téma. Silně kontrastuje k tomu ostatnímu, co zde je.
3: Jasně.
0: Ten záměr kurátorů, tady rodinná Škoda 120 Tomáše Vaňka na podlaze ve vitrince. Artefakt, to souvisí. Je to velice učený, až by si říkal, jestli umaže ruce na těch.
1: Pro posluchače, posluchačky se budu snažit být co nejkonkrétnější. V roce 2000 jsem vzal naše funkční auto s rodinou, který jsme používali Škodovku 120. Řekl jsem jim, ať se na nic neptají, že od zítra nebudeme mít auto, že jim potom všechno vysvětlím. Odjel jsem do autoservisu, který jsem měl předem domluvený k automechanikovi, poprosil ho, aby mi to rozebral celý auto do poslední součástky, rozstřídil, že to potom položím na připravený povrch a všechny díly přesprejuju a udělám z nich obraz. Tady, kde se nacházíme, tak máme jednu část ze dvou dílů. Tenkrát jsem vytvořil dva obrazy o rozměru 6x3 metry. Na jednom byly položeny součástky, které se týkají hybných částí a motoru auta a na druhých byly doplňkové části, které se vztahují ke karosérii a k pohodlí. Jedna část je o vnitřních částech auta, druhá část je o vnějších částech našeho auta. Teď stojíme na kopii, na fototapetě, která je nalepená samolepící tapeta oskenovaného originálu přímo na podlahu. A je to kvůli tomu, že ta věc takto vznikala, takhle se pokládaly ty součástky na to. My jsme s mechanikem potom chodili, třídili do nějakých logických seskupení, tak aby ti, co umějí číst z auta, tak si to mohli přečíst. Že to není abstraktní kompozice, ale má to nějakou logiku. Tady jsou věci, které jdou k tlumičům. Nemůžu to popisovat, to neznám. Na podlaze je fototapeta originálu, ale tady ve vitríně je přímo ten originál, který je se skládaný ze spousty věcí. Je to v jednom balíku důkaz situace, v jaké to bylo děláno.
0: Nejenom estetický věm, i technický.

Hudba z alba Polyester, které vydala v 90. letech minulého století kultovní pražská postpunková kapela Rány tělo. Album je průřezem tvorby kapely v letech 1993 až 1997, kdy hráči svoji spolupráci pozastavili.

0: video tváře Jan Šerých. Je to proměnlivý, sugestivní. Popište.
1: Okolnosti vystavení jsou docela zajímavé, protože já jsem video považoval asi 20 let za ztracený nebo neexistující. Objevil jsem ho v starém počítači, který jsem zatím účelem výstavy oživil a vytáhl jsem z něj několik téměř diluviálních kousků. To je myslím z roku 96. Bylo to snad asi první video, který jsem udělal sám jako animaci technologií, kterou už ani nevím, jakou jsem používal. Takovou opravdu velmi prehistorickou. To téma je jednoduchý, jsou to takový antropomorfní místy, geometrický útvary, které relativně rychle se střídají. Má to takový stroboskopický efekt. Je to asi hodně ovlivněný tehdejší 90. takovou estetikou, klipovou, z určitý specifický části jako hudební scény. To mě bavilo, ale zároveň, protože jsem někde asi byl na pomezí mezi nějakou konkrétní práci s nějakými figurativníma motivama a čistou abstrakcí, tak tady se to někde prolíná. Abstrakci hledat právě třeba nějaký antropomorfní tvár, obličej, dejme tomu, a naopak v tom obličeji velmi snadno se ztratit až do nějaký abstrakce.
0: To je záměr.
1: Jo.
0: Naproti mě je také váš artefakt instalace, postel.
1: To je trošku novější věc, to je myslím z roku 2002, tuším. Tehdy to byla skutečná moje postel, na který jsem... Tohle už jako velmi podobná, ta už vyzela někde, to bylo takové jako spartánský dvoulůžko, ke kterému jsem domaloval obraz, který hodně vychází z nějakého uspořádání, z principu takového jednoduchého geometrického principu uspořádání, povlečení a i barevně. S kurátorem jsme se shodli, ten hned identifikoval, že jsem tenkrát měl v oblibě takového švýcarského umělce Johna Armledra a jiné, ale ten s tím hodně pracoval vlastně s takovým přesahem jako velmi jednoduchý, až grafický nebo takový minimalistický formy, zároveň s kontextama, které jsou velmi osobní, což nabízí i ten název, který se mne nic neříkej, je na jedné straně kryptický a na druhé straně se tam nabízí široká škála možných emocí a interpretací.
0: Opustíme postel, teď jdeme do velkého sálu.
2: +420 920 + 420 608 362 200.
0: Jsme v prostoru, kde jste zastoupeni všichni členové skupiny Bezhlavý jezdec, velké plochy, zvuk, artefakt Jana Šerých, Tomáše Vaňka, Josefa Bolfa, rozměrné zrcadlo, v němž návštěvník objeví sám sebe, Jana Mančušky, zvuk. Cifry. Pojednejte o artefaktech.
3: Já jsem pracoval na těchto kresbách. Tady normálně bývá bílá stěna, která je z normálního cádrokartonu. Po domluvě s kurátory jsme oslovili malíře pozadí. On tady vymaloval tu zeď, jakoby pokračovala dál. Já jsem pak na ní nakreslil fragmenty, které mají, my jsme tomu říkali uvozovkách, že to jsou odkryvy fresek z budoucnosti, které se nějak propadly časem k nám. Je to taková politická hra s nějakýma interpretacema z možností, jak vnímat věci, které úplně nerozumíme. Podle jedné skladby se to jmenuje Somewhere Right Now in the Future. Celý je to udělaný přímo pro ten prostor, nelze to zopakovat. S tím, že na historický zdi, která tady je trochu historická v vozovkách, protože se jedná o rekonstrukci z 80. let, ty kresby jsou nakreslené na papírech, které jsou speciálníma penkama instalované do té zdi.
4: Naproti mojí věci je velké zrcadlo Jana Mančuši. A je to obrovské zrcadlo, které kurátoři a kurátorka rozhodli sem vníst do této místnosti, která je věnovaná společným gestům, možná vyjádřená koexistenční vazba, která je pro nás typická, že můžeme být vedle sebe, aniž bychom se nějak krutě vykořisťovali, nebo jak to říct. Jenom jsem chtěl upozornit, že tady v té velké místnosti je obrovské zrcadlo. Jednoduchý element, efekt pro návštěvníky a návštěvnice, když vejdou, tak uvidět čistý odraz reality výstavy je na milisekundu docela zážitek, než si uvědomíte, že to je jako normální situace. Tyhle ty tři obrovské obrazy, oni navazují v něčem na diplomovou práci, kterou jsem dělal v roce 97, kde jsem řešil pojem povrchových úprav. Já jsem v té době dělal lakované obrazy, pracoval jsem s odrazem okolí v obrazu, že byly to čistý monochromy. Když se vystavili, tak to, co se v nich odráželo, bylo součástí toho. Pak jak kurátorka i kurátor Sandra Baborovská a Víha Vránek píší, pro tu dobu a pro nás byly nějakým způsobem přitažlivý práce igality se syntetickými materiály, s odpadovými materiály. Já jsem v té době začal potahovat obrazy na místo plátna mnoho vrstev použitých mikrotenů, abych vytvořil jiný druh monochromu. Demonstruje postupy práce, které ale nakonec nejsou vidět, protože ta věc vypadá docela krásně, i když je z odpadových materiálů. A já tu mám tři velký obrazy, které jsou 4x na 2,20. Na každém tom rámu je napnuto minus 30 vrstev mikroténové folie. Zezadu je udělaná kresba, která znázorňuje, tak jak se v komiksech znázorňují třemi čárami sklo, zrcadlo nebo průhledné hmoty. Celý je to o tom, tomuhle prostoru vzít tu hlavní dominantu gotickou zakrytý, ale ona se tady stejně objeví v odpoledním slunci kolikrát, protože ty vitráže a žebroví těch oken gotických se přenáší. Je to koment tady k naší společné koexistenci.
1: Věci, které tady mám já, obě jsou taky něco na způsob remakeů starých věcí. V jednom případě je úplně autentický ten zvuk. Graf velký, který je založený na skutečném textu. Vždy ten sloupec znamená jeden znak, jedno písmeno v abecedě, přeložený do nějaké číselní hodnoty. Už ten popisek je všeříkající. Slíbil jsem, že nikomu nepovím, co to znamená. Zajímavá ještě věc je, že jsem dokonce sám v mezičase, protože ta věc je stará 20 let, tak jsem zapomněl, jaký je sdělení semantický nebo verbální, opravdu nevím, co to znamená.
0: Ty si na retrospektivní výstavě, co si vybavujete i z té minulosti, co si vám se vrací, posun, co bylo dříve, co je nyní. Energie z artefaktů, když ta skupina přesah, když si hrábnete do minulosti, tvorby výtvarné.
4: Ono tady jsou speciálně vybraný s nějakým jako citem pro to, co jsem i několikrát zmiňoval. Každý z nás v současné době dělá úplně jiný druh práce, ale tohle bylo tak jako naciťováno a dlouho jsme se podobným způsobem asi tak, jak jsme pracovali hodněkrát spolu, když Jano žil, nějakým způsobem se dohadovat o atmosféře, o věcech, jak by mohly existovat spolu, až se to nějak vyvrbilo. Naciťování a dohadování a domýšlení byl postupem práce, kterou jsme hodně prověřovali. No, někdy se povedla víc, někdy míň. Tady v té velké místnosti mám pocit, že se povedla hodně. Teď jsou tady kurátoři.
0: My ještě nemáme to druhé poschodí.
2: Tak můžeme nahoru.
0: Pak bychom to sami uzavřeli.
4: Už že máme 40 minut.

citace z kritického monologu intelektuála Mao z komiksového příběhu Josefa Wolfa z roku 2000. Že společnost postavená na ideálech svobody a demokracie je taky jen nástrojem k ovládání. Že z toho není úniku, pokud chceš přežít. Že štěstí je jen hormonální reakce na určité podněty. Že 3/4 obyvatel tohoto světa žije v podstatě pod hranicí chudoby. Že chcípají na úplně debilní věci, jako je hlad a žízeň. A že svoboda je jenom nátěr, vhodnej k tomu, aby z blbců dělal ještě větší blbce. Co může být vtipnějšího, než když řekneš psovi, že celý ten svobodný svět je jeho a neho běhat na dvorku, o kterým on si fakt myslí, že je to celý svět. Je pak šťastný a hlídá ještě ten barák před ostatníma. Prostě bla, bla, bla.

0: tady máme instalaci Jana Mačušky Ráno.
1: V roce 1998, kdy manželé Ševčíkovi připravovali velkou výstavu pro veletržní palác Národní galerie, která se jmenovala Vzdálené podobnosti, něco lepšího než kosmetika. Byla to koncepčně věnovaná výstava se zahraničními umělci a nějakým postkonceptuálním a konceptuálním přístupům v současném umění. A Jano Mančuška byl přizván na tuhle výstavu, vytvořil pro tuto výstavu tuhle instalaci, která se jmenuje Ráno 2001. Bylo to tenkrát dělaný v roce 1998. Jakási hra skočit do budoucnosti vyprávěním příběhu tímhle předběhem událostí.
0: Mančuškovy instalace jsou zdokumentovaný. Zde je antrikuty stůl, židle, vana, to je remake.
1: Myslím, že to je remake. Ty věci podle dobové dokumentace.
0: Mídla, umyvatlo s mídla.
1: Tohle to je zachovaná část.
0: Video s Mančuškou rozhovor. Tady pokojíček, kde mě upoutal Wolfův artefakt. Každý, koho miluješ, jednou zemře. Pokusíme se přijít do toho artefaktu.
2: Ono to bylo původně vystavený, když jsem byl 2004 nebo 5 nebo 6, teď nevím, jmenován na cenu Chalupeckého. No. Tak to bylo vystavený v městské knihovně. Takhle se jmenovala celá ta instalace. Tahle ta postava tam byla, ale ona nestojí. Ona se poničila, může být takhle jenom opřená nebo ležící. Ona se vstavovala k celé ty instalaci, ale nikdy jsem jí nedal. Zvlášť jsme to nechali takhle součást toho. Ten pokoj je, to vám taky by řekla asi líp Sandra, nebo víte, jak je rekonstrukce naší výstavy, kterou jsme měli v roce 2000 asi, nebo já nevím. 2000 jsme ji měli v Ostravě v galerii. Jsem taky zapomněl, jak se ta galerie jmenovala. Tak nějaký číslo. Sandro, jak se jmenovala ta galerie? 761. Teď je to antikvariát.
0: Ale Wolfe, vy jste oslovil přítomnou kurátorku a je zde i přítomný kurátor, paní Sandra Baborovská a pan Vít Havránek. V tomto pokojíčku z těch 90. let jsou zde věci mě důvěrně známé. Magnetofon, rádio, mobiliář, gramofon, všechno hraje, vyvolává asociace až nostalgické na tu dobu 90. Paní kurátorko, pane kurátore, sednu si mezi vás, pojednáme, bezhlavě si neutíkejte, dokončíme o dalším traktu, prohlídku, budeme v Intera.

0: architekt a jako autor. Vracíme se do doby 90. let a přelomu tisíciletí. Právě sedíme v takovém pokoji, který se snaží nějakým způsobem citovat přelom tisíciletí, konkrétně tedy výstavu v Ostravě. Návštěvníci mají možnost se podívat na dobové fotografie na nástěnce, dělat si nějakou představu o tom, jak tehdy ta společná výstava Bezhlavého se vypadala. Mají tady i článek dobový, který podrobně popisuje, co se nacházelo v těch místnostech. My jsme se nedrželi jenom citace jako takové, ale ještě jsme tu místnost rozšířili o videa. Jsou tu dvě videa, jedno se jmenuje Placebo od Jana Šerých, rozpohybované kresby fixové. Jsou to takové pruhy barevné, které vysíláme v dobových televizích z 90. let, které si mladá generace ani už nepamatuje, nebo možná je mají někde na chalupě, na půdě. V druhé televizi můžeme vidět výstavu Perplex, důležitou výstavu, kde vystavoval například Josef Wolf, jehož díla vidíme, jsou to igelity, co je vlastně na tom zajímavé, že sám autor natáčel ruční kamerou, takovou tu home videokamerou, tu expozici, takže ty záběry jsou hodně takové jako svižné. Všechno je to vysílané na jeho vlastní televizi a je tam i jeho vlastní videopřehrávač. Takže citujeme tady i ty média té doby, to znamená VHS-kové kazety, i audiokazety, ty jsou teda taky zapůjčené od Josefa, protože on je velký fanda hudební. Můžeme si přehrát i kazetu Snake od kapely Snake, kde hrál Jan Mančuška. To je tady k dispozici nad námi v poličce ve Volkmenech.
1: Tady se návštěvník může pohodlně posadit a dopřát si návrat do 90. let i založit kazetu to přehrávače. Koncepce výstavy a jak se vám podařilo všechny ty artefakty sem svést, jak jste postupovali nebo jak jste vyhledávali, lecos je už v soukromém vlastnictví.
2: Já bych dodal k té otázce koncepce ještě něco, že výstava jistým způsobem doplňuje určité úsilí Galerie hlavního města Prahy, protože tady před pár lety byla výstava, která se jmenovala Heroin Krystal, která se taky zabývala 90. lety, mapovala jednu takovou skupinu umělců a umělkyň, kteří tehdy aktivně vystavovali v galerii, vytvořili cosi jako první generaci porevoluční českého současného umění. Ta výstava jistým způsobem to doplňuje, protože ty estetické proudy, které byly ukazovány na té výstavě Heroin Krystal, tak hodně se zabývaly tím, jak funguje mezinárodní, především západní umění a nějakým způsobem řešilo českou kulturní identitu současnou toho, jak se současní umělci jsou schopni zaintegrovat a umělkyně zapojit do toho dění internacionálního, když to ta skupina Bezhlavý jezdec, myslím, že tomhle vytvářela určitou polaritu a byla víc taková jako zaměřená na ty národní zdroje nebo na ty zdroje třeba umění 60. let, jako bylo hnutí vizuální poezie nebo Fluxus, tak objevovali víc než ti umělci a umělkyně na Heroin Krystal, tak objevovali víc vlastní historii, nějakým způsobem se snažili do toho mezinárodního provozu vpašovat nějaká domácí témata, domácí proudy nebo historické návaznosti. To je tak stručně ty koncepce a tady ta díla jsou z několika svezená, bylo to docela náročné vydat dohromady. Především bylo náročné taky vytvořit nějakou interakci s tou architekturou dobovou, protože ta je výrazná středověký dům, který má svou výraznou identitu, tvářnost, členitost. Vlastně jsme se snažili tady hodně prezentovat i díla místně specifický, to znamená instalací a věci, které komunikují hodně s tím prostředím domu u zvonu a jsou, jak jste říkal, z institucionálních sbírek z českých galerií, potom ze soukromých sbírek sběratelů, sběratelek, především taky z ateliérů umělců, kteří to vystavují. Jsou to takový tři hlavní okruhy zápůjček.
1: S umělci jsme se zamýšleli nad instalací Jana Mačušky Ráno, vstoupit do ní, prožít si příběh. Mačuška vyprávěl instalacemi příběhy, aby i literárně statný.
0: To Ráno je futuristické, protože se to jmenuje Ráno 2001, ale ta instalace je z roku 99. Tam je přesmyčka do budoucna. Ty jednotlivý materiály, z kterých to Ráno je vytvořeno, tak ne vše je původní. Například ta brčka nejsou původní. To mídlo si myslím, že určitě takzvaný jelen, je to tak? Jelen mídlo.
2: Je to jelen mídlo. Ono těch původních věcí je tam docela málo. Většina z toho jsou rekonstrukce, protože se zkrátka ta instalace nezachovala, ale je důležité zmínit, že on vlastně vlastně ten Mančuška to tak zamýšlel, že se ty věci nemají zachovat, že se mají rozpadnout.
3: Dočasnost.
2: Efemérní, že ho zajímalo vytvářet instalace, které nepřežijou. Nádiju od toho, co většinou
4: umělci
2: se snaží dosáhnout nesmrtelnosti skrze svá díla. Přesně tak. A on usiloval vlastně o to, aby se ty věci rozpadly a nezachovaly. Což se mu podařilo.
1: Jsem ten dokument, který nazval Stíny věcí. To vystihuje její podstatu, jeho tvorby. Stíny věcí. Pak i za 19 jsme zatočili s vámi.
0: Ta instalace tady celková končí i jiném tyčí, kde máte text a vrhá stín, takže pomyslně se s Janem Mančuškou, i když už nežije, tak tady potkáváme i prostřednictvím rozhovoru, který je v chodbě
1: a na videu.
0: Je přítomný. Vlastně všechny ty jeho práce jsou doby, kdy intenzivně komunikovali jezdci mezi sebou. Jan Mančuška u nás má taky velkou výstavní historii, protože Vít Havránek mu dělal první retrospektivu v Městské knihovně. Je to už pár let zpátky. My jsme od něj zakoupili spoustu instalací i kresby právě z 90. let, které jsou zde vystavené, které jsme nechali pro tuto výstavu zrestaurovat.
1: Jan Mančuška funguje v kontextu mezinárodního umění.
0: On má zastoupení v Berlíně a v Americe, v Praze, galerie Hand Kastner, s kterou jsme právě spolupracovali na instalaci toho zmíněného rána.
1: Když se zamyslíme nad tvorbou umělců skupiny Bezhlavý jezdec, můžeme definovat posun od tvorby tehdy, 90. přelom tisíciletí a současné tvorby, možno najít shodné rysy, jak to komunikuje, posunu času.
0: Já si myslím, že tam jsou důležité právě ty plastové materiály, které využíval jak Josef Wolf, kdy kreslil na ubrusy, tak Tomáš Vaně, i Jan Mančuška pracoval s plastovými materiály, nevím, teda Jan Čerý, si myslím, že ne. Fixy, vlastně ta dočasnost je u vše. I ty fixy mizí časem. Což je zase pro muzeum nebo pro galerie trošičku problém. Když galerie chce nějakým způsobem chovávat a nakupovat díla autorů z 90. let, musí vymyslet právě způsob chování a restaurování těchto děl, aby jsme je zachovali pro budoucnost.
2: Já bych dodal, oni jsou dva typy skupiny. Jeden typ skupiny tvoří společná díla, což asi nebyl případ Bezhlavého jezdce, ale oni v rámci té skupiny pořád měli svoji individuální tvorbu. U některých se hodně proměnilo, jako byl Jan Mančuška například, bych řekl, že začínal jako takový existenciálně zaměřený kreslíř, což jsou tady u toho doklady skoro konzervativního ražení, ale stal se z něj neokonceptuální avantgardista. Jan Čerých například měl velmi kontinuální tvorbu svým způsobem, protože pracoval s geometrií. Tomu vydrželo těch obrazů, které tady vidíme od poloviny 90. let až do současnosti. A Josef Wolf a Tomáš Vaněk se taky tak podstatně proměnili, i když některá ta témata tam zůstala jako taková dystopie, zájem o sci-fi třeba Josefa Wolfa, existenciální a romantické složky. Tomáš Vaněk zase začínal jako celkem klasicky zaměřený malíř, což je tady dobře vidět na té výstavě, a skončil taky jako umělec, který pracuje více s performance, nějakou časovostí, s různými typy zásahů do reality, které mají naprosto multimediální povahu. Ta proměna si u každého probíhá docela individuálně. I o tom svědčí ten rozpad skupiny, že trvala jenom 6 let. Nějak je to spojovalo po určitou dobu a pak už dál se vydali každý svojí cestu.
1: Společných výstav byly málo. První na galerii akademických umění v Ostravě byla výstava
0: v galerii Jelení, Školská. To byla jedna výstava rozpůlená do Jelení a Školka. Pak tam byla výstava ve Zlíně na Bienále a výstava v galerii Štenberg.
2: Český Štenberg.
0: To byla, myslím, poslední výstava. My všechny tady ty výstavy dokumentujeme v katalogu, který jsme vydali spolu s Akademií výtvarných umění. Katalog je vzácný tím, že reprodukujeme i spoustu děl, která se nezachovala. Vít Havránek tam napsal velký teoretický text. Jsme ještě udělali ty rozhovory s autory, co je taky taková zvláštnost, že tam nejsou klasické medailony, ale každý z umělců o sobě napsal takovou vzpomínkovou vyprávěcí formou na motivy Jana Mančušky, který vlastně něco podobného napsal.
2: To je zajímavá část toho katalogu, takové sociální biografie, které ukazují celé prostředí, odkud ti umělci pocházejí a rekonstruují zájem, vášeň pro umění a jak s rozdílným zázemí vchází každý z nich.
1: Ve své studii rozkrýváte i souvislosti dobové, společenské, politické, což je velice důležité pro pochopení, vnímání jejich tvorby. Začátek katalogu upoutá upřímným vyznáním zpovědí jednotlivých autorů. Odkrývá osobnost tvůrců a matáme skrz ty jejich zpovědi jeho. Ty, co uvědomujeme.
0: Doporučujem určitě katalog, že je to jediný souhrnný katalog bez levého jezdce, který byl vydán, který si myslím vyčerpávacím způsobem všechno mapuje.
1: Katalog je k dostání.
0: Kupectví galerii je i online dostání. Má i takovou příznivou cenu.
3: Citace z teoretického textu Víta Havránka, otištěného v první monografii skupiny, vydané ve formě katalogu k výstavě. Od svého počátku se skupina Bezhlavý jezdec zabývala otázkou, jaký bude její program. Jeho první skica pochází od Josefa Bolfa a Jána Mančušky a vychází z klasického antropologického díla Claude Lévi-Strausse Myšlení přírodních národů. Jde de facto o přehledný graf toho, jak Lévi-Strauss rekonstruuje procesy, jimiž autochtonní vědění provádí klasifikaci vnějšího světa. Dovozuje, že u přírodních národů existuje podobná klasifikace jako v západní epistemické tradici, s tím rozdílem, že není postavena na vymezení, ale na negaci. Jsoucno rovná se něco, co může být pojmenováno. Věc rovná se nikoli osoba nebo zvíře. Rostlina rovná se nikoli kámen. Paprika nikoli rýže. Pěstovaná paprika nikoli planá paprika a tak dále. V poslední položce v závěru klasifikace se ovšem umělci odchylují. Opouští vědecké pole a do hry vstupuje humorně fikce, když vsazují do klasifikace jako příklad kočičí pyj.

0: se rozhlédneme v tomto prostoru, pojednáme o artefaktech a šerých.
1: Intuice a racio, je to asi u vás vyvážit.
2: Možná ty věci vypadají racionální, než ve skutečnosti jsou. Ten geometrický nebo takový ten reduktivní jazyk tomu vede k této interpretaci. Já sám nevím, nechci se psychologizovat, ale tady té práci, to je tisk přímo na stěnu, tak to je na půdorysu křížovky, která je vyluštěná. To znamená, že je to změť znaků, kde ty jednotlivé slovy opravdu fungují na tom principu křížovky. Tajinka tam je, ale počítá v tom, že ji člověk musí najít nebo identifikovat v rámci toho zhluku těch znaků tím, že se nějakým způsobem odlišuje nebo vylupuje dokonce i možná trochu vizuálně z toho celého prostředí, toho semantického zmatku.
0: Vy rozehráváte takovou hru slov, hru písmen. Pobízíte ke tvořivosti.
2: Tady je nějaká ambivalence mezi tím, jestli člověk ten text čte, nebo na něj prostě jenom zírá. To přepínání mezi těma dvěma módama pozorování.
0: Video pana Vaňka v souvislosti, kontexty, významy.
3: Tady televizi běží dokumentace vybraných participů. Odhaduju, že jich tam může být tak 10-12, který se vztahují k tomu období, kdy jsme působili dohromady jako skupina Bezhlavý jezdec. A tady jsou představený v televizi ve formě GIFu. Takový jednoduchý vizuální zprávy. Každý particip je rozpohybovaný z dokumentace fotografický, která k ním je. Jsou daný do řady bez komentáře, povídají příběh, který se k té době vztahuje. Jak vidíme, je tam ten jako nejslavnější particip, a to je 22, prostě interpretace kreseb Josefa Lady, který jsem prezentoval ve Veletržním paláci v rámci finále ceny Jindřicha Chaloupeckého, a z kterého potom byl takový jako mediální popras.
0: Participy takhle označujete od jisté doby, své artefakty číslujete je?
3: Konkrétně od roku 98. Začal jsem to používat, když jsme fungovali jako skupina, ale zároveň už jsme to několikrát naznačili a mluvíme o tom i v katalogu, že kromě toho, že jsme fungovali jako skupina, často jsme se scházeli, vymýšleli spolu věci, tak v souběhu jsme každý pracovali na svých věcech. Já jsem v té době vlastně přemýšlel o tom, co to znamená vymýšlet věcem, které se vystavují názvy, vymýšlet názvy věcem, artefaktům, který se vystavuje, vlastně speciální disciplína, takže jsem šel po nějaký jako konceptualitě věcí, vlastně co znamenají, a vymyslel jsem termín particip, který víc než spolupráce vnímám jako účastenství na nějakých situacích. Velmi jednoduše to vysvětluju, že participy jsou věci, akce, gesta vytvářené pro konkrétní místo a situaci. Jsme se bavili o političnosti našeho působení a nepolitičnosti, tak ta vitrínka, kterou tady vidíme, to bylo v roce 2001. Plus minus, nebo 2000. Tady bylo velké zasedání měnového fondu. Poprvé se tady sjížděly anarchistické hnutí a byly vlastně první protesty tohohle druhu proti tomuhle druhu zacházení globálně s penězmi. Já jsem tam do vitríny vystavil. Naproti se nám Kodak ukryl. Kodak byl nadnárodní společnost. V Holešovicích, kde jsme tu vitrínku měli, byl naproti vitrínce Kodak. Zároveň u Libeňského mostu měl velký tábor sjezd anarchistů z celého světa. Kodak se zamaskoval. Ten obchod přelepil igelitama černýma, aby nebyly vidět, aby nedošlo k nějakému ataku. Takhle drze jsem poukázal na to, že to je určitý druh pokrytectví.
0: Ano, vybavuje si tu situaci a tu náladu, tu hrůzu.

0: Tam má pan Bolf ty obličeje. Dole jsme měli tvář video od pana Šerich. Tady máte obličeje, které vyjadřují různé stavy, bolest, i zmar, bez útěchu. Jsou to stavy, které člověk zná.
1: Ta skupina těch perem kreslených černobílých typů, tak ta byla součástí výstavy, kde byla i ta loutka, která se jmenovala Každý, koho miluješ, jednou zemře, a to bylo nějakým způsobem celý inspirovaný videohrama. Tyhle ty různé postavy, tam byly různý typy, tam byly možnosti, do kterých se jako v úvozovkách může ten hráč dostat, a všechny byly záměrně dělaný jako neheroicky, poničeně. Všechny jsem je kreslil s tím, že jsem chtěl, aby ta nálada z nich byla rozpadlá.
0: Zániku
1: konce. A konce.
0: Nicoty, existenciální akce.
1: Pak těch her, ve kterých člověk má naopak být heroický, dostávat se dál, je přes nějaký pozitivní, tak to mělo být, čím je člověk na tom hůř, tím je to pro tu hru lepší. Pak je tady série fotografií. Jsou tady první dvě černobílé fotografie, které jsou ještě z konce střední školy. Tady několik fotografií z interiéru plus záběr nějakého hororu. Tohle to jsou ty, které jsou na tom videu puštěný mnou natáčený záběry z výstav. Ta dokumentace té běžnosti je propojená zároveň s nějakýma podivnýma okamžikama. A pak je tady kus reze, který dělám od roku 2000, že jsem v té době tak nějak jako nevěděl trochu co. Pak jsem to začal kreslit znova, protože jsem tenkrát objevil nějaký sešity z dětství, kde jsem měl nakreslení takovýhle podivné figury v hlavě, a tak jsem to začal kreslit těma akvarelama a tuží na ty ruční papíry.
0: Máte hodně těch.
1: Já dělám dodnes, nevím co.
0: Všude je jiná emoce.
1: Jak to je, šmanesnutý nějakýma ilustracema nebo něčím, že to je takový jakoby zase odpad od té estetiky, jak by mělo vypadat velký umění, že to je takový jako praštěný, jakoby infantilní, a to byla další výrazná inspirace pro mě.
0: Nedělat velké umění.
1: No ale zároveň to pak je.

0: Na závěr otázka jako skupina Bezhlavý jezdec. Jste byli umělci nezávislí, svobodní. Uchovali jste si tuto vlastnost do současné rozporuplné doby?
1: Tohle to je strašně patetický. Já mám pocit, že jsem vždycky byl závislý a řešil, jak být svobodný. Ono to zní tak romanticky, být nezávislý a svobodný.
2: Já myslím, že jako v tom, že se tak nějak v vozovkách snažíme dělat to, co chceme, ale občas jsme přesvědčeni, že to má smysl. Takhle by se to dalo asi možná propojit.
3: Já bych byl pozitivní, že i díky té profesi, mimo jiné, možná díky tomu společenskému zařazení, že to tě trošku možný je, když okno příležitosti se intuitivně cítím, že se změní. Menšuje nebo zavírá.
2: Otevře jinde, jinak jako
3: doufejme, že to bude lepší.
2: Určitě, teď je to nejlepší, jak to kdy mohlo být.

Skladba amatérské skupiny Snake uzavřela pořad 90. léta ve zvonu. Věnovaný retrospektivní výstavě umělecké skupiny Bezhlavý jezdec v domě u kamenného zvonu Galerie hlavního města Prahy. Připravil ho Miroslav Buriánek. Hovořili kurátoři projektu Sandra Baborovská a Vít Havránek a umělci Josef Bolf, Jan Šerých a Tomáš Vaněk. Pořad můžete také poslouchat na webu stanice Vltava. Expozice s názvem Bezhlavý jezdec se koná ve výstavních prostorách Galerie hlavního města Prahy v domě u kamenného zvonu do 11. října. Pokud jsou pro vás zajímavá a přitažlivá výtvarná témata a konkrétně projev a styl umělecké skupiny Bezhlavý jezdec, doporučuji k poslechu vltavský radiodokument ve čtvrtek 10. září od 20 hodin. Bude jim pořad Miroslava Buriánka s názvem Stíny věcí. Vznikl v roce 2018 jako portrét Jána Mančušky, předčasně zemřelého, mezinárodně uznávaného vizuálního umělce a experimentátora. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.

0: Jazzové dopoledne.
1: Milí posluchači, přeji vám příjemné jazzové dopoledne. V dnešním vydání pořadu si uvedeme jednoho z nejvýraznějších jazzových skladatelů 20. století, kterým byl pianista a zpěvák Hoagy Carmichael. Zdraví vás Petr Jambor.

Hned v úvodu jsme slyšeli Carmichaelovu skladbu Riverboat Shuffle, volně ji lze přeložit jako taneční zábava na parníku. Zaspíval ji sám autor. Hoagie Carmichael vyrůstal v Bloomingtonu ve střední Indianě a od útlého věku byl veden k hudbě. Jeho matka byla rovněž pianistka a doprovázela také němé filmy a hrávala ragtime, což Hoagieho velmi ovlivnilo. A záhy jej okouzl také jazz. Milníkem v jeho hudební kariéře bylo setkání s kornetistou a pianistou Bixem Beiderbecke. Oba hudebníky uslyšíme ve skladbě Georgia on my mind.

Ve snímku Georgia on my mind ze září roku 1930 jsme vedle zpěvu Hoagyho Carmichaela mohli slyšet také jazzového houslistu Joe Venutiho či vzpomínaného kornetistu Bixe Beiderbecka. Šlo bohužel o jednu z posledních Bixových nahrávek. Právě Bix Beiderbecke do značné míry ovlivnil rozhodnutí Hoagyho Carmichaela věnovat se hudbě, jelikož Hoagy Carmichael původně vystudoval právnickou fakultu. Bix Beiderbecke mu měl údajně povědět: hudba je tady pro tebe. Skladba Georgia on my mind se stala jazzovou klasikou už v 30. a 40. letech minulého století. Zpívali ji třeba Red McKenzie, Louis Armstrong, Mildred Bailey, Ethel Waters, Anita O'Day a další. Jako svou znělku ji používal třeba trumpetista Ned Gonella a pojmenoval podle ní také svou kapelu The Georgians. V 60. letech s touto skladbou slavil velké úspěchy zpěvák Ray Charles. Podle vzpomínek Hoagyho Carmichaela jej mělo k názvu skladby inspirovat jméno jeho sestry. Saxofonista Frankie Trumbauer ovšem uváděl, že píseň měla evokovat americký jih. Spojitost se státem Georgia vytvořil potom hlavně Ray Charles. Přesuňme se nyní ale ke skladbě Rocking Chair.

Dozněla skladba Hoagio Carmichael Rocking Chair. My jsme slyšeli verzi z května roku 1930, kterou nahrál sám autor se svým ansáblem a vynikli zde Big Spiderbeck na kornet, Eddie Lang na kytaru či Joe Venuti na housle. Carmichael skladbu rovněž ji otextoval. Obchodní úspěch skladby pomohl Hoagio Carmichaelovi překonat nepříznivé dopady velké hospodářské krize, jelikož přišel o mnoho svých úspor při burzovním krachu na podzim roku 1929. Skladbu Rocking Chair dále proslavil Louis Armstrong a také zpěvačka Mildred Bailey. Vydejme se však nyní po proudu líné řeky.

Skladbu Lazy River, kterou jsme právě slyšeli, napsal Hoagie Carmichael ve spoluautorství s klarinetistou Sidney Arodinem. Arodin působil ve 20. letech jako hudebník na parnicích plujících po Mississippi. Při těchto vystoupeních zřejmě pochytil jazzovou akordovou progresi, kterou používal při svém rozcvičování. Tento melodický postup zaujal právě Hoagieho Carmichaela. Podle Carmichaelových vzpomínek mu měl jeho známý doporučit, ať si poslechne jednoho vynikajícího klarinetistu, který hrává zajímavou melodii. Hoagie Carmichael se setkal se Sidney Arodinem v New Yorku a vznikla jedna z nejkrásnějších melodií o Líné řece. Jinou velmi známou melodii Hoagieho Carmichaela je Stardust.

0: My stardust melody, the memory of love's refrain.
1: Skladbu Stardust, kterou jsme právě slyšeli, napsal Hoagie Carmichael už v roce 1927. Vznikla z melodie, kterou si měl Hoagie Carmichael pískat. Píseň Stardust se dočkala stovek interpretací. Údajně byla nahrána víc než 1500krát. My jsme slyšeli verzi naspívanou samotným autorem ve 40. letech. Velmi známá jsou podání od Louis Armstronga, Binga Crosbyho, Artie Shawa, Bennyho Goodmana, Nat King Cole či Glenna Millera a dalších. Ve 30. letech patřil Hoagie Carmichael k nejúspěšnějším americkým jazzovým skladatelům. Jeho skladby měly už v té době stovky úspěšných interpretací. Hoagie Carmichael se dostal do rozhlasu i filmu. Jednou z krásných filmových písní, konkrétně z filmu Thanks for the Memory, je i snímek Two Sleepy People, který znamenitě zaspíval Fats Waller.

K uvedení nejznámějších skladeb Hoagyho Carmichaela by nám sotva stačila délka tohoto pořadu. Hoagy Carmichael spolupracoval od konce 20. let s jedním z největších hudebních vydavatelství Mills Music Corporation. Velmi zdařilá byla také jeho skladba Lazy Bones. My ji uslyšíme v podání od zpěvačky Mildred Bailey z roku 1933.

0: dime that way. Well, looky here. He never heard a word I say.
1: Skladby Hoagyho Carmichaela byly známé i u nás. Carmichaelův šlágr Little Old Lady nahrál ještě ve 30. letech R.A. Dvorský. K mnohým skladbám napsal české texty Josef Kainar. Uveďme třeba Houpací židli Rockin' Chair či Stardust, takovou žízeň může mít jen Bernardín. Jiří Suchý zase otextoval píseň Lazy Bones, Dlouho spát. Carmichaelův Stardust, Hvězdní prach, užíval dlouho jako svou znělku i Karel Vlach. Kapelník Karel Vlach nahrál Stardust poprvé roku 1946 ve velmi pěkném aranžmá. Přeji vám krásný víkend a příjemný poslech dalších pořadů. Srdečně zdraví, Petr Jambor.

0: Hoagy Carmichael nebyl jen jazzovým pianistou a zpěvákem, patří k nejvýznamnějším americkým autorům populární písně 20. století. Jeho melodie se staly jazzovými standardy a zpívali je Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Nat King Cole nebo Ray Charles. A Petr Jambor mu věnoval dnešní jazzové dopoledne na stanici Vltava.
1: Český rozhlas Vltava. Umění.

0: Je 11:30, vážení a milí, Jana Kozubková přeje pěknou sobotu s datem 5. září roku 2026. Od mixážních pultů vás také zdraví Jan Mikušek. Spisovatel Leoš Kiša si pod svým vlastním jménem nechává prostor pro vážnější romány jako Sudetenland nebo Syndikát. A pod pseudonymem František Kotleta píše záměrně přepálenou akční fantastiku o mimozemšťanech, upírech, démonech, sexu, černém humoru a o spoustě krve. A kterému žánru dává přednost při čtení, to se dozvíme na Vltavě za pár chvil.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Knižní pól.
1: Ono se to možná zdá jako jednoduchá věc, vybrat pár knih, co člověka inspirovali ať už v životě, tak ve vlastním psaní, ale čím víc jsem nad tím musel kvůli tomuto vyznání se zamyslet, tím víc jsem zjišťoval, že je to nemožný úkol. Co vybrat a co opomenout? Vždyť knih, které jsem četl, jsou stovky a těch, co mě ovlivnily, desítky. Co pak můžu vybrat jenom 5 nebo 10? Ale budiš, nebudu zdržovat a vrhnu se rovnou do víru dobrodružství s tím, že rozhodně zapomenu alespoň na 50 knih, co mám opravdu rád, a až se svým vyznáním skončím, dojde mi, které všechny jsem měl ještě vzpomenout. Nelze začít ničím jiným než dobrodružnými knihami od těch meziválečných až po 80. léta minulého století. Na nich vyrostl snad každý spisovatel fantastiky mé generace. A v podstatě na těch samých. Možná byly nejlepší, možná šlo jenom o to, že se k nám dostávalo jenom omezené množství dobrodružné literatury, ale rozhodně je to důvodem, proč většina české fantastiky tak trochu vždycky bude vonět střelným prachem, vypáleným z revolveru a v jejich zvucích se bude ozývat cinkání koňských kopyt. Když pominu svou milovanou edici Tarzan z počátku 90. let, je tu ještě starší záležitost, a to edice knihy Odvahy a dobrodružství. Pamatuji si, že k nám do školy chodíval katalog knih, kde se dali objednat i kódovky. Pro mé rodiče šlo rozhodně o noční můru. Pro mě to bylo těšení na všechno nové, co se objednat dalo. No, ne vždycky bylo knih dost. Někdy přišla od nás ze třídy jenom jednomu a hned se na ně vytvořil pořadník. Jindy nepřišla žádná a nám nezbylo, než si vymýšlet, co se za tím dobrodružným názvem mohlo skrývat za příběh. Ale vrchol, a dodnes si myslím, že vrchol dobrodružné literatury mého dětství byl Karel Maj a rozhodně nejlepší knihou pro nás byl Duch Lana Estacada. Hýčkal jsem si vydání ještě z roku 1970. Velká vzácnost. Příběh měl v sobě naprosto všechno, co dodnes od dobrodružné literatury chci. Tajemnou zápletku, závan nadpřirozená, spoustu bojování, střílení, padouchy, co byly esencí padouchovatosti, atraktivní kulisy divokého západu a také ty správné hrdiny. Znal jsem ji, myslím, nazpaměť a uměl citovat příslušné pasáže, v nich se odehrávaly nejlepší dialogy. Alespoň v mém věku rozhodně nejlepší byli pistolníci. To platilo i o knize s názvem Zajetí vikingů. Napsala ji Toril Thorstedt Haugerová a teď se omlouvám a jsem si jistý, že její jméno rozhodně nečtu správně. Jednalo se o 2 díly její 6-dílné ságy z éry vikingů z 10. století a přinesla nám dobrodružství drsného severu. To bylo rozhodně něco jiného než nudný jirásek. Jistě, ve starých pověstech českých je také spousta bitev, krve, dobrodružství a špetka magie, když na to přijde, ale celé je to podáno tak nudně, že zatímco taková polská fantastika ze slovanské mytologie šílí, u nás jenom při zaznění slova Perun zýváme nudou. Ale Thor, no to je něco jiného. Ta kniha vyšla v roce 1988 a já jsem si dost jistý, že když se tvořila moderní česká fantastika, která mohla vzniknout až po sametové revoluci, byla jedním z jejich inspiračních pilířů. Mrkám teď směrem k legendární trilogii Jaroslava Mosteckého Jdi a přines hlavu krále. Ale nešlo jenom o něj. Trvalo snad 10 let, než se česká fantastika vyprostila z fascinace vikingy. Z fascinace divokým západem se nejspíš nevyprostí nikdy. Ostatně, když už jsme u těch dobrodružství, mezi ty porevoluční velikány české fantastiky, které jsem hltal jako blázen, patřil Jaroslav Velinský. Rozhodně bych si tipnul, že v mnoha ohledech vyrostl na stejných knihách jako já. Jen je četl jako novinky, zatímco já jako ošahané salátové podpultovky. Jaroslav Velinský, známý spíš jako Trump a muzikant Kapitán Kid, totiž napsal nejen vikingovku Cestou dračích lodí, která vyšla v roce 1989, ale také obrovské množství skvělých westernů, vše pod pseudonymem Charlie P. Stonebridge. Hlavním hrdinou o něch příběhů byl šerif Buck Lee a já marně dneska scháním všechny příběhy, které na začátku 90. let vycházely v klasických rodokapsech. Fanoušci Jaroslava Velinského nedají dopustit na detektivky s Otou Finkem, které v nových vydáních nakladatelství Mystery Press zažívají svou velkou renesanci. Já to chápu, ale pro mě je největším Velinského hrdinou šerif Buck Lee. Mimochodem, Velinský je také autorem první moderní české science fiction série Dan Young. Skončila po 6 dílech. Nesnad, že by byla špatná, ale tehdejší 90-kový knižní trh byl plný neustálých vzestupů a pádu nakladatelství a Velinský byl obecně smolný autor, kterému vycházely knihy u nakladatelů, kteří padali jako hrušky. Ale to už je úplně jiný příběh. Každopádně Kitt se zapsal do dějin české fantastiky, detektivky, westernu a dobrodružné literatury vůbec a to už mu nikdo neodpáře. Rozhodně já se k němu srdnatě hlásím. Když už jsem se tu rozmluvil o Jaroslavu Velinském, další autor, který se k němu vždycky hlásil, byl Jiří Kulhánek. No samozřejmě, autor, kterého nemohu opomenout, jeden z otců moderní české fantastiky. Chlápek, který přišel, dupl si nohou a před ním se doslova a do písmene rozestoupil celý svět. A to tak moc, že Kulhánkovina je dodnes vlastní subžánr české fantastiky. Ale nejen to, Kulhánek dokázal otevřít českou fantastiku čtenářům. Dneska už si to málo kdo uvědomuje, ale fantastika ta u nás neměla nikdy lehké. Před revolucí měla na sobě dvě kletby. Ta první je jasná. Socialistická kultura se považovala za vysokou a často se stavěla na odiv a do protikladu proti oné upadlé kultuře západu, plné krváků a komiksů. Fantastika jako onen upadlý žánr proto nebyla brána příliš vážně, tedy s výjimkou samozřejmě fantastiky sovětské. Ta už z podstaty upadlá být nemohla, protože ze Sovětského svazu nic upadlého přijít nemohlo. Další problém byl v tom, čemu soukromně říkám kletba Karla Čapka.

0: Čech umí takhle skvěle psát? Co když by mohl být dobrý i nějaký jiný autor české fantastiky? No, Kulhánkovi málo kdo z nás, jeho následovníků, sahá alespoň po hrudní koš, ale nevadí to. Nikdo neroste do nebe, teda na rozdíl od Kulhánka. Ten vyrostl a pak přestal psát. Ale to je úplně jiný příběh, jeho osobní. Ty důležité příběhy napsal, třeba hned ten první, Vládce strachu. Román o tom, že upíři jsou vlastně hodní chlápci a ženský, co bojují proti něčemu, respektive někomu mnohem horšímu. Byl to naprosto šílený, ale skvělý koncept. Použil ho ještě ve dvoudílném románu Noční klub. Ten jsem četl minimálně 10krát. Neskutečná nádhera. Zase upíři a zase dobrodružství, které čtenář nadšeně hltal s každou stránkou a odmítal ho opustit. Znám lidi a patřím mezi ně, kteří prostě dočetli, nadechli se, otočili na první stranu a začali znovu. To samé platí jeho knize Cesta krve, plnokrevném post-apo románu o redaktorovi Ekologických novin, který po apokalypse zůstane sám, zatímco lidé kolem něj zmizeli nebo se proměnili v zombí, aby si to vyřídil s mimozemšťany, kteří za to mohli. Jaj, hned mám chuť si to přečíst po 50. To mi věřte. Než takhle učiním, zkusím se zamyslet nad tím, proč to byl zrovna Kulhánek, který způsobil revoluci v české fantastice. Možná prostě, že si na nic nehrál. Já vím, zní to banálně, ale když už jsem mluvil o té fantastice, která dlouho živořila na okraji zájmu, pořád v ní trochu převládá komplex ze světa velké literatury. Mnozí autoři se snažili ukázat, že ta česká fantastika má přesah, že umí pracovat se slovy, s obrazy, s detailním vykreslením lidských postav. Urputně se mnozí autoři snažili vydobít fantastice nějakou pozici v té velké literatuře. Zpravidla naprosto marně a zbytečně. Lidé, kterým se snažili něco dokázat, fantastiku stejně nečetli a nečtou a stejně se nedokázali a nedokáží podívat dál než za její kulisy, za všechny ty vesmírné lodě a mimozemšťany, magii, nadpřirozené bytosti, prostě neprokouknou přes veškerý ten spektákl, onu hloubku, kterou fantastika dokáže mít. A přesto se autoři snaží dál. Kulhánek se prostě nesnažil. Jediné, o co mu kdy šlo, byl zkrátka dobrý příběh, při kterém se bavil on a následně i jeho čtenáři. Desítky tisíc, možná stovky tisíc čtenářů, kterým Kulhánek učaroval. Netlačil na pilu, psal, co chtěl a dal do toho jenom to, co mu přišlo zajímavé a zábavné. A možná právě proto dokázal, kromě úžasných nápadů, dobrodružství, skvělých vtipů, hlášek a neskutečné akce, také vykreslit postavy tak živé a tak dokonale lidské, že i když většina z nich byly upíři nebo jiná nadpřirozená monstra, čtenář věřil, že ty postavy existují, že můžou běhat kolem vás, že si vedle vás v baru zrovna dávají pivo. V tom je asi jeho největší síla. Ne v kulisách, ne v atraktivních tématech, o něch vtipech a skvěle popsané akci, což vše ve svých knihách samozřejmě má, ale v tom, že jeho postavy jsou postavy s velkým P, že jsou esencí skutečných lidí. Jejich bolest byla v podání Kulhánka bolestí opravdovou. A to až tak, že bolela i čtenáře, který o ní četl. Jejich vyčerpání až fyzicky dopadlo na čtenáře, stejně jako jejich touhy, humor a vše, co je trápilo a těšilo. Byl to pozoruhodný dar, který Kulhánek pro své psaní měl a neskutečný který jde jenom těžko napodobit. Bohužel. Vrátím se ještě k oněm časům, kdy jsem se chystal na to, že budu nosit pionýrský šátek a také v obecní knihovně nebylo moc dobrodružných knih. Tu touhu po něčem exotickém, po velkém dobrodružství, po tajemství, po něčem, co není nudná šeť reality, jsem nakonec dokázal ukojit ještě z jednoho pozoruhodného zdroje, ze starověkého Říma. Historie je učitelkou života a cokoliv, co se dnes děje, k tomu se dá snadno najít nějaká paralela právě ve starém Římě. A kolik pozoruhodných lidských osudů a příběhů se v té éře odehrál. Pořád z toho čerpám inspiraci nejen pro svůj život, ale také samozřejmě pro svou literární tvorbu. Ostatně v tom nejsem sám. Takový G.R.R. Martin pro svou hru o trůny také čerpal z mýtů a legend starověku a také z příběhů, které se právě odehrávaly ve starém Římě a samozřejmě i Řecku. První knihu o římských dějinách mi koupil bratranec Pavel v Ostravě v antikvariátu. Jmenovala se Dějiny starověkého Říma od Nikolaje Alexandroviče Maškina. A když mi vytrhl takovou tu povinnou část o tom, jak starý Řím chápe Karel Marx, bylo to fascinující čtení. Naprosto. Jednu dobu jsem byl posedlý tím, pamatovat si co nejvíc dat vztahujících se k Římu. bitvy, data narození různých císařů, důležité události. Prostě jsem tím žil. Začal jsem pak hltat i původní prameny, třeba životopisy 12 císařů od Suetonia. Dneska bychom řekli, že to není teda úplně seriózní historická práce, protože také obsahuje spoustu pikantérií a vtipů ze života císařů, ale jako kluk, který v televizi koukal povinně na Husáka, a mnozí z vás si to pamatujete, jsem prostě díky tomu odletěl do barevnějších časů a že to zatraceně bylo pro mladýho kluka potřeba. Takže když se před 2 lety na TikToku objevil trend spočívající v přesvědčení, že muži stále myslí na Římskou říši, nezbylo mi než souhlasně přitakat. Ano, ano, vypadám někdy jako blázen, když se dívám s rodinou na televizi, tam běží zprávy o nějakém korupčním skandálu a já se začnu mumlat, ano, ano, jugurtovi následovníci. Když pak vysvětlím, že to nejsou jugurtoví následovníci, ale morální pohrobci numidijského krále Jugurty, který kdysi zápasil s Římem tím, že postupně uplácel jeho generály, senátory i tribuny lidu, a připisuje se mu citát: o město na prodej, brzy zahyneš, jestliže se najde kupec. Aktuálně bychom to mohli přeložit taky: o Česká republiko, co si budeme, jednou se najde někdo, kdo si tě koupí celou. Další paralely už si v tom raději najděte sami. Každopádně, co se týče těch milovaných knih, ještě vzpomenu Řím po Marku Aureliovi, dílo Herodianovo, a upaluji zase k jinému tématu. Psal se tak rok 1995, nebo možná 1996, když mi spolužák přinesl knihu Stráže stráže od Terryho Pratchetta. Vrazil mi to do ruky a pravil, že je to jako totálně boží a vůbec mi neřekne, proč a o čem to je, a že si to prostě musím přečíst. Byla to tenkrát naše oblíbená středoškolská kratochvíle na obchodní akademii v Opavě, že každý donesl knihu, která ho nadchla, a prostě ji ostatním vnutil. Měli jsme podobný vkus a tak kolovalo prakticky jenom to, co nás vždycky potěšilo. Terry Pratchett mi vystřelil mozek z hlavy podobným způsobem jako Jiří Kulhánek. Ono se to možná zdá jako různé psaní, ale mají hodně společného. Třeba onu schopnost naprosto perfektně vykreslit lidské postavy tak, že jsou sice v mnohem bizarní, plné příběhů, dokonale románové, ale přitom neuvěřitelně lidské. Cítíte, že i v těch trpaslících, mázích, zlodějích, temných spiklencích nebo vůbec podivných fantazy policajtech se skrývají různé esence lidství, skutečného lidství. Tady Pratchett stvořil fantazy svět, kde vesmírem pluje plochá země, tedy země plochá, nesená na zádech 4 slonů, kteří stojí na obří želvě, jenž si to šine pomaličku vesmírem. No a funguje v něm samozřejmě magie. Terry Pratchett byl neuvěřitelný člověk, skeptik a humanista. Na magii nevěřil, ale možná právě proto ji dokázal ve svých románech tak perfektně vykreslit jako něco, co funguje na hlavologii. Pratchett ve světě plný mágů, čarodějek, trpaslíků, elfů a různé fantazy havěti ukazuje podstatu lidské povahy. A hlavně to, co máme my lidé v hlavě, tedy hlavologii. A vy často čtete, bavíte se, smějete, a pak vás ta jeho schopnost vykreslit esenci lidské duše dostane a vy si říkáte, zatraceně, tohle všechno se dá schovat do fantazy? No samozřejmě, že dá, a dá se toho ještě víc. Pratchett má obrovské množství vrstev a když jeho knihy čtete třeba po 5. či po 10. jako třeba já, zjišťujete, že má těch vrstev snad nekonečno. Když jsem ho četl poprvé, užíval jsem si hlavně tu legraci, kterou si dělal z klasické fantazy. Není nad to číst nejdřív Tolkiena a pak se pustit do Pratchetta. Přinese vám to skutečný požitek toho, jak si někdo může dělat z něčeho srandu a přitom tomu zároveň ruku v ruce skládat hold. Tohle snad dokáže jenom Pratchett. Ostatně některé jeho citáty používám pořád. Třeba: čarodějky jsou všeobecně velmi opatrné na to, co říkají. Nikdy si nemůžete být dost jistí, co slova udělají, když se vám dostanou z doslechu. Nebo: je důležité, abychom věděli, odkud jsme přišli, protože když nevíte, odkud jste přišli, pak nevíte, kdo jste. A když nevíte, kdo jste, pak nevíte, kam jdete. A když nevíte, kam jdete, jdete patrně špatným směrem. Když už jsme u toho humoru, nemohu nezmínit jednu ze zásadních knih, ke které se stále vracím. Její hlavní hrdina je prostě génius. Ostatně, jak sám praví, navzdory všemu, co museli podstoupit, jsou černoši převážně příjemní lidé. Měl jsem s nimi prozatím málo dočinění, neboť se stýkám pouze se sobě rovnými či s nikým. A jež to sobě rovných nemám, nestýkám se s nikým. Ano, je to genus svého druhu slavný Ignatius O'Reilly, hlavní hrdina knihy Spolčení hlupců od Johna Kennedyho Toola. Myslím, že je to nejvtipnější kniha na světě. Já vím, tohle se tvrdí asi o tisícovce jiných knih a znám lidi, kterým se nelíbí. Třeba některým jim studentům na Vysoké škole kreativní komunikace. Na její literární akademii je nutím, aby si Spolčení hlupců přečetli a naučili se z té knihy pracovat se situačním i slovním humorem. Je v ní vážně dokonale vysoustružený. A stejně jako u Prečeta je chytrý, což je nakonec ten nejlepší druh humoru. Ignatius je v mnoha ohledech uchvatná postava, abyste se naučili, jak pracovat s literárním vtipem. Je to stejné jako v seriálech nebo filmech. Zajímavé postavy nemohou být normální, musí být nějak vyšinuté, extrapolované ad absurdum. Proto také ve všech sitcomech na sebe vždycky strhnou pozornosti coci vzadu, co zpočátku slouží jako komická vložka a ne ten původně plánovaný hlavní hrdina. A Ignatius O'Reilly je přesně takový. Nejkrásnější na něm je jeho intelektuální povýšenost, která z něj dělá nádherně panoptikální postavu a autor díky tomu nastavil dokonalé zrcadlo mnoha lidem, kteří ke světu přistupují podobně s onou intelektuální povýšeností jako právě Ignatius. Zabruslím v téhle části o humoru ještě k jednomu autorovi, který sice pár beletristických knih napsal, třeba komediální Velký průšvih, který adoroval i takový velikán jako Stephen King, ale hlavně byl vynikající sloupkař deníku Miami Herald. Ano, někteří z vás asi tuší, že jde o Davea Barryho. Ty jeho sloupky, které u nás vycházely v různých výborech, jsem miloval a dodneška je čtu svým dětem. Je to trochu složitější, protože dneska děti tak úplně neví, co jsou noviny a další věci, o kterých Barry před 20 lety psal, ale humor je to pořád skvělý. Barry byl rozhodně můj novinářský vzor a samozřejmě i lidský. Název jedné z jeho knih, sebraných sloupků a komentářů, jsem si vzal jako životní motto. Dospěju, až umřu. Když jsem dokonce Barrymu napsal, bylo to česky, jen tak z legrace. Tuším, že v tom e-mailu bylo něco jako vážený pane Barry, jste genius a učím se podle vás psát sloupky a dělat humor. Píšu vám česky, protože se stydím a vím, že vy si to nepřečtete, takže se tolik stydět nebudu, ale stejně vám napsat chci. S pozdravem, Leoš Kiše. Musíte pochopit, že to bylo ještě před všemi těmi automatickými překladači a érou umělé inteligence, takže o to větší šok jsem měl, když mi Dave Barry odepsal slušnou češtinou, že maminka jeho asistentky je česká emigrantka a všemu přeložila a že teda děkuje za zprávu a přeje mi hodně štěstí. Jo, šťastný jsem byl, napsal mi můj vzor. Barryho knihy rozhodně seženete ještě v hromadě antikvariátů, takže pokud jste ho neznali, je nejvyšší čas to napravit. Jako spisovatel jsem samozřejmě měl i hromadu těch vzorů klasických, tedy co se fantastiky týče. Už jsem mluvil o Tolkienovi či Kulhánkovi, ale byl to třeba i spisovatel Miroslav Žamboch, který stále skvěle píše a žádnou jeho knihu si nenechám ujít. Stejně jako jsem si nikdy nenechal ujít knihy Williama Kinga ze světa Warhammeru, který vytvořil naprosto skvělou fantasy dvojici pánu Gotreka a Felixe, tedy válečného trpaslíka, a jeho lidského parťáka, spisovatele a bojovníka. Má to asi milion dílů a já vlastním všechny. A jak už jste pochopili, četl jsem každý asi 10krát. Je to drsné a temné dobrodružství dvou čestných bojovníků ve fantasy světě, kde bojují proti temnotě a chaosu. A jsou v tom trpaslíci. Žádná kniha nemůže být špatná, když jsou v ní trpaslíci, to si pamatujte. A abych se vydal i do vesmíru, uvedu celkem novou sérii s názvem Ztracená flotila. Napsali John Hemry pod pseudonymem Jack Campbell. První díl se jmenuje Neochvějný a má zajímavou výchozí premisu. Dvě lidské organizace, Aliance a Syndikové, proti sobě ve vesmíru bojují už 100 let a Aliance prohrává. Když se jí skoro poražená flotila dostane hluboko za nepřátelské území, objeví v záchranném modulu hibernovaného člověka, v němž po oživení poznají svého legendárního hrdinu Johna Blackjacka Gearyho, který se zúčastnil první bitvy za Syndiky. Onen Blackjack je považován za tvůrce vojenské strategie Zaútoč tvrdě a nad ničím nepřemýšlej, kterou už 100 let Aliance vyznává. Jenže, jak už to bývá, ve skutečnosti onen legendární hrdina takový není a snaží se všem vysvětlit, že došlo k omylu a snaží se naučit Alianci staré, dobré, skutečné válečné strategii. Nakonec převezme velení flotily a zachrání ji. Dál se stane asi milion věcí, ale ty už vám nebudu prozrazovat. A mluvím-li o space opeře a science fiction, nemohu nezmínit asi svou nejoblíbenější science fiction knihu a to je Věčná válka od Joe Haldemana. Věčná válka vychází z autorových vlastních vzpomínek na válku ve Vietnamu, ve které mimochodem získal purpurové srdce. Myslím, že nikdo nedokáže napsat tak skvělý protiváleční román jako právě ten, kdo válku zažil. Haldeman vnáší do knihy mnoho originálních myšlenek. Jedna je fyzikální a válečná. Konflikt ve vesmíru totiž podle něj logicky bude vyžadovat dlouhé plánování desítky až stovky let dopředu. Prostě pošlete vojáky do vedlejší galaxie s tím, že to bude trvat třeba 50 let, než se tam vůbec dostanou. Bude tam vůbec za tu dobu nepřítel? Časové skoky jsou skutečně u něj fascinující, zvlášť s ohledem na to, jak predikuje, že se po každé takové vzdálené bitvě změní lidé tady na planetě Zemi. Mimo jiné například tvrdí, že v budoucnosti se lidé nebudou mít moc čím živit, protože automatizace přinese velkou nezaměstnanost, kterou ale dokáží státy financovat. A tak se podle něj budou lidé věnovat více umění, které budou tvořit spíše pro umění samo, než pro nějaký zisk či slávu, než proto, že by se tomu umění obdivovali davy. Myslím, že už se to dnes mnohem naplňuje. Tedy v té části, kdy bude takový nadbytek umění, že už se samo o sobě neuživí ani nezíská pozornost. Nakonec všechno s hlavním hrdinou dobře dopadne a setká se i se svou láskou, takže když třeba nemáte rádi military science fiction nebo vůbec science fiction, prostě si tu knihu přečtěte. Víc už vám k tomu dneska nepovím.
1: Říká spisovatel Leoš Kiša v knižním pólu, který zaznamenal Petr Šrámek letos 7. února. Za týden bude ze své knihovny vybírat inspiraci spisovatel a novinář Michal Bystrov, který vyrůstal v novinářské rodině, ale novinařině se zprvu bránil. V 15 letech se přes spirituály a blues dostal k Bobu Dylanovi a nakonec propojil všechny tyto světy. Píše, překládá, pátrá po historii písní a sám je skládá a zpívá.

0: Na špatném místě ve špatný čas, to byla píseň Michala Bystrova, jehož psaní také ovlivnil například Leonard Cohen. Z jehož poezie autor pochopil, jak svobodně lze zacházet se slovy, pokud má výsledný text skutečný smysl. Knižní pól Michala Bystrova naladíte na Vltavě příští sobotu 12. září v 11 hodin a 30 minut a tuto četbu pro vás budeme mít dnes v 18.30.
1: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
2: Avšak kde si pod hladinou?
1: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
2: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
1: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
2: Nebo na vltava.rozhlas.cz.
0: Je tu poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ukrajina pozastaví kvůli cestě amerických vyjednavačů do Moskvy nálety na ruské cíle. Policisté pátrají po mladém muži s psychickými problémy. Ztratil se v okolí pražského Edenu. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti dnes uvede slavné drama Nebezpečné vztahy. A počasí bude oblačno až polojasno, na severu výjimečně přehánky, teploty 19 až 24 stupňů. Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovorů Steva Viktofa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva.
3: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Rusko ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Policisté pátrají po 27-letém Vladimírovi Buriánkovi z Prahy. Ztratil se včera v okolí obchodního centra Eden cestou do nemocnice. Muž se léčí s psychickými problémy, špatně se orientuje a může působit zmateně. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Richard Hrdina. Vladimír Buriánek má hnědé oči, rovné hnědé vlasy a krátké vousy. Včera na sobě měl béžové šortky, světle zelené tričko a bílé boty značky Converse. Informace o hledaném volejte na linku 158. První premiérou nové sezóny bude dnes v 19 hodin ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti slavné drama Nebezpečné vztahy. Ve známém příběhu hříšných hrátek francouzské aristokracie se představí Jakub Zelinka jako Vicomt Valmont a Pavlína Hejcmanová jako Markýza de Merteuil. Režie se ujal Lukáš Kopecký.
4: Témata přetvářky, manipulace, určitá zlá hra s city druhých, tam je musí být. Otázka je, do jaké míry je to samotné taky zasáhne, že přece jenom jako nemají úplně hroší kůži v našem čtení.
0: Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla, nabídne 3 inscenace v nastudování scén Studia L plus S, divadla Arena a divadla Komédie. Festival dnes otevře hra irské autorky Ellen Murphy, Moje baby, která humorně vypráví o 3 generacích žen.
1: Počasí.
0: Dnes máme poměrně větrný den, oblačno až polojasno, zejména na severu výjimečně přeháňky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách jen kolem 14. Mírný přechodně až čerstvý severozápadní až západní vítr povane rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu. Noc bude většinou vyjasněná, polojasná až jasná na severu a severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti zpočátku výjimečně přeháňky, nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů, v údolích místy kolem 7 a na horách jen kolem 6 stupňů. Vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu bude kránu slábnout. V neděli čekejte slunečný den, jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13. V západní polovině Čech povane slabý vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru postupně vítr proměnlivý do 3 metrů za sekundu. To byly polední zprávy na stanici Český rozhlas Vltava. Četla je v sobotu 5. září roku 2026 Jana Kozubková.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
5: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Člověk v situaci, kterou nemá pod kontrolou, je hrdinou jak dnešní odpolední povídky Jacka Londona, tak sobotního dramatu Ivana Olbrachta Žalář nejtemnější. V něm Karel Mach po oslepnutí přichází o možnost vidět a ověřovat si skutečnost a stává se závislým na své ženě. A nejistota, zda jí může věřit, živí jeho žárlivost. V povídce Jacka Londona Bílý a žlutý stojí sotva 16-letý člen rybářské hlídky proti početní převaze čínských lovců garnátů. Musí se rozhodovat v situaci ohrožení a nejistoty a řeší také, nakolik se může spolehnout na druhého člověka, svého staršího kolegu.
6: A tu se před našima očima, jako nějaký romantický obraz, objevilo čínské loďstvo, rozložené do rozsáhlého půlměsíce, jehož hroty byly od sebe vzdáleny plné 3 míle, a každá džunka byla připoutána k poplavku garnátové sítě. Všecko to nehnutě tkvělo v prostoru a zdánlivě nejevilo známky života. Bylo zřejmé, co se zde děje. Číňané čekají, až se mezi přílivem a odlivem stiší hladina, aby pak mohli své stěžklé sítě vytáhnout. Zatím všichni zalezli dolů do svých džunek a spí. To byla pro nás veliká výhoda. Hned jsme se pustili do vymýšlení bitevního plánu.
0: Střed kultur nebývá snadný pro jednu ani pro druhou stranu. Nejinak tomu je v případě sotva 16-letého člena sanfranciské rybářské hlídky a čínských lovců garnátů, kteří nedodržují místní zákony. Jenže jak obstát proti přesile? A může mladík se spolehnout na svého staršího kolegu? To uslyšíme v povídce Jacka Londona Bílý a žlutý dnes na Vltavě v 2:30 odpoledne. A teď si zopakujeme některá ikonická díla klasické hudby.
1: Polední koncert.
7: Dobrý den s poledním koncertem a slavnými díly klasiky. U jeho poslechu vás vítá Alena Maršíková-Michálková. Dnešní výběr bude pestrý a zazní v něm hudba dvou staletí, 18. a 19. Zahájíme ho temperamentními skladbami Johannesa Brahmse. Budou to Uherský tanec číslo 5 a poté Uherský tanec číslo 1. Hrají vídeňští filharmonikové, řídí Claudio Abbado.

Temperamentní hudba z pera Johannesa Brahmse. To byly dva uherské tance číslo 5 a číslo 1. Hráli vídeňští filharmonikové, řídil Claudio Abbado. Pokračovat budeme skladbou z tvůrčí dílny Handel Beethoven. Spojil se v ní hudební odkaz v prvním případě s tvůrčím umem ve druhém případě, a to ve variacích na sbor z oratoria Juda Makabejský, který je mezi sborovými zpěváky i sbormistry velmi oblíbený. Zpívá se s mnoha texty a melodie sama dokonce zlidověla jako chrámová píseň s českým textem. Samotný sbor se do oratoria dostal až při pozdějších provedeních. Pochází totiž z jiného Handlova oratoria, z Joshuy. Handel totiž původní verzi oratoria Juda Makabejský postupně vylepšoval přídavky z jiných svých děl. Hraje Heinrich Schiff, violončelo a Till Fellner klavír.

Vyslechli jsme variace na sbor z Händlova oratoria Juda Makabejský od Ludwiga van Beethovena. Hráli Heinrich Schiff violončelo a Till Fellner klavír. Ikonou norské romantické hudby je skladatel Edvard Grieg. Řada jeho děl získala světové renomé, například svita z hudby ke hře Peer Gynt. O něco méně známá je svita z časů Holbergových, komponovaná v duchu tanců 18. století. Zahajuje ji podle obvyklého pořádku preludium, následuje pomalý tanec Sarabanda, dále rychlá gavota, volný air a veselý rigodón. Hrají trondheimští solisté, řídí Bjarne Fiskum.

Dozněla svita z časů Holbergových Edvarda Grieg'a. Hráli trondheimští solisté, řídil Bjarne Fiskum. Vraťme se nyní zpět k hudbě Ludwiga van Beethovena. Opět to budou variace, tentokrát budou na téma britské hymny God Save the King. Pokud se ptáte, proč si německý skladatel Beethoven vybral zrovna toto téma, odpověď bude poněkud překvapivá. Tato melodie byla v 19. století v Evropě velmi oblíbená a jiní skladatelé ji využili do svých děl. U Beethovena se k jeho volbě přidává i velká náklonnost ke kultuře této země a neomezil se v inspiraci britskými motivy jen na hymnu Velké Británie. Ve formě variací pracoval v jiné skladbě s anglickou patriotickou písní Rule Britannia, nebo také s melodií sboru z oratoria Juda Makabejský Georga Friedricha Händla. Tato skladba zazněla v úvodu poledního koncertu. Nyní tedy variace na God Save the King, na kladívkový klavír hraje Melvin Tan.

To byly variace na britskou hymnu God Save the King Ludwiga van Beethovena. Na kladívkový klavír hrál Melvin Tan. Polední koncert se slavnými díly klasiky bude pokračovat hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Poslechneme si jeho první braniborský koncert. Dokonce můžeme říci, že v případě braniborských koncertů Bachova hudba doslova překonala pouta zemské přitažlivosti, protože ukázka z tohoto cyklu se dnes nachází na gramofonové desce, která je na palubě vesmírné sondy Voyager, putující kdesi za hranicemi sluneční soustavy a která ukrývá zvukové poselství ze Země určené mimozemským civilizacím. Tato deska je vyrobena z mědi a potažená zlatem. Nyní tedy braniborský koncert číslo 1 Johanna Sebastiana Bacha. Hraje Akademie für Alte Musik Berlin.

Vyslechli jsme braniborský koncert číslo 1 Johanna Sebastiana Bacha. Hráli členové Akademie für Alte Musik Berlin. Závěr poledního koncertu bude patřit hudbě Ference Lista a jeho romantickému Snu lásky. Na klavír hraje Olga Scheps, loučí se s vámi Alena Maršíková-Michálková.

Pianistka Olga Scheps nám hrála Sen lásky Ference Liszta. A jaká ikonická díla klasiky vybrala pro zítřek Alena Maršíková-Michálková do poledního koncertu ve 12 hodin a 20 minut Brahmsovu akademickou předehru 12 variací pro klavír Wolfganga Amadea Mozarta, část z kvartetu Rosamunda France Schuberta, Handlovu hudbu k ohňostroji a také Dumku Antonína Dvořáka. Dvořákovu operu Čert a káča máme na programu dnes ve 20 hodin. Hudební obrazy české krajiny v dílech Antonína Dvořáka a také Bedřicha Smetany v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu nám představí Lenka Hadigelová dnes v taktovce v 16.30 a teď je tu před povídkou Jacka Landna a půl druhou hodinou ještě Dvořákův valčík. Od narození mistra českého hudebního romantismu uplyne v úterý 8. září 185 let.

0: Podání klavíristy Antonína Kubálka jsme slyšeli na stanici Vltava první valčík Antonína Dvořáka. Zvuk vnímáme už před narozením. I proto tak silně ovlivňuje naše emoce při sledování filmu, říká zvukový mistr Michal Pekárek. Ve své práci se zaměřuje právě na filmovou hudbu a je toho názoru, že tuto profesi je třeba dělat s vizí a vědět, co od výsledku mistr zvuku chce. Jak to vypadá, když nahrává hudbu k filmu? Nebojí se v této hudební složce patosu? A proč je pro něj vrcholem zvukařské práce rozhlasová dramatizace? To se dozvíme dnes ve vizitce Michala Pekárka v 17 hodin. A teď bude za půl minuty půl druhé.
1: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

povídka. Dobrodružství, které Jack London zachytil v příběhu Bílý a žlutý, se opírá o jeho vlastní zkušenost. Jako velmi mladý muž působil u rybářské hlídky v Sanfranciském zálivu a zažíval střety s těmi, kteří porušovali pravidla rybolovu. A jak si sotva 16-letý člen rybářské hlídky poradí s početní převahou čínských lovců garnátů,

Záliv u San Franciska je poměrně rozsáhlý. Jeho vody bývaly na počátku 20. století bohaté na všechny možné druhy ryb. A tak není divu, že jeho hladinu brázdívaly páteře nejrůznějších rybářských člunů s všelijakou posádkou. Před tímto pestrým loveckým pronárodem bývalo ovšem nutné ryby chránit. A tak vešel v platnost celý soubor zákonů proti rybářským pirátům. K tomu, aby se ty zákony dodržovaly, byla svého času zřízena sanfranciskými úřady rybářská hlídka. A nutno říci, že neměla příliš klidné poslání. Nemluvě o tom, že často šlo i o život. Byl jsem tehdy sotva 16-letý výrostek. Měl jsem však pověst dobrého námořníka na šalupě a obratného lodníka na vodách zálivu. A tak jsem se stal v rybářské hlídce podstrážníkem.

Věřte, že nejdivočejší z celého toho loveckého pronároda jsou čínští lovci garnátů. Garnát je zvláštní živočich, podobný raku. Plíží se v hejnech při dně oceánu, až dorazí k hranici sladké vody u ústí řeky. Tam se obrátí a namíří stejným způsobem zpátky do slané vody moře. Když nadejde doba klidu mezi přílivem a odlivem, spouštějí Číňani ke dnu velké pytlovité sítě s otvory, jimiž sice garnát snadno vleze dovnitř, ale ven už se nedostane. Žlutí rybáři pak sítě vytáhnou. Až potud to není nic špatného, jenže pletivo sítí je tak husté, že jim nemohou proklouznout ani nejútlejší nedávno vylíhnuté rybky dlouhé sotva čtvrt palce. A tak jsou krásné břehy výspy Petra a Pavla, na nichž leží osady čínských lovců garnátů, postrachem pro všecky lidi z okolí. Tak strašlivě tu páchnou myriády hnijících rybek. Samozřejmě patří mezi hlavní povinnosti rybářské hlídky bojovat proti tomuto zbytečnému drancování.

0: Výprava k dolní zátoce, kde čínští lovci garnátů sídlili, začala tehdy velmi časně. Když jsme se sešli v přístavu, byla vlastně ještě noc. Plulo nás celkem 6, na 2 člunech. Museli jsme být opatrní, abychom nevzbudili podezření, proto jsme vypluli tak časně. Na hladině ležely husté ranní mlhy, takže nebylo nic vidět. My ale měli plné ruce práce. Bylo třeba neustále čerpat vodu ze člunu, protože naše plavidlo jménem Sop nějakým záhadným způsobem utrpělo pořádnou trhlinu. Polovinu noci jsme strávili prohlížením spár, nic jsme však nenašli. Voda se stále řinula dovnitř a proto nezbylo nic jiného, než aby celá posádka sestoupila do podlodí a odtud vodu vybírala. Byla to hanebná práce. Po této nezbytnosti se 3 z pomocníků vrátili do 2. z člunů a obě naše plavidla pokračovala ve společné cestě, až se na východním obzoru objevilo slunce. Jeho žhavé paprsky rozehnaly spousty par. A tu se před našima očima, jako nějaký romantický obraz, objevilo čínské loďstvo rozložené do rozsáhlého půlměsíce, jehož hroty byly od sebe vzdáleny plné 3 míle a každá džunka byla připoutána k poplavku garnátové sítě. Všecko to nehnutě tkvělo v prostoru a zdánlivě nejevilo známky života. Bylo zřejmé, co se zde děje. Číňané čekají, až se mezi přílivem a odlivem stiší hladina, aby pak mohli své stěžklé sítě vytáhnout. Zatím všichni zalezli dolů do svých džunek a spí. To byla pro nás veliká výhoda. Hned jsme se pustili do vymýšlení bitevního plánu.
1: Pojďte sem. Poslouchejte. Do každé té džunky spustíme po jednom muži. Sami se připoutáme k dalším 2. A to by v tom byl čert, abychom takhle nezajali 6 jejich lodí. Co říkáš, Georgi?
2: Jo, to by mohlo být. Ale potichu.
1: Dobrá. Tak pojďme na věc.
0: I mně se tenhle plán líbil. Obrátil jsem našeho Soba a zamířil přijít do závětří jedné čínské lodice. Napjal plachtu a Sob plul kupředu kolem zádité džunky tak pomalu a tak blízko, že jeden z našich strážníků sestoupil docela lehce a tiše na její palubu. Pak jsem zabočil, nařídil plachtu a vydal se k dalšímu čínskému plavidlu. Dosud šlo všechno hladce a v tichosti, až se najednou z první džunky, zajaté naším 2. člunem, ozval povyk.
3: Hergot, chlapi. A co se dá dělat? Vypadá to, že je po všem.
0: V té chvíli jsme byli uprostřed čínského loďstva a povyk se šířil neuvěřitelnou rychlostí. Paluby se začaly hemžit polonahými rozespalými Číňany, kteří vrčeli vstekem a varovali své druhy. Po své pravici jsem uviděl, že kapitán jedné džunky sekerou přesekl lano a hned přiskočil na pomoc svému mužstvu, jež napínalo ohromnou plachtu podivuhodného tvaru. Na mé levé straně se však na jiné džunce teprve začaly vynořovat z podpalubí první hlavy. A já proto zabočil se Sobem tak blízko, aby můj starší kolega, strážník George, mohl pohodlně skočit na její palubu. Teď už bylo celé.

Tu jsem si vybral. Prudce jsem zabočil, abych se k ní snáze dostal, ale džunka náhle napěla plachtu a letěla pryč, přičemž se z paluby ozývaly rytmické skřeky, pomáhající Číňanům určovat pravidelné, rychlé tempo veslování. Nedal jsem se tím však odradit. Zahnul jsem náhle do závětří, přitáhl silně kormidlovou páku a udržoval naši loď v nejprudším běhu. Vzdálenost mezi námi se zkracovala.

0: A bylo to tady. Obě dlouhá vesla na zádi Džunky se roztříštila a v zápětí se oba čluny srazily. Sobův příďový čelen překotil krátký silný stěžeň Džunky i s plachtou, jako by ho smetla ruka obrova. Nějaký statný Číňan s hlavou obtočenou žlutým hedvábným šátkem, s tváří hluboce rozrytou jizvami po neštovicích a s pohledem baziliška, nasadil dlouhé bydlo k bokům soba a pokoušel se rozdělit obě do sebe zakousnuté lodi. Počkal jsem si na okamžik, kdy se mu podařilo soba vyprostit, takže se začal otáčet bokem. Skočil jsem na palubu Džunky, slanem v ruce a připoutal ji. Ještě zdaleka nebylo vyhráno. Chlapík se žlutým šátkem a se zbrázděnou tváří se ke mně výhružně blížil. Sáhl jsem do kapsy a hned jsem na něm pozoroval zaváhání. Neměl jsem žádnou zbraň, ale Číňan to zaplať pámbů nevěděl a dávno předtím se už naučil opatrnosti před americkými kapsami. V tom, že ho udržím i s jeho mužstvem v uctivé vzdálenosti, byla teď celá moje naděje.
1: Tak, pánové, vyhoďte kotvu a žádný hlouposti.
2: No sebe, pane.
1: Jo, tak, ty nerozumíš. No, a na to ti mám skočit, žluťásku? Tak co, bude to? No, tak to udělám sám. Ta kotva zkrátka půjde ke dnu. A je to. A teď. Čtyři z vás přejdou na palubu našeho strážního člunu. Hybaj!
2: Ale no sebe.
0: Ukázal jsem jim čtyři prsty. Čtyři odejdou do mého člunu a jeden prst, pátý, zůstane v Džunce. Žlutý šátek váhal. A tak jsem rozkaz divoce opakoval, daleko divočeji, než jsem cítil. Současně jsem se znovu rukou přiblížil ke kapse. Vida. Zapůsobilo to na něj. Se vzteklými pohledy převedl další tři ze svého mužstva na palubu soba. Hned jsem odrazil a namířil přijít k Džunce obsazené Georgem. Tady už to šlo snadněji. Byli jsme dva, ale především. George měl revolver. Zatím také náš druhý člun nabral skupinu zajatců a silně přetížen se vydal přes záliv směrem k San Rafaelu, kde bylo třeba předat náš úlovek správním úřadům. Vítr se tišil, a tak druhý člun využil svých vesel a brzy nás, mne i George, nechal daleko vzadu.
3: Pane Georgi, vypadá to, že nějakou dobu to musíme zvládnout sami dva. Ke břehu je daleko.
4: Jo, naše už se tva vidí. Jsou rychlejší. My ale vesla nemáme a do soba navíc teče. Začíná tu být pěkně mokro.
3: A navíc, jich je 8 a to nepočítám ty dva, co táhnem za sebou v Džunkách.
4: Taky z toho nejsem vůbec nadšený, ale nebojte, mladý pane, revolver mám v kapse.
0: Několik mých Číňanů stálo u kajutových dveří v přední části paluby. V jednu chvíli, když jsem se nakláněl přes zábradlí při práci s plachetním provazcem, jsem ucítil, jak se kdosi otřel o mou kapsu. Nic jsem na sobě nedal znát, ale koutkem oka jsem zahlédl, že žlutý šátek už ví, co vědět potřeboval. Moje kapsa je prázdná. K tomu přistoupila ještě vážnější starost. Vody ve člunu bylo už tolik, že se vlévala i na palubu. Čínští lovci začali pokřikovat a ukazovali prsty na proudící živel.
1: No jistě, pánové, je to tak. Všichni brzo půjdeme ke dnu, pokud nebudete hned čerpat vodu. Sabe?
2: No sebe.
1: Tady máte kbelíky a dejte se do toho.
0: Ten jejich smích se mi nelíbil. Byla v něm hrozba a zlovolnost. V očích neměli nic dobromyslného. Žlutý šátek, od chvíle, kdy objevil, že mám kapsu prázdnou, chodil mezi zajatci a mluvil s nimi. Nerozuměl jsem mu, ale tolik jsem věděl, že se smlouvají proti nám. Měl jsem strašný vztek, ale musel jsem ho spolknout. Sestoupil jsem k podlaze a začal čerpat vodu sám, neboť George byl souchotinář a při těžké práci by mohl dostat chrlení krve. Po chvíli zoufalé práce se mi zdálo, že vody spíše přibývá.
3: Nejlepší by bylo, kdybyste George vytáhl svůj revolver a k čerpání je přinutil.
4: Jo, to by bylo možná.
0: Viděl jsem, že z toho má strach. Poznali to dokonce i Číňané a začali být nepředstavitelně drzí. Jejich skupina v kajutě se dokonce začala dobývat do skříní s jídlem, podařilo se jim je brzy otevřít a hned se pustili do sucharů a konzerv.
3: To snad to nemůžeme nechat jen tak, pane Georgi.
4: A co s nima mám dělat? Střílet nechci, to já...
3: Ale co pak nechápete? Když se nám teď vymknou z ruky, bude pozdě. Na všechno. Musíte je zarazit hned teď.
5: Pane...
1: Co chceš, mizero?
5: Vidí pán naše vesnice tam na tom břehu?
1: No vidím. A co má být?
5: Moji lidé budou čerpat vodu, když ví plout k naše vesnice a vy nás vysadit.
0: Vody v lodi stále přibývalo. Dosahovala v kajutě až k pryčnám a prosakovala do lůžek. V podlodí byla asi stopu nad podlahou, přesto jsem však výbojného Číňana důrazně odmítl. George se k tomu tvářil poněkud uraženě.
3: Georgi, jestli teď neukážem trochu odvahy, vrhnou se na nás a hodí nás oba přes palubu. Můžem to přežít jedině tak, že mi svěříte svůj revolver.
4: Myslím, že pro naše bezpečí bude nejlíp, když je vysadíme na ten břeh. Pokud jde o mě, nechtěl bych se utopit pro pár špinavých Číňanů.
3: Tak to ne. To teda ne. Nepovolím hrstce těch darebáků jen proto, abych se zachránil před utopením.
4: Vy, mladíku, nakonec utopíte sopa s námi se všemi. K čemu je to dobré? Nechme je. A oni nás také nechají.
3: Každý podle svého vkusu, pane Georgi.
0: Neodpověděl. Viděl jsem však, jak se třese strachy. Uvědomoval si zřejmě obě nebezpečí, Číňany i vodu. A já se začal nejvíc bát, k čemu ho strach dožene. S nechutí jsem se k němu obrátil zády. Náš druhý člun nám už dávno zmizel z dohledu za malým souostrovím. Odtud jsme pomoc očekávat nemohli. Žlutý šátek se ke mně přebrodil vodou. Stála na podlaze člunu. Tvářil se přátelsky, ale jeho pohled se mi nelíbil. Cítil jsem, že se za jeho roztomilým úsměvem tají zlý úmysl. Řekl jsem mu příkře, aby se vrátil.
1: Teď zůstaňte pěkně tam, kde jste. A hleďte, abyste se ke mně nepřibližoval.
5: A proč? Chci si s vámi jenom popovídat, pane.
0: A hleďme. Angličtina byla rázem na světě. V tu chvíli jsem pochopil, že rozuměl všemu, co se přihodilo mezi mnou a Georgem.
1: Popovídat? O čem se mnou chcete mluvit? Vždyť mi přece nerozumíte, ne? No? No, sabé.
5: Ale rozumím vám docela dobře, pane. Jsem počestný Číňan.
1: No dobře, jste počestný Číňan a rozumíte mi, výborně. Tak napřed vyčerpejte vodu z člunu a pak si můžeme v klidu poklábosit.
0: Zavrtěl hlavou a ukázal přes rameno na své krajany. Zároveň se o krok přiblížil a jeho pravá ruka zmizela pod kazajkou.
5: Nejde to. Zlí Číňani, moc velice zlí. Asi byste měl...
3: Zpátky? A po druhé už vás varovat nebudu.
0: Žlutý šátek se vrátil zlostně do kajuty. Hlasité drmolení, které se odtud ozývalo, svědčilo o krajanské poradě. Náš sop už měl tak hluboký ponor, že se těžkopádně pohyboval po hladině. Rozhlížel jsem se po vší té spoušti, když v tom jsem za sebou uslyšel kovové cvaknutí.
4: Myslím, že byste měl zamířit ke břehu, mladíku.
0: George, pochopil jsem, že se ve svém bezbřehém strachu rozhodl jednat.
1: Ale pane Georgi, nemáte pravdu.
4: Já vám to poroučím.
1: Dostal jsem rozkaz dopravit zajatce do San Rafaela a já ten rozkaz vyplním.
0: Mluvili jsme hlasitě a hádka vylákala Číňany z kajuty.
4: Zamiřte ke břehu. Slyšíte?
0: V té vteřině jsem se už díval do ústí revolveru. Toho stejného revolveru, jehož se bál užít proti zajatcům. Na mě se odvážil. Horečně jsem uvažoval. Měl jsem proti sobě houf žlutých nepřátel a jednoho bílého zbabělce, odhodlaného ke všemu. Mozek jako by mi najednou ozářil jasný blesk. Viděl jsem svou situaci v jasných, ostrých rysech. Zachvátila mě hanba, že ztratím své zajatce. Styděl jsem se i za Georgovu ničemnost a zbabělost. Strašilo mě setkání s Legrantem a ostatními strážníky, neboť jsem zrovna slyšel své nedostatečné jalové vysvětlování. V pozadí jsem navíc uviděl výsměšně rozšklebené čínské tváře a věděl jsem, že se vzdát prostě nemohu.
4: Zamiřte ke břehu. Slyšíte? Nebo?
0: Sklonil jsem hlavu a současně napřáhl ruku. Kulka mi proletěla těsně kolem hlavy. Chytil jsem protivníkovo zápěstí. Druhou rukou jsem sevřel revolver. Žlutý šátek a jeho kumpáni se ke mně rozběhli. Napnul jsem všecky své síly, vyrval jsem Georgeovi revolver z dlaně a hodil jsem toho zbabělce Číňanům na hlavu. George dopadl přímo na žlutého šátka. V dalším okamžiku jsem už ovládl revolverem situaci. Číňané se krčili, zalézali do koutů a plížili se pryč.

Hned na to jsem ovšem přišel na rozdíl, jaký je mezi střílením po útočnících a po těch, kteří vás zkrátka nechtějí poslechnout. Číňané totiž uposlechnout nechtěli, ať jsem jim vykládal, jak chtěl, že čerpat vodu je nutné, ať jsem jim vyhrožoval revolverem a mluvil sebehlasitěji. Seděli zatvrzele v zaplavené kajutě i na její střeše a nechtěli sehnout. Sobův ponor byl hlubší a hlubší a jeho plachta se bezmocně třepotala v drobných závanech utichajícího větru. Směrem od Point Pedro jsem však viděl, jak se při břehu tvoří na hladině tmavá čára a zvolna se k nám blíží. Byla to brýza, silný vítr, na který jsem tak dlouho čekal. Zavolal jsem na Číňany a tmavý pruh v dálce jim ukazoval. Namířil jsem ukazováček na plachtu, na vodu v sobu a snažil se jim posunky vysvětlit, že se pro tu vodu v lodi musíme překotit, jak jen doběhne vítr až k naší plachtě. Žluťáskové se však jenom vyzývavě pošklebovali, protože věděli, že mohu stočit soba přídí do brýzy, povolit provazec hlavní plachty, přitočit se k větru a zachránit se. Já ale pevně držel kormidlo, rozhodnut neustoupit ani opíť. Chvíli bylo ticho. Pak nás vítr uchvátil. Provazec se s prásknutím napnul, ráhno se nadzdvihlo, plachta nadmula a sob se naklonil. Nakláněl se stále víc, až se ponořilo zábradlí na závětrné straně, až se okna kajuty ocitla pod vodou. Loď se naklonila tak prudce, že zajatci v kabině vletěli na jednu hromadu u protější pryčny, kde se svíjeli i kroutili, zaplavováni vodou, takže ti vespod málem utonuli. Vítr ještě zesílil a sob se sklonil k vodě tak hluboko, že jsem se s ním pomalu loučil. Věděl jsem, že stačí ještě jeden takový závan a bude po všem. Držel jsem se však tvrdohlavě ve stejné poloze a v okamžiku, kdy už jsem si připustil myšlenku, zda mám povolit nebo ne, počali Číňané křičet o milost. Myslím, že jsem nikdy předtím ani potom neslyšel tak sladká slova. Všech osm se jich vrhlo k podlodí a jako šílenci vylévali vodu k belíky, hrnky, pánvemi, vším, co jim jen přišlo pod ruku. Byl to krásný pohled. Vidět ten téměř nepřerušovaný vodopád, spadající po boku soba. A když se naše loď zase hrdě vstyčila nad hladinu, věděl jsem, že duch vzpoury je zlomen. Zajatci byli náhle nadáni takovou pokorou a učenlivostí, že ještě předtím, než jsme přirazili v San Rafaelu, stáli pohotově s vlečným lanem v rukách a na předním místě byl žlutý šátek.

Pokud jde o George, byl to jeho poslední výlet s rybářskou hlídkou. Vykládal později, že o takový druh práce vlastně nestojí a že je pro něho místo příručího na břehu to nejlepší, co by si mohl přát. No a my jsme si mysleli totéž.

0: Z překladu Jaroslava Čermáka připravil v roce 2009 Lubomír Konýř po rozhlasovou nahrávku povídky Jacka Londona Bílý a žlutý. A v jeho režii také účinkovali Martin Hruška, Petr Šporcl, Petr Červinka a Jan Dvořák. Z Londonových zkušeností s rybářskou hlídkou v Sanfranciském zálivu vychází i jeho zítřejší povídka Řecký král o rybáři, který systematicky porušuje rybářské zákony a dosud se ho žádné hlídce nepodařilo dopadnout. Používá zakázanou metodu lovu jeseterů, dlouhou šňůru s velkým množstvím háčků, do nichž se ryby zachytávají tělem, a tento způsob byl zakázaný právě proto, že mohl populaci jeseterů vážně ničit. Mladý vypravěč a jeho kolega Charlie se snaží najít způsob, jak nepolapitelného Big Aleka konečně dostat. A jestli se mu to podaří, to uslyšíme zítra na Vltavě ve 13.30 v povídce Jacka Londona Řecký král. Za hodinu vám budeme také vyprávět příběh Ivana Olbrachta. Jeho románová prvotina Žalář nejtemnější z roku 1916 je zdařilou psychologickou studií žárlivosti, v níž se autor pokouší proniknout do temných zákoutí lidské mysli. V hlavních rolích uslyšíme Gabrielu Vránovou a Luďka Munzara.
1: Komisař Mach. Ten starý pedant Mach, který měl vždycky ve všem jasno, si najednou nedovede odpovědět na nejdůležitější otázku svého života. Kdo je doopravdy ta žena vedle mne?
2: Karl, prosím tě.
1: Je skutečně tak upřímná, dobrá a čistá, jak vypadá?
2: Ty bys byl schopen myslet si o mně, že se přetvařuju?
1: Po dvou letech manželství nevím o své ženě víc, než hokynářka tamhle na rohu. Nic víc, než ten směšný detektiv, kterého chudák maminka poslala kdysi do rakovníka, aby vypátral o Jarmile Hrazděrové, co se dá.
2: A ty jsi to věděl?
1: Přiznala se mi až po naší svatbě, chuděra. Ale muselo se jí ohromně ulevit, když se dozvěděla, že slečna Jarmila je nejen hezká, ale i vzorně vychovaná a inteligentní dívka z nejlepší rodiny, že mluví plyně francouzsky, hraje výborně na klavír, prostě znamenitá partie po všech stránkách. Ten ošuntělý slídil se to dozvěděl za jediný den a já o tobě ani po dvou letech nevím o moc víc.
2: Mluvíš o tom tak klidně. Máš mě vůbec rád?
1: To už mě taky napadlo. Jestli je možné, aby člověk měl rád někoho, koho tak málo zná. Ale já tě miluju, Jarmilo. Miluju bez rozumu.
2: Karle. Ty jsi moje trápení. Dobrou noc.
0: Gabriela Vránová a Luděk Munzar jako manželský pár v dramatu o chorobné žárlivosti a životní zaslepenosti. Ivan Olbracht, Žalář nejtemnější, jako sobotní drama už za hodinu na Vltavě. Teď jsou dvě.
3: Staří mistři.
4: Hezké sobotní odpoledne, milí posluchači. U dalšího vydání pořadu Staří mistři vás vítá Lucie Podroušková. Tématem dnešního dílu bude hudba 18. století a osobnost dnes málo známého skladatele a varhaníka Antonína Reichenauera, který část svého života prožil v Praze ve službách hraběte Václava Morcína. Antonín Reichenauer byl jedním z řady skladatelů působících v Praze v době vrcholícího barokního rozkvětu 20. let 18. století. Patřil k virtuózní kapele hraběte Václava Morcína a snad i kapele hraběte Františka Václava Černína. Komponoval pro jezuity, bosé karmelitány a pravděpodobně i další církevní řády, zejména na menším městě pražském. O popularitě jeho tvorby svědčí množství jeho kompozic, které v letech 1727 až 1728 pořídil pro pražskou loretu nový regenschory Konstantin Antonín Taubner. nebo inventář hudební sbírky pražských křižovníků s červenou hvězdou z roku 1737, v němž je Reichenauer jedním z nejhojněji zastoupených pražských skladatelů. Již na konci 18. století byl však Reichenauer v podstatě zapomenut. Jeho dílo bylo znovu objeveno až o mnoho let později. O původu a datu narození skladatele jsme ještě v nedávné době věděli velmi málo. Až na základě studia malostranských matrik bylo zjištěno, že se Antonín Reichenauer narodil roku 1696 v severočeském městě Bílina do rodiny ševce Václava Reichenauera a jeho ženy Anny Kateřiny. O jeho životní dráze však nemáme až do roku 1722 žádné další zprávy. Své první hudební vzdělání získal pravděpodobně v Bílině prostřednictvím místního kantora či bakaláře. Jako nadaný hudebník mohl být choralistou na kůru bílinského farního kostela, nelze ale vyloučit, že ve studiu pokračoval na některém z jezuitských gymnázií v blízkém okolí. Je možné, že se s hrabětem Morcínem, do jehož služeb později vstoupil, setkal již ve svém rodném kraji. Mezi lety 1717 a 1722 totiž tento hudby milovný šlechtic podnikl několik cest do severních Čech a pokud by zde potkal nadaného hudebníka, jistě by se jej snažil angažovat ve své kapele. Vrcholem Reichenauerovy tvůrčí dráhy bylo bez pochyby jeho pražské období. Nejstarší známou stopou, dokládající Reichenauerův pobyt v Praze, je záznam křtu jeho syna Jana Dominika v lednu 1722 v kostele Panny Marie pod Řetězem na Malé Straně. Je pravděpodobné, že byl Reichenauer varhaníkem některého z malostranských kůrů, kterým mohl být dle jeho mše zasvěcené dominikánskému svědci svatému Ludvíku Bertrandovi kůr dominikánského kostela svaté Marie Magdalény. S malostranskými dominikány byla ostatně spjata i kapela hraběte Václava Morcína, Reichenauerova zaměstnavatele. Členem jeho kapely se stal nejpozději roku 1723. Reichenauer byl pověřen jednak komponováním skladeb pro hraběte, za které pobíral pravidelný plat. Mimo to byl však Morcínem honorován i jako instrumentalista a člen kapely, pravděpodobně jako hráč na klávesové nástroje. Během svého angažmá u Morcína musel přijít do styku se skladbami Antonia Vivaldiho, který byl Morcínovým titulárním kapelníkem a který hraběti věnoval svoji 8. tištěnou sbírku obsahující slavné čtveroročních dob. Někteří badatelé se domnívají, že byl Reichenauer zaměstnáván též hrabětem Františkem Václavem Černínem, který na svém panství vydržoval rovněž vlastní kapelu. S angažmá u hraběte Černína by mohl souviset Reichenauerův náhlý odchod do Jindřichova Hradce, kde krátce před svou smrtí zastával místo varhaníka farního kostela. Zaposlouchejme se nyní do třívěté sonáty D-dur s dvojicí barokních trubek v podání souboru Muzika Florea.

dozněla sonáta D-dur Antonína Reichenauera, kterou přednesl soubor Musica Florea. U instrumentální ansámblové hudby první třetiny 18. století ještě chvíli zůstaneme. Ta je totiž u pražských skladatelů té doby dochována vzácně. Mezi autory dochovaných skladeb je nejhojněji zastoupen právě Antonín Reichenauer. Ten během svého života napsal řadu instrumentálních skladeb nejrůznějšího obsazení, od uvertur přes instrumentální koncerty pro různé sólové nástroje až po triové sonáty a další. Dochovány jsou v hudebních sbírkách Zemské a univerzitní knihovny v Drážďanech a hudební sbírce Schönbornů ve Wiesentheidu. Rukopisy zmíněných Reichenauerových skladeb neposkytují žádné údaje o tom, pro koho byly komponovány. To lze však vyvodit zejména podle jejich nástrojového obsazení. V případě instrumentálních koncertů dochovaných v Drážďanech je pravděpodobné, že byly psány přímo pro Morcínovu kapelu. Reichenauerovy fagotové koncerty, nápadné svými virtuózními party, pak mohly být stejně jako některé Vivaldiho fagotové koncerty psány přímo pro Morcínova fagotistu Antonína Mösera. Jinak je tomu u skladeb s obligátním violončelovým partem, dochovaných ve Wiesentheidu. Ty byly nejspíš psány na objednávku hraběte Rudolfa France Erweina von Schönborn, který byl sám zdatným violončelistou. Je pozoruhodné, že ve svých třívětých instrumentálních koncertech se charakterem vět a použitím ritornelové formy Reichenauer velmi těsně přibližuje Vivaldiho sólovým koncertům. Zatímco u většiny jeho violončelových koncertů, typických svou čtyřvětostí a absencí ritornelové formy, je patrný vliv Corelliho triových sonát. Poslechněme si Reichenauerův koncert B-dur pro hoboj, fagot, smyčce a basso continuo v provedení souboru Collegium 1704.

Slyšeli jsme koncert B-dur pro hoboj, fagot, smyčce a basso continuo Antonína Reichenauera v podání souboru Collegium 1704. Nyní se přesuneme k Reichenauerově vokálně-instrumentálním skladbám duchovním. Hudba k liturgii, dochovaná zejména na nejvýznamnějších pražských kůrech, tvoří totiž větší část skladatelova díla. Některé z těchto skladeb byly pravděpodobně komponovány pro hraběte Morcína. Nasvědčuje tomu neobvyklé nástrojové obsazení s využitím obligátního hoboje a fagotu. Za zmínku stojí Reichenauerova sbírka 8 ofertorií, která vznikla původně jako cyklus antifon k doprovodu novény ke svaté Terezii od Ježíše. Jde o 9denní slavnost řádu bosých karmelitánů a karmelitek s bohatým doprovodem hudby, která byla v Praze zavedena v roce 1721. Historie novény je s Prahou spjata od samotného počátku, při jejím vůbec prvním uvedení ve Štýrském Hradci v roce 1718 totiž zněla hudba Josefa Brentnera, kterou u něj pro štýrskohradecké karmelitky objednal tehdejší převor pražského karmelitánského kláštera. Do Reichenauerovy sbírky ofertorií byly beze změny textu převzaty 4 antifony. Vulneraste cor meum, zelo zelata sum, audi filia, tu gloria Jeruzalem. A dále antifona Gaudens Gaudebo, která byla podložena novým textem in omnem teram. Pravděpodobně i zbývající 3 ofertoria ve sbírce byla původně zkomponována jako antifony ke svaté Terezii. Jejich znění s původními texty však neznáme. Sbírku 8 ofertorií se stavenou z původních antifon Reichenauer pravděpodobně zamýšlel vydat tiskem. K tomu ale zřejmě nedošlo. A teď již ukázka 3. a 6. ofertoria v podání souboru Victoria Ensemble a Musica Florea.

Vyslechli jsme ukázku ze sbírky 8 ofertorií Antonína Reichenauera v interpretaci Victoria Ensemble a Musica Florea. Mezi dochovanými duchovními skladbami Antonína Reichenauera převládají zhudebnění mešního ordinária. Protože bylo tehdy běžné psát mešní věty jak ve starém, tak i v novém stylu, případně kombinovat oba najednou, hovoříme o skladbách ve stylu smíšeném. Text byl zhudebňován v podobě hudebně uzavřených čísel. Pro koncertantní sbory bylo typické střídání solo a tutti pasáží. Typu církevního svátku či pobožnosti zpravidla odpovídalo různé obsazení a délka skladby. Například umší, litanii či nešpor lze rozlišovat typy breves a solenes. Pro slavnostní mši byly typické trubky a tympány. Zvláštní kategorii tvořily mše pastorální. Svou vlastní tradici mělo zhudebňování textů mše za zemřelé, které se vyznačovalo mimo jiné užitím zvukomalby a použitím specifických rétorických figur vázaných na konkrétní části textu. Ukázkou takové mše je Requiem XF, pocházející ze sbírky kůru jezuitského kostela svatého Mikuláše na Malé Straně. Zpívají a hrají Victoria Ensemble a Musica Florea.

Ukázku z Requiem XF Antonína Reichenauera přednesli Victoria Ensemble a Muzika Florea. Vedle řady mší a ofertorií se dochovala též Reichenauerova zhudebnění dvou různých textů litaní. Mezi nimi převažuje tehdy rozšířený typ litanie loretánské. V následující ukázce však zazní skladba Litanie de Sanctissimo Nomine Jesu, zastupující druhý typ textu, který je modlitbou, ve které věřící vyzývají Ježíšovo jméno. Podobně jako Reichenauerovo Requiem, je i tato kompozice sledem pestré škály hudebních věd. Je rozdělena celkem do 6 vokálně-instrumentálních částí, které jsou komponovány koncertantním způsobem. Proto se polyfonní vedení hlasů objevuje jen výjimečně v Christe Eleison. Svou melodickou invencí v duetu sopránu a altu v Jesu Fili se Reichenauer rovná Antoniu Vivaldimu. Na závěr dnešního pořadu zazní Litanie de Sanctissimo Nomine Jesu v podání Victoria Ensemble a Muzika Florea.

0: podání souboru muzika Florea a Victoria Ensemble jsme slyšeli skladbu Litanie de Sanctissimo Nomine Jesu z pera Antonína Reichenauera, dnešního starého mistra na stanici Vltava.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, za pár minut bude 15 hodin, před námi je sobotní drama, natočené podle románu Ivana Olbrachta Žalář nejtemnější. A zítra dopoledne pro vás budeme mít v radioseriálu Fitzgeraldův román Velký Gatsby, který vyšel v roce 1925. Také se odehrává na začátku 20. let. Jeho vypravěč, mladý poválečný navrátilec Nick, přijíždí ze středozápadu do New Yorku, aby zkusil štěstí jako burzovní makléř a finanční poradce. Náhoda ho přivede do podnájmu do sousedství pohádkového sídla tajemného boháče Gatsbyho. Na jeho velkolepé večírky se sjíždí půlka New Yorku. O minulosti hostitele a o původu jeho majitele však koluje množství dohadů.
3: Vy prý bydlíte ve West Eggu?
4: Ano.
3: Mám tam známého.
4: Já z místních neznám živou duši.
3: Gatsbyho určitě znáte.
5: Koho?
4: Gatsbyho.
5: Jak se jmenuje křestním?
4: Nevím. Každý říká jenom Gatsby. Nebo vy to víte, Jordan?
3: Netuším.
5: Aha. A kdo to je?
4: Ten zbohatlík, co bydlí v tom zámečku vedle mě.
6: Pane Buchanane, můžeme servírovat na terase večer.
7: No, skvěle.
6: Při svíčkách, jak jste si přál.
5: K čemu svíčky? Za dva dny tady máme nejdelší den roku. Taky vždycky čekáte na nejdelší den v roce. Já na něj vždycky čekám a pak to propásnu. Říkala jsem to už kolika lidem a všichni to měli stejně.
7: Prosím tě, co to zasplácáš?
5: Nech mě.
7: Jde se ke stolu.
5: Au, to mě to bolelo.
0: První díl radioseriálu natočeného podle románu Velký Gatsby Francise Scotta Fitzgeralda poslouchejte zítra na Vltavě v 11 hodin dopoledne.
8: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
9: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Sobotní drama.
0: Žalář nejtemnější je psychologická novela spisovatele Ivana Olbrachta z roku 1916. Hlavním hrdinou je mladý a hrdý politický komisař Mach, který po úrazu oka náhle oslepne. Ztráta zraku v něm probudí chorobnou žárlivost vůči jeho věrné a obětavé ženě. A my pro vás teď na stanici Vltava máme rozhlasovou inscenaci, kterou v roce 1974 natočil režisér Josef Červinka v hlavních rolích s Luďkem Munzarem a Gabrielou Vránovou.

0: že opravdu nemá smysl připomínat si to, co bylo a dávno minulo. Vracet se zpátky. Ale co když minulost není jen mrtvé zbořeniště, na kterém nepoznáte, jak vypadá dům?
1: Ano.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Přál jste si něco, pane komisaři?
1: Dobrý den. Zapomeňte už konečně na můj bývalý titul. No, nehodí se sem mezi hříbata a dojnic za koňské potahy.
2: Starý zvyk. Promiňte.
1: No nic.
2: Chtěl jste mi něco?
1: Jen takovou pozornost. Vím, že horujete pro všelijaké ty vynálezy a novoty. Tak jsem... Prosím.
2: Gramofon.
1: Ano.
2: Taková drahá věc. A proč? Já nic neslavím. Svátek nemám.
1: No, za to já si připomínám jedno výročí. Dnes je to 5 roků, co jste přijel. A začal se mnou hospodařit tady, na Nových Dvorech.
2: Opravdu?
1: Ano.
2: Už 5 roků.
1: 5 roků.
2: Ale tak drahý dar, pane komi...
1: Ale...
2: Promiňte.
1: Já vím, zvyk. Není nakonec vzpomínání taky něco podobného?
2: To jistě ne, ale...
1: Už 9. rok tady hospodařím, 9. rok. Mám dost práce a starostí. No a vidíte, dodnes jsem nedokázal vymazat ze své paměti to, co bylo. Ještě nedávno jsem se tomu bránil. A dnes jsem v duchu rád, když se mi vrací její podoba.
2: Promiňte, ale myslíte, že to má smysl?
1: Chvíle mi přitom dovedu už rozpoznat své omily. Ty nesmyslné a hrozné chyby.
2: Ale nic se už přece nemůže změnit.
1: Navenek možná. Poslyšte, kdyby minulost opravdu byla mrtvá, mohla by se k nám neustále takto vracet. Jako žebrák, který ví, že zamčené dveře se mu nakonec otevřou, bude-li vytrvale klepat. Vždyť konec konců, každá vzpomínka je jen jeden z kroků, kterými nám jde minulost vstříc. A nevím, opravdu nevím, nepřichází účtovat...

0: Dívím se, co vzruchu může sebou přinést jeden hulánský regiment a jeho kapela. Ruku líbám.
1: Dobrý den.
2: Moje úcta, pane komisaři.
0: Služebník, pane profesore.
2: Ruku líbám, milostivá paní.
1: Dobrý den.
2: Vyhrávají báječně.
0: No, to je korzo jako ve velkém městě. No, mladé dámy mají o zábavu postaráno.
1: Takový studený vítr v červenci, to jsem ještě nezažila. Nebolí tě oko, Karle?
0: Ne.
1: Něco se stalo?
0: Ne.
1: Na hejtmanství.
0: A proč myslíš?
1: Jsi tak divný.
0: Musíme si pospíšit.
1: Měli jsme radši zůstat doma.
0: Prosím tě, Jarmilo, nedělej ze mě Lazara. Kvůli takové lapálí přece nevynechám páteční partii. Těším se na to celý týden.
3: Co by si počali bez nejlepšího kuželkáře v okrese?
0: Ale prosím.
3: Jsi jejich pícha. Měla bych na tebe žárlit.
0: Moje pícha si ty. Nejkrásnější žena v celém...
3: okrese?
0: Rakousko-Uhersku.
4: Podarujte ho, Růžičko. Jsem od narození slepý. Světla božího nevidím. Slepota je žalář nejhorší. Žalář nejtemnější. Děkuju vám, dobrodiničkové moji. Děkuju. Pámu, pojď. Vám to 100 000krát vynahradí. Děkuju. Smilujte se nad nešťastným člověkem a podarujte ho, almužničko.
0: Mele tu svou naučenou říkanku, skuhral jeden. Slepota je žalář nejhorší, žalář nejtemnější. Pojď, Jarmilo, prosím tě.
1: Nepříjemný člověk. A zlý. Pozorovala jsem ho jednou, když seděl ve škarpě u Božkovské cesty a počítal peníze. Jeho žena mu cosi řekla a on ji chytil za vlasy a začal mlátit pěstí do hlavy.
0: U Božkovské cesty? A co jsi dělala na cestě do Božkova?
1: Byla jsem tam z jara na procházce s paní adjunktovou.
0: Aha. To jsi mi neřekla, Jarmilko.
1: Ale... ano, jen si vzpomeň.
0: Pamatuju si každé tvoje slovo, každý krok.
1: Na tohle jsi zřejmě zapomněl.
0: A kdy jsi tam byla? Vlastně. Snad jsem na to opravdu zapomněl.
1: Karle, prosím tě, dovolíš?
0: Chceš mě políbit? Na usmířenou?
1: Utáhnu ti pásku na oku. Za co bych si vás měla usmířovat, pane komisaři?
0: Ale...
1: i to pravé oko máš pořád tak zarudlé.
5: Dobrý večer, přátelé.
6: Dobrý večer.
5: No, konečně. Co pak dělá oko, pane komisaři?
1: Pořád ještě zlobí.
0: Ale nevěřte jí, doktore, už je to lepší.
1: To říká jenom proto, abyste mu nezakázal hrát kuželky.
0: Ale prosím.
5: Však bych mu to nedovolil, kdyby nehrál v mé partičce. A teď vážně, milost paní. Za pár dní pásku z oka sundáme a váš manžel bude zase fešák. Ale teď nás račte omluvit. Máme před sebou tak říkajíc válečnou partii. Pane magistře,
7: ano?
5: Doprovodíte paní komisařovou k dámám?
7: Míle rád, ruku líbám.
1: Dobrý večer.
7: Servus, pane komisaři.
0: Servus.
7: Račte prosím, milostivá paní, dámy se vás nemůžou dočkat. Prosím, milostivá paní.
1: Děkuji.
7: Dobrý večer.
8: Vítejte, drahoušku.
1: Dobrý večer, paní Adjunktová.
8: Už jste nám tu chyběla.
1: Děkuji, dobrý večer.
8: Dobrý večer.
9: Bože, vám to dneska sluší.
8: Ale... a propo, co pak se to stalo panu manželovi?
1: U pivovaru se dláždí a když se Karel vracel v pondělí z úřadu a přecházel ulici, odletlo dlaždiči pár střepin Karlovi do tváře, rovnou do očí. Na pravém je to jen škrábnutí, ale...
5: To je trefa, co? Na dva hody. A přitom pan komisař koulí, tak říkajíc, jedním okem, pánové.
10: Bravo, prostě geniální člověk.
0: Obávám se, pane Rado, že byste byl rezervovanější, kdybyste musel pracovat na hejtmanství jako můj podřízený. Víte, pane koncipiente?
11: Nestěžuji si, pane komisaři.
10: Jednou vám bude vděčný, že jste ho naučil něčemu kloudnému. No, řekni, mládenče, je to tak?
11: Jistě, pane Rado.
9: si vám, pane magistře.
7: Ale to není všechno, milostivá paní.
12: Ta dáma vešla do ložnice.
1: Ale proboha, pane magistře, už dost.
5: Tak, co říkáte? Dáme si ještě jednu partičku?
7: Ne, omluvte mě, pánové. Musím se podívat za ženou. Od rána jí bolí hlava. Prominete, doufám.
10: Zřejmě se už cítí dobře, soudě podle jejího smíchu.
11: Pan magistr už zazdává k lepšímu nějakou pikantní historku ze života. K malé radosti mého nadřízeného.
10: Říkáte to, jako by komisař neměl smysl pro humor.
11: Kdyby jenom to, pane Rado.
10: Přiznám se, že nerozumím.
5: Všichni jsme tak trochu blázni, říkávala jedna moje potrhlá sestřenice, jenomže každý z nás blázní jinak.
10: No tak, a pan koncipient se domnívá...
11: Kde pak, pane Rado, já se pouze dívám. A představte si, co jsem viděl minulý pátek. Pan komisař upustil pod stůl kapesník a honem se pro něj sehnul, aby zjistil, jestli někdo nešlape jeho ženě na střevíčky.
10: Stává se z vás nebezpečný konkurent pana magistra s těmi jeho pikantními historkami.
5: To je taky povedené, víte.
1: Pane magistře, to už přestává. To je dobře, že jdeš, Karle. Zrovna jsem se tě chtěla zeptat.
7: Vaše paní se obává, aby vám neublížil chladný vzduch.
5: Nemyslím.
1: Nešel bys radši domů?
5: Jestli je to tvé přání?
1: Ano, prosím tě.
8: Ale to mě zarmucujete, drahoušku. Vždyť jsem vám ještě nestačila povědět všechny novinky.
7: Určitě to dohoníte jindy, paní adjunktová. Třeba až se zase půjdete projít po Bořkovské cestě. Klaním se, panstvo.
1: Slibuju ti, Karle, že se to už nikdy nestane.
7: Já ti přece nezakazuju, aby se zbavila. Ale smát se takhle hloupým anekdotám nějakého domýšlivého Seladona, promiň.
1: Jak mě vůbec můžeš podezírat s magistrem?
7: To jsem neřekl.
1: Ale ano, podezíráš mě. Oklamala jsem tě někdy. Máš snad důvod mi nevěřit.
7: Když já tě vlastně neznám, Jarmilo. A co neznám, tomu nedokážu věřit. Jsem zkrátka divný patron.
1: Ty, že mě neznáš? Po dvou letech manželství.
7: Musíme spát, je pozdě. Já jsem dnes nějak unavený.
1: To oko bolí, viď?
7: Trochu, no. Prosím tě, zhasně, no.
1: Ano.
7: Dobrou noc.
1: Neusnu, dokud mi neřekne, že se na mě už nezlobíš. Vždyť nemáme důvod se na sebe mračit, žárlit. Pro nic za nic.
7: Nemohla bys mluvit o něčem jiném?
1: Ne. A nepřestanu, dokud ti nevyženu z hlavy všechny ošklivé myšlenky. Řekni. Máš mě rád?
7: Nemám na světě nikoho jiného než tebe.
1: Já taky. Tak proč si strpčujeme život?
7: Chceš říct, proč já tobě strpčujeme život?
1: Vždyť trápíš i sebe.
7: No, vlastně je to směšné.
1: Co je směšné?
7: Komisař Mach. Ten starý pedant Mach, který měl vždycky ve všem jasno, si najednou nedovede odpovědět na nejdůležitější otázku svého života. Kdo je doopravdy ta žena vedle mne?
1: Karl, prosím tě.
7: Je skutečně tak upřímná, dobrá a čistá, jak vypadá?
1: Ty bys byl schopen myslet si o mně... Že se přetvařuju?
7: Po dvou letech manželství nevím o své ženě víc, než hokynářka tamhle na rohu. Nic víc, než ten směšný detektiv, kterého chudák maminka poslala kdysi do rakovníka, aby vypátral o Jarmile Hrazděrové, co se dá.
1: A ty jsi to věděl?
7: Přiznala se mi až po naší svatbě, chuděra. Ale muselo se jí ohromně ulevit, když se dozvěděla, že slečna Jarmila je nejen hezká,
0: ale i vzorně vychovaná a inteligentní dívka z nejlepší rodiny, že mluví plyně francouzsky, hraje výborně na klavír, prostě znamenitá partie po všech stránkách. Ten ošuntělý slídil se to dozvěděl za jediný den a já na o tobě ani po dvou letech nevím o moc víc.
1: Mluvíš o tom tak... tak klidně. Máš mě vůbec rád?
0: To už mě taky napadlo. Jestli je možné, aby člověk měl rád někoho, koho tak málo zná. Ale já tě miluju, Jarmilo. Miluju bez rozumu.
1: Karle. Ty jsi moje trápení. Dobrou noc.
0: Kolik je hodin?
1: Hned. Budou 3 za 5 minut. Už se pomalu rozednívá. Nezlob se, že jsem tě nenechala spát.
0: Na ulici už zhasly světla?
1: Ne.
0: Podej mi ruku. Opravdu se už rozednívá?
1: Ještě ne docela, ale...
0: Rozsvíť.
1: Potřebuješ něco?
0: Prosím tě, rozsvíť.
1: Ano, hned. Karle, co se ti stalo?
0: No tak bude to.
1: Ale vždyť lampa už svítí.
0: Tak přece.
1: Tobě není dobře. Prosím tě, Karle, pověz mi.
0: Nevidím. Nic nevidím.
1: Unavil jsi z očí. A pak ten vítr. To nic, miláčku, to zas přejde, klidně lež. Pošlu hned pro doktora Hartla a ty, Karle, prosím tě, zavři oči, prosím tě, zavři oči.
0: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest.
9: Levé oko je bohužel definitivně ztraceno, pane komisaři. Pravé se dá možná ještě zachránit, pokud není zasažen nerv. V každém případě vám radím okamžitou operaci, i když za její výsledek samozřejmě neručím.
0: Ruku.
9: Bohužel, dá se možná zachránit.
0: Mi ruku.
9: Pokud není zasažen nerv.
0: Jarmilo. Bude.
1: Pane primáři, mně přece můžete říct pravdu.
9: Vždycky zbývá naděje.
1: Ale já vás neprosím o útěchu. Celou tu dobu se připravuju na nejhorší. A věřím, že to spolu s Karlem překonáme.
9: Štěstí, že má vás.
1: Kdy mi dovolíte, abych si ho vzala domů?
9: Pokud nenastanou komplikace, pak v příštím týdnu.

0: Andulo!
1: Ano, milost pane?
0: Zavřete to okno.
1: Já myslela, že když tak pěkně vyhrává.
0: Zavřete!
1: Přeju si ještě něco, milost pane?
0: Paní už se vrátila?
1: Paní nikam nešla.
2: Ty jsi vzhůru, myslela jsem, že spíš. Andulo, můžete jít nakoupit.
1: Ano, milost paní.
0: Bude to teď nesnadné poznat, kdy spím a kdy ne. Napadlo mě, jak je to zvláštní, že o lidských osudech někdy rozhodují docela bezvýznamné, směšné věci. Pár obyčejných střepinek čediče obrátí na ruby celý lidský život.
2: Jsme dva, Karle.
0: Zničí dva lidské životy.
2: Jsme dva a pořád ještě zbývá naděje.
0: Ba ne, má milá, ba ne. Hru na naději jsem odmítl už v sanatoriu. Vím, co mě čeká. A musím se s tím vyrovnat sám.
2: Andula přinesla noviny, mám ti je přečíst?
0: Ne, Jarmilko, prosím tě, teď ne. Chtěl bych si s tebou pohovořit. Zdá se mi to hrozně dávno, co jsem tě viděl. Jsi pořád tak hezká?
2: Jsem ve všem stejná a mám tě pořád stejně ráda.
0: Pořád stejně ráda?
2: Dokonce ještě radši než dřív. Nevěřila jsem, že by to bylo možné, ale je to tak. Snad proto, že mě víc potřebuješ.
0: Sedni si tady vedle mě a podej mi ruku.
2: Nemáš horečku?
0: Prosím tě, nepřerušuj mě. Ano, dokud ti neřeknu všechno, co mám na srdci.
2: Tak povídej.
0: Jarmilo, ty víš, že jsem tě vždycky podezíral, i když jsem k tomu neměl důvod. Hlídal jsem každý tvůj pohled, každý pohyb. Dovedeš si představit, jaký život by tě čekal teď, když jsem slepý? Přemýšlel jsem o tom celé týdny a došel jsem k jedinému východisku. Věř, že nám oběma bude líp, když se rozejdeme.
2: Prosím tě, přestaň.
0: Uvědom si taky, že jsi o 15 roků mladší než já.
2: Já to nechci poslouchat.
0: Slíbila, že mě vystrachneš až do konce, tak mě nech laskavě domluvit. Zkrátka dobře, ty odjedeš do Rakovníka ke svému bratrovi.
2: Ne.
0: O podrobnostech se ještě domluvíme.
2: Ne.
0: I když jsem slepý, neznamená to, že jsem zahodil flintu do žita. Nemíním se stát 630 penzistou. Však já si své místo v životě najdu, neboj se. Ale jenom když budu sám. Sám. Dokud si se mnou nedokážu myslet na nic jiného.
2: Pamatuj si, že tě nikdy neopustím. I kdybys přede mnou utekl, já si tě najdu. Protože jsi můj a mám tě ráda.
0: Právě proto mě musíš poslechnout.
2: Teď budeš poslouchat ty mě, protože já ti mám taky co říct. Myslíš, že necítím, jak je to nepříjemné, když se tu lidé za námi ohlížejí a ze zvědavosti zvou na návštěvu? Tak víš co? Utečeme z tohohle maloměstského hnízda. Pryč od všech těch magistrů a jejich paniček. Odstěhujeme se do Prahy.
0: Do Prahy?
2: Ano. Já tam pojedu hned zítra a najdu nějaký pěkný byt. Budeme jezdit na Žofín nebo do Stromovky a chodit na koncerty a do divadel. Začneme zkrátka nový život, ale spolu, Karle, spolu.
0: Vrátit se na místa, kudy jsem jako chlapec chodíval s maminkou.
2: A na první schůzky?
0: No, já víc bifloval římské právo. Ale pamatuju se, pod okny našeho bytu na Koruní vonily z jara akáty. A když se na večer začaly rozsvěcovat plynové lampy.
2: A teď to všecko prožijeme znovu.
0: No, já už jen vůně a zvuky, nic víc. Jarmilo, ty nevíš, co to pro mě znamená, když sedneš ke klavíru. Klavír a dotek slunce na tvář.

0: Ještě mám rád.
1: Díky. Řekni mi, jaké máš teď na sobě šaty?
0: Ty modré taftové.
1: Modrou barvu mám na tobě nejradši. Mýval jsem.
0: Já vím.
1: Prosím tě, Jarmilo, podej mi ruku. Někdy až cítím, jak je bílá. Taková něžná, mladá pleť. Hedvábná.
0: Jednou budu stará a zvadlá, ale pro tebe jediného zůstanu vždycky taková, jakou si mě poznal za mladá. A to je dobře, protože mě aspoň nikdy nepřestaneš mít rád. Jestli chceš, budu ti něco číst. Třeba Dickense. Nebo Twaina, co říkáš?
1: To ti poradil doktor, že se mají pacientům přečítat veselé věci?
0: Ty se na mě zlobíš?
1: No ale ne, na sebe se zlobím, na sebe, protože jsem sobec. Ano, jsem, když tě nutím hrát na klavír, kdy já mám zrovna...
0: Ale ne, to je nesmysl, miláčku.
1: Ale já...
0: No, víš přece moc dobře, že mě k ničemu nenutíš, všechno dělám z vlastní vůle, protože mě to baví.
1: Pamatuješ se na toho slepého žebráka s jeho věčným skuhráním? Dobrodinečkové moji, smilujte se nad nešťastným člověkem. Slepota je žalář nejhorší, žalář nejtemnější.
0: Pamatuju.
1: No, no, ten vykutálený chlapík měl ještě jednu privátní modlitbičku. Manželko moje milá, pro lásku boží tě prosím, nenech mě umřít žízní, přines mi kořálku. Možná, že takový ožral je na tom někdy líp. Opije se do němu, ty nic necítí, nic neví. Na nic nemyslí.
0: Karle, mohli bychom se chvilku projít.
1: No, no, to je pravda.
0: Hned se převléknu.
1: Ale já bych šel radši s Andulou. Můžeš ji na hodinku postrádat?
0: Proč s Andulou?
1: Nezlob se, ale dnes bych... potřeboval být sám. Ostatně, tobě taky přijde vhod, když si ode mne odpočíneš.
0: Ne.
1: Aspoň na chvíli.
0: S Andulou tě nepustím, vždyť je to takové třeštidlo bláznivé. Sama by potřebovala někoho, kdo by jí ohlídal.
1: Neboj se, neboj. Já dám na ní pozor.

0: jsme v chládečku. Milost, pane. Tuhle pod kaštanem je volná lavička. Sednou si.
1: Děkuju, Andula.
0: Tak.
1: Děkuju. No.
0: Ale že ty stromy vyrostly, však je to taky let.
1: Jak dlouho u nás vlastně sloužíte, Andulo?
0: U nich, milost pane, od té doby, co jsou ženatej. A to je na třetí rok. Mm-hmm. Ale k vaší nebožce, paní mamince, jsem přišla, když mi bylo 15. No, už je to 12 roků, milost pane.
1: No, to jsem měl zrovna po promoci. Bože, bože. Jak ten čas letí.
0: Jo, jo, utíká to, utíká. A jestli fakt si ještě vzpomenou, jak se jmenovaly ty naše dvě kočičí princezny.
1: No jak pak ne. Ta mourovatá byla Katrmůr a ta trojbarevná je... Šnurolína, ano, ano. Katrmůr a Šnurolína.
0: Princezny z Kocourkova.
1: Favoritky tetičky Emy.
0: Čemu se smějí, rozpane?
1: Já jsem si vzpomněl na ten její punčochářský krám.
0: No jo, jak ty její fusekle musela nosit celá famílie, ano. Co? Dokonce i váš pan tatínek, teda pan notář.
1: No já bych se vsadil, Andulo, že vy je nosíte dodnes.
0: Však oni možná taky, milost pane, a ani to nevědí. Teda... Ona slečna Emma byla s prominutím kapku divná, no. Ale hodná, moc hodná a nešťastná.
1: Poslyšte, Andulko, jak pak to vlastně tenkrát bylo, když umřela?
0: No, já jí nesla jako každý ráno snídaní. Klepám na zamčený dveře, ale slečna se nevozívá.
1: Ano.
0: Tak se kouknu klíčovou dírkou. A ona, chuděrka stará, leží uprostřed toho svýho kamrlíku a kolem ní celý hejno ptáků. Hopkali jí po těle a ten velký kosák jí dňobal do tváře.
1: Neříkala mu Karlíček?
0: A jestli fakt vědí proč? Poněvadž toho kosa měla ze všech svých ptáčků zpěváčků nejradši. A tak ho pokřtila po nich, milost pane. Doktor povídal, že slečna Emma umřela od staroby. Však jí byl už jenom uzlíček.
1: Bývala prý v mládí neobyčejně krásná. Všichni jí předpovídali skvělou budoucnost a vidíte. O jejím osudu taky rozhodla docela bezvýznamná věc. Špatně připevněné jezdecké sedlo. Co ji asi drželo při životě, když přestala chodit?
0: Já bych řekla, že v ní byl takovej zvláštní truc. On i ten její punčochářský krám nebyl nic jinýho než vzdor proti zmarněnému životu. Jezusko, 3 hodiny. Milost paní bude vyvádět, že nejsme ještě doma.
1: A co kdyby jsme jí přinesli něco hezkého na usmířenou?
0: A co pak to? Já bych věděla, co by naší milost paní udělalo radost. To je ale něco takového.
1: No snad ne nějaká Šnurolína nebo Katrmůr.
0: A to ne. Ale tuhle, když jsme šli z nákupu, zastavila se před zlatnickým krámem Věčný ulici. A chvilku koukala do vejlohy. Mám takovej dojem, že jí tam padla do voka jehlice do klobouku s takovým mrňavým modrým kamínkem.
1: A čemu se pořád smějete, Andulo?
0: Ale já se vůbec nesměju, na mou duši, milost pane.
1: Ale smějete, já bych moc rád věděl proč. Tak co, Andulo, dovím se to?
0: Ale tamhle na protější lavičce sedí jeden voják a v jednom kuse na mě dělá zamilovaný oči už dlouhou chvíli. Jo, a teďka mi dokonce poslal houbičku.
1: Vrátíme se domů.
0: Oni jsou ty infanteristi hrozně dovolený.
1: Andulo, sežeňte trošku, já tady na vás počkám.
0: Dobře, ale zůstanou tady, milost pane. Já jsem hnedle zpátky.
1: Tak je to tedy. Někdo si vedle tebe může pohledem a gestem domlouvat schůzku a ty nemáš o ničem ani tušení. I kdyby ji stiskl. A nebo líbal. Ty to nevidíš, tak tu vlastně ani nejsi.
0: Drožka, milost pane, radšej nastoupit.
1: Dejte mi klíče od bytu, Andulo, pojedu sám. A vy zatím zaběhnete do Ječné ulice a koupíte pro milost paní tu jehlici. Tady, no vezměte si, tady jsou peníze. No, ale... Rozuměla jste?
0: Jo, ale když ona milost paní mi kladla na srdce...
1: Nejsem přece malé dítě, abyste mě musela vodit za ručičku. Tak běžte.
0: Jak poroučej.
2: Kam račte, milost pane?
1: Koruní 54.
2: Ano.
1: A pospěšte si.
2: No, tak je, Ferdíku.

0: Kde to jsme, prosím vás?
1: U svatý Ludmily.
0: Děkuju.
1: Milost pán, hráčí nevidět?
0: Nemohl byste jet rychleji?
1: Ale jo, je Ferdo, je...

0: No, a jste doma.
1: Tak, tady máte.
0: Safra, porte na pětku, já nemám na zpátek. Milost pán je dneska můj první kunčáft. Musím zaběhnout do trafiky pro drobnu.
1: Ale nechte to být, já spěchám.
0: No, úctivě, děkuju. A neměl bych zazvonit na paničku, aby si vás odvedla?
1: Ne, není třeba. Stačí, když mě doprovodíte k domovním nozím.
0: Ale prosím, prosím, prosím. Račte. Pozor. Tak.
1: Moment.
0: A tudy.
1: Co se to tady děje?
0: Špeditéři někoho stěhujou. Naproti do baráku. Tak tady, tady most, pane. Pozor.
1: Děkuju vám.
0: Tak s pánem Bohem, milost pane. A moc krát děkuju.

0: Konečně.
1: Zdálo se mi, že máš návštěvu.
0: Co tě to napadlo?
1: Nebo jsi zpovídala pro sebe?
0: Ne. Ale už jsem začínala mít strach, že se ti něco stalo. Říkala jsem přece Andule, abyste do tří byli doma, tedy za to ode mě dostane. Andulo!
1: Šla si ještě něco vyřídit. Přijel jsem sám, drožkou.
0: Proč, nebylo ti snad dobře?
1: Ale ne, ne, chtěl jsem se jenom trochu osamostatnit. Třeba to budu jednou potřebovat. Co pak si dělala ty, Jarmilko?
0: Psala jsem Josefovi a pak jsem si chvilku četla.
1: Něco zajímavého?
0: Averčenka.
1: Averčenka. To jsi ho vybrala sama, nebo ti ho někdo doporučil? Do protějšího domu se někdo stěhuje.
0: Ano, všimla jsem si už předpolednem.
1: Že ses o tom nezmínila.
0: No, to vypadá jako výslech.
1: Kdo má čisté svědomí, ten se nemusí bát.
0: No. A co kdybych se začala vyptávat já?
1: Co pak já můžu mít nějaké tajnosti?
0: No, co pak je tohle?
1: Nevím, fotografie?
0: Pohlednice.
1: A kdo pak ti píše?
0: Mně ne, tobě.
1: Mně?
0: Pan Rada Stejskal.
1: Ah, ten starý soudce z mé bývalé kuželkářské party, co pak, že si vzpomněl?
0: Karle, ty jsi mu přece musel psát, to je zřejmé.
1: No.
0: Ano, doslova ti oznamuje, příští středa se mě hodí, těším se na vás, poručení milostivé paní a tak dále.
1: Chtěl jsem se s ním poradit o jednom právnickém problému.
0: Já se tě na nic nevyptávám.
1: No, z čeho bys mě taky mohla podezřívat, viď? Ty. Mne.
2: Budou si ještě něco přát, milost pane?
1: Ne, ne. Můžete jít, Andulo. Prosím, pane Rado. Cukr. Trochu mléka?
3: Děkuju.
1: Žena se vrátí kolem třetí. Prosím, prosím, poslušte si. Musím se vám ještě jednou omluvit, že jsem vás vyštval do Prahy v takovém nečase, ale nemám tady živou duši, s kterou bych se mohl poradit. A vlastně ani ve svém starém působišti bych kromě vás...
3: Žádné dlouhé omlouvání. Budu rád, když se mi podaří vám poradit.

0: kázat?
1: Chodí často ven beze mne, prý k švadleně nebo k přítelkyni.
0: A zjistil jste někdy, že byla jinde, než vám říkala?
1: Jak bych to mohl zjistit, pane Rado, když jsem slepý? Ptát se na to služky nemá cenu, ta by taky neřekla pravdu.
0: Odchází snad vaše paní z domova tajně nebo proti vaší vůli?
1: To ne, sám ji posílám, aby se šla projít. Jenomže ona se z těch svých vycházek vždycky vrací změněná, taková omládlá, veselá. Já to cítím ze jejího hlasu. Z toho, jak se směje, jak...
0: Pane komisaři, víte přece z vlastní praxe, že subjektivní pocity a dojmy nejsou žádný důkaz. Nebo snad máte důvod, abyste své ženě nevěřil? Abyste pochyboval o její pravdomluvnosti?
1: A ne jeden, pane Rado, ne jeden. Pár měsíců po svatbě jsem našel v jejím prádelníku psaní od jakéhosi ctitele z mládí. Je pravda, že v něm nebylo nic závadného, ale řekněte sám, proč ten dopis přede mnou schovávala? Nebo proč například zapírala, že jí magistr Kučera políbil ruku, když jsem to viděl na vlastní oči?
0: A to je všechno?
1: Ne. Stává se, že u nás v předsíni vrznou dveře, aniž předtím někdo zvonil. A zeptám-li se ženy, s kým to hovořila? Odpoví, že to byl jenom podobný obchodník, nebo listonoš, nebo žebrák. Ale já vím, že to není pravda.
0: A můžete to dokázat?
1: Bohužel ne.
0: Příteli, žárlivost roste z nedůvěry. A nedůvěra je zákeřná choroba.
1: Ale jak můžu věřit, že některá má zásadu o nepříjemných věcech se mnou radši nemluvit?
0: A co může dělat jiného, když má za manžela takového Otela?
1: Odpusťte, pane Rado, ale starý mládenec si sotva dokáže představit, jakých rafinovaných úskoků je schopna žena. A zvlášť tak inteligentní jako Jarmila. Vy to prostě nedokážete pochopit.
0: Pane, já nedokážu pochopit, jak člověk vaší inteligence nepozná, že to, co mi tu vykládáte o domnělé nevěře své ženy, je směšné.
1: Směšné?
0: Ano, směšné.
1: Proč myslíte, že mě Jarmila vodila tak často do Stromovky na koncerty vojenské kapely?
0: Asi proto, že máte rád hudbu, ne?
1: Ano, to jsem si taky donedávna myslel. Než mi náhodná epizoda s naší služkou otevřela oči. Na vojenských promenádních koncertech, jak jistě račte vědět, bývá spousta oficírů. Jenomže Jarmila, ačkoliv mi vždycky dopodrobna popisuje lidi kolem o těch hejscích v uniformě, neřekla nikdy ani slovo. Ale já vím proč, já to vím. Nechtěla ve mně vzbudit podezření, že s nimi za mými zády koketuje, jako onehdá naše služka s jedním vojákem v parku.
0: Pane komisaři, říká se, že lidi s bohatou fantazií píšou obvykle dobré verše. Ale vy jste nikdy, pokud je mi známo, poezii neholdoval. Vždycky jste vyznával fakta. Fakta.
1: Pro boha, pane Rado. Copak nechápete, že není v mých možnostech vyrukovat s fakty nebo důkazy? Copak si neuvědomujete, že slepce je snadné podvádět na každém kroku, dokonce v jeho vlastní ložnici? Takhle se nedá žít. Jste mi nedá.
0: V tom s vámi plně souhlasím, jenomže vám nepomůžu. Obrátil jste se bohužel na špatnou adresu. Vy byste se měl poradit spíš s psychiatrem, příteli.
2: Smím?
1: Samozřejmě.
2: Dobrý den, pane Rado.
0: Ruku líbám, jste čím dál krásnější. Ach, promiňte, kolego.
1: Ne, já slyším rád o tom, co nemůžu vidět. Přeješ si něco, Jarmilko?
2: Může vám Andula přinést víno nebo koňak?
0: Děkuju, milostivá paní, ale já už jsem na odchodu. Za hodinku mi jede vlak.
2: Nemohl byste se zdržet do večera, když jsme si ani nepopovídali.
0: Je mi líto, ale nejsem pánem svého času. Musím se ještě připravit na zítřek. Mám komplikované přelíčení. Hotelier Moravec a jeho paní.
1: Co pak? Rozvod?
0: Něco horšího.
2: Snad neproboha.
0: Pokus o vraždu. Bohužel. No, klaním se, milostivá paní. A vy, příteli?
1: Ano, ano, já se zařídím podle vaší rady.
2: Prosím vás, pozdravujte paní adjunktovou. Hmm.
1: A ode mne magistra Kučeru.
0: Jak si přejete?
2: Řeknu Andule, aby vám zavolala družku.
1: Děkuju za návštěvu, pane Rado.
0: Není zač. Vaše paní vás má ráda. Neměl byste jí tak trápit, abyste nelitoval, až bude pozdě. Říkám to z vlastní zkušenosti.
2: Vy jste se nepohodli, Karle?
1: Když jsi byla venku, tak přinesl listonoš nějakou poštu, je na klavíru.
2: To píše bratr.
3: Andula říkala, že ti přišly dva dopisy.
2: Ne, ne, jenom dopis a pohlednice od paní adjunktové. Posílá nám pozdrav z výletu. Máš trpělivost poslouchat, co píše Josef?
3: Jistě.
2: Drahá sestro, děkuji ti za dopis. Už jsme měli obavy, jestli nestuněte, když si tak dlouho nepsala. U nás je, chvála Bohu, taky všechno v pořádku, jenom Zdeňka měla minulý týden trochu zduřelé mandle. Ale teď už je zase jako rybička. Růžena ti přichystala nějaké zavařeniny. Vzkazuje, že k nám musíte s Karlem co nejdřív přijet. Máme tu letos překrásný podzim, uděláme si výlet autem. Ve vašem novém bytě vás samozřejmě navštívím, jenom ještě nevím, kdy, jsem pořád v jednom kole. Růža, děti i já tě mnohokrát líbáme. Pozdravuj od nás, Karla. Tvůj milující bratr Josef.
3: Dovolíš? Lukáš.
2: Proč? Nechápu.
3: Co se pamatuju, používá tvůj bratr drsného papíru. A větší obálky, ne? Tenhle je hladký, nevšiml jsi? Ořízka. Není dokonce navoněný?
2: Prosím tě, co si zas na mě vymýšlíš? Jestli chceš, tak ti to Andula přečte ještě jednou, aby ses přesvědčil. Dej mi ten dopis.
3: Prozatím si ho nechám.
2: Jak myslíš?
3: Kam to jdeme?
2: Myslela jsem, že se podíváme na Žofín.
3: Dnes ne. Je tam příliš rušno.
2: Není ti dobře?
3: Tak. Rozbolela mě hlava. Jarmilko, buď tak hodná. Zajdi mě pro pyramidon.
2: Nejbližší lékárna je až na Václavském náměstí. Nevrátíme se radši domů.
3: Prosím tě, udělej, oč jsem tě žádal. Ano. Já tady na tebe počkám.
2: No to ne, samotného tě tu nenechám.
3: Ne, nejednej se mnou, jako bych byl dítě, nebo mrzák. Čeho se bojíš? Slibuju, že se odtud nehnu ani na krok. No tak. Prosím tě, běž už.
2: Víš co si, Karle? Moje trápení. Tak, čekej.
3: Pane, prosím vás.
4: Co si přejete?
3: Prosím vás, pane.
4: Potřebujete něco? Mám vás převést na druhou stranu?
3: Ne, jste hodný, že jste si mne všiml. Podle hlasu bych řekl, že jste velmi mladý.
4: Ano, bude mi 18. Proč?
3: Snad, abychom se nejdřív představili. Já jsem penzionovaný komisař Mach.
4: Těší mě, pane komisaři. Já se jmenuji Král a studuju na gymnáziu Věčné ulici.
3: Těší mě.
4: Co pro vás mohu udělat?
3: Dostal jsem dopis. A nemám nikoho, kdo by mi ho přečetl, kdybyste byl tak velmi laskav.
4: Milé, rád to. To je přece maličkost.
3: Nezlobte se, ale tady je příliš hluku. A lidi, nemohl byste mě zavést na nějaké klidnější místo?
4: Hned vedle je průjezd. Dovolte, povedu vás.
3: Děkuji vám.
4: Tak a teď trochu vpravo.
3: Děkuju. Tak, prosím, tady je ten dopis.
4: Promiňte, pane komisaři, ale je to určeno nějaké ženě.
3: Manželce, podívejte se na obálku. Jarmila Machová. Ale to psaní se týká i mne. Prosím vás, čtěte, moc mi na tom záleží.
4: Prosím, jak si přejete? Drahá sestro, děkuji ti za dopis. Už jsme měli obavy, jestli nestůněte, když si tak dlouho nepsala. U nás je, chvála Bohu, taky všecko v pořádku, jenom Zdenka měla minulý týden trochu zduřelé mandle, ale teď už je zase jako rybička. Růžena ti přichystala nějaké zavařeniny. Vzkazuje, že k nám musíte s Karlem co nejdřív přijet. No. Máme tu letos překrásný podzim, uděláme si výlet autem Karlovi.
3: Co je? Proč jste se odmlčel? Je tam snad něco nepříjemného?
4: Já opravdu nevím, pane komisaři, jestli mám číst dál.
3: Prosím vás, přečtěte mi to celé. Věřte mi, že sebe nepříjemnější pravda je pro mne mnohem lepší než nejistota. Čtěte, prosím vás. No prosím vás.
4: No prosím. Karlovi bys mohla vzít na tu dobu opatrovníka, aby ses trochu zotavila. Máš toho jistě zapotřebí. Vždyť my dobře víme, že si to s ním... že si to s ním nikdy neměla lehké a... a dovedeme si představit, jaké trápení s ním máš teď, kdy... když je slepý. Kdyby se u vás cokoliv stalo, pamatuj, že můj dům je i tvým domovem. Ve vašem novém bytě vás samozřejmě navštívím, jenom ještě nevím, kdy jsem pořád v jednom kole. Růža, děti i já tě mnohokrát líbáme. Pozdravuj od nás, Karla. Tvůj milující bratr Josef.
3: Děkuju.
4: Já jsem vám to neměl číst.
3: Ale ne, naopak. Já vám děkuju, v jistém smyslu se mi dokonce ulevilo. To je docela přirozené, že příbuzní mé ženy mají o ní starost. Já jim to vůbec nemám za zlé, kde pak. A vy si přestaňte dělat výčitky, pane králi. Nebo si snad taky myslíte, že slepec nemá právo znát pravdu?
4: Ne, nic takového si nemyslím, pane komisaři. Třeba vás bude zajímat, že věty, které jsou určeny jenom pro vaši ženu, pisatel podtrhl.
3: Ano. Děkuju vám, studente. Děkuju. Rád bych se vám jednou odvděčil za službu, kterou jste mi dnes prokázal.
2: Karle!
3: Tady jsem, tady. Prosím vás, před ženou ani slovo.
2: Zaplať pán Bůh. Už jsem se bála, že se ti něco stalo.
3: Jak vidíš, jsem v naprostém pořádku. To je moje žena, pane králi.
4: Ruku líbám, milostivá paní.
2: Těší mě.
3: Díky jemu jsem si zavzpomínal na svá studentská léta. Pan král je totiž gymnazista. Musíte nás někdy navštívit. Prosím, tady je moje vizitka.
4: Děkuju za pozvání, pane komisaři. Ruku líbám, milostivá paní.
3: A víte co? Víte co, pane králi? Přijďte už tuhle sobotu ve 3 odpoledne. Hodí se vám to?
4: Ano. Ano, prosím, poručím se vám.
3: Naschledanou. Nezlobíš se, doufám, Jarmilko, že jsem k nám pozval toho studenta. Vždyť ty stejně v sobotu odpoledne nebýváš doma. Prosím, posaďte se. Kouříte?
4: Ano.
3: Tak si poslušte. Cigarety jsou na stole. A mě, prosím vás, doutník, ano? Jste dochvilný, to se mi líbí.
4: Říká se, že dochvilnost je ctnost králů.
3: To je pravda, pane králi. Jenomže monarchové nebývají tak ostýchaví. No posaďte se už konečně a zapalte mi doutník a sobě cigaretu.
4: Prosím.
3: Děkuju. Vy pocházíte z Prahy?
4: Ne. Z jižních Čech. Mm-hmm. Tady bydlím v podnájmu.
3: Máte se asi co ohánět, že?
4: Vypomáhám si, jak to jde. Jenomže sehnat dnes nějaké dobré kondice. Myslel jsem, odpustíte mi tu smělost, ale...
3: Prosím.
4: Ale vy jistě máte hodně známostí v lepších rodinách a tak... tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste se o mě laskavě nezmínil.
3: No, musím vás zklamat. Nemám už v Praze dohromady žádné známé... Na nebo jen mezi starší generací, bydlíme tu teprve 2 měsíce. A to jsem se vrátil do Prahy po 12 letech. Ale třeba by se pro vás dalo něco jiného najít. No, uvidíme. Já pak vám jde latina.
4: Dobře.
3: A kterého autora teď probíráte?
4: Salustia.
3: A co Catullus, to jste už četli?
4: Ano, prosím, loni. No.
3: Odi et amo. Quare it faciam fortasere quiris. Nescio. Sed fieri sensio et excrucior. Citoval jsem to správně?
4: Dokonce znamenitě, pane komisaři.
3: Jestli pak byste to dokázal přeložit.
4: Já se pokusím. Nenávidím a miluji. Mm-hmm. Ty ptáš se možná proč. Nevím. Cítím však, že je to tak
3: a mučím se tím. Já jsem z latiny už hodně zapomněl. Ale některé verše nevymizí člověku z hlavy ani po 20 letech. Nescio sed fieri sensio. Nechtěl byste si se mnou ve volných chvílích číst třeba Tacita?
5: Mile rád, pane komisaři.
3: A německy umíte?
5: Ano.
3: No výborně, výborně. V němčině teď vychází spousta zajímavých prací o zemědělství, o přírodních vědách a národním hospodářství. Kolik pak berete za ty svoje kondice, pane králi?
5: No to je prosím různé.
3: No, nebojte se, já vás neošidím. Tak vidíte, jak jsme se rychle dohodli. Můžete si rovnou odnést Kranzmillera. Já, dovolte, je to on?
5: Ano, Kranzmiller.
3: Ano, Landwirtschaftsmechanik. Ne, já chápu váš údiv to. Víte, že jsem před lety div nepověsil práva na hřebík a nevrhl se na sedlačinu?
5: Vy jste zvenkova?
3: Ale pak, ne. Ale pomáhal jsem bratranci na Nových dvorech. Tak se jmenuje ta jeho usedlost v Českém středohoří. Já jsem k němu jezdíval už jako gymnazista i jako posluchač práv. A věřte mi, nikde mi nebylo tak dobře jako tam. A dodnes mi zemědělství připadá přitažlivější než občanský zákoník. No, tak dejte se do toho co nejdřív. Rád bych slyšel aspoň hrubý překlad. No, nalejte si už konečně víno, je na stole.
5: Prosím. Na vaše zdraví, pane komisaři.
3: No, a nebo na to, co z něho zbývá. Ovidia, znáte?
5: Samozřejmě.
3: Něžný básník. V mládí se mě zdál až přecitlivělý. I medicabile corpus enze recidendum st ne pars sincera trahatur. Je to tak, studente?
5: Ano. Nezhojitelně chorý út je třeba mečem odetnout, aby se zdravá část nenakazila.

0: Karle, ty neposloucháš.
1: Ale ano, jen hraj.
0: Karle, prosím.
1: Žádal jsem tě, abys hrál.
0: Jenom proto, abych vyplnila mlčení? Pověz mi konečně, co proti mě máš.
1: Nic, Jarmilko, nic.
0: Vždycky jsi mě říkal pravdu.
1: Dokud jsem u tebe, předpokládal to tež.
0: Nikdy jsem ti nelhala.
1: Ani si nikdy nic nezatajila.
0: Ne. Nic, co se týká nás dvou, mé lásky k tobě. A pokud jsem ti něco zamlčela, pak jenom proto, aby ses netrápil zbytečně, tak co proti mě můžeš mít?
1: To přímo proti tobě nic. Ale necítím se dobře ve tvé blízkosti.
0: Karle.
1: Nevykládej si to nesprávně. Chtěl jsem říct, že když jsme spolu, roste mezi námi jakési napětí a stoupá jako horečka.
0: Měl bys jít k lékaři.
1: Byl jsem u něho právě dnes.
0: Nemyslela jsem psychiatra.
1: Jak to víš? Nakonec se ještě budeme sledovat navzájem.
0: Jenomže já tě z ničeho nepodezřívám, jenom se o tebe bojím.
1: Doktor Čermák mě ujistil, že jsem úplně v pořádku. Všechny mé smysly fungují normálně, kromě zraku, samozřejmě. Ale máš pravdu, jsem nemocný člověk a mám nejvyšší čas, abych začal s účinnou terapií.
0: Tak, tady je to, červený mládenci. A jaký bude další přání?
1: Pane králi, vyberte mi laskavě doutník. No, pro sebe cigarety, samozřejmě.
2: Prosím, prosím, pane komisaři.
0: Poslyšte, snad není ten váš parťák slepej.
1: Nevidím, slečinko, nevidím, ale za to slyším a dobře.
0: To je mě moc líto. Takovej fešnej pán.
1: Ale.
3: Nazdar, Maško.
0: Těbuch, Alois.
3: Nazdar.
0: Tě vidím, Bedo.
3: Alojziku, pozejcí se nám narodí Kristus pán a tady jak po funuse. To chce kapku muziky.
0: No, pořádnýho panáka na vrch. Abys viděl zlatý prasátko, co?
3: Pojď tam, šesťák.
1: Tak v téhle hospodě jsem byl naposledy před 16 lety. Co všechno se od ty doby stalo. Ale tady jako by se čas zastavil. Aspoň pokud jde o ten orchestrion a celé to prostředí. Já jsem tenkrát tady na valech schůzku a najednou se dalo do deště, tak jsme spolu museli sem. Byl jste už někdy zamilovaný?
2: Ano, prosím.
1: Šťastně.
2: No, jak se to vezme? Začalo to šťastně, ale skončilo to tak nějak dostraceno. Já tomu nerozumím. Ale nemá smysl pořád se k tomu vracet.
1: Přede mnou se nemusíte ostýchat.
2: Byla z venkova a do Prahy přišla do učení. Potkávali jsme se na schodech. Vždycky jsme se jenom pozdravili, až jednou jsme se dali do řeči.
1: Mm-hmm.
2: A pak už jsme se scházeli každý večer. Nejdřív na Pavlači a nakonec v jejím pokojíku.
1: Mm-hmm.
2: Ale nic špatného si o ní nemyslete, pane komisaři. Stázka byla slušné děvče, opravdu. A hezká. Takové modré, velikánské oči. A jak se krásně smála. Pak za ní jednou přijel nějaký vzdálený bratranec. A kdo ví, jestli to vůbec byl příbuzný. Takový pořízek s tlustým stříbrným řetězem v kytované vestě. Byl to, myslím, březník. Stázka se nejdřív zdráhala, ani mluvit s ním nechtěla. Ale za pár dnů s ním šla do města a vrátila se až pozdě v noci. Druhý den šli spolu do Varieté. No a brzy na to odjela domů. Poslala mi pohlednici s Amorkem. To je vlastně všecko. Já jí psal moc krát, ale už se neozvala. Nejspíš si ho vzala.
1: Kolik jí bylo let?
2: 19.
1: 19. Nejlepší věk na vdávání. A víte, co se říká? Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše.
2: Ale stejně za ní jednou zajedu. Jen co si našetřím peníze. Aspoň z dálky jí zahlédnout.
1: To bych vám neradil, příteli.
2: Proč ne?
1: Podívat se pravdě do očí, k tomu je třeba hodně odvahy. Povím vám taky jednu historku ze života.
2: Neposlouchá nás někdo? Ne, jsou tu jenom nějací flamendři a ti se baví u pultu s číšnicí.
1: Ano. V městečku, kde jsem donedávna působil, žije slepý žebrák. Dřepí celé hodiny na náměstí u kostela a mele pořád dokola slepota je žalář nejhorší, žalář nejtemnější. Taky jsem si to myslel, když jsem oslepl, jenomže pak jsem poznal, že horší než slepota je žárlivost. Protože to je vlastně tma v člověku, v jeho duši. A dneska cítím, že ještě temnějším žalářem je láska.
2: Já vám asi dobře nerozumím, pane komisaři.
1: Láska je velká neřez, příteli. Ze všech lidských vášní je právě ona nejzhoubnější. Je jako morová nákaza. Udělá z člověka slabocha. Zbabilce a sobce. A někdy dokonce i vrah. Co je nejhorší, připraví vás o rozum. O svobodu. Varujte se lásky, jestli nechcete žít do smrti jako vězeň. Zřejmě se mnou nesouhlasíte.
2: To ne, prosím, ale já si neumím představit, že je možné žít bez lásky.
1: Totéž tvrdí notoričtí pijáci o alkoholu anebo narkomani o morfiu.
2: Ale opravdová láska přece nemůže být neřest. To není pravda. Promiňte, pane komisaři, já...
1: V 18 letech ani nemůžete mluvit jinak.
4: Tak ahoj, Maško. Zítra se zastav pro vánočního kapra.
5: A ty mi připrav něco hezkýho pod stromeček. Ahoj. Ahoj.
4: Ahoj.
6: Můžu si, pánové, na chvilku přisednout?
1: Jistě, jistě. To už všichni hosté odešli?
6: Skoro, ale vy klidně seďte. Zavírací hodina je až ve dvě. Já koukám, že vůbec nepijete.
1: Ale ano.
6: Počkejte, já vám naleju.
1: Děkuju.
6: Nepozvete mě, mládenci, na štamperli?
1: A na co pak si připijeme, slečinko?
6: Na zdraví. Na veselý Vánoce. A nebo třeba...
1: Na lásku, že?
6: Ale drahý pane, ty mám už dávno pokrk. Radši na to zdraví.
1: Tak na zdraví. Ale podle hlasu jsem měl dojem, že jste ještě mladá.
6: To jste se teda bodnul, fešáku pojáč. Mně už je 25. Já mám akorát tak čas dostat se pod čepec. Ten, co prvé odešel, je můj nastávající. Až se vemem, zařídíme si prádelnu. On je Alois hodnej chlap a pracovitej.
2: Takže ho máte ráda, ne?
6: Hásku si strčte za klobouk, mladíku. Já bych o ní mohla složit celý román. Však si taky jeden, co za mnou kdysi chodil, dušoval, že o mým životě se píše knihu. Když dostal, co chtěl, tak se na mě vykašlal. Všichni chlapi jsou stejný.
1: A ženy?
6: Jak by smet. Buďte rádi, mládenci, že jste svobodný, poněvadž každá ženská je potvora. Nezlobte se, že to říkám takhle od plic.
1: Ne, naopak. Mám radši nahou pravdu. Jenom ne falešné sliby, předstírání, zamlčování. No tak, dopijte, kamaráde, dopijte, půjdeme. Já platím, slečinko.

0: Už žádné předstírání. Lži. Výmluvy. Mlčení o tajných schůzkách.
1: Pojď se. Pojď blíž.
0: Vím to. Slyším. Slyším.
1: Proč? Kvůli Andovi. A co on? Ten neví.
0: Ale slyším. Já to všecko slyším.
2: Karle, kde jsi byl tak dlouho?
0: Jak to, že nespíš?
2: Čekala jsem na tebe.
0: Kdo je tu u tebe?
2: Nikdo. Proboha, co si o mě myslíš?
0: Slyšel jsem tu dva hlasy. Tvůj a jeho.
2: Ne, ne, to není pravda, nikdo tu není a já jsem se ani nepohnula.
0: Stoj! Stoj! Běda, jestli uděláš jediný krok. Tam se tě naposledy, koho tady máš?
2: Karle, Karle, vzpamatuj.
0: Tak ty mi to nepovíš. Dobře? Dobře, můžeš jít. Ale sama. On zůstane tady. Jdi!
2: Proboha, Karle, to už není.
0: A teď si pohovoříme spolu, pane. Kdo jste? Kdo jste? Stačí, když mi řeknete své jméno a tím bude pro mne celá záležitost vyřízena. Pokud mlčíte s ohledem na Jarmilu, můžete být klidný. Slibuju vám, že ji neskřivím ani vlásek, naše manželství je stejně už dávno mrtvé. Já chci mít jenom jistotu. Rozumíte? Jistotu! Chci znát pravdu. Tak řekněte už konečně něco! Uvědomujete si, že jste můj zajatec? Co chcete dělat? Z okna skočit nemůžete. Ne, ne. A já se ode dveří nehnu, i kdybych to měl stát takhle až do soudného dne. Mě služka jídlo přinese, co vy? No co vy, co vy? Jak dlouho vydržíte žíznit a hladovět? Uznejte, že je rozumnější, když budete kapitulovat okamžitě. Čekám na vaši odpověď, pane. Dobře? Jak chcete. Já si vás najdu sám. Já totiž svůj byt znám, pane. Já ho znám! Nemyslete si, že jsem slepý, že mi uniknete. Já to znám! Počkám. Klidně počkám do rána. Celou noc počkám. Den. Celý týden.

0: Smilujte se, pane. Ozvěte se. Prosím vás.
1: Proč tak křičíte, Andulo? Stalo se něco?
2: Naše milost paní leží na podlaze v předsíni a nehýbá se.
1: Zřejmě omdlela, ne?
2: Prosím, milost paní, otevřou a jdou se mnou. Já si nevím rady.
1: Já vám nemůžu otevřít, Andulo, nemůžu. Dejte milost paní studený obklad, nebo... Ne, počkejte. Radši doběhněte pro doktora. Řekněte mu, že paní má záchvat, já, že jsem včera odcestoval. Ano? Tak běžte honem!

0: Doufal jste, že poběžím za Jarmilou. A vy zatím zmizíte, co? Ale to špatně znáte, komisaře Machalá, ženy pane. Já mám čas. Čas. Víte, co jste? Zbabělec. Vy jste zbabělec. Jinak byste nemohl nechat bez pomoci ženu, která vás potřebuje. Máte jí vůbec rád?
1: Tudy, pane doktore. Prosím, radši.
0: Doktor. Slyšíte, doktor?
1: Já nevím.
0: Uvědomujete si, že za to všechno můžete vy, že je to všechno vaše vina?

0: Milospane, otevřou.
1: Už se probrala?
0: Jo, a pan doktor jí dal nějaký pilulky, ale ona jenom pláče a pořád jich volá, milospane, jdou k ní.
1: Já nemůžu, Andulo.
0: Tak mě aspoň pustěj do pokoje, abych zatopila. Vždyť nejsou oblečenej, ještě se nastydnou.
1: Na tom nezáleží.
0: A to nebudou ani snídat.
1: Já nemám chuť.
0: Já už vůbec ničemu nerozumím. Pro Ježíše Krista řeknou mi konečně, co se tu s ním a s milost paní stalo.
1: Běžte otevřít. A pamatujte si, že nejsem pro nikoho doma.
2: Kde je doma? Co se děje? Otevři! Povídám ti, abys otevřel!
1: Nemůžu.
2: Víš, kdo jsem?
1: Josef.
2: A dál?
1: Jarmilin, bratr.
2: Řekni celé moje jméno.
1: Josef Hrazděra, ředitel keramické továrny z Rakovníka.
2: A kdo jsi ty?
1: Karel Mach, okresní komisař v penzi.
2: A můžeš mi povědět, kolikátého je dnes?
1: 23. prosince.
2: Blázen zřejmě nejsi. Ale za to jsi daleko.

0: Kdo je to?
1: To jsem já, milost pane. Andula.
0: Co zas?
1: V kuchyni na stole mají dopis od milost paní na bratra.
0: A co žena? Už je jí líp?
1: On ji pan Josef před chvilkou odvez. Jako k sobě, do rakovníka. A povídal, že milost paní se k ním už nikdy nevrátí.
0: To není pravda. Řekněte, že to není pravda.
1: Milost pane, pro živýho Boha, vzpamatuju se. Ty stíne, hrůza!
0: Jarmila.

0: Tak je to tedy, můj milý králi. Každá vzpomínka je krůček minulosti, která nám jde neodbytně vstříc, účtovat. A nejhorší jsou dluhy, které musíme splácet sami sobě.
1: Říkal jste, že dnes po těch 9 letech už dovedete rozpoznat své omily.
0: No, zdá se, že ano. Slepota mě už nevadí v práci, žárlivost pominula. Dívám se na všechno jinak. S Jarmilou jsem se smířil, aspoň v duchu. Odprosil.
1: A promiňte, ten její noční rozhovor s tím neznámým, stalo se to opravdu?
0: To jediné nevím.
1: Nebyla to jenom halucinace?
0: Nevím. A nikdy už nepoznám pravdu. Vlastní vinou. Zazdil jsem se tenkrát zaživa do své nedůvěry. Víte, co je žalář nejtemnější? Nejistota.
1: A láska?
0: No, neměl jsem pravdu tenkrát, jestli si vzpomínáte.
1: Ano, vzpomínám.
0: Proč se jí někdy tak úporně bráníme? Snad proto, že se zmocňuje naší vnitřní samoty s tak úžasnou samozřejmostí, jako se pták zmocňuje dálky. V dětinské úzkosti zapomínáme, že vzdát se lásce znamená přijmout nejzácnější dar. Překlenout svou samotu. No, vraťme se k našim ozimům. Chtěl bych se odpoledne s vámi vypravit na pole za potokem.
1: Já se pro vás stavím. A děkuju vám. Moc. Nejenom za ten dárek.
0: Kdyby minulost opravdu byla mrtvá, mohla by se k nám neustále takto vracet. Teprv nenávratnost naučí do obrázku.

0: Žalář nejtemnější Ivana Olbrachta byl v roce 1969 zfilmován pro Československou televizi. Komisaře Karla Macha hrál také Luděk Munzar a jeho manželku Jarmilu Jana Hlaváčová režíroval Miloslav Zachata. Rozhlasovou dramatizaci jste právě teď poslouchali na stanici Vltava v rámci končícího filmového léta. Dramatizace Helena Polachová, dramaturgie Josef Hlavnička, režie v roce 1974 Josef Červinka. Účinkovali Luděk Munzar, také Gabriela Vránová, Libuše Havelková, Eduard Žemla, Josef Patočka, Ota Žebrák, Josef Červinka, Josef Velda, Jiří Plachý, Svatava Hubeňáková, Vladimír Huber, Jana Andresíková, Karel Forst či Zdeněk Ornest. Také předlohu Nedělní hry pro pamětníky jste mohli vidět v televizi. Nejslavněji sfilmovaná sága rodu Forsythů je seriál BBC z roku 1967. Měl 26 dílů, při pozdější repríze sledovalo závěrečnou epizodu přibližně 18 milionů diváků. Britský filmový institut zařadil seriál mezi zásadní pořady v historii BBC. Natočen byl černobíle, přestože už v Británii právě začínala éra barevné televize, ale přesto byl jeho úspěch tak veliký, že se stal jedním z průlomových britských seriálů prodávaných do zahraničí. Vypráví příběh tří generací patricijské londýnské rodiny v okamžiku, kdy je společnosti oznámen nerovný sňatek bohaté dědičky rodu s mladým a poměrně neznámým architektem. Už reakce na probíhajícím večírku ukazují, že žít v této rodině není jen tak.
1: Přihlásil jsem se dnes k imperiálnímu jezdectvu. Byl jsem u odvodu s Jolim Forsythem.
2: Ale pro boha, jak tě to mohlo napadnout?
3: Co to povídal, Emily?
2: Val se přihlásil k jezdectvu. Uniforma mu bude skvěle slušet.
3: Ale to je přece nesmysl. Vždyť by musel na frontu.
4: A kromě toho nejsi, Vale, plnoletý.
1: Prohlásil jsem, že je mi 21.
2: Vale, jak jsi mohl něco takového udělat? A nesvěřit se mi?
1: Žádné starosti, maminko. My je co nevidět rozprášíme.
2: Ten si ale troufnul. Jamesy! Val prohlásil, že je plnoletý.
3: Já tomu nerozumím.
4: Co tě to napadlo? A proč jsi byl u odvodu s mladým Forsythem?
1: Byla to sázka.
4: Myslel jsem, že se nemáte moc rádi.
1: To je pravda. Ale nechtěl jsem, aby nade mnou vyhrál. Jako bych byl horší než on.
4: To chápu.
0: Sedmou a hned také i osmou část celkem 12-dílné dramatizace románového cyklu Sága rodu Forsythů Johna Galsworthyho uslyšíte na Vltavě zítra v 15 hodin. Teď nám bude Katarína Kubošiová vyprávět příběh o Tristanovi a Izoldě.

0: Katarzia pro nás chystá dnes v sedmém nebi jazzové novinky v 7 hodin v podvečer na stanici Vltava. Teď je 5:30.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

Vážení posluchači, u dnešního pořadu Taktovka vás vítá Lenka Harigelová. Společně se zaposloucháme do hudebních obrazů vykreslujících krásu české přírody i hluboký vztah skladatelů k rodné zemi. Naším průvodcem bude hudba dvou českých hudebních velikánů, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Nejprve vyslechneme ukázku z koncertní předehry V přírodě opus 91 Antonína Dvořáka. Vznikla v roce 1891 a je první částí cyklu tří koncertních předeher, který autor původně zamýšlel jako celek pod názvem Příroda, život a láska. Skladba ukazuje Dvořákův hluboký obdiv k přírodě a její harmonii. Nejde o konkrétní hudební vyprávění ani popis určité krajiny, ale spíše o zachycení nálad a pocitů, které pobyt v přírodě vyvolává. Posluchač může v hudbě vnímat klid lesa, zpěv ptáků, svěžest letního dne i majestátnost přírodního světa. Dílo patří mezi vrcholné orchestrální kompozice Dvořákova zralého období. Poprvé bylo provedeno v Praze 28. dubna roku 1892 pod taktovkou samotného skladatele a dodnes zůstává jedním z nejkrásnějších hudebních vyjádření vztahu člověka k přírodě v české symfonické tvorbě. Zazní v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka.

V pořadu Taktovka dozněla ukázka z koncertní předehry V přírodě opus 91 Antonína Dvořáka v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Dalším Dvořákovým dílem inspirovaným českou krajinou je jeho symfonie číslo 8 G-dur. Zkomponoval ji v roce 1889 ve Vysoké u Příbramě u příležitosti svého zvolení do České akademie věd, literatury a umění. Prostředí, ve kterém byla skladba napsána a ve kterém se Dvořák cítil nejlépe, jakoby se odrazilo v celkové pozitivně laděné atmosféře nové symfonie. Vzniklo tak veselé a lyrické dílo, čerpající inspiraci z lidové hudby, kterou Dvořák miloval. Během premiéry dne 2. února roku 1890 v Praze dílo sám dirigoval. Vyslechněme nyní ukázku z úvodní části Allegro con brio v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka.

Vyslechli jsme ukázku z 8. symfonie G-dur opus 88 Antonína Dvořáka, části Allegro con brio v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Další dílo, které je inspirováno českou krajinou a vlasteneckou poezií, je cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Jedná se o Smetanovo vrcholné dílo, které vzniklo v letech 1874 až 79, kdy byl již zcela hluchý. V provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky vyslechneme ukázku ze skladby z českých luhů a hájů, kterou autor ve sbírce zařadil na 4. místo. Tato symfonická báseň oslavuje krásu české přírody a venkova. Zobrazuje lesy, louky a klidnou krajinu, ve které se zrcadlí klid a harmonie. Najdeme v ní zřejmou inspiraci lidovou hudbou a můžeme objevit i prvky připomínající české lidové tance –

Dozněla ukázka ze symfonické básně z Českých luhů a hájů z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Vážení posluchači, s dnešním pořadem, ve kterém jsme si představili hudbu inspirovanou českou krajinou, se rozloučíme ryze vlasteneckou skladbou Můj domov opus 62 Antonína Dvořáka, vyjadřující autorův hluboký vztah k rodné zemi. Tuto koncertní předehru zkomponoval v lednu roku 1882 jako předehru ke scénické hudbě pro divadelní hru Františka Ferdinanda Šamberka, která pojednávala o životě českého dramatika Josefa Kajetána Tyla a počátcích českého divadla. Protože měla výrazně vlastenecký charakter, využil Dvořák ve své hudbě motivy spojené s českou národní tradicí. Do skladby, která je psaná v klasické sonátové formě, vložil dvě známé české melodie. Píseň Kde domov můj Františka Škroupa na text Josefa Kajetána Tyla, která se později stala českou národní hymnou, a českou lidovou píseň Na tom našem dvoře, tvořící kontrastní hlavní téma skladby. Melodie Kde domov můj se během skladby objevuje nejprve nenápadně v různých obměnách, zatímco v závěru zazní slavnostně v plném orchestrálním zvuku. Premiéra skladby se odehrála 3. února roku 1882 v Praze v provedení orchestru Prozatímního divadla. Dnes si ji vyslechneme v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Braunera. A spolu s rozhlasovými symfoniky se od mikrofonu loučí Lenka Harigelová.

0: Silný vlastenecký motiv a autorův vztah k rodné zemi v sobě nese koncertní předehra Můj domov Antonína Dvořáka, která zakončila na stanici Vltava dnešní taktovku, kterou připravila Lenka Harigelová. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídil Tomáš Brauner. Je přesně 17 hodin, vážení a milí. Za chviličku pro vás budeme mít vizitku zvukového mistra Michala Pekárka.
1: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
2: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Každá hudba má v sobě schovaný kód, kde je napsáno, jak by měla ideálně znít. A já se ten kód snažím rozluštit, říká mistr zvuku a hudební producent Michal Pekárek. Vítej, Michale, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Absolvoval katedru, kurikulum víte, řeknu. Absolvoval katedru zvukové tvorby na FAMU a během své už skoro 40-leté kariéry spolupracoval se zásadními jmény české hudební scény, jako je Petr Habka, Michal Horáček, Richard Miller, Činasky, Hanna Hegerová, Jana Kiršner, tedy české i slovenské scény. Album Ohrožený druh, za jehož soundem stojí právě Michal Pekárek, získalo cenu Anděl. Stará se o skvělý zvuk nejen v nahrávacích studiích, ale i při živých koncertech, například i pro Český rozhlas, kdy nedávno zvučil koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rýgrových sadech. Stejně blízko jako k nahrávání písní a hudebních alb má i k filmové hudbě. Na svém kontě má přes 170 mixů filmové hudby, a to nejen české, ale i zahraniční. Točil a míchal hudbu například k americkému filmu The Brits Are Coming s Umou Thurman a Timem Rothem. Přímo na place například natáčel Keenův sbor do filmu Sbormistr, který pak za zvuk získal Českého lva. A právě v rámci další filmové vizitky si prozradíme víc o této skryté profesi zvukového mistra. Tak mě napadá, Michale, my jsme si o filmovém zvuku povídali například před týdnem, kdy jsme se vypravili do studia Sound Square. S tebou se ale zaměříme víc na filmovou hudbu. Znamená to, promiň za tu laickou otázku, ale že pro hudbu je u filmu samostatný mistr zvuku a pro ruchy, dialogy, rozhovory taky?
2: Většinou to tak je, pokud film má opravdu hudebního skladatele a má komponovanou hudbu, tak pak je to úplně separátní štáb, který se věnuje jenom hudbě od nějaký předprodukce až po ten finální mix hudby, který teprve odevzdáváme do Sound Squareu nebo do těch filmových míchacích hal na ten finální mix. Takže většinou je to tak, že hudba se odehrává po úplně jiné linii než samotný filmový zvuk.
1: Než dialogy, ruchy, ano. Bouchnutí dveří a tak. Takže to, když jsi byl třeba na natáčení Sbormistru na place, je spíš výjimka v tvém případě.
2: To bylo absolutně mimořádný, protože já už od dob FAMU vlastně placi nesnáším, protože tam většinu času čekáte, než začnete pracovat, ale tady to byla od Juraje Mravce výzva, protože on měl v tím filmu nějaký záměr, kde sbor byl vlastně
1: šéf zvuku, nebo Juraj Mravec.
2: Juraj Mravec, ano, který byl hlavní šéf zvuku toho filmu Sbormistr. A ten sbor tam hrál obrovskou roli jako hudební těleso, ale jako vyjadřovací prostředek, a on potřeboval, aby ta hudba toho sboru byla nahraná způsobem, kterým se nahrává hudba, což běžně ty kolegové zvukaři, který jezdí na filmové placi, tak ty mají na starosti nahrát dialogy a ostatní věci, ale vlastně nejsou primárně zaměření na hudbu. Takže já jsem vlastně tam na těch placech, na těch místech postavil takový improvizovaný nahrávací studio, aby se dala nahrát ta hudba, ten sbor pro lepší práci s tím zvukem sboru.
1: Takže se stále nechal přemluvit jenom kvůli tomu, že šlo v podstatě o živý koncert.
2: No, on to nebyl koncert, to bylo třeba natáčení i zkoušení, a nechal jsem se přemluvit kvůli tomu, že to bylo asi 35 let, kdy jsem na place nebyl, naposledy to bylo ještě na FAMU s Ivanem Zachariášem na nějakém dokumentu, a tak jsem si říkal, že se zase půjdu podívat.
1: A líbilo se ti tam, nebo zase na dlouho, na 35 let si to odpustíš a budeš ve svém studiu?
2: Záleží vždycky na té výzvě konkrétní, že nechci být dogmatický, ale v zásadě moje kapacita na takovémhle natáčení jde asi na 3%, a to mě hrozně nudí.
1: Jak to?
2: No, protože se tam čeká, tam se furt něco zasvěcuje, furt se čeká, než se naskouší záběr, a reálně z celého dne pracujete 20 minut.
1: Co mají říkat herci?
2: Já nevím, oni se tím živějí.
1: Dobře, ale tak když říkáš, že vlastně ta filmová hudba jede po úplně jiné linii než ten ostatní zvuk, tak si říkám, že vlastně hudba byla u filmu, ještě i když byl vlastně němý, že třeba byly titulky, dialogy nebyly, ale ta hudba tam prostě patřila vždycky, že?
2: No, já si myslím, že úplně na začátku ne, ale že potom nějak zjistili, že když v tom kině pod tím plátnem stojí piano, nebo tam třeba umístí nějaký malý živý orchestr, ale to piano je jednodušší v tom, že šikovný, zručný pianista umí doprovázet, improvizovat ten obraz, takže najednou ten obraz dostává ještě jiný rozměr díky tomu, že je tam nějaká emoce. A ta hudba je něco, co tomu filmu přináší emoci.
1: Mm-hmm. Že se říká, že obraz je informace, hudba nebo zvuk je emoce, ale dá se říct, že teda pro film jsou obraz a zvuk jako úplně stejně hodnotné prostředky výrazové?
2: Je taková poučka, nevím, kdo ji vyřknul, že hudba a zvuk udělají 50% filmu, ale ty dalece nejlevnější, protože tam nepotřebujete ten velký štáb plac, platit hvězdy na place, ale je to mravenčí práce mnoha lidí, kteří se věnují v podstatě v postprodukci tomu, aby ten film ožil jak zvukově a díky hudbě emocionálně.
1: Takže 50%.
2: A myslím si, že taky to, že hudbu měl film dřív než zvuk, způsobilo, že lidstvo má tu hudbu k filmu už jako v DNA a že pak je taky nesmírně účinný, když film hudbu nemá, protože ji tam každý čeká a ten film může být zajímavý a divný i tím, že tam hudba není. Třeba Nabarvený ptáče nemělo žádnou hudbu a je to velký opus, umělecký, černobílej a přesto tam není hudba.
1: Tam si neškrtnul jako zvuku.
2: No,
1: jako
2: ale i to může být
1: zvukový
2: prospěšný.
1: Zvukový mistr, který se soustředí teda na hudbu. Rozumím, že i ticho tedy má svoji výpověď, ale když si říkal, že to mravenčí práce, tak mě prosím uveď do toho, jak to vypadá, když máš zakázku na to, aby si udělal nebo zaznamenal, nahrál k filmu hudbu. Máš ty skladby, ty s nima nějak pracuješ, nebo jak to vypadá?
2: V zásadě to vypadá tak, že ta hudba, pokud je pro film komponovaná, tak má nějakého skladatele, a který mi zavolá, dělám ten a ten film, tu a tu hudbu, dělal bys to se mnou. Mm-hmm. Mě to nesmírně baví, takže dělal. A teďka záleží, co to je za typ hudby. Jsou filmové hudby, které jsou napsané pro orchestr, jsou hudby, které jsou udělané jenom v počítači ze syntezátoru. Ani jedno není dobře nebo špatně. Jde o to, jak ten film, jak ta hudba s tím filmem funguje jako celek. V okamžiku, kdy to udělá ten člověk v počítači, tak mi pošle ty soubory a já je takzvaně smíchám v ten výsledný tvar hudby. Soubory znamená, že je tam de facto každý nástroj nebo skupina nástrojů zvlášť a můj úkol je vytvořit nějaký estetický tvar, který je funkční k tomu filmu a k tomu filmovému zvuku v tom formátu, v kterém je ten film, to znamená, když je to stereo, tak je to ve stereo, když je to pětikanál Dolby Atmos, tak to dělám v těchhle z těch formátech, abych já dodal jako subdodavatel, jako předavač, se tomu říká na stavbě, tomu filmovému zvuku tu hudbu.
1: Dobře, a to je tady, když máš ty soubory, a když je to pro orchestr?
2: Tak je to složitější, protože je potřeba naplánovat natáčení, to je vlastně fakt na úrovni natáčení filmového, protože je potřeba zjistit, jestli ten skladatel vládne tou schopností napsat noty pro orchestr. Ne každý.
1: To on sám neví?
2: No, jsou skladatelé, kteří to neumí a není to ostuda, je to dělat různě. Takže pokud to ten skladatel sám neumí, protože ona je to za prvé dovednost, to se lidi učí roky na konzervatoři a na HAMU, a za druhý je to nějaká práce, na kterou většinou není čas, protože ten film opravdu probíhá zpravidla tak, že je daný ten termín premiéry, daný začátek natáčení a vlastně všecko se furt odsouvá, posouvá, spožďuje a ta hudba a zvuk je až na konci toho řetězce, jak časovýho, tak potravinovýho, takže tam už nezbývá skoro žádný čas a peníze, takže ten skladatel často nemá čas se věnovat těm aranžím, těm notám, aby to zvládnul celé. Takže potom najmeme takzvané orchestrátory, což jsou specialisti, kteří z těch motivů, ať jsou rozvinutý, nebo ať jsou to jenom nějaký skici, udělají tu partituru, kterou pak zahraje ten orchestr.
1: Takže to třeba jako takhle doskládáváte, dá se říct, tu partituru potom proto, aby to fungovalo?
2: Ono to není úplně doskládávání. Jde o to, že je to skutečně dovednost a že ty orchestrátoři přesně vědí například, jaké rozsahy mají které nástroje, takže se nestane, že by tam byl nějaký part, který už nezahraje hoboj, protože je to moc hluboko pro ten rozsah toho nástroje. A oni přesně vědí, jak to napsat, aby to bylo hratelný, tak je důležitý to umět napsat tak, aby to ty hráči na první dobrou přečetli. Vlastně to je ta další fáze, kdy zavoláme ten orchestr, což jsou vlastně špičkoví instrumentalisti z pražských orchestrů, taky tady z vašeho úžasného Sočru k nám chodí hrát lidi a oni jsou schopní, když před sebou vidí part hudby, kterou nikdy neslyšeli, neviděli, to rovnou zahrát tak, že to zní, že se to v podstatě dá použít do toho filmu. Ale tohle jde jenom v případě, že ta orchestrace je perfektně udělaná, že pro ně je to čitelný, že jsou jasně vypsaný, vyfrázovaný melodie, aby oni to na první dobrou přečetli a ta hudba fungovala. To je velká dovednost, která potom šetří čas.
1: Takže já si tak představuju, že do tvého studia přijdou hráči a hráčky komorní, asi to nebude úplně celý sočrtám.
2: To záleží, jaká je ta hudba, protože když je orchestrální, tak se to nedá dělat v mém studiu, že? Takže chodíme nahrávat i sem do S1, do rozhlasu, nebo do hudebního studia České televize, nebo je specializované studio Smečky, legendární, kde působil orchestr Physio. Je to prostě místo, kde se vejde orchestr, kde jsou například už instalované ty bicí nástroje, prostě obrovský aparát bicích nástrojů, který je jinak potřeba stěhovat. A pronajmeme takovýhle studio a za 2 až 4 dny nahrajeme tu hudbu k tomu filmu.
1: Jak tedy ty potom, kterého si představuju jako takového dirigenta pro ten záznam, komunikuješ právě třeba s dirigentem o tom, co je potřeba pro ten který part, protože a znáš ty vůbec třeba ten film, nebo znáš jenom prostě ty konkrétní sekvence, kde bude použita tahle hudba a víš třeba, jaký má mít výraz?
2: Částečně znám ten film, částečně znám ty sekvence, ale dokud ta hudba reálně nezazní v tom studiu, tak je to vlastně všechno teoretický. Až při tom prvním snímku, nebo když ten orchestr zahraje, se ukáže, jak ta hudba reálně funguje sama o sobě a jak funguje k tomu obrazu. A já tam mám možnost řadu věcí ovlivnit, protože s nějakou zkušeností vím, že pro ten výsledek bude lepší, když nebude tu hudbu, třeba nějaký velký hudební číslo hrát celý orchestr, kde burácí žestě a bicí nástroje, a že bude lepší, když budeme mít zvlášť nahraný smyčce a zvlášť nahraný další věci, protože pro ten mix a pro ten výsledek to bude lepší a musíme taky myslet na to, že ten film prochází nějakou postprodukcí a že se může posléze hodit, aby tam nebyly trumpety v té hudbě. Oh. Takže proto je potřeba na tohle trochu myslet, já na to myslím hlavně z toho zvukového hlediska, aby šel udělat perfektní funkční mix, kde ta hudba zazní tak, jak si myslel ten autor, že by mohla zaznít.
1: Takže ty si vlastně skládáš v hlavě všechny ty stopy jako takové pucle, odendáváš dílky, nebo měl bys mít představu o tom, jaké to je, když tam třeba tu jednu stopu vynecháš a že to třeba bude funkční. Takovouhle představivost zvukovou
2: Je to tak, myslím, že je potřeba tady tu profesi dělat s vizí, že by člověk měl vědět, co od toho výsledku chce, což je nějak věc komunikace s tím skladatelem a de facto i s tím zvukařem toho filmu, s tím režisérem a tomu vlastně přizpůsobí ten proces.
1: Ale když mluvíme o tomhle nahrávání, skutečně třeba se symfonickým orchestrem, tak to je asi méně případů filmové hudby, které se k tobě dostanou, spíš je to ta hudba z toho syntetizátoru, nebo?
2: Nedá se to říct, to kolik toho je, má dvě roviny. Za prvé rovinu finanční, protože nahrávat s tím orchestrem je nesmírně nákladný, jak jsem říkal, ta hudba je až na konci potravinového řetězce, takže často na to moc peníze nejsou, takže pak prostě musíme tu věc natočit v rekordním čase, což znamená, že to nahrávání v podstatě probíhá jak závod Formule 1. Tam není chybu jako při výměně pneumatik v depu. Všecko musí být připravené tak, aby jsme to auto hladce dovezli do cíle, pokud možno nastupních vítězů.
1: Aha. Takže je tlak časový a finanční.
2: No jasně.
1: A proto si říkám, že asi těch případů, kdy se do toho ty štáby pustí touhle cestou, že chceme opravdu takhle nahranou filmovou hudbu, no, není tolik.
2: Ale ta druhá věc je, že ta estetika, jak filmová, nebo vůbec se vyvíjí estetika, a že ta orchestrální filmová hudba je vlastně určitý archetyp jako to, tím to začalo vlastně filmová hudba, že to skládali, film doprovázela hudba opravdu mistrů, skladatelů vážné hudby, než se z toho stala potom specializace, takže ta symfonická, romantická hudba, při který se člověk dojme, je nějaká cesta. Ale jak se vyvíjí ta estetika i toho filmového vyprávění, tak často ty emoce by byly moc, takže často je to záměr, že se ten orchestr nevyužije a že je to udělaný z jiných nástrojů. Mm-hmm.
1: Takže se tímto způsobem vyvíjí tedy i filmová hudba.
2: Ano, stejně jako se mění estetika filmu. Že já mám dojem, že teď je takový období, kdy se v umění poměrně dost ty tvůrci stydí za to projevit nějaký pozitivní emoce, že jsem dojatý, že jsem zamilovaný, že všecko je to takový za oponou, za clonou, jak pod Lexaurinem, náhodou jako neprojevit moc velký emoce, což ten orchestr je projevuje, takže proto se využívají jiný způsoby hudebního doprovodu.
1: Ty se ve filmové hudbě patosu nebojíš?
2: Já se nebojím emocí. Protože já si myslím, že ten film ty emoce potřebuje. A já vlastně, to je zajímavé, že když dělám potom ten mix té filmové hudby, tak já si k tomu, i když můžu, tak já si k tomu pouštím ty dialogy nebo ten zvuk až třeba v nějaký závěrečné fázi, abych věděl, že ten mix funguje, že ničemu nebudu překážet, nebo naopak, že tam poprosím toho mistra zvuku filmu, aby udělal víc místa té hudbě, protože všecko najednou hrát nemůže. Ale zajímavý je, že když kouká člověk na ty filmové sekvence jenom s hudbou, tak už to samo o sobě vypráví příběh. Kdybych tam dal jinou hudbu, tak to bude vyprávět jiný příběh. Ale že podstatný je, že ta hudba a její zvuk nese ty emoce a vede k toho diváka k nějakému pocitu.
1: Já jsem se na ten patos ptala záměrně, protože určitě ty jako mistr zvuku, který se specializuje na hudbu v tom filmu, přemýšlíš, aby ta hudba nějakým způsobem nemanipulovala s divákem, aby to prostě nebylo moc, aby se divák necítil být jako zatlačen právě až přílišnou emocionalitou nebo nějakou uměřeností, jestli mi rozumíš.
2: Není to úplně moje kompetence. Tady je spíš věc toho režiséra, co od toho filmu čeká. A samozřejmě s těma emocema se dá pracovat různě i v rámci zvuku. Mm-hmm. Ale tam se snažím nějak najít to, co si myslím, že ten film má mít. Mm-hmm.
1: Je to ten kód, o kterém jsme mluvili.
2: Je to ten kód.
1: Úvodu. Takže jak ty poznáš, že jsi ho našel?
2: Já jsem to zjistil už jako dítě, ale nevědomě. Až nedávno jsem si to definoval, že totiž zvuk je zásadní věc v rámci vývoje lidského plodu už v prenatálním stavu. Protože to je jeden z mála smyslů, ne-li jediný, který spojuje toho ještě nenarozeného tvora s okolím. A ta sluchová paměť a paměť na ty emoce, protože přes to břicho je slyšet nějaký zvuk zvenčí a teďka to dítě vnímá emocionální reakce svojí matky. A tohle všecko se propisuje nějak do podvědomí a v okamžiku, kdy s tím zvukem potom umíte pracovat, tak umíte tyhle emoce vyvolávat. Že ono je to normálně popsané jako lékařsky, že ten zvuk způsobuje fyziologické reakce, ať už je to zrychlený tep, pocení, dojetí, anebo něco, co jsou zježený chlupy, čemu se říká piloerekce odborně, kdyby někdo nerozuměl ty fyziologické reakce.
1: Takže
2: pro mě to bylo už jako pro dítě jako věc nějakého vzrušení pocitu, který já vlastně jsem si neuvědomoval, ale později jsem si to přenesl do té práce, že já vlastně potřebuju tu věc dělat tak dlouho, úplně sobecky, dokud mě se nezježí chlupy, dokud nemám piloerekci a pak vím, že to je správně, že to vlastně ty, pro který to dělám, velmi pravděpodobně přijmou.
1: Takže jakmile má Michal Pekárek dobře piloerekci, tak ví, že našel kód k tomu. Většinou, a věří, jako, že jo, tedy ty zježené chlupy, já budu radši používat tenhle termín, mají i ostatní, když si potom poslechnou tu hudbu.
2: To nevím, je to hrozně individuální, ale já vlastně tuhle profesi dělám hlavně kvůli sobě a kvůli těmhle pocitům.
1: Tak uvidíme, zježené chlupy, jestli budeš mít, nebo asi budeš, protože si nám vybral samozřejmě úžasnou filmovou hudbu. A to z filmu Tanec s vlky, Johna Berryho, ten soundtrack. Řekni, to je asi souvisí právě s tím kódem a s tím, jak by podle tebe měla filmová hudba vypadat.
2: Jo, to souvisí, protože ten film byl v roce 90 jeden z prvních, který byl i v českých kinech, myslím, že to byl kino Alfa, v tom formátu Dolby Digital, což znamená pětikanálový zvuk, což je nesmírně působivý. A já jsem na ten film šel a ten mě úplně uhranula mě ta hudba Johna Berryho, ale vlastně v tu dobu nešel koupit soundtrack, takže já jsem si půjčil od kamaráda, protože já jsem nic takového neměl, nahrávací Walkman a šel jsem do toho kina, abych si nahrával ty kousky s tou hudbou, abych si tu hudbu mohl poslouchat i mimo to kino. A ve finále jsem v tom kině byl asi pětkrát, byl vždycky do nějaký hudby někdo zakašlal a podobně. Já jsem si udělal svůj vlastní soundtrack a to ve mně fakt zanechalo velkou stopu a i to nějak formovalo mou estetiku, protože ta hudba pracuje s těma emocema, který vzbuzují ty fyziologické reakce nesmírně dobře.
1: Takže to je možná i tvůj první hudební záznam.
2: Jo, to je možný.
1: Tak si ho poslechneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku a dnes o filmové hudbě mluvíme s mistrem zvuku a hudebním producentem Michalem Pekárkem. Pište nám vaše dotazy a podněty na vizitka@rozhlas.cz, známý mail, tak se budeme těšit. A Michal Pekárek vybral právě tenhle soundtrack k filmu Tanec s vlky i záměrně. A ty jsi říkal, že vlastně na tom hezky vidět, jak se vlastně těm skladatelům už potom přestal ten orchestr stačit. Takže si museli pomáhat a stávali se z nich trochu jako i samostatní zvukaři. Tak...
1: Já se to pokusím vysvětlit, že hudba jako taková, ten vývoj je několik set let a vlastně hudebním jazykem jsou noty. Další fází toho je, že tu hudbu někdo interpretuje a další fází prostor, kde se to interpretuje. A tohle všechno má svoje limity a vlastně to pochopili už i skladatelé, kteří se snažili udělat ten zvuk trošku jiný. A příkladem je třeba Vzkříšení Gustava Mahlera, který v jedné z věd umístí žesťovou sekci takzvaně offstage za pódium, že nesedí na pódiu a má svůj part a hraje a ten zvuk je díky tomu tlumený, jako z dálky za kopcem, což je ta emoce znova, která třeba připomíná ten prenatální stav a ty vzpomínky. Prostě zvuk, který je zblízka, funguje jinak než zvuk, který je z dálky. Tady máme roomový mikrofon, kdyby ho pan kolega Věl a posluchači slyšeli, jak tady mluvíme na blízko a pak z dálky, tak ta emoce je z toho úplně jiná. A vlastně těm skladatelům přestalo stačit ty výrazové prostředky, které měly k dispozici, začaly využívat různý takovýhle fígle a s příchodem zvukového záznamu se to úplně změnilo. Takže...
0: No protože to je další dimenze, tady když jsi mluvil o tom, že jsou teda noty, interpret a místnost a teď ještě záznam, tak...
1: Záznam úplně změnil tu hru a zajímavý by bylo, je to hypoteticky, nikdy se to nedovíme, jak by ty vrcholní kousky klasické hudby fungovaly, kdyby je ty lidi napsali dneska s těma možnostma toho záznamu postprodukce a nebo dnešních v uvozovkách hudobních nástrojů, těch elektronických, který jsou vlastně spíš zvukový nástroje. S hudebníma nástrojima mají společnou výšku tónu, délku tónu, případně nějakou rytmickou strukturu, ale elektronické nástroje jsou zvuk, to nejsou klasické nástroje. Takže to se nedovíme, ale ten zvuk je pro dnešního skladatele zásadní a taky vlastně, co odlišuje současnou popovou produkci v rádích, že jo, tu singlovou, je zvuk. Ty písničky jsou vlastně jedna jako druhá, protože z písniček v rádiu se stal v podstatě výprň mezi reklamníma blokama a ty písničky jsou všechny stejné a čím jsou odlišený je ten zvuk.
0: Mm-hmm. Ale když mluvíš o těch možnostech postprodukce, o té technice, technologií, tak si řekněme, jak se to třeba vyvinulo právě za těch tvých skoro 40 let asi velice turbulentně, protože, nevím, tak teďka se může míchat nebo v kolika stopách a je to jako přínos, nebo to určité omezení a nedostatečnost těch technologií měla taky nějaká svá pozitiva?
1: To je několik otázek v jednom. Tak já myslím, že se vraťme ještě dál, než jenom moje kariéra, protože ten záznam vznikl původně jenom do voskového válečku, kde se dala nahrát zvuk, tak jako my jsme tady na jeden mikrofon a nedalo se s tím pracovat, ale potom přišel vícestopý záznam, obrovský pokrok byl, když Beatles mohli točit na čtyřstopý záznam a najednou mohli nějaké ty nástroje nahrát zvlášť a vrstvit to, i když to bylo velmi obtížné, a mohly vznikat zvukový světy, který by bez toho nebylo možné, aby vznikly. Pak se to posunulo dál, že vrcholem toho vícestopýho záznamu byl dvoupalcový magnetofonový pás, kde šlo nahrát až 24 stop najednou. Normálně, že když posloucháme hudbu ve sluchátkách, tak máme levou, pravou, to jsou dvě, ale tam jich je 24. Kam se dalo zase s tím líp pracovat a nahrávat ta hudba tak, že šlo vytvořit světy, které by reálně nevznikly. A z dnešního pohledu pak přišly počítače a to úplně změnilo hru, protože najednou nemáte žádný limit v tom počtu stop a v těch možnostech. Což je vlastně úplně senzační, jenže co se vytrácí z té práce, podle mě je schopnost mít vizi, vědět, tušit a naplánovat si, jak má ten výsledek znít, což vlastně ty pardálové, který točili, nevím, Dark Side of the Moon, že jo, Pink Floyd, Tak to jsou nesmírně rozsáhlé skladby a oni se museli vejít do těch 24 stop, aby to znělo tak, jak to zní, a je to i po těch 50 letech fantastický. A to, co umožňuje dnešní technologie, počítače, za prvé to umožňuje to, že se obecně díky digitalizaci stává nebo cítí být umělci, prostě kdokoliv, kdo si koupí digitální foťák, jak fotograf, a kdo si koupí iPad, je skladatel. OK, můžou vzniknout bezvadné věci, ale obecně si myslím, že v rámci těch profesí to umožňuje nemít vizi, co má být ten výsledek. A myslím si, že to je vlastně furt klíčový. Já se snažím si ve své práci trochu cíleně dávat nějaké omezení, že například nemusím bicí soupravu nahrávat 15 mikrofonama, včetně 4 mikrofonů na místnost, protože ještě nevím, jak to tam budu chtít zamíchat, ale prostě risknu to a nahraju to na 6 mikrofonů. Řeknu si, já chci, aby v té písnice ty bicí pak byly takhle, a prostě a to risknu.
0: Už to jako vím, nebo mám tu představu, zatímco když...
1: No a když jich nahraju 15, tak se s tím můžu půl roku jako hrát a vlastně jde to udělat samozřejmě, ale vlastně mě to nepřijde tak šmrncovní. Mně na tom přijde šmrncovní to, že se umím rozhodnout, jak to bude.
0: Tak tu se trochu přesouváme vlastně do tvého nahrávacího studia, když nahráváš prostě nějaká alba. No a ty už to trochu naznačil. Mě zajímá vlastně, jak třeba digitální streamovací platformy přetvořily náš poslech, to, jak konzumujeme, jak vnímáme a prožíváme hudbu. Jak ty to vidíš?
1: Tak já myslím, že generálně se díky těm streamovacím platformám hudba nesmírně zpřístupnila a díky tomu, že ji většina lidí poslouchá na sluchátka, nikdy v historii nemělo lidstvo tak kvalitní poslech na to vnímat hudbu v celém pásmu, frekvencí, vlastně hodně blízko tomu, jak to vlastně ty tvůrci v tom studiu mysleli. Takže myslím si, že v tom je obrovská výhoda, nevýhoda samozřejmě, že té hudby stejně jako všeho je strašně moc a svět je prostě zaplavený vším, no. Že jo, takže to považuji za nevýhodu a je těžký potom najít něco zajímavého, že jo, dřív, když já jsem začínal, tak když někdo vydával desku, tak to byla událost, potom se půl roku dopředu mluvilo.
0: Já si říkám, jestli alba desky, ne, LPčka, jestli nejsou už jako fakt skoro vyhnulý druh, i když třeba u LPček vidíme nějaký comeback, ale nahrávají se opravdu hlavně jako singly a tak?
1: Tady ani nejde, myslím, o to médium, jako o to, že jak je toho hodně, tak vlastně to vždycky zasáhne hrozně malý zájem nebo hrozně málo posluchačů, že myslím, že vlastně skončily takový ty globální hvězdy, jako byly Pink Floyd, Michael Jackson, protože ta hudba se demokratizovala stejně jako zvuk a rozdělilo se to a prostě budou to malý komunity, který budou vnímat a vnímají nějaký svoje hrdiny, ale ve vedlejším městě už to bude někdo jiný, už to nebude tak jako globální a je to vlastně celý jako rozdrolený, přestala to být událost.
0: Ale zároveň třeba vidíme Taylor Swift.
1: Tak. Jo, tak ale to jsou víc marketingový záležitosti třeba než hudební, že jo? Nebo vlastně to má nějaký společenský přesah, ale nejde o hudbu.
0: Jej, teď aby ses nenaštval spoustu Swifties. Ale my si pustíme tedy další skladbu, kterou si pro nás vybral, Eye in the Sky, a určitě to má taky svůj důvod, Eric Woolfson, Alan Parsons.
1: Jo, to je skladba z roku 1982 a to je vlastně už taky pravěk a na tý se, tu skladbu i to album inicioval Alan Parsons, což byl právě mistr zvuku od Pink Floyd a pracoval dlouho ve studiích Abbey Road a tak a vlastně tam už se do toho začalo promítat jako elektronický zvuk, je to kombinace. A oni to právě dělali s tím omezením, o kterém jsem mluvil, že neměli ty dnešní digitální technologie k dispozici a přesto ta nahrávka je úplně bezvadná. Ještě k tomu mám osobní vztah, že já jsem pro toho Erika Wolfsona, který napsal tu písničku a jeho dvorního zvukaře, což je Hayden Bendall, který ještě pořád žije a točí, tak já jsem jim asistoval v Rudolfínu v 90. letech a oni mě pak vzali do toho velkého světa na návštěvu do Abbey Road a tak a oni mi vlastně strašně zmenšili svět v tom smyslu, že prostě nejsem okouzlený nějakýma nahrávkama z ciziny a tím, jak to chodí ve světě. A zjistil jsem, že jediný, o co jde, je ta vášeň, kterou k tomu mají. A to mají úplně stejnou, to je napříč, jako to je jedno, odkud jste. A ta vášeň je skvělá. A ten Haydn Bendal do dneška, je mu 75, pracuje, natáčí a já si dělám občas takový výlety do Londýna, že si myslím, že je dobrý, i když člověk pracuje, občas se zastavit a koukat, jak pracuje někdo jiný. Takže já třeba sedím celý odpoledne v Londýně za ním na té klientské sedačce ve studiu, koukám, jak on pracuje a je to vlastně hrozně inspirativní. To je vlastně stejně skoro jediný způsob, jak se tuhle práci člověk může naučit, že asistuje, je u toho a tomu tříbí vkus ve smyslu, co se mu líbí, ale i co se mu nelíbí a jak potom bude dál pracovat jako po vlastní ose.
0: A když se takhle inspiruješ, je tam opravdu něco, nějaký zásadní rozdíl oproti tomu, jak nahrává ve studiu v Londýně a ty tady v Praze?
1: Ne, vůbec.
0: Ale?
1: Vůbec.
0: Inspirace je?
1: Inspirace a je tam vlastně jako velká profesionalita, kterou tady jako na všech frontách nevnímám, jo? Že prostě oni pracují s nasazením, jak kdyby to dělali poprvé a ucházeli se o práci. Oni nevzlížejí k nějakým západním titulům a kapelám, protože oni jsou toho součástí, takže jsou úplně jako... Oni vlastně nic neřeší, jenom dělají tu práci, kterou milujou. A vlastně to mě strašně zmenšilo svět a dalo nějakou zpětnou vazbu, že snad jsem na dobrý cestě.
0: Takže rok 1982 a Eye in the Sky.

0: hudbě. A my jsme se vlastně z Eye in the Sky dostali do 80. a říkali jsme si, že ten zvukař slavný, za kterým ty ještě si jezdil do Londýna nebo jezdíš, tak nahrával i s Kate Bush. A já jsem si tak říkala, že vlastně Kate Bush má teď takový comeback v souvislosti s Stranger Things, s tímhle seriálem. Čím si vysvětluješ, že vlastně tyhle staré pecky často, já nevím, třeba se objeví právě v ikonických teď současných filmech a mají tam, a jakou tam vlastně podle tebe mají roli? Tarantino taky využívá často tyhle staré hitovky.
1: Tak hudba je obecně mocná, ty písničky, které jsou vlastně v populaci zakořeněný a je jich nějaký význam a řekněme kulturní a společenská souvislost, to prostě je a umožňuje to i po mnoha letech, pokud ji umístíte do toho filmu, tak to umožní tomu filmu dát úplně nový rozměr, protože se někam vracíme, ale zároveň zjistíme, že to téma je pořád aktuální a v tom jsou ty písně mocný, že? Ten Tarantino s tím třeba pracuje znamenitě. Nebo Honza Prušinovský u nás ve svých filmech. Mm-hmm. Ten nepoužívá skoro komponovanou hudbu a má tam jenom písničky.
0: A když se dostaneme ještě k tomu, že jsi taky hudební producent a jsme ve tvém hudebním studiu, tak jak se dělá hudební hit?
1: Já myslím, že na to není recept, kdyby byl, tak nevzniká nic jiného než hity. Je to vždycky souhra nějakých šťastných okolností, které mimo jiný třeba vůbec nesouvisejí s hudbou, ale se společenskou situací a já myslím, že to je vždycky něco z hůry a teďka se jako bavíme o hudebních hitech dneška. Já o tom nemám jako moc hezký mínění, protože je to konstrukt. Jo? Ty hudební hity dneška, jak jsem říkal, že si myslím, že ta hudba je vlastně výplní mezi reklamníma blokama nebo zprávama v rozhlase. Dřív se rádia profilovala.
0: Je to jiné něčem, že je to víc konstrukt než kdy jindy?
1: No jasně, protože i rozhlasové stanice si testujou, pokud jim někdo chce dát do rádia novou písničku, nový single, tak oni si to testujou. A aby zjistili, jestli posluchači náhodou, když se to tam zahraje, nepřeladí na jinou stanici, protože tím by přišli o sledování toho dalšího reklamního bloku, takže ve většině...
0: No ale jsou právě, promiň, rádia a rozhlasové stanice tak určující v tom světě právě streamovacích platform a tak dále, co se produkce hudby týče.
1: Já nevím, jaké vliv rádií, to určitě klesá, stejně jako se lidi tolik obecně nekoukají na televizi. Ale změnila se ta funkce. Změnila se ta funkce rádií, že dřív to byly rádia specializované na nějakou hudbu a uváděli nový písničky, nový singly z různých žánrů. A to dneska vlastně teda v Čechách rozhodně vymizelo, čest výjimkám, jestli je nějaký takovýhle specializovaný rádio, country rádio nebo tak, ale v zásadě ta hudba do rádií, i když ji dělají lidi, tak předběhli umělou inteligenci, protože pokud se člověk chce dostat s písničkou do rádií, tak to musí buď nějaká obrovská náhoda. A nebo to musí dělat s tím, aby to prošlo těma testama. A vlastně ohejbají to dílo, to, co chtějí říct, ohejbají rovnou někam, kde to nemá být, ale ono vlastně stejně ty písničky jsou takový, že pokud chtějí něco říct, tak já nerozumím tomu, co.
0: No počkej, ale tak nahráváš nějaká alba?
1: No já to vlastně dělám hrozně málo, protože jak jsem mluvil o tom, že je velká nadprodukce všeho, tak já cítím i nějakou zodpovědnost za to, abych, řekněme, nepřispíval k tomu znečišťování prostoru dalším smogem, takže pokud jde o alba, tak já to dělám vlastně jenom v případě, kdy mám pocit, že by to mělo vzniknout.
0: A máš něco tady na stole, myslím, na mixážním stole v tomto ohledu? Nebo...
1: Jo, teďka zrovna dělám a fakt třeba po 6 letech, já jsem 6 let nedělal žádnou desku, že před 6 lety to byl Jarek Nohavica, taková ta deska jenom s kytarou, máma mi dala na krk klíč a desku Lenky Nový dopisy a nedělal jsem to, protože kolem mě nešlo nic, u čeho bych měl pocit, že to má vzniknout. A teďka je to deska člověka, který se jmenuje Tomi Okres, je to Slovák z Košic, basista z Činasky, takový velmi známý slovenský muzikant a ten si dělá písničky svoje roky a poprosil mě, jestli bychom je spolu nemohli nahrát. A to je fantastická práce, protože jsme tam jenom my dva a snažíme se těm písničkám dát tvar, s kterým budeme spokojení. A jaký to bude mít dopad, je jedno, ale já to opravdu dělám sobecky kvůli sobě.
0: Že se ti prostě líbí.
1: Jestli mám pilo erekci.
0: Dobře, jenom pro posluchače, kteří se nás zapli později, to je, že Michalovi vstávají chlupy na rukou.
1: Komukoli.
0: Komukoli tedy, tak dobře. A Fajn. A jaký ty tedy potom máš třeba k tomu přínos tady k interpretovi, s tím teď nahráváš to mi okres, tak co ty tam mu třeba doporučíš, slyšíš, mluvíš mu, do čeho všeho?
1: On přinesl nějaký písničky, které byly v podstatě jenom s kytarou a tam ta práce mistra zvuku je kombinovaná s prací producenta, kde já se snažím v těch písničkách hledat ten klíč k tomu zvuku vlastně i přes ty hudební aranžmá. Mm-hmm. A to je vlastně strašně zábavný, že třeba včera jsme do jedné písničky přetáčeli kytaru, protože se její vyznění změnilo díky tomu, že se do ní nahrál orchestr a najednou kytara a způsob hraní na akustickou kytaru byl takovej, že to nešlo dohromady. A mohl bych to tisíckrát kroutit různými ekvalizéry a něco se snažit s tím udělat postprodukčně, protože to umožňuje. Ale mně přijde šmrncovní vzít kytaru a nahrát to znova způsobem, který tam rovnou zapadne.
0: Ještě tě vyvedu ven z tvého studia, protože ty zvučíš samozřejmě živé koncerty a například slavnostní koncert ke stému výročí Sočru nedávno v Riegerových sadech. Tak jaké to je zvučit symfonický orchestr, který je jaksi designovaný pro sály, jako je Rudolfinum obecní dům, s jejich akustikou pod širým nebem?
1: Tak tady to byla mimořádná událost, protože to právě bylo 100 let výročí Sočru, mimořádného tělesa vůbec tady střední Evropy. A ten koncert byl v podstatě věci popularizační, to znamená, že se odehrával pod širým nebem a tam tomu odpovídal i ten repertoár, aby byl popularizační. A té hudbě chybělo kromě těch not a těch interpretačních výkonů právě ten sál, že vlastně ten sál je tam vždycky důležitá složka, ta akustika toho sálu. Takže
0: ten sál, ti netrápilo, že třeba tam nedolehne až jako to, ten, který nástroj správně.
1: Ne, ty nástroje tam musí dolehnout, protože ty skladatelé tam ty linky napsali, ale že se člověk spíš celou dobu snaží těm divákům na té louce v Riegráčích simulovat to, jaký to může být v koncertním sále a třeba je to přimět k tomu, aby zauvažovali, že by se šli na takový koncert podívat. Pro člověka, který na ty koncerty běžně chodí, stejně jako pro mě, je to v podstatě utrpení, protože tímhle způsobem symfonická hudba hrát nemá.
0: Potom.
1: Ale můj úkol je zase v tu chvíli, která není nějak přívětivá, najít ten klíč, aby to bylo takový, jak si představují, nebo lepší, než si představují ty, který mě o to poprosili. Hmm. A tam myslím, že nějak pro spokojenost proběhla. Tam byla teda hlavním hrdinou počasí, který dokonale vyšlo. A to je u takových akcí klíčový.
0: A stejně mě zajímá, přece to musíš nazvučit trochu jinak, než když to máš právě v uzavřeném sálu, který má výbornou akustiku.
1: Určitě, tak tam se ten dozvuk dodává uměle, ale myslím si, že vůbec na tom živém zvučení, stejně jako třeba na přímých přenosech, je pro mě úplně fantastický, to je to trochu práce pro psychopaty, protože ve studiu se můžete v čemkoliv šťourat půl roku, máte tam to tlačítko stop, vrátit, opravit. Tady to všecko jede jenom dopředu. Hmm. A jde o to být maximálně koncentrovaný a tu skladbu nebo tu písničku přenést v co nejlepším stavu v reálném čase. A třeba i zapomenout na to, když se tam stane nějaká chyba nebo technická chyba, jít dál, ten čas jde jenom dopředu, tím se člověk vůbec nesmí nechat rozhodit, proto to taky vlastně moc lidí, kor ty přímý přenosy, jako nechce dělat, protože jsou vystresovaný z toho, že se něco stane. Já jsem trochu blázen, takže mě to nevadí a zároveň je to skvělý doplňkový sport k té studiové práci, protože díky té studiové práci já vím, co z kterých těch mikrofonů hraje a dokážu velmi rychle udělat ten tvar a zároveň ty živý koncerty mě nutí a oživujou ty instinkty, to prostě dostat se k tomu, co nejrychleji, aby se mi zježily ty chlupy.
0: Přemýšlím, když jsem tu měla Ivu Podzimkovou, mistrně zvuku Českého rozhlasu, která právě dělá tyto živé přenosy pro Český rozhlas, jestli na mě působila nějak psychopaticky, ale určitě je to adrenalin. A teď, když se dostávám k tomu, jaké to je třeba přenášet ten živý koncert pro rozhlas, ale třeba potom s obrazem pro Českou televizi, kdy ty třeba máš zahajovací koncert Smetanovy Litomyšle. Jak ty musíš o tom uvažovat rozdílně, třeba když tam máš obraz a když ho tam nemáš?
1: Ono to vlastně není věc vědomního uvažování, protože to, že zvuk poslouchám s obrazem, mě vede k jiný práci s tím zvukem, protože v okamžiku, kdy mám v novosvětský symfonii solo na anglický roh a přes celou obrazovku jsou ty prsty a ten nástroj, tak já pocitově potřebuju slyšet víc ten nástroj, než posluchač v rozhlase.
0: Takže, který nevidí.
1: Který to nevidí, takže ty zvukové snímky často bývají dost odlišný, protože ta estetika je úplně jiná. A vlastně to chci ještě využít, to, že jsme zmínili rozhlas, že já rozhlas opravdu obdivuju, protože jiný výrazový prostředek než zvuk nemá. A tady jsou skuteční legendy a pro mě úplně vrcholem zvukové tvorby rozhlasová hra nebo dramatizace, k čemu se asi nikdy nedostanu a říkám to na téhle půdě, zaprvé si toho strašně vážím a že to považuji za vrchol, protože jenom ten zvuk toho posluchače přenese do světu, leží na gauči, podřimuje a přenese ho do světu bez jakýhokoliv vizuálního věmu a to je vlastně ta síla zvuku, která je, když se s ním správně pracuje.
0: Chtěl bys dělat rozhlasovou hru?
1: Mě by to strašně bavilo.
0: No, tak vidíte, tak jsme si ve finále tady Michal Pekárek si řekl, možná bude nějaká příležitost ke spolupráci, ale ještě jsme se vlastně nedostali k tomu, jak ty ses k téhle profesi dostal. A to je docela zajímavá historka, protože ty jsi měl jasno poměrně brzy a to už asi ve 14.
1: Já to mám jako Dalibor Vrána, který se vyučil knihkupcem, po chvíli nastoupil jako knihkupec a pracuje jako knihkupec. Můj táta pracoval v tom legendárním studiu ve Smečkách jako promítač a technika, jako každý dítě jsem chodil za tátou do práce a on mě prostě posadil, když už jsem byl takový, jakože věděl, že nebudu dělat hluk, tak mě posadil třeba za Štěpána Koníčka nebo Františka Belfína nebo Maria Klemence do toho sálu k těm muzikantům. Já jsem tam jenom koukal a poslouchal, jak nahrávají Křemínka a Ochomůrku nebo Večerníčky, takový ty legendární věci a tam to podle mě jako sformovalo to, že já vůbec jsem začal chtít dělat tu práci. Jako. A
0: čili tehdy se prostě nahrávalo takhle živě,
1: no, jasně.
0: Jenom.
1: Jasně, no jinak to nešlo. Mm-hmm. Jinak to nešlo. A potom mě ještě posadil do té zvukové režie a to mě nějak začalo bavit ještě víc, že já jsem vlastně nikdy nepochyboval o tom, na který straně toho okna chci sedět. Hodně mých kolegů byli aktivními muzikanty, nebo třeba i chtěli být radši muzikanty, který někdo nahrává, než na té druhé straně. Od čehož se odvíjí ten přístup, ale mě to vždycky bavilo jenom takhle.
0: No a ty jsi měl nějaké muzikantské vlohy?
1: Jo, já jsem vychodil celou lidušku, vlastně jsem málem skončil na konzervatoři na trombon, naštěstí jsem na fotbale dostal do zubů, čím se to vyřešilo a já jsem spokojený.
0: A pak jsi šel teda na FAMU.
1: Já studoval jsem střední školu sdělovací techniky, kde se děti učí práci ve filmu, v rozhlase, v televizi, v nahrávacím průmyslu, ty technologie, ty postupy a šel jsem hnedka na FAMU v 18. A šel jsem na FAMU, protože se zvuk jinde studovat nedal, ale vlastně jsem tím trochu trpěl, protože mě nebaví řešit, jak nahlas bouchnout dveře. Já jsem vždycky chtěl dělat hudbu, takže jsem tam trochu bojoval.
0: Tak nakonec jsi to vybojoval a natáčíš hudbu. Tak to byla dnešní vizitka o filmové hudbě s Michalem Pekárkem, hudebním producentem a mistrem zvuku. A na závěr si nám vybral píseň Řekni, když si lehneš, Františka Segráda. Tak prosím, jestli taky můžeš
1: uvést. Franta Segrádo byl pro mě a spousty mých blízkých spolupracovníků a lidí zásadní osoba našeho života. Za 14 dní to bude 5 let, kdy opustil tenhle svět a my jsme nahráli krásnou desku v paralelním vesmíru, doporučuji všem, zjistěte si o Frantovi Segrádovi všechno a poslechněte si tu desku v paralelním vesmíru a tady to je vlastně písnička o smrti. Ale je vlastně docela optimistická a Franta má fantastický hlas. A já moc děkuju za pozvání.
0: Moc děkuju, Michale, že jsi přišel. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: 10. července si Karolína Goubová povídala na stanici Vltava s mistrem zvuku a producentem Michalem Pekárkem. Jak se bydlí v malém prostoru a jak mu přizpůsobit svůj životní styl, zeptá se zítra Ondřej Cihlář, Joleny Hršelové a Matěje Šámala. Projekt 37,5 metrů čtverečních je jejich životním experimentem. Se třemi syny bydlí v bytě o této výměře 37,5 metrů čtverečních. Kdybychom se neměli rádi, tak spolu nevydržíme ani na 100 metrech, říká tato dvojice. Když hledala vlastní bydlení, věděla, že chtějí mít stropy do výšky, aby mohli prostor využít. Inspirovali se na Pinterestu i v japonských hotelích. Jejich vizitku naladíte na Vltavě zítra v 17 hodin. Teď je tu 18. hodina.
1: Jazzový podvečer.

Po letním parném oddechu se vrací jazzové podvečery a mezi nimi i má sobotní půlhodina. Rozjedu ji ukázkou ze zajímavé spolupráce, kdy se sešli Kurt Elling a kapela Yellow Jackets, aby vzdali poctu kdysi slavné jazzrockové sestavě Weather Report, ve které hrával i náš Miroslav Vitouš. Tak si z těchto věcí dejme skladbu Palace is Palace.

Odezněla verze skladby Wayna Shortera je z desky Weather Report Heavy Weather, která vyšla před strašlivými už 49 lety. Z mého pohledu se jedná o celkem odvážný a originální každopádně projekt veteránů Yellow Jackets s osvědčeným Kurtem Mellingem. A na řadě je herec Morgan Freeman. Opět dost pro mě překvapivá kombinace. Pod svým jménem vydal desku Symphonic Blues Experience, ve které ovšem nespívá, je producentem a řekněme vypravěčem, nejspíš na koncertech. Ale shromáždil samozřejmě velká jména a jedním z nich je Taj Mahal, který s touto sestavou zpívá temné Dead Leather Blues.

A teď klidná instrumentálka. Opět standard, Lady Be Good. V podání sestavy klavíristy Mikea Jonese, doprovázeného basou a kytarou. Desku nazvali Mike Jones with Strings a dali na ní standardy z let 50. a 60. Stále pozoruhodné.

Miguel Zenon a Luis Perdomo, saxofon a klavír, si vystačili jen ve dvou a vydávají už třetí pokračování série El Arte de Bolero. A na ní zařadili i verzi latinského standardu Convergencia.

Na závěr experiment experimentů. U chystané desky Jamese Brandona Louise a jeho výsostného kvarteta z cyklu Poct slavným muzikantům, nazvané Red Lily, se tentokrát inspirovali, Antonínem Dvořákem. Jsem na desku hodně zvědav, zatím je dostupná ukázka verze závěrečné věty jeho slavné 9. symfonie Dilemma of Hearts. Schválně poznáte ji? Tak příště se k desce vrátíme, zatím můj pořad končí.

0: Americký jazzový saxofonista James Brandon Lewis věnoval celé nové album Antonínu Dvořákovi a jeho americkému období. První zveřejněná skladba Dilemma of Hearts přetváří téma z finále Dvořákovy 9. symfonie, jak jsme slyšeli na závěr jazzového podvečeru Otakara Svobody. Od narození Antonína Dvořáka uplyne v úterý 8. září 185 let a dnes večer vám ještě předložíme jeho pohádkovou operu Čert a káča. Libreto k ní napsal Adolf Vénik, vycházející z pohádky Boženy Němcové. Na vesnické tancovačce si hubatá a rázná káča stěžuje, že s ní nikdo nechce tančit a prohlásí, že by si zatancovala třeba s čertem. A je tu Marbuel převlečený za myslivce. Káču si odnese do pekla, ale brzy zjistí, že si s ní tam čerti neví rady, ovšem do děje vstupuje chytrý ovčák Jirka. Nejen pohádka o čertech, ale také lidový humor a sociální motiv, střet prostých lidí s panstvem, chytrost, která vítězí nad mocí, opera Čert a káča Antonína Dvořáka dnes na Vltavě ve 20 hodin. Teď bylo 6:30.
1: Socher slaví 100 let.
2: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
3: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Četba na pokračování.

Román amerického spisovatele Petra Benchleyho z roku 1974, Čelisti, byl autorovým prvním románem a okamžitě se stal mimořádným bestsellerem. Strávil hned 42 týdnů na žebříčku bestsellerů New York Times a o rok později ho zfilmoval Steven Spielberg.

Ellen Brodyovou sevřel strašný a bolestivý smutek. Víc než kdy předtím si uvědomovala, že její život, alespoň ta nejlepší část, je dávno pryč. A toto vědomí vyvolávalo pocit viny. Neboť to považovala za důkaz, že je nedokonalou matkou a neuspokojivou manželkou. Nenáviděla svůj život a proto nenáviděla i sebe. Vzpomněla si na sloku písně, kterou si její nejstarší syn Billy často přehrával. Prodal bych všechny své zítřky za jediný včerejšek. Chtěla by i ona uzavřít takový obchod? Nevěděla. K čemu si s tím lámat hlavu? Včerejšky jsou nenávratně pryč. Propadly se do bezedné šachty. Ani jiskřičku bohatých včerejšků, ani zákmit jejich radosti už nikdy nepřivolá zpět. Představa Hooperovy usměvavé tváře jí prolétla myslí. Zapomeň na to, poručila si. Je to hloupé a ještě horší než hloupé. Člověk tím ubližuje sám sobě. Přešla ulici a nasedla do vozu. Když vyjížděla do proudu vozidel, zahlédla Larryho Vaughna. Stál na rohu. Bože, napadlo ji. On vypadá tak smutně, jako já se cítím. Přišel víkend podobný svým klidem víkendům na sklonku léta. Na uzavřených plážích patrolovali policisté a Emity se prakticky vylidnilo. Hooper křižoval s lodí Bena Gardnera při pobřeží, ale jediné známky života, které ve vodě spozoroval, byla hejna malých návnadových ryb a jedno menší hejno zlaků. Celou neděli strávil v East Hamptonu. Tam se pláže hemžily lidmi. Co kdyby se tak náhodou, pomyslel si Hooper, žralok objevil v místě, kde se koupe taková spousta lidí. Byl skoro přesvědčený, že se ryba vrátila do hloubek a ten večer to oznámil Brodymu. Jak to vysvětlíte? Zeptal se Brody. Není po ní ani stopy, vysvětloval Hooper. Je tu hojnost jiných ryb. Kdyby se tady někde potuloval velký bílý žralok, ryby by se odtud klidily. To je zkušenost všech potápěčů. Kde se objeví žralok, je voda nepřirozeně klidná a bez života. Mě jste nepřesvědčil, tvrdil Brody. Alespoň ne natolik, abych dal zpřístupnit pláže. Ještě ne. Von, ostatní majitelé realitních kanceláří a obchodníci ho budou nutit, aby pláže otevřel. Skoro litoval, že Hooper rybu neviděl. Alespoň by měl jistotu. Tak tomu zbývaly jen negativní důkazy a to nebylo pro jeho policajskou mysl postačující.

pondělí odpoledne seděl Brody ve své kanceláři, když mu strážník Bixby oznámil, že má na drátě Ellen. Promiň, že vyrušuji, řekla. Chtěla jsem ti něco navrhnout. Co bys řekl večírku pro několik přátel? Proč, prosím tě? No jen tak, pozveme někoho na večeři. Už si ani nepamatuju, kdy jsme naposledy měli hosty. Taky si nevzpomínám, řekl Brody, ale lhal. Velmi dobře si pamatoval poslední večeři, pořádanou před 3 roky pro známé, jen proto, že se Ellen snažila oživit staré vztahy s letními hosty. Pozvala tehdy 3 manželské páry. Byli to dost milí lidé, ale zábava byla škrobená, nucená a chvílemi i trapná. Brody a jeho hosté marně hledali společnou základnu, nějaké společné téma, o kterém by mohli vzájemně mluvit. Marně. Hosté se pak začali bavit mezi sebou a s blahosklonou zdvořilostí přibrali do hovoru i Ellen. Měla příležitost říct jen, ach ano, vzpomínám si. Znervóznila a zneklidnila. Sotva hosté odešli, umyla nádobí a opakovala 2x za sebou, že to byl hezký večer. Viď? Pak se zavřela v koupelně a plakala. Co si o tom myslíš? Ptala se. Nevím, snad děláš správně, že chceš někoho pozvat. Koho máš na mysli? V první řadě bych myslela Meta Hoopera. Proč? Večeří v hotelu Abelard, nebo ne? V ceně pokoje je započítaná i strava. O to nejde, Martine, to přece víš. Je ve městě sám a kromě toho je velmi milý. Jak to víš? Netušil jsem, že ho znáš. Co pak jsem ti to neříkala? Srazila jsem se s ním v pátek u Alberta Morise. Určitě jsem ti o tom vyprávěla. Nevyprávěla, ale to je teď lhostejné. Co dál? Ukázalo se, že je bratrem Davida Hoopera, kterého jsem znávala. Pamatuje se na mne mnohem líp, než já na něho. Je ovšem o mnoho let mladší. Na kdy ten mejdan plánuješ? No, přemýšlela jsem na zítřejší večer. Nebude to žádný mejdan, ale důstojná večeře pro několik milých lidí. Snad 6 až 8. Přijdou, když jim to oznámíš teprve dneska? Ale ano, přijdou. Ve všední dny tady lidé nemají nic na práci. Někteří hrají bridge a to je asi tak všechno. Jak vidím, poznamenal Brody, máš v úmyslu pozvat letňáky. Přesně. Med se mezi nimi bude cítit volnější. Co myslíš, mám pozvat Baxterovi? Je s nimi dobrá zábava? Nevzpomínám si, že bych je znal. Hlupáčku, znáš přece Clema a Sissy Baxterovi. Ona bývala za Svobodna Sissy Davenportová. Bydlejí blízko skotské pláže. Clem je teď tady na dovolené. Dnes ráno jsem ho viděla na ulici. Tak to s nimi zkus, když myslíš. Koho ještě? Někoho, s kým bych si mohl promluvit. Co Medousovi? Med Harry ho přece už zná. To nevadí, nezná jeho ženu. Dora je natolik povídavá, že zábava neuvázne ani na okamžik. Dobře, počítám, že trocha domorodého koloritu večírku neuškodí. Harry ví ovšem, co se tady i v okolí semele. No, nemínil jsem pozvat Medousovi jen proto, aby dodali tvému večírku domorodý kolorit. Jsou to naši přátelé, řekl Brody ostře. Vím, nic zlého jsem tím nemyslela. Jestli hledáš domorodý kolorit, tak se v noci podívej na druhou půlku postele. Já vím, Martine, omluvila jsem se ti. A co říkáš, neměli bychom pro Hoopera pozvat nějaké děvče? Měla bys mu najít hezkou mladou společnici. Než Ellen odpověděla, uběhlo několik vteřin. Jestli myslíš? Osobně mi na tom houby záleží, jen mi napadlo, že by se mohl líp bavit, kdyby měl vedle sebe hezké stvoření, přibližně svého věku. Tak mladý zase není, Martine, a my nejsme zas tak moc staří. Ale budiš, poohlédnu se po nějakém děvčeti, které by vyhovovalo. Naschledanou, ukončil Brody rozhovor a zavěsil. Cítil zvláštní sklíčenost. V tom večírku viděl něco zlověstného. Jistotu sice neměl, ale čím déle na to myslel, tím silněji podezíral Ellen, že chystá novou kampaň, jak se dostat zpět do světa, ze kterého ji odvedl. Tentokrát si našla páku, se kterou si pomůže, a tou pákou bude hůl.

Koupila. Za kolik? Brody postavil sklenku zpět na stůl. Lacino, řekla. Složila ubrousek a položila ho úhledně pod vidličku a salátový příbor. Tak za kolik? Za $20, celý tucet. Když pořádáš večírek, tak na nějaký ten dolar nekoukáš, co? Už jsme neměli jedinou slušnou sklenici, bránila se. Poslední se rozbila před několika měsíci, když Sean vrazil do příborníku. Brody spočítal talíře, uchystané na stole. Jenom 6? Zeptal se. Jak to? Sissy telefonovala, že nemohou přijít. Clem jel obchodně do New Yorku a ona jela s ním. Zůstanou tam přes noc. Její hlas měl křehkou lehkost a vyznívala z něj nucená bezstarostnost. To je škoda. Neodvažoval se dát otevřeně najevo, že ho to ve skutečnosti těší. Sehnala si pro Hoopera nějakou šťabajznu? Daisy Vickrovou pracuje u firmy Gibby. Bibeloty, víš, je milá. V kolik přijdou? Meadowsovi a Daisy v 7:30. Matthew a jsem pozvala na 7:00. Myslel jsem, že se jmenuje Matt. To je starý žert, který mi sám připomněl. Když byl malý, říkala jsem mu Matthew. Přijde o něco dřív, aby měli naši hoši příležitost se s ním seznámit. Budou jim nadšeni. Brody pohlédl na hodinky. Nepřijdou-li do 7:30, nedostaneme se k jídlu dřív než v 8:30, nebo dokonce v 9:00. Do té doby padnu hladem. Udělám si nějaký sendvič. Zamířil ke kuchyni. Moc se nenacpi, zavolala za ním Ellen. Večeře bude úžasná. Brody do sebe vtáhl kuchyňské aroma. Na stole uviděl několik hrnců a balíčků. Zeptal se, co vaříš? Speciálně upravené jehněčí. Doufám, že neprovedu nic hloupého a nespatlám to. Voní to pěkně, pochvaloval si. Co je tohle za blivajs? Mám to vyhodit a hned umít? Ellen se ozval z pokoje. Jaký blivajs? Kde? V tom hrnci u dřezu. Cože? Všemohoucí bože, vykřikla Ellen a běžela do kuchyně. Ty, neopovažuj se to vyhodit. Pak si všimla, že se směje. Ty, jeden lotře. Plácla ho do zad. Vždyť je to polévka. Víš určitě, že je to k jídlu? Škádlil ji. Vypadá to jako lepidlo. To je v pořádku, rejpale. Brody potřásl hlavou. Kamarád Hooper bude litovat, že se nenavečeřel v hotelu. Jen počkej, až ji ochutnáš. Pak změníš názor. Snad, jestli se toho dočkám. Se smíchem šel k lednici. Chvíli tam štrachal a pak vytáhl salám a sýr. Otevřel si pivo a zamířil do obýváku. Pustím si zprávy, než to sním. Potom se vykoupám a obléknu. Čisté prádlo máš na posteli. A měl by ses oholit. Máš hrozné strniště, jako vždycky kolem 5:00. Pane bože, kdo pak to k nám vlastně přijde na večeři? Snad ne princ Filip a Jackie Onassisová? Chci, abys byl hezký. Pět minut po 7:00 zazvonil zvonek a Brody šel otevřít. Měl na sobě modrou košili, modré kalhoty od uniformy a černé kožené střevíce. Vyhlížel čistý a svěží. Ellen ho pochválila. Jsi fešák. Sotva otevřel dveře a spatřil Hoopera. Měl pocit, že je pomačkaný a nevhodně oblečený. Hooper měl modré džínsy do zvonu, na bosých nohou tenisky a červenou košili se znakem krokodýla na prsou. Byl to stejnokroj mladých a bohatých emických letňáků. Dobrý večer, řekl Brody. Pojďte dál. Dobrý večer. Hooper natáhl pravici a Brody mu ji stiskl. Ellen vyšla z kuchyně. Nastrojila se do dlouhé květované sukně a modré hedvábné blůzky. Na nohou měla nové lodičky. Kolem hrdla si ovinula šňůru kultivovaných perel. Svatební dárek od Brodyho. Jsem ráda, že jste přišel, Matthew, řekla. Děkuju za pozvání, odvětil Hooper a stiskl podávanou ruku. Lituji, že nevyhlížím důstojně, ale kromě pracovního obleku jsem si nic sebou nepřivezl. No ale jsem čistý. Nebuďte bláhový, usmála se Ellen. Vypadáte skvěle. Červená barva vám jde k vlasům i k opálené pleti. Hooper se zasmál a otočil se k Brodymu. Smím Ellen něco dát? Jak to myslíte? Zeptal se Brody. Co chce Hooper dát jeho ženě? Políbení? Krabici bonbonů? Nebo ránu do nosu? Dárek,
nic pozoruhodného, jen něco, co jsem jednou náhodou získal. Tak si poslušte. Souhlasil stále ještě v rozpacích nad Hooperovou otázkou. Hooper zalovil v kapse a vytáhl malý balíček zabalený do jemného papíru. Podal ho Ellen. Pro hostitelku, řekl, aby mi odpustila nedbalé oblečení. Ellen se zachichotala a opatrně rozbalovala balíček. To, co bylo uvnitř, vypadalo na první pohled jako nějaký amulet nebo přívěsek, asi 2 až 3 cm dlouhý. Roztomilé, poznamenala. Co je to? Žraločí zub, vysvětlil Hooper. Zub žraloka tygřího, abych to upřesnil, zasazený do stříbra. Odkud to máte? Od Maká. Vyslali mě tam před 2 lety. V malé zastrčené ulici jsem objevil krámeček, kde droboučký Číňan trávil život leštěním žraločích zubů. Zasazoval je do stříbrných návěsů s ouškem. Prostě jsem nemohl odolat. Macao, vzdychla Ellen. Nedovedla bych to místo ukázat na mapě ani za nic. Musí to být kouzelné, Brody řekl. Je to blízko Hongkongu. Správně, potvrdil Hooper. V každém případě se k těmto věcičkám pojí pověra. Kdo vlastní žraločí zub, bude ochráněn před žraločím kousnutím. Za daných okolností si myslím, že je to vhodný dárek. Ano, to je, souhlasila Ellen. Máte taky jeden pro sebe? Mám, ale nevím, kde ho nosit. Nemám rád nic na krku a vstrčit si žraločí zub do kapsy kalhot znamená riskovat 2 věci. Že vás bodne do stehna, nebo najdete v kalhotách důkladnou díru. Právě tak bych mohl mít v kapse otevřený nůž. V mém případě je důležitější praktičnost než pověry, alespoň v době, kdy jsem na suché zemi. Ellen se zasmála, obrátila se k Brodymu. Martine, mohu tě poprosit, běž nahoru a přines mi z mé šperkovnice ten stříbrný řetízek. Zavěsím si ten dárek od Matthewa na krk hned teď. Hooperovi řekla, člověk nikdy neví, nesetkáli se se žralokem i při večeři. Brody mířil právě ke schodišti, když za ním Ellen zavolala. Pošli dolů, chlapce! Když Brody zahýbal nahoře za roh, slyšel svou ženu. Mám takovou radost, že vás zase vidím. Vstoupil do ložnice a usedl na pelest postele. Zhluboka se nadýchl a sevřel a opět rozevřel pravou pěst. Bojoval proti zlosti a zmatku a prohrával. Cítil se ohrožený. Měl pocit, jako by mu do jeho domu vnikl nějaký vetřelec, vybavený drobnými, skoro nepostřehnutelnými zbraněmi, které výborně ovládal. Měl hezký vzhled, mládí a punc velkého světa a především zde bylo hodně společného s Ellen. Brody věděl, že se jejich vztah zrodil v době, po které jeho žena stále ještě touží. Nejprve si myslel, že Ellen chce využít známosti s Hooperem, aby udělala dojem na letní hosty. Teď cítil, že chce-li Ellen udělat na někoho dojem, pak je to Hooper. Nevěděl proč. Snad se mýlí. Vždyť se Ellen s Hooperem kdysi znali. Třeba poměr 2 dávných přátel zveličuje. Patrně se oba snaží navázat tam, kde přestali. Byli však opravdu přátelé? Hooper je přece o 10 let mladší než Ellen, nebo téměř o 10 let. Dalo se tenkrát mluvit o přátelství? Prostě se znali, a to ještě velmi málo. Proč tedy Ellen předvádí tohle přemrštěné a nepřirozené divadlo? Znevažuje sebe i jejich společný život. Svým postojem snižuje Brodyho, protože se snaží o jakési nedbalé popření jejich společného života. Krucinál! Ulevil si hlasitě. Vstal, otevřel zásuvku prádelníku a přehazoval obsah. Vydoloval Eleninu šperkovnici a vzal z ní stříbrný řetízek. Zásuvku zavřel a vyšel do haly. Vstrčil hlavu do pokoje chlapců a zavolal. Družstvo, za mnou. Ellen a Hooper seděli každý v jednom rohu gauče. Ellen právě říkala, třeba se vám nelíbí, že vám říkám Matthew. Hooper se smál. Naopak, přináší to staré vzpomínky. Vzdor tomu, co jsem vám onehdy řekl, nejsou všechny ty špatné. Onehdy? Myslel si Brody. V železářství? To musela být nějaká rozmluva. Prosím, řekl a podával jí řetízek. Děkuji. Sejmula perly a hodila je na kávový stolek. A teď mi, Matthew, ukažte, jak se to nosí. Brody sebral šňůru perel ze stolku a vstrčil ji do kapsy.
Hoši přišli seřazení jeden za druhým. Byli oblečení ve sportovních košilích a dlouhých kalhotách. Ellen stiskla sponku na řetízku, usmála se na Hoopera a řekla: pojďte sem, chlapci. Seznamte se s panem Hooperem. Tohle je Billy, 14 let. Bill potřásl Hooperovi rukou. A tady je Martin junior, 12 letý. Nakonec Sean, 9 let. Skoro 9. Pan Hooper je oceanograf. Vlastně ichtyolog, dodal Hooper. Co je to? Zeptal se Martin junior. To je zoolog, který se specializuje na život ryb. Co dělá zoolog? Studuje zvířata, vysvětloval Bill. Správně, řekl Hooper. Přijel jste chytit žraloka? Ptal se malý Sean. Snažím se ho najít, odvětil Hooper. Možná, že tady už dávno není. Už jste někdy chytil žraloka? Chytil, ale ne tak velikého, jako je ten váš. Sean se zeptal. Snášejí žraloci vejce? Výborná otázka, mladý muži, pochvaloval si Hooper. Ale velmi složitá. Někteří žraloci vejce mají, ale rozhodně je nesnášejí jako slepice. Ellen se vložila do hovoru. Nechte pana Hoopera vydechnout, chlapci. Otočila se k Brodymu. Martine, dones nám něco k pití. Jistě. A co to má být? Gin s tonikem pro mne, ozval se Hooper. A ty, Ellen? Co pak bych si tak dala? Myslím, že trochu vermutu s ledem. Mami, řekl Bill, co to máš na krku? Žraločí zub, drahoušku, od pana Hoopera. To je světový, smím si ho prohlédnout? Brody odešel do kuchyně. Likéry byly ve skřínce nad dřezem. Dvířka se nedala otevřít. Zatáhl za kovové držadlo a zůstalo mu v ruce. Bezmyšlenkovitě je zahodil do nádoby na odpadky. Vzal ze zásuvky šroubovák a dvířka vypáčil. Vermut. Jakou má k čertu ta láhev barvu? Nikdo u nich jakživ nepil vermut s ledem. Ellen pívala zřídka kdy, a to jen žitnou nebo zázvorové pivo. Aha, bude to asi ta zelená vzadu. Brody popadl láhev, odšrouboval u závěr a přičichl. Páchlo to polevném víně, které se kupovalo za 69 centů za půl litr. Smíchal nápoje. Pro sebe žitnou se zázvorovým pivem. Ze zvyku začal žitnou odměřovat likérovou sklenkou. Pak si to rozmyslel. Naplnil si sklenici až do třetiny, dolil zázvorovým pivem, vhodil tam několik kostek ledu a sáhl po dalších dvou sklenicích. Jediný možný způsob, jak odnést v jedné ruce všechny tři do obývacího pokoje, byl uchopit jednu palcem a třemi prsty, druhé dvě opřít o tu první a držet je v rovnováze tím, že do jedné z nich ponoří ukazováček. Upil ze své sklenice a vrátil se do obývacího pokoje.

Protože Petra Benchleyho trápilo, jak jeho čelisti přispěly k demonizaci žraloků a k jejich lovu, stal se zastáncem ochrany žraloků a oceánů a této práci se věnoval po desítky let. Čelisti nám na Vltavě čte v premiéře Honza Hájek, po 11. bude zase zítra v 18.30. Režima Izabela Šenková, připravil Michal Plzák z překladu Gizely Šmidlíkové, hudební spolupráce Michala Rataj.

Na varhany hrál Herbert Tachecí Preludium a fugu C-dur z cyklu Ariadne Musica z pera Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, německého skladatele přelomu 17. a 18. století, jemuž věnujeme koncert duchovní hudby na Vltavě zítra v 10 hodin dopoledne. Teď bylo 7 večer.

0: Sedmé nebe Katarzie ukončili dnes ukázky z nové desky Domy a JD-ho Becka Who Asked, kdo se ptal. Vyšlo 31. července jako druhé studiové album tohoto dua 4 roky po debutu Not Tight.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění.

Vážení a milí, v 8 hodin vám dobrý sobotní večer přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková od mikrofonu a z technického pracoviště Viktor Láně. Na programu je pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča, potom příběh novopatské spiritistky Svatavy v takto nazvaném románu Jolanty Trojak ve 23 hodin v četbě s hvězdičkou a nakonec soudobá hudba. S odkazem Jana Palacha se chtěl osobně vyrovnat skladatel Pavel Zemek Novák. V jemu věnované kompozici použil v celé její části svou metodu unizóna, ve které autor hledá směřování k jednotě, k překlenutí, ke splynutí. Způsob komponování Pavla Zemeka Nováka vychází mimo jiné z gregoriánského chorálu a moravské lidové písně a jeho kvartet Unizono číslo 1 památce Jana Palacha zahájí náš dnešní koncert soudobé hudby na Vltavě v 11:30 večer.

0: Operní večer.
1: Největší žijící český skladatel. Tak mluvil o Antonínu Dvořákovi 24-letý libretista Adolf Wenig. Bylo to v čase, kdy jako neznámý pražský učitel zadal do soutěže vypsané Družstvem Národního divadla své libreto. V soutěži zvítězil a k textu přihlášenému anonymně s názvem Ovčák a s podtitulem Bez lásky se de facto náhodou dostal právě Antonín Dvořák. Potkalo mne veliké štěstí, konstatoval dále Adolf Wenig, když už byla Dvořákova práce na nové opeře v běhu a on ke skladateli docházel na návštěvy v jeho bytě v Žitné ulici v Praze. Sám sebe Wenig označoval za nováčka na poli literárním a skutečnost, že právě Dvořák, tehdy už známý a slavný v Evropě i za oceánem, komponuje na jeho text, ho nepřestávala fascinovat. Zároveň si ale byl vědom, že charakter jeho textu vhodně koresponduje s povahou Dvořákovy tvorby, do které dnes nahlédneme právě optikou jeho opery Čert a káča. Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Vojtěch Babka, z režie se připojuje Jiří Matějček. V posledních letech 19. století, kam spadá svým vznikem naše dnešní opera, se sešlo několik šťastných okolností, které pohádkové opeře o Čertovi a káče dokázaly poskytnout úrodnou půdu. Dvořák už i v evropském měřítku sklízel úspěchy svými symfonickými básněmi na erbenovské náměty. Psalo se o nich jako o dramatech bez jeviště, která si přímo říkají o to, aby svou hudbou ovládla operní scénu. Navíc se už při práci na úpravě opery Jakobín Antonínu Dvořákovi v myšlenkách rýsují kontury další, zcela nové opery. Jsme tedy v letech 1898 a 1899. Už když Wenig přišel za Dvořákem poprvé, získal dojem, že skladatel se již s textem do hloubky seznámil. Posléze si libretistu zval pravidelně, protože styl jeho práce si žádal mít každou scénu, vztahy postav i situaci předem jasné. Na přelomu zimy a jara 1899 pak bylo hotovo a ještě půl roku trvalo, než se nová opera Čert a káča zaskvěla na jevišti v pražském Národním divadle. I k potěše samotného skladatele, který poznamenal, že opera šla znamenitě. A radosti Antonína Dvořáka z nového díla, z jeho dobrého provedení i z úspěchu, porozumíme o to víc, když si připomeneme, že v oné době Dvořákova hudebně dramatická díla v hracím plánu Národního divadla nefigurovala zdaleka v takové míře, jakou by nejen zasluhovala, ale jakou by si i Dvořák sám přál. Pokud jde o české autory, prim hrály opery Bedřicha Smetany. Tím samozřejmě nechceme vůbec říct, že by se Dvořák k Bedřichu Smetanovi stavěl jakkoliv závistivě či nepřejícně. Ještě o tom za chvíli bude řeč. Leč musíme zdůraznit, že úspěch Antonína Dvořáka jako autora tvorby symfonické a komorní za hranicemi jeho země byl v příkré nerovnováze vůči tomu, jak byl ve své domovině akceptován jako operní komponista. A sám si to po návratu z Ameriky v roce 1895, kde, jak známo, sklízel svou hudbou senzační reakce, uvědomoval. Konečně osobní svědectví z této doby mluví za vše. Zalistujme pamětmi Dvořákova současníka, hudebního kritika Ladislava Dolanského. Neumíme být vděční za to, co máme. Našli se lidé, kteří strpčovali život Smetanovi, upírali hudební nadání Fibichovi. Vyhlašovali Ševčíka za pouhého drezéra, Kubelíka za klauna. A našli se lidé, kteří donášeli Dvořákovi, že ho některé kruhy zneuznávají, jako jsou nyní mudrcové, kteří pátrají zimnične potom bylali mezi Smetanou a Dvořákem nízká rivalita. Člověče, to je vám skerco, jak živ něco takového nenapíši, řekl Dvořák přede mnou, když se zkoušela Smetanova symfonie. Mezi nemnohými účastníky, kteří 12. května přicházeli na Vyšehrad, aby vzdali hold památce Smetanově, býval pravidelně Dvořák. Vážení posluchači, na posvícení v mokré lhotě přicházíme v letním podvečeru. Ovčák Jirka už se trochu posilnil, snad aby ho příliš neiritovala nutnost jít do zaměstnání i ve sváteční den. Ve dveřích se míjí s Kyprou spoluobčankou Káčou, která by nevím, co dala za možnost zatančit si, ale prozatím zůstává na ocet. Kdyby na to přišlo, i s pekelníkem by si šla skočit. Kde se vzal, tu se vzal, do venkovské hospody. Vstupuje švarný, ale zprvu dosti suspektní myslivec, protože ho tu nikdo nikdy neviděl a tak je nejprve pokládán za prodlouženou revizní ruku vrchnosti ze zámku. Pochyby ale záhy rozptilují pozornosti, které myslivec prokazuje Káče, včetně expresivního tance a pobídky, aby ho následovala do červeného zámku. Těsno, tma ani zima v něm nebude. Mezitím se vrátil ovčák a ukazuje se, že dostal od správce zámku výpověď. Jeho potenciál ale bude záhy využit. Káča s vizí nového bydlení a partnera svolila a ten si ji okamžitě odnesl. Vesničané a především Káčina matka nahlížejí, kdo byl ve skutečnosti onen myslivec, a Jirka se vydává Káču hledat. Před námi je první dějství opery Čert a Káča Antonína Dvořáka z roku 1899. Osoby a obsazení. Káča, mezzosoprán, Anna Barová. Ovčák Jirka, tenor, Miloš Ježil. Čert Marbuel, bas, Richard Novák. Lucifer, bas, Jaroslav Horáček. Kněžna, soprán, Brigita Šulcová. Káčina matka, mezzosoprán, Daniela Suriová. Čert vrátný, bas, Jan Hladík. Čert strážce, bas, Aleš Šťáva. Komorná, soprán, Natálie Romanová. Maršálek, bas, Pavel Kamas. Muzikant, tenor, Oldřich Polášek. Dále uslyšíme sbor a orchestr Janáčkovy opery v Brně. Sbormistrem byl Josef Pančík, nastudoval a řídí Jiří Pinkas.

Jen co si prostořeká a zemitá vesničanka Káča při posvícení posteskla, že s ní nikdo nechce tančit a že by třeba i s čertem dokola šla, je tu fešný myslivec, kterému se těžko odolává. A jen co si Káču odnáší na svůj zámek, vydává se v jejich stopách ovčák Jirka, právě suspendovaný z práce na zámku, aby Káču našel a přivedl zpět. Na Vltavě jsme si poslechli první jednání opery Čert a Káča Antonína Dvořáka. Uvádíme gramofonovou nahrávku z roku 1981. Na níž Jirku zpívá Miloš Ježil, Káču Anna Barová, Marbuela Richard Novák, Lucifera Jaroslav Horáček, kněžnu Brigita Šulcová a další umělci. Spoluúčinkují sbor Janáčkovy opery v Brně se sbormistrem Josefem Pančíkem a orchestr Janáčkovy opery v Brně s dirigentem Jiřím Pinkasem. Za velmi originální historii označoval Antonín Dvořák proces, kdy k němu jakýmsi řetězcem o několika článcích doputovalo libreto Adolfa Weniga. Sám Dvořák později také vzpomínal, jak ho už při prvním čtení text velmi zaujal a odmrštil i námitky několika svých přátel, poukazujících na nedostatek lyrického živlu. U Dvořáka v tomto případě nad lyrikou zvítězila pohádka a lákavá možnost hudební charakteristiky postav z české vesnice, protagonistů Pekelné sluje a představitelů vrchnosti. Tedy disciplíny, ve které se blízkl už v Jakobínu. Jen si vybavme ostře řezané portréty nadutého purkrabího, jemných a noblesních manželů Julie a Bohuše, vtipem a bezstarostností mládí sršícího Jiřího, laskavého učitele zcela zaujatého svými humanistickými úkoly a tak dále. V Čertovi a Káče navíc vše temperuje tanec a taneční nebo vůbec pohybový potenciál hudby, v němž byl Dvořák odjakživa doma. Vždyť se celou partiturou této opery proplétá polka, valčík, polonéza. A v neposlední řadě takový námět skýtá i široké pole pro integraci Dvořákova vlastního nenapodobitelného smyslu pro humor, jak nám o něm referuje třeba i dnes už citovaný kritik Ladislav Dolanský, skladatelův současník. Cituji. Vtip Dvořákův byl řízný, samorostlý, nikdy ne povrchní, slovní, ale vždy hluboký, obsažný. Sešli jsme se u Urbánka s Dvořákem a Fibichem, který právě prohlížel partituru Čajkovského. Dvořáku, tohleto se snad přece nemůže napsati. No, víš, Fibichu, napsati se může všecko, ale přijde vždycky na to, kdo to napíše. Jindy se mluvilo o směrech hudebních. Dvořák. A já myslím, že každý má chodit ve svých botách. Když si navleče cizí, tlačí ho a pak dělá grimasy, až je z toho zle. Po provozování Kamily, skladatele a dirigenta Ludvíka Vítězslava Čelanského, chodil jsem s Dvořákem po Václavském náměstí. Dvořák měl Čelanského velmi rád. Chválil jej jako dirigenta a přál si vidět ho v Národním divadle. Také Čelanského opera se mu líbila. Víte, 4 první takty a 4 poslední, to mi stačí. Hned vidím, že tomu rozumí. A což jeho nový směr operní se vám také líbí? Ale dejte pokoj, jaký pak nový směr? Víte, kdyby měl Čelanský napsat pořádný ansámbl, tu by se 10krát za sebou a ještě by to nenapsal. No a to si teda vymyslí nový směr. Tady ovšem Dolanský reflektuje dobu mnohem dřívější, protože v čase kompozice naší dnešní opery už tomu bylo rovných 10 let, kdy Dvořák dostal první nabídku na profesorské místo Pražské konzervatoře. O rok později ho přijímá a ještě o rok později podepisuje smlouvu s konzervatoří v New Yorku. A jen něco přes rok ho v čase premiéry opery Čert a Káča dělí od chvíle, kdy usedne na Pražské konzervatoři do direktorské pracovny. To my, vážení posluchači, nyní míříme do prostoru zcela jinačího, i když je to svým způsobem také ředitelna. V ní ovšem, na rozdíl od konzervatoře, vládne Lucifer a prostoru dominuje černá barva. A také radovánky zaměstnaneckého sboru, místy tak hlasité, že je náčelník musí usměrňovat.
Nicméně víc než zábava personálu zajímá Lucifera mise, na kterou byl poslán Marbuel a z níž se má co nevidět vrátit. Původně měl za úkol vyšetřit, jestli si zámecká vrchnost v Mokré Lhotě svou politikou konečně vysloužila pekelné penále, jenže schvácený Marbuel přivedl, spíše přinesl někoho docela jiného. Káča se svého myslivce drží pevně, až zlato, ta čarovná moc, způsobí, že se Káča nechá odloudit od Marbuela. Jemuž se prvotní nevinná zábava na posvícení v Mokré Lhotě poněkud vymkla z ruky. Nicméně Luciferův úkol nesplnil a tak musí na zámek znovu. Navíc v Mokré Lhotě se kněžna ani správce oblibě podaných netěší ani trochu. Všude znějí jen stížnosti a stesky. Lucifer rozhodl kněžnu bezodkladně dopravit nejkratší cestou do pekla, správci dát ještě poslední šanci, aby začal sekat dobrotu. A to není vše. Třetí a snad nejtěžší úkol pro Marbuela zní Káču dopravit zpět. Už jen představa další cesty s těžkotonážním břemenem na zádech přiměje Marbuela, aby hledal pomoc u ovčáka Jirky, který sem mezi tím také přibyl. Pánové se dohodnou, že Marbuel bude u zámeckého správce prezentovat Jirku jako přímluvce za jeho záchranu. Samozřejmě s příslibem patřičné hmotné odměny. A Jirka se tak podvoluje úkolu vytančit s Káčou z pekelných prostor. Máme před sebou druhé jednání opery Čert a Káča Antonína Dvořáka. Nastudoval a řídí Jiří Pinkas.

0: mého tlumpot. Je to on, podivno. Nese si ženu,
1: kněžna, kněžna,
0: kněžna to ne.

Co se to děje zde? Koho to neseš?

Každá si proto nezapomněl na svůj úkol, jak je ve světě. O kněžině, co vysvěděl jsi? O správci, zda času

Poslyš, poslyš, poslyš, poslyš. Vaši kněžnu do pekla mám odnést, prosím.

Zamku bihle

0: pak můžeš nás procítit. Jde zlata.
1: Dobře, dobře.
0: Dej si pozor, pozor.

Čert Marbuel měl původně sumarizovat mínusové body zámeckého správce a kněžny a při dosažení potřebného skóre je odnést rovnou do pekla. Místo nich ale přivedl plnoštíhlou a hubatou káču, která vyvolá pozdvižení všude, kam jen přijde. Pekelnou sluj nevýjímaje. A tak je Marbuel poslán zpět, aby si napravil reputaci a vykonal zadaný úkol znovu a lépe. Ovčák Jirka sleduje káčiny a Marbuelovy stopy, dorazí také a s vidinou nemalé finanční refundace vlastními silami káču z pekla odvádí. To bylo druhé jednání opery Čert a káča Antonína Dvořáka na gramofonovém snímku z roku 1981. V řadě vzpomínek na Antonína Dvořáka, které nám zanechali jeho současníci, se dočteme o zvláštním atributu Dvořákova natyrelu, kterým byla jeho hluboká, opravdová a přitom přirozená a spontánní zbožnost. Jak se dovídáme, v čase, kdy již pobýval v Praze, chodil do kostela nejen v obvyklou dobu, ale často třeba i odpoledne nebo k večeru, kdy bylo možno ho uvidět vycházet z jezuitského nebo emauského chrámu poblíž jeho bydliště v Žitné ulici, kam chodil pro duchovní posilu i útěchu. Svým blízkým tvrdil, že píseň Tisíckrát pozdravujeme tebe je jednou z nejvelkolepějších melodií. Vypravoval také, že sotva bývá jindy tak dojatý, jako když v Emauzích za sloupem poslouchá zpěv zbožného lidu. Proč si to připomenout právě teď, před posledním dějstvím Čerta a káči? Snad se tenhle ojedinělý rys Dvořákovy povahy promítl i sem, do jeho pohádkové opery, kterou dnes posloucháme. Vždyť je tu polepšená a na zdravou a správnou cestu obrácená kněžna, která se ve vstupní scéně třetího jednání ve velké árii ohlíží za svým nehodným životem. Mimochodem srovnejme třeba s velkou sopránovou árií Dívky ze Dvořákových Svatebních košil. Analyzuje svoje dřívější chování, noří se do hlubin svědomí a zde v pusté zámecké komnatě, kde druhdy hýřila rozkoš smavá, hlahol, ples a kvas, očekává rozsudek a trest. O tom, není-li kněžnina árie ze začátku třetího aktu vlastně svým způsobem modlitbou, nemáme ale mnoho času přemýšlet, i když Jirka, kterému se přesně podle plánu podařilo pekelného údělu zbavit zámeckého správce a kterého hodlá kněžna požádat o stejnou intervenci, si dává na čas. Konečně přichází a výměnou za pomoc žádá po kněžně zrušení roboty. Panovnice tu spatřuje možnost, jak se vykoupit, a svoluje. A i hned jsou činěny přípravy na Marbuelův příchod. Bude to nejspíš snadné, protože Čert má ještě v živé paměti onen plus minus metrák na svých zádech, který ne a ne se třást. A protože všechny hrůzy pekla nejsou proti tomu nic a znovu už by to jeho hřbet nemusel vydržet, není těžké ho varováním před káčou zapudit. A je tu všeobecný happy end. Zachráněná, to je to radostné kněžnino slovo, které jako polnice zaznívá před koncem Dvořákovy opery. My jen dodejme, že nejen zachráněná, ale také morálně a sociálně napravená. A vděčná. Vděčná za svou spásu. Káča dostává dům a příspěvek na výběr ženicha a Jirka se stává kněžniným pobočníkem. I závěrečné dějství Dvořákovy opery Čert a káča nastudoval Jiří Pinkas. Káču zpívá Anna Barová, Jirku Miloš Ježil, Marbuela Richard Novák a kněžnu Brigita Šulcová.

milostivá kněžno vaše, ohlásit mi přikázala robota, že

ať si taky sednou. Žádný z vás se pohnout nesmí, žádný, žádný, ať se stane, ať se stane, co se stane. Světla musí odsud odnést.

K nejkrásnějším vzpomínkám mým na vynikající lidi náleží ta, která mne uvádí v dobu, kdy Antonín Dvořák komponoval operu Čert a káča na můj text. To bylo v letech 1898 až 99. Potkalo mne veliké štěstí, že ode mne, nováčka na poli literárním, přijal text ke komponování největší žijící český skladatel. Tuhle zářnou památku na dobu, kdy mu bylo pouhých 24 let, si uchoval Adolf Venik, na jehož libreto opera Čert a káča Antonína Dvořáka vznikla. Venik v ní dovedně zkombinoval příběhy dvou pohádek Boženy Němcové, tedy pohádek Čert a káča a Čertův švagr. A společné dílo Antonína Dvořáka a Adolfa Veniga, které z velké části vznikalo i při společných konzultacích obou pánů ve skladatelově bytě v Žitné ulici v Praze, mělo pak premiéru v listopadu 1899. Vážení přátelé, Dvořákovu operu Čert a káča jsme si právě vyslechli na gramofonovém snímku z fonotéky Českého rozhlasu z roku 1981. Osoby a obsazení: Káča, Anna Barová, Ovčák Jirka, Miloš Ježil, Čert Marbuel, Richard Novák, Lucifer, Jaroslav Horáček, kněžna, Brigita Šulcová, Káčina matka, Daniela Suriová, Čert vrátný, Jan Hladík, Čert strážce, Aleš Šťáva, komorná, Natálie Romanová, maršálek, Pavel Kamas, muzikant, Oldřich Polášek. Dále účinkovali sbor a orchestr Janáčkovy opery v Brně, sbormistrem byl Josef Pančík, operu nastudoval a řídil Jiří Pinkas. Celé 3 hodiny dnešního operního večera jsou zadány pro Antonína Dvořáka. Závěr bude patřit jeho komorní hudbě. Za několik minut se vydáme s Antonínem Dvořákem III., skladatelovým vnukem, na Dvořákovo letní sídlo ve Vysoké. Ale cestou učiníme ještě zastávku na Starém hradě.

0: Radoslav Kvapil přednesl jednu z poetických nálad Antonína Dvořáka, část s titulem Na starém hradě. A my si teď připomeneme člověka, o kterém houslista Václav Hudeček v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, byl úžasně laskavý, měl smysl pro humor, prostě dobrý člověk. Antonín Dvořák III., vnuk slavného skladatele, svého dědečka nezažil. Narodil se až 25 let po skladatelově smrti. Přesto ale pečoval o jeho odkaz. O svém dědečkovi se tak Antonín Dvořák III. Dozvídal jen z vyprávění svého otce. I ten jej však zažil jen do svých 19 let. Ovšem jako jediný z jeho dětí s ním strávil celý jeden rok v Americe, během Dvořákova působení na newyorské hudební konzervatoři. Tak jsme si Antonína Dvořáka III. Připomínali v roce 2017, když ve svých 88 letech zemřel. Ale ještě o 6 let dříve, ve skladatelově jubilejním roce 2011, se náš tehdejší kolega Petr Kadlec vydal s Antonínem Dvořákem III. Na skladatelovo letní sídlo ve Vysoké. Malou archivní reportáž si nyní poslechneme.
1: Zahrada má asi 7000 čtverečních metrů, je rozdělená na dvě části, ta spodní jako užitková, a ta horní oddělená tam jako jen terasem, je jako park a některé z těch stromů, které v tom parku jsou, sázel Dvořák sám. A stavení, které jsou tady, tohle první byly vlastně chlídky a to druhé stavení, můžeme postoupit dál. To druhé stavení je domek pro domovníka. V tom domku bydlel za Dvořákova života domovník Hodík. Ten tady byl celoročně a Dvořák mu psal dopisy, ve kterých mu dával rady, co s holubama, co se zahradou a co s penězma, který mu posílá v dopise, jak je má rozdělit komu a tak. Po Hodíkově smrti sem přišel další domovník a jeho žena většinou žila potom s vdovou Dvořákovou, ještě tady byli, se střídali, končili tady nějaký manželé Duškovi a my tomu domku říkáme od té doby Duškovna a není to užívaný vůbec. A konečně to poslední stavení je sama o sobě vila Rusalka. Všechno to původně byl špíchar a ovčín. A Dvořák si to upravil jako letní byt. Myslím, že můžeme jít dál. Fakt je, že opravdu některé z těch stromů, které tady v tom parku jsou zřejmě jako dost exotický. A jsou zřejmě darem Aloise Goebbela ze Sichrova. A sice jedná se o tyhle tuje, které jsou tady takhle nakloněné. A tady se pojedete na ten pyramidální dub. Ten těžko někde jinde uvidíte. Jinak tady ten rondel, který tady je, byl vybudovaný zřejmě ze zbylého materiálu, který tady zbyl při té adaptaci té budovy. Altánek z brusu novej, ten je letos nově postavený, ovšem podle původních nákresů, ale zajímavostí je ten stůl, který je původní. Pod tou zelenou novou deskou je stará deska a ten podstavec, ten stojan toho stolu, to je všechno původní. Jsou tam dokonce v té desce vyrytý nějaký monogramy a můžeme se tam podívat. Dáme tyčí boxy spolu. Takový boxy. Na té desce je vidět ještě. Tadyhle je Josef Suk. Tadyhle je jméno Kalous. No a tak myslím, že můžeme jít dál.
2: Teď s Antonínem Dvořákem III. Vstupujeme do samotné vily Rusalka, do patra, kde je dodnes zachována Dvořákova původní pracovna.
1: Takže můžeme jít nahoru. Následujte, prosím, mého syna, a buďte opatrní na schodech.
3: No, to jsou
1: příkrátní
3: schody.
1: Jo,
3: ještě tady
1: mám. Tady je nádherný výhled. Bohužel teda, čím jsou ty stromy větší, tím ten výhled je omezenější. Tady to, tohle je babička. Tady je v době, kdy se vdávala. Bylo jí 18, byla 3 měsíce v Jináči, což v té době nebylo obvyklým jevem. No, tady je Dvořák s dětma v zahradě. Tamhle je sám, to je taky známá fotografie. Tohle to pravděpodobně je jeho poslední snímek. Aspoň to tak vypadá. Tady je ten kovazík, co ho doprovázel do Ameriky. Tady je Dvořák v různém věku. Tohle bylo braný v Americe. Tady na tyhle stuhy na těch dveřích, ty jsou z 50letého výročí po Dvořákově smrti, ale ten stolek, který tady vidíte, tak u toho malinkého stolku on napsal moc velikých děl. Všechno to jako je původní, včetně toho Pera inkoustu a těch knih. Jo. Potom tady jsou jeho čepice, klobouk a vínec, to je taky jeho. Nahoře na tom příborníku jsou Dvořákovi děti a manželka. Tady je manželka a tady je Magda, Antonín, Otilka, Magda, Aninka, Otakar, můj táta, tady babička a tady to je Alojzie, to je poslední Dvořákova dcera už se svýma dětma. To pianino má zajímavou historii, protože je to skutečně Dvořákovo pianino a on si to sem i napsal. Tady na tu desku on si napsal. Dvořák koupil od pana Michla za 260 nebo 280, teď nevím, zl. A je zajímavý je tam datum. A to byste neřekli, co tam je na tom datu. Tam je 1. května 1884, přesně 20 let na den, na to zemřel. A že se sem stěhovalo to pianino oknem, to tak je zajímavost. A že to okno bylo malý, to je další zajímavost, no ale dneska je tady a já věřím, že to bude na věky věku, no. Takže tam je odlitek jeho pravé ruky, posmrtnej tady dle v krabici plastron. On rád nosil ty široký kravaty, takový ty, no. Já se teď chlubím tím, že vím, co je to plastron, protože málo kdo to ví. No.
2: A jak zní dnes Dvořákovo pianino na Vysoké u Příbrami?
3: Jo.
1: Myši by utekly, no, to dobrý.
0: Petr Kadlec reportoval v roce 2011 z Vysoké u Příbramě, letního sídla skladatele Antonína Dvořáka, po kterém jej provázel skladatelův vnuk Antonín Dvořák III. Antonín Dvořák III. Žil v letech 1929 až 2017. A na Dvořákův klavír preludoval v roce 2011 Otomar Kvěch. Na úplný závěr dnešního setkání zazní teď, vážení přátelé, výběr z cyklu Humoresky pro solový klavír Antonína Dvořáka. Hrát nám bude Ludmila Čermáková.

0: Ludmila Čermáková přednesla výběr z humoresek pro sólový klavír od Antonína Dvořáka. Byla to tečka za dnešním operním večerem, ve kterém jsme poslouchali Dvořákovu operu Čert a káča a také Dvořákova vnuka Antonína Dvořáka III. Operní večer připravil a uváděl Vojtěch Babka, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Matějček. A oba vám přejeme klidnou noc.
1: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
2: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.
3: Četba s hvězdičkou.

Svatavá je románový debut Jolanty Trojak, vydaný v roce 2022 nakladatelstvím Host. Odehrává se na počátku 20. století, kde se svět prudce modernizuje, ale současně roste zájem o spiritismus, okultismus, teosofii, tajné společnosti i východní nauky. Hlavní hrdinkou je dívka Svatavá z Nové Paky, která se proti své vůli stane mimořádně schopným spiritistickým médiem. A toto je čtvrtá část naší rozhlasové četby.

Stověžatá Praha znamenala pro chronickou somnambulku smrtelné nebezpečí. Brzy však zjistila, že se bála zbytečně. Světelný smog zpřetrhal její spojenectví s měsícem. Všechno začalo nenápadným, leč soustavným brněním. Zpočátku cítila, jako by jí lýtka nepřetržitě obepínaly příliš těsné punčochy. Po několika týdnech se punčochy změnily v ocelové obruče a k neklidným nohám se přidaly i brnící ruce. Jakoby se jí pod kůží rozlezly termiti, kteří si jejími tkáněmi vytrvale prožírali cestu výš a výš. Svatava s překvapivou určitostí cítila, jak se od spodu nezadržitelně vytrácí, jak se z ní postupně vypařuje to, co na tomto světě nikdy nezapustilo kořeny. Mizející energie byla okamžitě nahrazována jinou. A ta byla mnohem, mnohem silnější. Adámek se ve svém malířském ateliéru probudil 5 minut před 5. hodinou raní. Naučeným pohybem strčil do skleněné tabulky, která prorážela štít vinohradského činžáku. Do plic nabral řádnou dávku vzduchu a do stichlé čtvrti zakokrhal táhlé Poté se jeho zrak stočil k toaletnímu stolku, na kterém nerušeně kysla dnešní porce kefíru a zřetelně pocítil, jak se mu zauzlují střeva. Se sebezapřením sklenici vypráznil na ex. Ano, tak to chutná skeze. Sklesle pokýval hlavou a pak jeden po druhém házel na zem polštáře, protože tygří kůži, jak velel Patanjali, doma nenašel. S neskrývanou nevolí se zhroutil do podušek a dle instrukcí natočil obličej k východu. Jeho kyčle se vzpouzaly otevřít novému životnímu stylu a trup se choval jako zázračně rozpohybovaná socha na velikonočních ostrovech. Ze slastného spánku jej probrala až pichlavá bolest v rameni. Když otevřel oči, zjistil, že do něj šťouchá baronova špacírka. Alfonso Lorenzo měl na sobě modrou vestu a krajkový žabot. V ruce, bůh ví proč, kytičku fialek. Jeho krk byl tradičně velkoryse ověnčen krystaly. Nikdo na moje volání neodpovídal, tak jsem se ráčil pozvat sám. Oznámil mu vesele a se zájmem si prohlížel rozespalého umělce. Adámek nahmatal přikrývku a zbrkle si ji navrstvil v místě svého rozkroku. Podle štiplavého dýmu usoudil, že baron za dobu jeho mentální nepřítomnosti stihl ateliér opět důkladně vykouřit. Nesu vám snídani, Michelangelo, zahalekal baron a pomohl mu na nohy. Sonam, podal malíři šálek čaje uzrálého na úpatí munaru spolu s plackou teplého čapátí a okurkovou rajtou. Nějaké pokroky? Vyřkl baron obávanou větu, zatímco malíř zbrkle kompletoval své svršky. Poté se bombardy začala na vlastní pěst pídit po nových obrazech. Adámek předstíral, že je plně zaměstnán úpravou svého zevnějšku a přitom překotně vymýšlel uvěřitelnou omluvu. Od jeho konverze k Teosofii už uběhlo 5 týdnů a on ještě nic kloudného nenamaloval. Ne, že by se nesnažil. Naopak, postupoval přesně podle Ecksteinova návodu. Denně se učil józe, upravil si životosprávu, pilně navštěvoval teosofické schůze. Kýžená inspirace, ale bohužel ne a nepřijít. Stále hledám nový výraz. Baron se na něj pátravě podíval. Praktikujete asány? Adámek instinktivně zatáhl břicho a přikývl. Co dieta? Že ji prakticky o kefíru. Vy se máte? A tím se dostali k jádru problému. Po chvilce napjatého ticha malíř přiznal barvu. Zdá se, že jsem vůči mystice zcela imunní. Přitom postupuji přesně podle Ecksteinových instrukcí. Mrzí mě, že jsem zklamal vaši důvěru. Dodal zkroušeně. Ale no tak, chlácholil jej baron. Nevěřte hlavu, příteli. Každý člověk přece může být mágem.
Vzpomeňte na Patanjaliho. Ten jasně říká, že siddhy mohou být výsledkem zrození, vyvolávání, sebetrýznění, samádhí nebo rostlin. Malíř stále nechápal, kam tím míří. Rostlinami míní opiáty, hašiš a jiné omamné prostředky. Nabídl mu baron překvapivou odpověď. Podle mě je tento způsob nejdemokratičtější a nejschůdnější cestou do nebe. Co tedy zbývá citlivé evropské duši, snící o jiných, lepších světech? Malíř nedůvtipně pokrčil rameny. Tabák, vážený, už je příliš slabá káva. Aby evropský mystik mohl udržet krok se svými bratry orientálci, musí změnit náplň své lulky. Říkáte, že yoga nezabrala? Nevadí. Nasadíme opiáty. Vaše obrazotvornost musí být poháněna silnějším palivem. Poté ulomil kousek z mastné hroudy a podal ho malíři. Ten jej bezradně žmoulal v ruce a nevěděl, co si s ním počít.

Jak jste si už jistě ráčil všimnout, jsem velkým fanouškem opia smirenského. Má nezvykle hořkou chuť a voní po nezralých makovicích. Dal malíři přivonět. Máte černou kávu? Malíř ukázal na konvici stojící na okně. Baron pokynul Sonamovi, ten hbitě vstal z vyrásány, podal ji svému pánovi a začal v ateliéru zatahovat závěsy. Alfonso Lorenzo vydrolil z hmoty kuličku, kterou zvážil na přenosné stříbrné váze a poté ji poslal k černému dnu včerejšího moku. Pak vše pečlivě zamíchal a vzniklý koktejl nabídl malíři. Co mě čekáš, to vypiji? Optal se ten se značnou nedůvěrou. Extáze, překročení prahu. Garantuji vám, kolego, že s narkotiky si užijete mnohem více zábavy. Ostatně, za chvilku budete moudřejší. Odvětil nejednoznačně baron a podal mu kontaminovaný šálek. Vypijte to na ex, poručil mu hlasem, jenž nesnesl odpor. Malíř strachy bez sebe zavřel oči a se sebezapřením udělal to, co se po něm chtělo. Když mu hořký nápoj sklouzl do krku, baron se rozzářil jako polední slunce a se slovy "držte ji pevně" mu podal svou špacírku. A dámek si nebyl jistý, zda už nehalucinuje. Hůl? Podivil se a nevěřícně si předmět prohlížel. K čemu mi bude? Až se dostaví Rauš, a ten se dostaví, to mi věřte, prohlásil baron prorockým hlasem, nabudete dojmu, že se z hůlky stal žebřík. Nu? A potom žebříku polezete... Kam se dostanu? Vydechl malíř a povolil si vázanku. Do nebe. Odvětil baron a sám si zul boty.

Svatava sedí na zemi, kolem sebe rozložené papírové čtvrtky, nákupní seznamy a účtenky, které se chystá pomalovat. Vedle má připravené barvy, jež se díky silnému nutkání naučila míchat s bravurou barokního Tintoretta. S logikou alchymisty experimentovala s barvou na vlasy smíchanou s rozdrcenými léky a bylinnými extrakty a při své tvorbě nepohrdla ani skromnými zásobami své spíže. Své vize kolorovala hutnými džemy a povidly a dohromady je lepila tím, co měla zrovna po ruce, zatímco štětce, jež se kvalitou vyrovnaly těm vybraným kuním, jí den po dní nenápadně zkracovaly délku jejího copu. Mohutný tok inspirace ji přepadával každý den krátce před rozedněním, ale ona už byla na silný nával iracionálně připravená. Poslušně se stala prodlouženým údem Boží vůle a ta jí velí jediné. Malovat. Když měla vše přichystané, zavřela oči a ruce nástroje Boží složila do klína. Nyní se modlí. Netrvá to dlouho. Uprostřed litanie zavětří přítomnost svého průvodce a okamžitě ji začne vibrovat pravá ruka. Vypne hruď, jazykem si olízne okoralé rty a dychtivě otevře oči. Přítomnost svého mistra ovšem pouze cítí. Vše, co o něm ví, vyčetla jen z rychle se rozrůstajícího díla. Rozmáchlá signatura jej identifikovala s jakýmsi Solferinem. Podle dostupných indicií byl toho času rezidentem na Marsu a z této planety jí každé ráno posílal halucinogenní pohledy. Ty se vzrůstající četností jeho návštěv slévaly v monumentální dioráma, postupně se vymykající parametrům jejího pokoje. Temperament, jenž si pronajímal klouby jejich horních končetin, v pokročilejším stádiu tranzu malovala obouručně, zběsile těkal z papíru na plátno a z plátna na skromný inventář místnosti. Duchův horor vákují brzy infikoval i mokvající stěny. Svatava, protchnutá cizím talentem, dokumentovala ponurou marťanskou květenu a faunu. Neúnavně zaznamenávala mimozemské plody, zvířata představující zneklidňující mix pozemských ras s dosud neobjevenými formami, vybuchující sopky i melancholická moře, hemžící se obojživelnými obyvateli. Chaotické malůvky se jako sklíčka krasohledu postupně skládaly v podmanivý obraz světa tajemného tvůrce. Ten si už v bělém stavu, umytá od barev a s chlebem tlustě namazaným vajíčkovou pomazánkou v ruce, nevěřícně prohlížela. Do domu v Táborické ulici vstupovala se smíšenými pocity. Za necelý půl rok, který strávila v české metropoli, už pár spiritistických spolků navštívila. Ale ani jeden jí nedokázal nahradit společenství, které zanechala v rodném městě. V Podkrkonoší měla seance rozměr náboženského obřadu. Vyvrcholením celotýdenního duchovního tréninku byly nedělní podvečery, na které se všichni připravovali soustředěnou četbou spiritistických časopisů, modlitbami a vegetariánským půstem. V Praze postrádala tu slavnostní atmosféru plnou očekávání, povznesené duchovní rozhovory, které se vedly před zahájením seance, náboženské písně i dvouhodinová kázání, jež uváděla společenství do zvláštního tranzu. V Praze se holdovalo duchařeně, jen jaksi lehčeji. Doba si jednoduše žádala, aby si každý Pražan na úrovni tu a tam zakoketoval s duchy. Bohémové, muži seriózních zaměstnání i velkopanské paničky se do spiritismu vrhali po hlavě. Vášnivě konzultovali duchařské pokusy, hltali okultistické učebnice, vyhledávali vhodná média nebo hašiš. Svatava ale prahla pořádu, který by jí v nekonečnu vytyčil jasné hranice. Proto teď váhavě klepe na dveře a doufá, že desky, které drží v ruce, budou dobrým důvodem k odpustku. Otevřít jí přišla podsaditá žena v černých šatech s krajkovým límcem. Před obličejem jí drahnou chvíli kroužila menorovým svícnem, až svatavu začaly nepříjemně pálit řasy.
Ustala teprve, když lokalizovala nenápadnou brož přišpendlenou ke klopě svatavy na svrchníku. Ve středu brože trůnila Davidova hvězda, kterou obemykal uroboros, had požírající vlastní ocas, jenž pro spiritisty stělesňoval princip karmy. Trojúhelník lemovala písmena B, S, Č, S, S, P. Bratrské sdružení českých spiritistů. Svatava na brož položila ruku, jako jiní přísahají na Bibli, a pronesla: mezi duchy domov můj. Žena odtáhla svícen do bezpečnější vzdálenosti a s omluvou: promiňte, antispiritistická liga nám jde tvrdě po krku, ji pozvala dál. Kužel světla svatavu navedl do rozlehlého salonu. Místnost, která přes den sloužila jako útulná měšťanská jídelna, se teď topila v mysteriózní tmě. Ve světu skomírající svíce zahlédla svatava tváře ponořené do naprosté koncentrace a věnec rukou obemknutých kolem kulatého stolu. Komorní se stavu doplňoval hubený muž sedící stranou, který měl na klíně připravené prázdné papíry a pero. Jeho úkolem bude pečlivě zaznamenat transcendentální rozhovor, který z duchy povede dobře živený lékárník Hudeček, po pracovní době Amenhotep II., předseda Žižkovského spiritistického spolku Pochodeň. Svatava, svírající v rukou své portfolio, vešla dál a plaše se kolem sebe rozhlédla. Úspěch seance zcela závisel na osobě média. Proto byla ta, jíž předcházela excelentní pověst, vyvažována zlatem. Dnešním hromosvodem nálad evokovaných duchů měla být jistá Myšková. Svatava ji našla v kuchyni. Fyzický obal média měl nelichotivou podobu zcvrklé padesátnice. S reziduí čokoládové pěny na obličeji se právě zajíkala smíchem nad pavlačovými drby, do kterých ji zasvěcovaly zdejší služky. Inu, Myšková nebyla v reálu žádný lumen. Živila se roztloukáním štěrku na silnici. V kataleptickém stavu ale dávala přednášky z exaktních věd a předpovídala budoucnost. Svatava ani tak nedokázala skrýt své zklamání. Proč si zrovna toto nízké tělo vybírají ti nejvznešenější duchové, dumala rozhořčeně. Avšak je s podivem, že právě ti, kteří nejvíce touží být médií, nejsou jimi, vytanula jí přitom na mysli slova spiritistické modlitby. Seance byla zahájena zcela světským cinkáním lžičky o skleničku. Poté se slova ujal Amenhotep II. Vážení a vážené, dříve, než se spojíme s mrtvými, bych mezi námi rád uvítal sestru Svatavu, jež do Prahy dorazila z Nové Paky, a já doufám, že v našem společenství najde novou rodinu, oznámil na úvod. Členové spolku Svatavu přivítali váhavým potleskem. Mladá žena se nejistě uklonila a posadila se na určené místo. Tolik ke světským záležitostem, pokračoval Amenhotep II. A spěšně urovnal svoje papíry. Dnešní večer budeme s duchy komunikovat pomocí typtologie. Ukázal na podivný přístroj ležící na stole. Pro zde přítomnou svatavu, která, předpokládám, není na modernější vybavení zvyklá, neodpustil si rýpnutí do jejího venkovského původu, rád experiment objasním. Je mi známo, že u vás v Podkrkonoší, obrátil se opět na svatavu, stále necháváte duchy ekvilibrovat s těžkými stoly z masivu, které silou nikoli z tohoto světa nadzvedávají, aby tlukotem noh dopadnuvších na zem odpovídali na dotazy stručné ano, ne, nevím. Nepopírám, že tento úkaz musí být dechberoucí, ale řekněte mi, proč máme s mrtvými hovořit jen v holých větách? Což pak se dá vše, co nám chtějí sdělit, vtěsnat do krátkých slov? Svatava, která v tónu jeho hlasu vytušila mírné pohrdání, jen nejistě pokrčela rameny. Amenhotepova otázka byla ale čistě řečená.

Prosím, vyzval nyní své souvěrce. Všimněte si pohyblivého stolečku, který je upevněný v horní části girardického stolu. Funguje na principu dětského větrníku. Na povrchu a po obvodu má napsaná písmena, čísla a slova jako na hodinovém ciferníku. Uprostřed je upevněna jehla. Až se médium dostane do tranzu, položí své prsty na kraj stolečku, který se začne otáčet a zastaví se v momentě, kdy je potřebné písmeno pod jehlou. Tak jednoduché a přitom geniální je toto zařízení. Zvolal nadšeně. Po dlouhé diskuzi se společnost nakonec usnesla, že se tentokrát pokusí přivábit ducha Jana Amose Komenského, biskupa jednoty bratrské, všeobecně považovaného za předchůdce spiritistů, který řadu svých spisů napsal ve stylu nápadně podobném mediálnímu projevu. Po několika minutové poradě byly sekretářem spolku na archpapíru zaneseny následující otázky. Je vesmírný prostor nekonečný nebo ohraničený? Jsou obydlena všechna nebeská tělesa? Jak dlouho trvá duchům, než projdou vesmírem? A konečně, je manželství v rozporu s přírodními zákony? Pak všichni začali napjatě hypnotizovat duchařský seismograf. Mišková položila ruce na girardický stůl a znuděně zívla. Krátce na to se na něm ocitlo i její čelo, načež začalo zcela zrelaxované médium hlasitě chrápat. Ani Amenhotepovi druhému se nepodařilo dodržet spiritistickou etiketu. Několikrát se vztekle zhoupl na židli a pak rozčíleně bouchl do stolu. Miškovou to ale neprobralo. Vždyť je zase namol! Sykl směrem ke svému zástupci. Jak nás pak má svět brát vážně? Hřímal rozlíceně na své ovečky, kterým se nepodařilo sestru uhlídat. Cítil, jak jim prostupuje bezbřehý pocit marnosti. Čím to je, že vede tak extrémně netalentovanou skupinu? I sebelepší technické vymoženosti jsou k ničemu, pokud selhává lidský prvek. Aby vzniklé fiasko ututlal, pohotově přešel k náhradnímu bodu programu. Nevadí, oznámil o poznání klidnějším hlasem. Sklonil se pod stůl ke své objemné brašně a vytáhl z ní další zlepšovák. Náhlou indispozici média využijeme k testování dalšího z mých vynálezů. Bratři a sestry, pojďme se propojit s Duchem svatým pomocí takzvané psychografie nepřímé. Místo stolu použijeme velmi jednoduchou pomůcku. Mnou navržený a sestrojený košíček se zobáčkem. Zdvihl předmět do vzduchu. Dovolíte? Vyrušila ho náhle svatava. Nejistě se zvedla ze svého místa a položila před předsedu svoje desky. Tady hlesla neprůbojným hlasem. Přinesla jsem vám svoje, tedy jeho, rychle se opravila, majíc na mysli Ducha svatého. Kresby. Myslela jsem si, že by vás mohly zajímat. Rozpačitě zahájila svůj boj o ztracené místo na spiritistickém slunci. Předseda pochodně, rozladěný tím, jak se mu pod rukama rozpadá pečlivě strukturovaná schůze, neochotně odložil svůj vynález stranou, rozvázal svataviny desky a zmiňované kresby rozložil po stole. Poté si je, aniž cokoliv řekl, dlouze prohlížel a přitom po očku pozoroval novopatské médium. Co se jednotlivých prací týče, pronesl konečně, žmoulaje si ucho, jejich obsah se jaksi vymyká všemu, na co jsem u mediálních malířek zvyklý. V jeho hlase byly znát značné rozpaky. Aby svá slova podložil argumenty, zalovil mezi přinesenými archy a zvedl velkoformátovou koláž, vytvořenou ze svatavinných vlasů a výstřižků ze spiritistického časopisu do vzduchu, aby ji všichni dobře viděli. V jídelně se rozhostilo hrobové ticho.
Víte, otočil se pak k autorce a pochybovačně si ji prohlédl od hlavy k patě, všechny medijní malířky, které jsem za svou spiritistickou kariéru potkal, a že jich bylo, se ve stavu zbožného tranzu věnovali posvátnému vyšívání nebo drobným dekorativním formátům. Pronesl suverénně a nastavil jí nelítostné zrcadlo pomocí díla, které v tranzu vlastnoručně vykapala voskem a dotvořila prsty ponořenými do jahodového džemu. Tyto zbožné ženy, pokračoval ve svém kritickém rozboru, odevzdaně tvoří pod vedením Ducha Svatého nádherné vesmírné herbáře či portrétují neznámé mimozemské živočišné druhy. Jejich díla jsou uspořádaná, astrálně signovaná a opatřená vysvětlujícími popisky. Nezlobte se, řekl, aniž se jí podíval do očí. Spěšně shrnul kresby nahromadu a vložil je zpátky do desek. Ale vaše tvorba se zcela rozchází se spiritistickou naukou o vesmíru. Jak bych to jen snažil se najít vhodná slova. Jako byste netvořila, nýbrž ničila. Ano, ničila naši představu kosmu. Ženská, vždyť vy jste proměnila astrál v kupu sutin. Svatava stála vedle jako zařezaná. Instinkt jí velel utéct, ale ona se s podivnou zvráceností nechávala dál kárat. Na vašich kresbách nevládne soulad, hřímal dál předseda pochodně. Všechno se tam motá v bezvýchodném kruhu. Promiňte mi, nerad to říkám, ale ruku vám nevede vznešený duch. Nýbrž šílenství. Já to říkám pořád. Novopatsko je 100 let za opicemi. Vládne tam tmářství. Dal už naplno průchod své antipatii, zatímco Svatava upřeně pozorovala plameny šlehající ze stříbrného svícnu. Pak se země zachvěla a všichni bez dechu sledovali, jak se na ní vzduchem řítí kovový obsah zdejšího příborníku. Svatava skamenělá hrůzou rázem vypadala jako svérázná variace svatého Šebestiána. Jen místo šípů její trup obsypaly vidličky, lžíce a dezertní lžičky. Neprokláli ji, jen na ní drží. Drží nějakou nevysvětlitelnou silou, která je proti ní poštvala. První si původce destruktivní energie všimne Amenhotep druhý. Ano, fascinujícím paradoxem je ona žena. Místo sluncem oděná příborem, jež současně ničí i je ničena.

Jolanta Trojak se nesnaží ve své knize Svatava zesměšnit spiritismus a spiritualitu, naopak je chce rehabilitovat a ukázat jako niternou cestu a práci na sobě. Tereza Hofová nám bude tuto knihu číst zase zítra ve 23 hodin, a to už po páté na stanici Vltava. Celkem 15-dílnou četbu s hvězdičkou natočil režisér Jakub Doubrava, dramaturgie Petra Hinčíková, hudební spolupráce Sára Vondrášková.

Příjemný noční čas v pořadu Soudobá hudba, který navazuje na letošní cyklus koncertů skladatelského sdružení Konvergence. Ty se dějí převážně v kostele svatého Vavřince v Praze na Malé Straně. Dnes vítáme na ten s datem 13. března 2026, kdy byla provedena mimo jiné skladba Pavla Zemka Nováka, mimochodem jednoho z učitelů Tomáše Pálky, který v Konvergenci hraje i dramaturgickou roli. A také se podělím s vámi o skladbu Alexandra Peči. Tou se vrátíme ke koncertu červnovému, který se koná za přispění hudebníků s albánskými kořeny. Ostatně Futurissimo ze dne 16. srpna na to téma zpěti z velké části novými kompozicemi je stále k poslechu na platformě můjrozhlas.cz. Tak, tedy výjimečný český skladatel, oblíbený pedagog Pavel Zemek Novák ve své tvorbě osobitě pojímá monofonní metody uplatňující různě strukturovaný jednohlas. Neustále se snažím o nalezení co nejdokonalejší formy, v níž se unizóno může projevit. Při utváření jednohlasé skladby sice respektuji tradiční zákony kontrastu, ale unizono určité rozdíly protikladů sjednotí. Při vytváření melodie se nechávám vést především sluchem, píše skladatel. Ač hudba vychází z jedné melodické linie, často si posluchač nemusí onu jednohlasost uvědomit. Zdvojování v oktávách, změny rejstříku a v případě kompozice pro více nástrojů také instrumentační strategie dokáže vytvořit informačně velice hustý výsledek. Slova Pavla Zemka Nováka. Kvartet Unisono, památce Jana Palacha, skladba z roku 1999 a potom byla revidovaná v roce 25, vznikl ve snaze vypsat se stíživého traumatu, které silně poznamenalo i naši generaci. Svěřuje se skladatel Pavel Zemek Novák. Je první skladbou, ve které jsem po desetiletém hledání uplatnil techniku unizóna od prvního až do posledního taktu. Tak tedy teď desetiminutová kompozice z roku 1999 Pavla Zemka Nováka, kvartet Unisono, památce Jana Palacha a hrají Jiří Mráz, klarinet, Jan Bělohlávek, housle, Michal Uhříček, viola a Tomáš Urban, violončelo.

Slyšeli jsme záznam z koncertu s názvem Konvergentní diverzita skladatelského sdružení Konvergence ze dne 13. března tohoto roku a z ní výběr skladby Pavla Zemka Nováka z roku 1999, revidovaná v roce 2025. Ta se jmenuje Památce Jana Palacha, kvartet unisono číslo 1. Na letošních koncertech Konvergence pražského sdružení skladatelů zůstáváme i nadále. Dne 9. června v kostele svatého Vavřince v programu Silent Eternum zazněla mimo jiné skladba v současnosti jednoho z nejaktivnějších a nejúspěšnějších albánských skladatelů. Narodil se v roce 1951 v Tiraně a jeho jméno je Alexander Peči. Po pádu komunistického režimu se zúčastnil mnoha mezinárodních projektů a kurzů, především v Amsterdamu a v Paříži. Jeho skladby byly provedeny po celém světě. Jeho hudba se vyznačuje hlubokým propojením s albánskou tradicí, kterou obohacuje o inovativní kompoziční techniky a moderní zvukové postupy. Skladby jsou odrazem krajiny rodné země, píše autor. Čerpají z bohatství, její melodiky a rytmiky, ale zároveň hledají nové možnosti zvukového vyjádření a prostorových efektů. Tak tato slova uvádí také koncertní program Konvergence. Skladba se jmenuje Čelest Mozartorium Eternum. Je to rozsáhlá kompozice z roku 2026, tu teď budeme tedy poslouchat, která propojuje svět klasické hudební tradice s metafyzickou představou světla, paměti a duchovní proměny. Čelest Mozartorium Eternum, dílo, které návštěvníci kostela svatého Vavřince slyšeli v červnu tohoto roku v premiéře. Hrají členové ansámblu Konvergence David Danel housle, Ondřej Štochl viola, Sebastian Todt violončelo, Egli Pritti klavír a Jiří Lukeš akordeon.

Soudobá hudba dnes se skladatelským sdružením Konvergence a stejnojmenným ansámblem je ve svém závěru. Dozněla skladba s názvem Čelest Mozartorium Eternum od rodáka z Tirany, jedné z nejznámějších osobností albánské scény současné hudby Alexandera Pečiho. Díky Konvergenci za spolupráci na pořadech Českého rozhlasu Vltava připomínám také daleko obsažnější albánsko-české Futurissimo, které je stále k poslechu na můjrozhlas.cz. No a z ostravského studia Českého rozhlasu už se loučí Renáta Spisarová a z technického pracoviště Vojtěch Dluhý. Přejeme klidnou noc.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok připomene blížící se narozeniny Antonína Dvořáka, ten se narodil 8. září roku 1841, a také blížící se festival Dvořákova Praha. Tam hostuje řada světových umělců, dirigent Paavo Järvi, housistka Hilary Hahn, Magdalena Kožená, dirigent Ricardo Šají nebo také klavírista Rafal Blechač. Festival tradičně začíná provedením Dvořákova violončelového koncertu a tím začneme také dnes. Provede ho Gautier Capisson, který byl hostem Dvořákovy Prahy na jednom z uplynulých ročníků, a také dirigent Paavo Järvi, který bude hostem letos. My si teď připomeneme jeho starší nahrávku s francouzským rozhlasovým symfonickým orchestrem, tak tedy Antonín Dvořák, violončelový koncert číslo 2 H-moll.

dozněl violončelový koncert číslo 2 H-moll Antonína Dvořáka. Mimo jiné symbol festivalu Dvořákova Praha. Hrál Gautier Capuçon a francouzský rozhlasový symfonický orchestr, který řídil Paavo Järvi. Rezidenční umělkyní letošního ročníku Dvořákovy Prahy je Magdalena Kožená a zaspívá několik písňových recitálů. My si teď poslechneme v nahrávce Dvořákových večerních písní ve spolupráci s Českou filharmonií pod taktovkou Simona Rettla. Večerní písně jsou původně cyklus psaný pro klavír a sólový hlas. Tady uslyšíme úpravu Jiřího Gemrota.

To byly večerní písně Antonína Dvořáka v instrumentaci Jiřího Gemrota. Zpívala Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Simona Rettla. Zácným hostem festivalu Dvořákova Praha v letošním roce je Ricardo Chailly, který přijíždí s orchestrem Filharmonica della Scala. Nicméně v životopise tohoto dirigenta jsou i jiné významné světové orchestry, především Concertgebouw Amsterdam a Gewandhausorchester Leipzig. My si poslechneme nahrávku, kdy Ricardo Chailly diriguje orchestr Concertgebouw Amsterdam a uslyšíme Mahlerovu symfonii číslo 4, kdy sopránové solo ve čtvrté větě zaspívá Barbara Bonny.

Dozněla symfonie číslo 4 G-dur Gustava Mahlera se sopránovým sólem, které zpívala Barbora Bonny. Hrál orchestr Concertgebouw Amsterdam pod taktovkou Richarda Šajího. Richardo Šají letos zahajuje festival Dvořákova Praha a na tomto festivalu vystoupí mezi solisty také houslistka Hilary Hahn. Tato americká houslová hvězda přednese Dvořákův houslový koncert a mol společně s vídeňskými filharmoniky. My si teď ale Hilary Hahn poslechneme v houslovém koncertu D-mol Jeana Sibelia, který nahrála pod taktovkou dirigenta Esa-Pekka Salonena se symfonickým orchestrem Švédského rozhlasu.